uplynulé čtvrthodině nám, vážení přátelé, hrál na stanici D-dur na kladívkový klavír Christian Betzuidenhut. Slyšeli jsme Mozartovu fantazii C-moll. Opera balet Jeana Battisti Lullyho L'Amant Magnifique byla napsána pro karneval v roce 1670. Libretto napsal Molière. Je to typický příklad hudební zábavy na dvoře Ludvíka 14. Uslyšíme z této opery čtyři části. Zpívají Agne Melon, Michel Verschef, Gilles Ragon, Michel Lapleny a Isabel Poulnar. Hraje soubor Le Musicien du Louvre, řídí Mark Minkowski.

Teď jsme pro vás, vážení přátelé, na stanici D-dur vybírali z nahrávky barokního orchestru Le Musicien du Louvre, který založil a řídil Marc Minkowski. Solisty byli sopranistka Anne Melon, baritonista Michel Verchef, kontratenorista Gilles Ragon, tenorista Michel Lapleny a sopranistka Isabel Poulnar. A byly to úryvky z opery baletu Jeana Baptisty Lullyho Le Amant Magnifique z roku 1670. Teď přichází, milí posluchači, na řadu opět barokní loutnista Sylvius Leopold Weiss,

jeho Capriccio D-dur a hrát bude Lutz Kirchhoff, v roce 1996 zakladatel německé loutnové společnosti.

Jako malé intermezzo jsme poslouchali Capriccio D-dur od Silvia Leopolda Weisse. Hrál na loutnu Lutz Kirchhoff. Vážení posluchači, jako luterán by Georg Friedrich Händel církevní hudbu komponoval na německé texty. V Anglii později zhudebňoval texty anglické. V kantátě z roku 1707, kterou za chvíli uslyšíme, je to latina. Pochází totiž z jeho italského pobytu. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. To je začátek 113. žalmu v latinské verzi Laudate pueri dominum. A právě tuto skladbu teď uslyšíme. Zpívá Magdalena Kožená a spolučinkuje sbor a orchestr Le Musicien du Louvre, které řídí Mark Minkovský.

Posloucháte stanici D-dur. Vážení a milí, za nahrávkou, která právě dozněla, stojí Mark Minkowski a jeho soubor Le Musicien de Louvre. Solistkou byla Magdalena Kožená. Poslouchali jsme skladbu Laudate Pueri Dominum v žánru katolické italské církevní hudby. Jejímž autorem byl mladý Georg Friedrich Händel. Pro příštích necelých 10 minut pro vás, vážení posluchači, máme Vivaldiho koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo F-dur. Solistou je Willem Weverka, dále spoluúčinkuje čembalistka Barbara Maria Willi a hraje soubor Ensemble 18+, český soubor specializovaný na poučenou, ale neortodoxní interpretaci hudby nejen 18. století. Vznikl v roce 2009 a k autentické podobě barokní a klasicistní hudby využívá dobovou artikulaci, ale moderní nástroje a k nim dobové smyčce.

hoboista Willem Weverka, u čembala Barbara Maria Willy a s nimi český barokní soubor Ensemble 18+. To byli interpreti koncertu F-dur Antonia Vivaldiho. A teď nám, vážení přátelé, bude zpívat mezzosopranistka Cecilia Bartoli. Doprovází soubor Il Giardino Armonico, řízený Giovannim Antoninim, a uslyšíme arii z opery Farnáče od skladatele Leonarda Vinciho.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Mezzosopranistka Cecilia Bartoli zpívala árii z opery Farnáče Leonarda Vinciho. Spolu s ní účinkoval barokní orchestr Il Giardino Armonico, řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Korunovace Popeji, Loin Coronazione di Popea, to je opera séria Claudia Monteverdiho, jeho pozdní dílo z roku 1642, dílo o milence a nakonec manželce císaře Nerona. Uslyšíme duet z prvního dějství, zpívají Francesca Aspromonte a Emiliano González Toro, hraje kapela Mediterranea, řídí Leonardo Garcia Alarcón.

zařízení Leonarda Garcia Alarcona hrál soubor Capella Mediterranea a zpívali sopranistka Francesca Aspromonte a tenorista Emiliano González Toro. Byla to scéna z opery Kornovace Popeji Claudia Monteverdiho. Díla z roku 1642. Na stanici D-dur posloucháte vysílací projekt Od Claudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. A tak teď pojďme poslouchat hudbu Ludviga van Beethovena. Bude to jeho mše C-dur. Po návratu z Anglie v roce 1895 psal Josef Haydn svému dosavadnímu zaměstnavateli, knížeti Esterházimu, každý rok k jmeninám mši až do roku 1802. O několik let později na tuto tradici navázal Beethoven. Na objednávku knížete Niklause Esterházyho napsal svou mši C-dur v roce 1808 a měla premiéru právě tam, v jeho sídle v Eisenstadtu. Uslyšíme nahrávku Johna Elita Gardinera a orchestru revolučního a romantického. Solisty budou Charlotte Margiono, Catherine Robin, William Kendall a Alistair Miles. S nimi zpívá Monteverdiho sbor.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Dozněla mše C-dur Ludwiga van Beethovena. Zpívali Charlotte Margiono, Catherine Robin, William Kendall, Alistair Miles a Monteverdiho sbor. Hrál orchestr revoluční a romantický, založený a řízený Johnem Elliotem Gardinerem. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Další breviář komorní hudby, bohužel ještě bez stonajícího Lukáše Horníka, představí komorní melodram. Před 3 roky jsem usednul do poroty soutěže v interpretaci melodramů a byl jsem ohromen. Jednak zájmem mladých interpretů a také jejich četností a stejně tak i produktivitou nové tvorby. Slovo a hudba. Velký otazník a velká výzva. Po léta se podílím na řadě hudebně slovesných pořadů a myslím, že mám nějakou zkušenost. Nicméně touha zkusit si nový tvar přišla až po oné soutěži. A tak v představení komorního melodramu začnu ukázkou z mého příspěvku. Jde ovšem o rytmodram, protože text Sen básně Josefa Kainara byl pro mě zcela zásadně určující nejen v rovině rytmického členění, ale vlastně i ve stavbě melodické linky.

ještě a ještě se mi o ní zdává. Já nejsem pro sny. Člověk v posteli, ať leží opodál, sekyra do špalku. Ať on si klidně vězí sám, nedaleko od sebe. Hluboký, přesný.

On ten sen vejde vždycky z nenadání, jak chodí za mnou dobrých 7 let. A čas jen maličko smil na ní, trochu ji zbělel jako starý snímek, ale z té krásy snítko neubral. Ona se ve snu stejně na mě dívá, trošku jak přes vodu, ale já vím, je živá, má pusu pootevřenou, jak ti, co v mlze žijí a pijí mlhu, mlhou létají.

Tak se mi vrací. Tehdá v nemocnici vrátný mi řekl, že je Anka mrtvá. A já se neptal. Neptal podruhý. Jedenkrát smrt to člověk právě snese. Jenom jsem vůbec nepoděkoval a obrátil se ke dveřím a šel. Ty šedý dlaždičky počítali mě dole pod nohama, tam v chodbě svatý Anny. Však je mám spočítaný s plnou pamětí. Po nich jsem přešel, bylo to pár kroků, po nich jsem chodil celý staletí. Při druhém okně stará sestřička. Zalívala zrovna bílou kytku a mně se zdálo, že oni se na sebe lítostně usmívají. To bylo všechno.

Tak to byl úryvek ze snu Josefa Kainara, ve kterém se představili Alfred Strejček, Ivan Dominák, Jan Kučera a Jiří Hlaváč. Zmínil jsem se o vazbě slova a hudby. A možná, že bych měl říci i to, že každý z hudebníků, kteří začnou pracovat se slovesnou předlohou, mají různou možnost zpracování. Když jsem se porozhlédnul po tom terénu a po jednotlivých autorech, zjistil jsem, že buď to jdou po atmosféře onoho konkrétního slovesného sdělení a hudba ze svojí neurčitou imaginací to dokáže všechno ještě nějakým způsobem umocnit, anebo vycházejí velmi jasně z členění, z frází a mnohdy i ze stavby melodické linky, které jsou obsaženy v tom slovesném partu, a k tomu je velice umně komponována i ta hudební složka. Samozřejmě dalším důležitým aspektem je i interpret. A mohu říci, že většina autorů komorních melodramů píší nejen na konkrétní text, ale také na konkrétního interpreta. A tady je ta záležitost, myslím si, velmi, velmi určující. Já vám teď nabídnu další, tentokrát celistvý tvar, komorní melodram s názvem Cesty. Pod nějž jsou autorsky podepsány dvě zajímavé osobnosti. Autor textu Robert Rožděstvenský, autorka hudby Markéta Mazourová a také interpreti Pavla Janišová, umělecký přednes, a Lucie Karlová, klavír.

vítr do dveří, když lampy rozkolébá žal. V tmách slýchám jakýsi vzdech. To neviditelný host zimně šátrá po schodech.

ale já v duchy nevěřím a vysmívám se přízrakům. To jen minulost tu varovně obchází a prstem hrozí. Můj dům stojí mezi cestami, nemohu z něho odejít. Můj dům stojí mezi cestami. Prý existuje hřbitov cest.

každý své roky odměřené má. Jednou smrt i na mé okno zaťuká a řekne, je čas jít. Pak v mých očích zvolna pohasne den, bolestně srdce zabuší. Ne, už vím, co smrti odpovím. Nemohu ti dát své drahocené dny. Na schůzku s tebou prostě nemám kdy.

Autoři hudby hledají své literáty a literáti zase své skladatele. Tak je to ostatně od nepaměti. Vzpomínám na svá brněnská studia a na tehdejší spolupráci Miloslava Ištvana s Oldřichem Mikuláškem. Myslím, že oba k sobě přistupovali s maximálním respektem k osobitosti tvorby. Dva tvůrci zbaveni potřeby dominance nad tím druhým. Myslím, že to musí být zcela určující rys pro komorní melodram současnosti. Tento stav jsem neposlouchal jen při oné zmíněné spolupráci, ale třeba i při poslechu melodramu Josefa Marka na text Lecha Nierostka v podání Carmen Majerové, Josefa Jelínka, Martina Sedláka a Vladimíra Strnada. Název zbaven veškeré poetiky. Žena římská 2.

těch doteků není nikdy dost. Že říkala jsem ne. Že cítil ses jak host. Proč touhy mé zaháníš křikem? Proč neptáš se, jak bývalo tvým zvykem? Býval si bouří s deštěm jistoty.

Chvíli si, chvíli ti něco brání. Stejně jako slzy protékáš mi dlaní. Plakat se smí, i když jsem dospělá. Není, kdo by řekl, že se to nedělá. Sama, plná touhy, připravena milovat pro jeden dotek pouhý. Bojím se dát se city nést, tak strašně chci se zase nechat svést.

Jak by mohl milovat nás obě? Možná jen namlouvám to sobě, že nemůže přijít jiný, jinačí, že láska už nemá sílu.

Ještě kousek si mě chceš vzít sebou. Jde milovat i přes slzy, teď už to vím. Snad si toho štěstí tam někdo všim. A já nevím, proč mi ho vzal.

Komorní melodram hledá nové formy i podoby a také osobnosti, které je modelují, jak v té rovině autorské, tak i interpretační. Otakar Brousek, Hana Maciuchová, Alfred Strejček, Dalimil Klapka, Josef Sommer, Jiří Lábus, Boris Rezner, Carmen Majerová a vedle zavedených jmen jsou i nové objevy. Ostatně závěr dnešního pořadu to doloží. Skladatelka Silvie Bodorová napsala na překrásný text Jaroslava Seiferta melodram s titulem Zápas s andělem. Interpreti jsou veskrze mladí. Smyčcový komorní orchestr Quattro, který řídí dirigent Marek Štylec, a také mladý muž, který se ujal slovesného partu, Jan Šantroch. A s tímto konstatováním a stvrzením, že komorní melodram má dle mínění dnešního průvodce Jiřího Hlaváče velkou perspektivu, se s vámi loučím slovesně i hudebně.

Bůh suď, kdo poprvé vymyslel ten ponurý obraz a hovořil o mrtvých jako o živých stínech, které bloudí mezi námi. Ty stíny tu však přece jenom jsou. Není možno je nevidět. Za celý život mám jich kolem sebe početný hlouček, ale jsem to já uprostřed nich, kdo bloudí.

jsou temné a mlčí do taktu s mou zamlklostí, když už se k večeru stmívá a jsem sám. Jen občas zadrží mou ruku s perem, kdybych neměl pravdu, a odvanou zlou myšlenku, která mučí. Některé jsou kalné a vybledlé, že se mi ztrácejí v nedohledu. Jeden ze stínů však je růžový a pláče. V životě každého člověka nastane chvíle, že se mu náhle zatmí před očima a zatouží vášnivě obejmout usměvavou hlavu. Srdce pak chce být připoutáno k srdci jinému, třeba i hlubokými stehy, zatímco ústa nepřejí si víc, než naklonit se k místům, kam palác Aténě usedl půlnoční havran, když nezván přiletěl navštívit melancholického básníka. Říká se tomu láska. No budiš, snad je to opravdu ona, ale jen vzácně potrvá nadlouho, či dokonce do smrti, jak tomu bývá u labutí.

zahalenému věčně kouřem. Sedávali jsme tam u okna. Držel jsem její křehké ruce a mluvil o lásce. To umím. Už je dávno mrtva. Červená světla se kmitala nízko u kolejí, když se jen trochu zdvihl vítr, rázem rozvál šarou clonu a koleje se zatřpitily jako struny obludného klavíru. Chvílemi se ozvaly hvist, páry a supění lokomotiv, které odvážely ze špinavých perónů ubohé lidské touhy do všech možných končin. Odvážely někdy i mrtvé. Vraceli se do svých domovů a na své hřbitovy.

Dnes už vím, proč to tak bolí, když se trhají ruka od ruky, ústa od úst. Když praskají stehy a zřízenec, přibouchne poslední dvířka vagónu.

0: Láska je věčný zápas s andělem. Od rána do noci a bez slitování. Soupeř bývá často silnější. Běda však tomu, kdo nepozná, že jeho anděl nemá křídla a nepožehná.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
2: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem. Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Ve třídobém metru se odehraje příštích pár minut na D-dur. Čeká nás vídeňský valčík. Ovšem nikoli od žádného jeho velikánů z Vídně, nýbrž z pera britského skladatele 20. století Benjamina Britna. V roce 1937 měli premiéru na Salzburském festivalu jeho variace na téma Franka Bridge. Britnovi bylo 24 let a tímto dílem vzdal hold svému učiteli, skladateli Franku Bridgeovi, když si pro téma variací vybral motiv z Bridgeova smyčcového kvartetu Tři idyly. Variace měly v Salzburku velký úspěch. Pro mladého Britna první mezinárodní úspěch. V každé z 10 částí Britten zároveň ukazuje na jednu z bridgeových vlastností. Jsou tu jeho energie, šarm, schopnosti, vitalita a v části Vídeňský valčík je to jeho entuziasmus. Tady je v nahrávce norského komorního orchestru s první houslistkou Ionou Brown.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý navízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned dvě. Les voix humaines, lidské hlasy, pro dvě violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

0: Dédor vaše tónina.
1: Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Karl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku, žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Kdo si o Dmitriji Šostakovičovi řekl, že to byl ruský John Williams své doby, nejslavnější a nejlepší autor filmové hudby? O této kapitole Šostakovičovy tvorby se možná ví méně, ale je pozoruhodná. Vždyť mezi lety 1929 až 70 zkomponoval na 30 soundtracků, tedy doprovodil svou hudbou 30 filmů. K nejznámějším z nich patří hudba ke snímku Ovád, The Gadfly z roku 1955 a zní několikaminutová romance pro housle a orchestr, v níž jakoby se Šostakovič inspiroval něžnou meditací Žila Masneta v opeře Thais nebo širokými melodiemi italských oper. Však film také sleduje ruského hrdinu v Itálii 30. let 19. století a romance se hraje na koncertních pódiích jako populární kus. My máme výtečnou nahrávku amerického houslisty Alexandra Kera a Royal Concerthebouw Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

0: Dobrý den, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Obnovení systému EET míří k projednání do Senátu. Írán popřel vyslání balistických raket na Spojené arabské emiráty. Pražská Central Gallery otevírá výstavu Alfons Mucha o secesním umělci i jeho vnučce. A čekejte oblačno až zataženo, na jihu bude až polojasno, na severu i přehánky. Teploty do 27 stupňů Celsia. Senát projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tentokrát podnikatelé nebudou muset tisknout účtenku. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od EET 2.0 slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínosy pro státní rozpočet.
3: Odhad ministerstva financí celkově, a to je velmi konzervativní odhad, je 14,4 miliardy. Chci podotknout, že Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy, což je tým pana profesora Janského, má odhad jinou metodou, 13,9, takže jsme se v podstatě potkali.
2: Z části výnosů chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Opoziční strany zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Senát zřejmě podle doporučení výborů navrhne vládní zákon upravit. Třeba hospodářský výbor doporučil zrušit limit daňového osvobození u zdravotních benefitů zaměstnanců. Írán odmítl, že by na Spojené arabské emiráty vypálil balistické rakety. Informovalo o tom agentura AFP. Země z toho Írán obvinila už v úterý. Potom oznámila, že s Teheránem pozastavuje veškeré obchodní vztahy. Spojené arabské emiráty uvedly, že protiletecké systémy zaznamenaly dvě balistické rakety odpálené z Íránu. Jedna z nich dopadla do teritoriálních vod. Podle ministerstva obrany byla cílem raket námořní doprava. Íránské ministerstvo zahraničí tvrzení označilo za škodlivé pro důvěru a bezpečnost v regionu. Zasypání lomu požáry v Praze Řeporyjích dnes bude řešit pražský magistrát. V rámci posuzování vlivu na životní prostředí nařídil veřejné projednání. Lom v přírodní památce chce zavést soukromá firma materiálem z chystané stavby železničního tunelu do Berouna. Část obyvatel je proti. Starosta Řeporyjí David Roznětinský z TOP 09 se záměrem souhlasí.
4: Tam je ten lom špatně vytěžený, takže ono se tam stejně musí jako ohromné množství zeminy a nebo nějakého materiálu dovíst, protože ta stěna lomová není stabilní.
2: Český rozhlas firmu několikrát kontaktoval, k záměru se ale nevyjádřila. Veřejné projednání začne v 15 hodin ve Škodově paláci. Ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard. Informovala o tom agentura AP. Poslední chvíle strávil v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. Členem slavného uskupení byl téměř 60 let. Kapela ZZ Top vznikla v roce 1969 v texaském Houstonu a postupně se zařadila mezi nejúspěšnější zástupce jižanského roku. Skupina prodala více než 50 milionů desek a získala 3 nominace na hudební cenu Grammy. Pražská Central Gallery opět vystavuje dílo Alfonse Muchy. Kromě ikonických litografií se zaměří i na fotografie, design anebo šperky.
5: Ve své době Alfons Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
6: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
5: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
6: Na výstavě tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií. Nechybí ani šperky nebo vázy jeho vnučky Jarmily Muchy Plockové.
7: A jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z dokument dekorativ.
6: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom pak bude její dcera. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na jihu čekáme místy polojasno, na severu přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na Jihomoravě čekáme až 30, na horách kolem 18. Více zpráv na irozhlas.cz.
8: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
9: Radioservis představuje
10: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Mosaika. Dobré ráno, navzdory tomu, že předpověď počasí říká, že nás čeká deštivý a taky trošku chladnější den, tak je tu pořád léto. Mám pocit, že léto umí proměnit úplně obyčejné věci v zážitek. Tak třeba takové sklo v umění nebo koncert v příběh, známou hudbu v úplně nový svět. No a v Liberci se příští týden otevře Křišťálové údolí. Nabídne skleněné vázy, šperky, lustry i další třpitivé poklady. V Brně potom hudebníci propojí klasickou hudbu s virtuální světem videoher. Takže co nás všechno čeká na Crystal Volley Week a jak bude znít zahájení festivalu Špilberg v Brně, tak to všechno vám za chvilku řekneme.
1: A taky řekneme, co budeme hrát, třeba Adama Zkoumala nebo Karla Filipa Emanuela Bacha v těch nejbližších minutách. Před půl sedmou ještě Fred Hirsch Trio, ale teď Gioacchino Rossini.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Mnichovský komorní orchestr a Alexander Liebreich, Gioachino Rossini, předehra k opeře Lazebník Sevelský.
1: Archeologové zkoumají u obce Chleby na Nymbursku jednu z nejstarších známých monumentálních staveb ve střední Evropě. Tahle svatyně vznikla před více než 6500 lety, tedy o víc než 1000 let dřív než slavný Stonehenge, a téměř kruhové ohrazení mělo neuvěřitelný průměr 230 metrů.
0: Jeho 12 vstupů podle vědců umožňovalo sledovat důležité okamžiky pohybu slunce a měsíce. Podobně jako Stonehenge sloužilo místo zřejmě k rituálům.
1: Archeologové tam našli například býčí lebky a rohy a později také lidské kosti. Podle vědců ale svatyně svůj původní význam postupně ztratila.
0: Na místě nakonec vzniklo běžné sídliště. Lokalitu si může veřejnost prohlédnout dnes od 15 hodin.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Pianista Tomáš Výšek hrál z tvorby Adama Zkoumala skladbu pro klavír v 6 hodin a 13 minut.
1: Hudebníci z Filharmonie Brno společně se svými hosty zahráli na nádvoří Špilberku melodie ze známé české videohry Kingdom Come Deliverance 2. Její děj se odehrává ve středověku v Českém království.
0: Pro velký zájem diváků hudba zazněla na festivalu hned dvakrát. Na pondělní zahajovací koncert navázal další včera večer. Umělci se snaží oslovit nejenom posluchače klasické hudby, ale i publikum, které do sálů běžně nezavítá.
2: Většina těch věcí se skutečně skládá z poměrně malých, krátkých úseků, který na sebe nějakým způsobem musí umět navazovat, ale zároveň musí být strašně variabilní a kontrastní, aby právě vzbudili po každý jinou emoci a tak dále.
3: Popisuje dirigent, houslista a autor hudby k videohře Kingdom Come Deliverance 2 Jan Valta. Se symfonickým orchestrem vystupuje smíšený pěvecký sbor a středověká kapela. Jan Valta je autorem hudby i prvního dílu hry. Hudba ke druhému dílu je více komplexnější a složitější.
2: Velká změna byla, že jsme měli tentokrát živý pěvecký sbor. Jakmile máte živý zpěváky, opravdický sbor, tak můžete použít text. Tohle si myslím, že třeba je taky jako taková stříbená linka, která se vyne celým tím soundtrackem pro mě.
3: Autor a dirigent zmiňuje i hlavní témata hudebních prvků. Například originální verzi svatováclavského chorálu nebo svatou Barboru jako patronku Kutné Hory, se kterou se děj videohry pojí.

0: Mě hudby k filmům a k hrám baví nejen hrát, ale i natáčet. Jsem rád, když tahle ta muzika nejen symfonického orchestru, ale i když je i právě prolne třeba s nějakým tělesem, je to tady středověká kapela, ten ta fúze do toho orchestru se dostane taky.
1: Hudebník Karel Hofmann je vedoucí sekce lesních rohů v brněnské filharmonii. Oceňuje i nádech dějin, který hra a její hudba nesou.
0: Přímo u Kingdom Come se mi líbí to, že je tam vypíchnutá ta česká středověká historie, že to přímo od nás.
1: Celý koncert provází projekce vybraných částí hry na velké obrazovce, která visí na pódiu nad orchestrem. Filharmonie už v minulosti stvárnila melodie i k dalším počítačovým hrám, jako je třeba Mafie, League of Legends nebo právě první díl hry Kingdom Come.
2: Mě samotnou překvapilo, jak ta hudba je kompletně symfonická. Nejsem si jistá, jestli ti hráči, když to hrají, si to uvědomují. Pro ně je to nějaký podkres, který je určitě hrozně důležitý, ale nevím, jestli si uvědomují, že za tím vším stojí obrovský orchestr, který je úplně ve stejném velkém obsazení, jako když hrajeme Beethovena nebo něco podobného.
1: Zdůrazňuje ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Podle ní je hudba přístupná jak fanouškům počítačové hry, tak klasickému publiku. Jako pořadatel festivalu vystupuje Filharmonie vždy minimálně jednou. S bonusovým koncertem to letos bude dokonce třikrát.
2: To je teda výjimečné a vlastně se to potkalo, vyšli jsme vstříc zájmu publika.
1: Dodává ředitelka. Filmovou a herní hudbu plánuje Filharmonie nejen v reakci na divácký ohlas zařazovat i v budoucnu. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.

0: Zapadlé město Dogville, kdesi v Colorédu.
1: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
0: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Akademie für Alte Musik Berlin, část symfonie G-dur a Karl Philipp Emanuel Bach na Vltavě.
1: V Teplicích se právě v těchto dnech natáčí film Anděl. Je o životě a začátcích českého písničkáře Karla Kryla. Režisérem je Josef Císařovský a film se zaměřuje mimo jiné na vznik slavné písně Anděl, která vyšla v 69. roce na Krylově debutovém albu Bratříčku zavírej vrátka.
0: Kryl byl přitom se severními Čechami úzce spojený. Po střední škole pracoval právě v Teplicích. Do natáčení se zapojili i místní fotbalisté, kteří si zahráli vojáky.
1: A filmařům se taky podařilo najít lidi, kteří Kryla osobně znali. Jeden z pamětníků například vzpomínal na dobu, kdy budoucí slavný písničkář pracoval jako dělník u Dlouhé pece.
0: Karel Kryl se stal jedním ze symbolů odporu proti okupaci Československa v roce 1968.
1: Jenom ještě dodáme, že po emigraci byla jeho tvorba v Československu zakázaná. Do vlasti se vrací po roce 1989, umírá roku 1994 v Mnichově.

0: Easy to Love, tak to je jedna z nejkrásnějších a taky asi nejzajímavějších skladeb Cole Portera, je z roku 1936. My jsme ji slyšeli beze slov v podání tria Freda Hersche. Je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíce za posledních několik let. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu, jeho rezortu na příští rok a ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Stát bude i příští rok za firmy a domácnosti platit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Dohodli se na tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO a jeho stranická kolegyně Alena Schillerová při jednání o rozpočtu. Letos stát na tyto poplatky vydá asi 41 miliard korun. Ministerstvo průmyslu chce naopak ušetřit na vlastním provozu a fungování podřízených úřadů. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dříve, než měla. Místo 27. srpna už tento pátek. Informovala o tom jihokorejská armáda. Prezident Donald Trump v neděli nařídil omezit americkou účast. Podíl Spojených států podle něj vysílá nepřátelský signál Severní Koreji. Pchjongjang každoroční vojenská cvičení Jižní

Koreje se Spojenými státy odsuzuje. Přiblížit Čechům současnou ukrajinskou kulturu a Ukrajincům zase tu českou. Takový je cíl festivalu Brno Buď láska, který dnes začne na několika místech v moravské metropoli. Návštěvníkům nabídne koncerty, divadelní představení nebo výstavy. Jeho posláním je podle organizátorů vzájemné pochopení a taky sounáležitost. A ještě počasí, čekejte oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno. Na severu přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27, na jihu Moravy čekáme až 30. Na horách potom kolem 18 stupňů. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A kulturní tipy? Ty pochopitelně nemůžou krátce po 7:30 chybět v Plzni. Zavítejte na festival na ulici. Dnes například v hale Depo 2015 od 20 hodin zahrají Roadhouse a tento festival potrvá do 22.
2: Ve Friedlandu pokračují letní jazzové dílny Karla Velebného, kurzy, koncerty a další program jsou věnované jazzu a potrvají do konce týdne.
1: Barokní divadlo, hudbu i současné umění, tohle všechno nabídne další ročník festivalu Teatrum Kux v na Kuxu. Večer je na programu Světelná show a festival potrvá do 23. srpna a my o něm budeme ještě podrobněji mluvit dnes ráno s jeho ředitelkou po 8. hodině.
2: A v Mostě navštivte vernisáž děl umělců, kteří 7 dní tvořili u jezera Benedikt. 13 malířů a jeden rytec představí své práce dnes od 15 hodin.

0: Londýnský symfonický orchestr a Simon Rattle, Uherský pochod z Faustova prokletí a Hector Berlioz u nás na Vltavě.
1: Křehké to bude příští týden v Liberci. Celý týden tam bude věnovaný sklu. Začíná festival skla a bižuterie Crystal Volley Week. Od pondělí do příští soboty se lidem otevřou výstavy známých, ale i začínajících sklářů a pochopitelně designérů.
0: Návštěvníci si budou moci výrobu skla sami vyzkoušet. Organizátoři letos pro zájemce chystají celkem 80 akcí.
2: Liberec v příštím týdnu ozdobí sklo. V pondělí totiž začíná 5. ročník festivalu Crystal Volley Week, neboli Týden křišťálového údolí.
3: Poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží. Kromě toho multimediální show v nově zrekonstruovaném prostoru v Lidových sadech.
2: Vysvětluje mluvčí festivalu Lucie Firstová.
3: Poskytne speciální workshopy se sklem a s významnými floristy, módní show.
2: Letošním tématem festivalu je Connecting Cultures, tedy propojování kultur, a to napříč celým světem. Díky tomu pořadatelé pozvali speciální hosty ze zahraničí.
3: Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panará, který má velmi pohnutou historii. Ten kmen vlastně téměř celý zahynul v rámci toho, že byl velmi pozdě objeven kvůli stavbě dálnice. Ti lidé tam zemřeli na civilizační choroby. Teď už ten kmen je opět v plné síle, získal zpátky svůj životní prostor a my je budeme mít součástí dvou akcí. Budou na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou.
4: Budou i ukazovat rituální tance v rámci začátku dne či konce dne. Mělo by to být v 10 hodin a potom v 6 hodin odpoledne.
2: Doplňuje ředitel Crystal Volley Jan Šmíd.
4: Ten vrchol toho je, že to, co oni vytvoří na to náměstí, ty své šperky, ať už rituální nebo další, tak vlastně představí na té závěrečné multimediální show v Lidových sadech.
2: V příštím týdnu Liberec navštíví taky významní čeští umělci z oboru výroby a designu skla.
3: Bude tu například v Kouzi studiu výstava Maxima Velčovského ve spolupráci se společností a je tu možnost vyslechnout si třeba Lukáše Jabůrka na Peča Kučenaj.
2: Výrobu skla si budou moci vyzkoušet i návštěvníci, třeba na náměstí doktora Edvarda Beneše.
3: Bude tam mobilní sklářská pec, bude tam brusírna skla, bude tam pískování skla i sklo nad kahanem.
2: Říká mluvčí Firstová. Festival se snaží taky propojovat odborníky se začínajícími umělci. Dorazí proto studenti ze středních i vysokých škol.
4: Účastní se všechny sklářské umělecké školy v Libereckém kraji. Začnu Kamenickým Šenovem, Novým Borem, Jabloncem, Turnovem a Železný Brod. Studenti Technické univerzity v Liberci, ty se představí na výstavě Unframe v BG klubu, potom Tvorba mladých nadějí z Vošky v Boru, se představí na výstavě Spectrum Young Glass v Espresso Café. Hodně hezká zajímavá věc bude Šelmárium, na tom se opět podílely tři školy, vedle je Kamenicko-Šenovská sklářská umělecká škola, ty budou tvořit v zoo Šelmárium přímo během festivalu od středy přímo na místě.
2: Vysvětluje ředitel Šmíd. Kromě toho můžou lidé navštívit workshop Rytí do skla v botanické zahradě, který povede studentka střední školy Anna Hanková. Dílna bude součástí výstavy, která začíná tento pátek, doplňuje Firstová.
3: Jmenuje se Sklo v přírodě, příroda ve skle. V té botanické zahradě bude víc než 25 autorů a ukáží celou šíři sklářských technik.
2: Od pátku 21. srpna do konce festivalu bude města Liberec, Jablonec nad Nisou a Vratislavice nad Nisou propojovat linka historické křišťálové tramvaje. Letos ji vyzdobila sklárna Jílek, a to do stylu Orient Express. Jízdní řády i celkový program festivalu lidé najdou na webu crystalvolleyweek.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Nahrávka Paula McCartneyho z roku 1982. Posloucháte Vltavu těsně před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A máme pro vás pozvánku k poslechu Vltavy na večer. V našem pořadu Pokračování za 5 minut se budeme tentokrát věnovat skvělé knížce spisovatele Petra Šabacha Občanský průkaz.
0: Připomene tragické události spojené s počátkem normalizace. Několik epizod z časů po roce 1968 doplní taky dobové verše Aleše Kovandy.
2: A číst nám bude i Michal Pavlata.
3: V roce 1968 se policajti chovali téměř lidsky. Krátce po 21. srpnu nosili na klopách trikolory a stali se z nich málem naši hoši. To byl jediný rok, co jsme se jich nebáli. Říkali nám sice občas věci jako kuci neblbněte, ale spíš tak jako starší bráchové. V tom 68. se začalo mluvit o tom, že policajti budou muset nosit identifikační čísla, takže si na ně budete moct kdykoliv stěžovat. Kde máš číslo? Pokřikovali jsme na ně s klukama a oni říkali, že na to se teprve čeká a ani nás neskontrolovali. To bylo ještě tak před rokem dvěma něco naprosto nepředstavitelného. Do prvomájového průvodu se zařadila skupina českých hipíků a házeli po Dubčekovi na tribuně různý dárečky. Nejvíc plyšový zvířátka. No zkrátka, český hipíz.
0: Ukázka z občanského průkazu Petra Šabacha v podání Michala Pavlaty. Pořad si nenechte na Vltavě ujít od 20 hodin.
2: Určitě my dva s Františkem si nenecháme tenhle pořad ujít, protože oba máme Petra Šabacha moc rádi. A stejně tak si nenechte za pár minut ujít druhého autora, kterého taky máme s Františkem moc rádi. Je to básník, publicista, překladatel, spisovatel Petr Borkovec. Pro nás napsal dnešní úvahu.

0: Dvě ikony amerického jazzu.
1: Miles Davis a John Coltrane by letos oslavili 100 let.
0: A na jejich počest poprvé společně vystoupí Eric Trifa, David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma.
1: Přímý vltavský přenos z brněnského hradu Špilberk 20. srpna od 20 hodin.

0: Jan Křtitel Vaňhal, část sonáty číslo 1 pro flétnu a baso, kontinuo Monika Knoblochová a Klára Nováková.
1: A před námi už je taková trošku zvláštní, temná a možná hypnotická úvaha nad přírodou, nad sběratelstvím, nad smrtí a také nad tím, co se člověku odehrává v hlavě, když se setmí. Před námi tedy dnešní, ani ne tak úvaha od Petra Borkovce.
2: Vyrazil jsem pozdě. Vyčítal jsem si cestou, okolo které se smrákalo. Ale když se zjevila veranda říční hospody už naplno rozsvícená, zdálo se mi, že denního světla zbývá konec konců dost a že právě tenhle obraz jsem chtěl vidět. Knajpa z černého dřeva a skel se blištěla do světlého soumraku a odrážela v řece, z níž se ještě vytrácela poslední modř. Ačkoliv hospoda nestála těsně u řeky, působilo to, že stojí, že celou její prosklenou část nesou piloty usazené do říčního dna. Působilo to, že se výjev může z nenadání pohnout, docela lehce odpoutat. Houpající se odlesky a odrazy už rozzářených a denním světlem dosud osvětlených skleněných tabulí vysílaly veselé i útulné signály. K hladině od spodu přistávaly ryby. Červnový večer, tak akorát, pomyslel jsem si. Prázdninoví hosté prozatím balí ve městě a vykradači chat už odpočívají a v kšiltovkách, které nikdy neodkládají, pijí piva před odletem na rušnější pláže. Jeden takový se na mě netečně zadíval, když jsem čekal u výčepu. A já v jeho očích uviděl plující věci z poslední vykrádačky. Rychle se otočil. Asi si všiml. K řece jsem vlastně šel kvůli roháčům. Je teď jejich čas a na cestě podél proudu, zvlášť v otevřených partiích zarostlých z obou stran jenom nižšími keři, jich vždycky létá dost. Dokonce jsem si vzal do batohu smrtičku a několik sběrných lahví. Ale nebyl jsem rozhodnutý, zda si brouky chci jenom prohlížet nebo doopravdy usmrtit a vypreparovat. Po cestě jsem na to myslel, ale nepořádně. Dávno si nevedu sbírku. Chtělo se mi preparovat proto, že už pendlení budu myslet na psaní jedné rozepsané povídky. Všiml jsem si, taky dávno, že když brouka vytrhnu z jeho prostředí, ze stínů a barevných tvarů, pozoruju ho bez okolí a zároveň zaměstnám obě ruce, vždycky mě napadají možnosti, jak v rozepsaných textech pokračovat. Mohl bych brouky kreslit, dělat preparační kresbu, abych je nemusel zabíjet. Ačkoliv popravdě řečeno, lítost necítím, ale nefunguje to. Svou roli nejspíš hrají i další věci. Ten konec, smutek. Úprava skutečného, mrtvého těla. Je to asi hnusné, ale já si to nepřipouštím. V pobřežních pámilnicích a ostružiní, na něž jsem spoléhal, roháči nepoletovali. Několikrát jsem si stoupil těsně ke keřům a poslouchal, jestli zevnitř neuslyším třeskání. Nic. Nevylétli. Asi dnes nevyletí. Ale o chvíli později, když jsem s natočeným půl litrem vyšel před hospodu, jsem se z nenadání ocitl v chrastícím mračnu. Nad šeříkovým plotem se proplétali tři malí samečci a vráželi do sebe tak, že nebylo zřejmé, jestli z nemotornosti nebo jde o začátek souboje. V zápětí se pod mýma nohama ozvalo jiné rachtání. Dva roháči bojovali v trávě o samičku tak, že na ní stály s propletenými rohy a roztaženými krovkami a křídly. Bez váhání jsem je všechny tři nahrnul do hrdla jediné lahve, i s listovým. Kdysi jsem letícího roháče přirovnal k oku, které zkoumá sloupek plotu. Zdálo se mi, že roháč ve vzduchu je jako bloumající pozorná bulva, že mihotání hnědých průsvitných křídel vytváří duhovku kolem čočky hlavy, hrudi a krovek. Teď to neplatilo. Roháči burácející kolem šeříku připomínali mořské koníky. Trhaně plavali ve stoje a esíčka jejich tělíček jako by byla zakončena ploutví a ne trnitou holení a drápky, které se při preparování tak špatně dostávají pod tělo. A chvílemi jako by napodobovaly krevety. Protože makadla přední pár nohou a tykadla svějířky se kupila v letu, dojemně prosila. Jednoho po druhém jsem brouky srazil k zemi. Dva jsem uložil do lahví, třetího sklepl do smrtičky a vydal se za naprosté tmy zpátky. V zarostlém místě, které jsem procházel spíš po paměti, taková tam panovala temnota. Stezku z ničeho nic osvítilo několik reflektorů a kolem mě projel konvoj motorek a mopedů s vracejícími se rybáři, jimž z ruksaků trčely udice a podběráky. Maskáče, vesty, helmy, nářadí, řev a cesta s železnými listy stromů a keřů. Všechno to přede mnou na několik vteřin vyvstalo zvětšené, nebo spíš nabobtnalé, zarozivými detaily.
1: S básníkem a překladatelem Petrem Burkovcem jsme se společně vydali k řece za roháči.
0: Teď už Free Cohens a album Family v nahrávce z roku 2011.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Pokračují jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Bývalý americký prezident Bill Clinton dnes oslaví 80. A čekejte oblačno až zataženo, na jihu bude až polojasno, na severu taky přehánky. Teploty do 27 stupňů Celsia. Druhým dnem pokračují jednání na ministerstvu financí mezi šéfkou rezortu Alenou Schillerovou z ANO a ministry kvůli státnímu rozpočtu na příští rok. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími rezorty. Jde například o zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě investic jednotlivých ministerstev jsou tématem i úspory, doplnil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Šetříme dále na ministerstvu, organizacích, které jsou pod rezorty, je nadále pokračuje ve slučování agend, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady, spojené s marketingem, se službami typu informační systémy, technologie, to skutečně tvrdě škrtáme.
3: Ve čtvrtek bude s některými ministry šéfka státníka si v jednání pokračovat. Druhé kolo čeká například rezorty školství, práce a sociálních věcí nebo vnitra. Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou teď připravuje ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka, ale sestrám chybí dostatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
5: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
3: Novelu chce mít ministerstvo hotovou v září. Účinná by potom mohla být od ledna 2028. Části ukrajinského parlamentu projednají kandidaturu Jevhena Chmary na ministra obrany. Do funkce ho navrhl prezident Volodymyr Zelenský. S nominací musí souhlasit právě poslanci. Na ministra zahraničí Zelenský navrhl dosavadního šéfa diplomacie Andreje Sibihu.
6: Kandidaturu Jevhena Chmary na ministra obrany a kandidaturu Andreje Sibihy na ministra zahraničí proberou parlamentní stranické frakce i výbory. Jednání mají zjistit, zda by obě nominace měly v následném hlasování ukrajinského parlamentu dostatečnou podporu. Otázky panují hlavně kolem Jevhena Chmary. Bývalý šéf bezpečnostní služby Ukrajiny ve funkci nahrazuje populárního Michaila Fedorova. Podle zástupců nejvyšší rady Chmara už požádal o propuštění z vojenské služby. V době hlasování o jeho nominaci by už tak měl být civilní osobou. Chmara chce pokračovat v reformách a projektech, které začal Fedorovův tým. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi je dnes 80 let. Je jediným žijícím prezidentem, který vedl Spojené státy v minulém století. Jeho dvě funkční období v Bílém domě provázely úspěchy, ale i profesní a osobní nezdary.
7: Billu Clintonovi se podařilo už v prvním funkčním období dotlačit znesvářené strany v Bosně k mírové dohodě a v roce 1995 ukončit krvavou etnickou válku v Evropě. Získal si důvěru Američanů i pro druhé funkční období, které ale provázel skandál kolem jeho rok a půl trvajícího vztahu s mladičkou stážistkou v Bílém domě Monikou Levinskou. Kongres proti němu vedl proces impeachmentu. Musel se omluvit občanům i manželce Hillary. Do povědomí Čechů se zapsal hrou na saxofon v pražském klubu Reduta při oficiální návštěvě Česka v lednu 1994. Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Hudebník a skladatel Vladimír Franz představí ode dneška v Třeboni svou malířskou tvorbu. Vernisáž výstavy s názvem Amarcord začne v galerii města Třeboň v 17 hodin. Na ní potom v 7:30 večer naváže varhaní koncert Vladimíra France v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jilí.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na jihu čekáme místy polojasno, na severu přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mosaica.
1: Dobré ráno. V následujících minutách se pokusíme na svět podívat tak trošku jinak, protože někdy stačí změnit úhel pohledu a najednou vidíte věci jindy neviděné. České vesnici může film vrátit něhu. Fotka vám připomene, jak neuvěřitelně dlouhou cestu urazilo zachycení jediného okamžiku. A barokní palác ten zase může ukázat i to, že za uměním se skrývají i poměrně osobní příběhy. A tak se společně podíváme na všechny tři tyhle světy. Na filmovou jinakost a upřímnost v rodině společně s režisérem Šimonem Holím. Na proměnu fotky od dlouhých hodin expozice až po algoritmy, které si všichni nosíme v mobilních telefonech. A potom nahlédneme i do zahrady Šternberského paláce v Praze, kde po Aně Masarykové zůstaly rododendrony a v interiérech zase mistrovská díla starých malířů.
2: Co budeme hrát mezi 7 a 8? Třeba Ludvika van Beethovena, zpívat bude Diana Kroll a taky zazní Karel Kovařovic. Nechybí George Enescu, pátá část světy pro klavír číslo 3.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku 10 minut po 7 ráno.
1: A pojďte se podívat teď do jedné z nejvýznamnějších světských staveb vrcholného baroka u nás. Od roku 1947 patří právě tenhle objekt do správy Národní galerie Praha. František řekne, o čem mluvím.
0: Šternberský palác na Hradčanském náměstí vystavuje stálou expozici Staří mistři 2, ale nabízí i další zajímavosti.
1: A tak se tam vypravila naše reportérka Zuzana Filipková.
2: Tady Roland Savery, což byl malíř původem z Kortrijku, dneska Belgie, ale vlastně emigrant ze své země, působil nějakou dobu tedy v severním Nizozemí. Pozval si ho Rudolf II. Perlička v tom, že tady, co jsou namalovaní, tady ty jeleni, tak víte, kde on si je chodil studovat, a to je na tomto geniální spojení, do jeleního příkopu. Takže ty jeleni, kteří pobíhali kdysi tady, ještě směrem tamhle jako za hradní zdánou je Lví dvůr. A zase, když se podíváte na ty šelmy, tak to jsou zase šelmy, které opravdu se chovaly v té... Dneska je tam restaurace Lví dvůr, tak ty jsou odsamtať.
3: Expozicí Staří mistři 2 nás ve Šternberském paláci provází dočasně jmenovaná generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, která je také šéfkou sbírky starého umění. Mluvíme spolu také trochu o historii tohoto paláce, kde už od počátku 19. století sídlila obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, přímý předchůdce dnešní Národní galerie Praha. A v prvním patře se nacházely sbírky Národního muzea. Nicméně v 19. století nešlo o tak prestižní adresu, i když je v přímém sousedství s Pražským hradem.
2: V 19. století to bylo takové čím dál tím víc opuštěnější místo, spojené s Habsburky, proti kterým vzrůstal odpor. Až to dopadlo teda tak, že se obrazárna rozhodla, že na krátkou dobu opustí prostory Pražského hradu a půjdou blíže Pražanům s vidinou, že dostanou nové skvělé prostory pro obrazárnu, pro dnešní Národní galerii. To se ovšem nijak nestalo, na ten okamžik se stále čeká, ale jednou přijde, ale... Dostala tenkrát obrazárna prostory v Rudolfínu. Když vznikla Československá republika, tak vlastně ty prostory Rudolfína, které byly stavěny, uspůsobeny vystavování výtvarných umění, si ta nová republika vztáhla pro sebe, že tam teda bude zázemí parlamentu. Ovšem té obrazárně i vlastně nově ustanovené moderní galerii ta republika velmi přála. A vlastně kupovaly se tedy za té první republiky ty skvělé obrazy, francouzská sbírka, El Greco se koupil, ale ty prostory správné stále chyběly. Až teda po válce, v roce 1947, se zase do Šternberského paláce vrátila Národní galerie a vlastně od té doby tady non-stop.
3: Ve Šternberském paláci najdete kromě děl starých mistrů také veřejně přístupnou knihovnu. Jde o nejlépe vybavenou knihovnu specializovanou na výtvarné umění.
4: Sloužíme především pracovníkům Národní galerie pro jejich odbornou a vědeckou práci, ale samozřejmě i veřejnosti. Může přijít kdokoliv.
2: Žádný průkaz nepotřebuje
4: nic. Takže tady vlastně doby taková jako studovna, kde si prezenčně může studovna. Půjčit. Takže může přijít kdokoliv, kdo má zájem a najde si buď publikace přímo v našem katalogu, který je i na internetu veřejně přístupný, a nebo samozřejmě kolegyně, která má službu, vždycky pomůže. To je důležitá součást naší akvizice, je výměna mezi knihovnami podobně zaměřenými, takže máme 150 asi výměnných partnerů v celém světě, což je opravdu významná akviziční činnost, protože získáváme opravdu jedinečné publikace.
3: Knihovnou nás provází její vedoucí Martina Horáková a upozorňuje na některé skvosty, které tu najdete.
4: Zajímavá součást fondu podařilo se nám získat 33 svazkový katalog rezoné díla Pabla Picassa.
2: To je jediný v zemi.
4: Řecko-francouzského, ano, jediný v zemi. Řecko-francouzského kunsthistorika Christiana Zervuse, který byl přítel právě Picassa a na tom díle spolu spolupracovali. Takže to je opravdu významná i teda dost cená akvizice.
2: Můžu se podívat?
4: Můžete, no. Ono je to samozřejmě The Prince z roku 78. Potom už to samozřejmě nevyšlo.
2: Takhle to vyšlo.
4: Všechny, jo. Všechny.
3: Součástí knihovny ve Šternberském paláci je také veliký archiv.
4: Není to teda jako profesionální depozitář, ale my samozřejmě těžíme z toho,
5: že ta budova má opravdu historické klimatické výhody.
3: Dodává Martina Horáková. Olga Kotková nás vede ještě na zahradu, kterou také bez vstupenky můžete využít k relaxaci v centru Prahy. Hned při vstupu vás uvítají barevné rododendrony, které sázela vnučka prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka Anna Masaryková.
6: Ta tady pracovala vlastně i teda v době komunismu a v té souvislosti musím říci, že vůbec Národní galerie byla taková jako oáza, kde takové ty osoby pro režim nepohodlné, tak tady i díky teda osobnosti tehdejšího ředitele Jiřího Kotalíka, tak tady našli útočiště a vlastně tady mohli dělat odbornou práci.
3: Popisuje Olga Kotková. V dalším díle této série se podíváme naproti, tedy do Schwarzenberského paláce.
1: Právě tam se nachází také archiv Národní galerie, takže zítra ve stejném čase nás čeká další část putování společně s reportérkou Zuzanou Filipkovou.
0: Dříve byla fotografie takovou pomalou kresbou světlem, ale stal se z toho proces, ve kterém část práce odvádí i algoritmy. Připomínáme si 200 let fotografie. Reportáž nabídneme za chvíli.

0: Film se mění, cenzura zůstává.
1: O proměnách filmové cenzury u nás, na pozadí různých politických a společenských událostí. S filmovými historiky Janem Jarošem a Václavem Březinou.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Wilhelm Fitzenhagen a skladba pro violončelo a orchestr, Deutsches Symphonieorchester Berlin a Alban Gerhard v 7 hodin a téměř 25 minut.
1: Pořád ještě je časné ráno, ale dnes byla nad Prahou krásná obloha. Byly, nevím, jestli se tomu říká červánky, ale místy byla zbarvená do ruda. Tak jsem si říkala, jestli si ji nevyfotit. Nakonec jsem to neudělala. Možná, že vy už za sebou nějakou tu dnešní ranní fotku máte.
0: Od prvních pokusů o fotografii letos uplynulo 200 let, ale to vypadalo jinak. Světlo, citlivá deska, o hodiny čekání, tak vznikala první fotografie.
1: Máme tu 19. srpnový den, který je navíc světovým dnem fotografie. A tak si připomeneme, jak fotografování během těch dvou staletí urazilo obrovský kus cesty.
0: Od citlivých desek až k senzorům v mobilních telefonech.
2: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou.
3: Je na ní zobrazená budova a ta budova je osvětlená z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin.
2: Výhled zachytil francouzský vynález Joseph Nicéphore Niépce.
3: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obscura.
2: My tady vidíme, je to taková bedna dřevěná s čočkou uvnitř.
3: Ano, je to dřevěná skřínka. Úplně klasická kamera obscura neměla ani žádnou čočku. Obraz byl vytvářen jenom malým otvorem v čelní stěně té skřínky.
2: To, co

0: vyrovnávací paměti nepřetržitě, takže výsledná fotka bývá poskládaná ze snímků, které vznikly dřív, než jsem zmáškla spoušť.
1: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat.
0: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionů fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
1: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu. My jsme teď nabídli skladbu Malgru Millera s názvem One Notch Up, což bychom mohli přeložit asi jako tak o trošku lepší nebo o trošku vyšší, prostě o jeden stupeň výš. A my jsme zase blíž k 7:30, respektive aktuálně je 7:30. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Část peněz chce kabinet použít například na obnovení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém odpovídalo skoro 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody patří i tlak, kterému čelí třeba na sociálních sítích. Nový maďarský prezident András Baka se dneškem ujímá funkce. Baka dříve působil jako předseda nejvyššího soudu a strana bývalého premiéra Viktora Orbána Fidesz mu před 15 lety předčasně ukončila mandát. Poslanci strany TISA, premiéra Petera Maďara, Baka do čela zvolili v polovině srpna. Současná maďarská vláda se snaží o proměnu institucí, které roky ovládal Fidesz. Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici na Jihlavsku vypsal na dnešek úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se kvůli nutnosti dalších investic do rekonstrukce nezapojí ani město a současný majitel zámku. A čekejte, oblačno až zataženo, na jihu bude místy polojasno. Na severu přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách 18. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A teď se ještě zastavíme v pražském kampusu Hybernská, v Ostravě, v Třeboni a začínáme v Červeném Kostelci, kde startuje už 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Zahajovací koncert od 19 hodin obstará Vojtěch Dyk se skupinou DYK a festival nabídne soubory z České republiky, ale pochopitelně i ze zahraničí. Potrvá až do soboty.
2: V Třeboni zahájí výstavu Amarcord a představí hudebníka, skladatele a malíře Vladimíra France. Výstava galerie města Třeboně nabídne obrazy inspirované krajinou, člověkem i hudbou.
1: V Ostravě si připomeňte srpnové události roku 1968. Fotografická přednáška Ostrava a 21. srpen začíná ve 17:45 večer v kině Luna.
2: Ještě tip na výstavu Ráj to na pohled ode dneška v galerii Jana Čejky v kampusu Hybernská v Praze, kde představí díla etablovaných i nastupujících českých umělců.

0: Filharmonia Oktet a Ludwig van Beethoven 7 minut po půl osmé.
1: Před pár dny byl hostem naší vizitky na Vltavě Jan Cina, hlavní postava z nového českého filmu režiséra Šimona Holého Čika Čeka. Vypráví o 55-leté matce a jejím synovi, který se po rozchodu s přítelem vrací domů do České republiky z Francie.
0: Příběh stojí na nečekaném odhalení. Lukáš totiž v Paříži pracuje jako herec a tanečník v Drag Queen Show. Matka se s novou skutečností musí vyrovnat a oba hledají cestu k upřímnějšímu vztahu.
1: Šimon Holý téma zpracovává s jemným humorem. Po filmech Zrcadla ve tmě a pak Přišla láska nebo Hello, welcome je snímek Čika Čika jeho prvním opravdu výpravným filmem s výrazně větším rozpočtem.
0: Redaktor Tomáš Pilát se Šimonem Holým natáčela.
2: Pro mě to vlastně byl velký film. Tou zkušeností toho, že tentokrát už jsou ve hře nejenom malý soukromý zdroje, ale taky podpora státního fondu audiovize České televize, slovenského fondu, regionu Île-de-France francouzského. Je to film, co má dvě země v koprodukci. Ten rozpočet je, řekněme, minimálně desetinásobně větší než filmy jako A pak přišla láska. Takže pro mě to jakoby byl velký film. V tom, že jsem taky mohl dovolit mít scénu s 200 kompartistama a to rovnou dvakrát. Takže velká zkušenost, velký film to něčím byl. Byl to ten film, který se plánoval už 8 let a jsem rád, že ho konečně můžeme ukázat divákům.
3: Vy říkáte desetinásobně velký rozpočet, projevilo se to ve vaší práci. Měl jste to práci třeba o to jednodušší, nebo naopak bylo to složitější, protože jste si mohl toho víc dovolit?
2: Vlastně o to složitější, protože ve chvíli, kdy už ten rozpočet je nějaký, tak vlastně všichni chtějí, aby byli dobře zaplacení a přichází strašně moc různých podmínek a různých pravidel. A vlastně nejde už nic dělat moc na punk, všechno musí jít podle nějakých regulí a ono to ve výsledku dělá vlastně to, že musí být všechno opravdu velmi připravené a zároveň se musí pracovat s nějakými rámci, které tam předtím nebyly. A právě proto i třeba se to připravilo tolik let, protože ten scénář musí být připravený na to pomyslně profesionální natáčení, které už má nějaké podmínky.
3: Chtěl jste zase poukázat na témata, o kterých se příliš u nás nemluví. Dá se říct, že to je možná průvodní jev vaší filmové tvorby?
2: Je to možný. Já prostě mám pocit, že točím to, co se děje kolem mě a co vidím, že se děje a ta snaha za mě je tam prostě taková, že bych byl rád, aby jsme viděli víc, co se děje ve světě kolem nás.
3: Vy tam máte hrdiny, kteří prožívají problémy dvojího typu. Jednak jsou to problémy osobní, rodinné, jednak jsou to problémy samozřejmě taky osobní, ale takové běžné, jako třeba jak odmítnout nápadníka, který se chce vetřít do přízně hlavní hrdinky, nebo problémy s domem, který málem padá. Chtěl se ukázat rozdíl mezi problémy toho jednoho typu a problémy toho druhého typu, nebo naopak říct, že vlastně všechny ty problémy jsou stejně důležité?
2: Spíš ta druhá varianta. Já mám pocit, že všechny ty problémy jsou stejně důležité a že hlavně všechny ty problémy představují nějakou širokou várku problémů, se kterými se můžeme potkat v našich životech. A že vlastně ten život je komplikovaný i na těch malých úrovních, na těch malých půdkách a zároveň těch velkých půdkách, že se nám ten život skládá prostě z různých věcí a že ta jinakost, o který ten film je z velký míry, tak ta jinakost nemusí být nutně i daná nějakým genderem nebo vztahovou preferencí, ale tak jenom třeba tím, že chci zvládnout sám opravit dům, který se mi rozpadá pod rukama.
3: Říkáte, že točíte o věcech, které vidíte kolem sebe. Znamená to, že jste do toho scénáře vnesli i nějaké své osobní záležitosti, něco, co třeba vám se dělo nebo děje?
2: Já jsem žil mnoho let na vesnici a takový statek, který se nám trošku rozpadá, máme s mámou, takže tam ta inspirace byla jasná. Zároveň drag mě baví mnoho let sledovat jako návštěvník, takže tam taky jste potkali věci a samozřejmě jsou tam nějaké věci a zážitky z osobního života, ať už je to třeba můj bývalý partner nebo třeba zážitky mě a mojí mámy. Nám se vlastně pak děli takový srandovní věci trošku, že se i po natočení toho filmu nám děli věci podobného charakteru, že máma poprvé letěla letadlem za mnou do Marseille, kde původně i v jedné verzi scénáře, kde nám měla letět poprvé ve svém životě za Lukášem. Takže se nám tak jako propojovalo a měli jsme pocit, že ten film se stále děje dál. No.
3: Mimochodem, jak tady prožívala ten film vaše máma?
2: Máma vlastně mnohem víc řešila nejdřív ten svůj herecký výkon v tom filmu, protože máma v něm vystupuje v pozici sestry v LDN, což je to, co dělá i v reálném životě. A zatímco u Hello Welcome byla taková jako k sobě méně kritická, tak tady říkala, že už by něco změnila. ale jinak byla, myslím, že dost spokojená a nějak si měla i rada, že se potvrzuje její herecký talent, že i právě do jednoho filmu, který teď připravujeme, už pro ní píšeme venkovskou větší roli.
3: Zmínil jste Vesnici. Chtěl jste Vesnici ukázat trošku třeba z jiných úhlů jinak, než jak se běžně v českém filmu ukazuje?
2: Určitě, byl to naše hlavní téma prakticky skoro od začátku toho, co jsme na tom filmu začali pracovat. A to nejenom ve scénáři, ale pak i třeba i v té vizualitě a těch barvách. Já jsem hodně chtěl odstoupit od, řekněme, toho sociálně realistního zobrazování, který sice má svoje pozitiva a je určitě podstatnou součástí české kinematografie, ale přišlo mi, že je to zase jen nějaký segment a my s tímhle filmem se snažíme něčím měnit to zobrazování různých věcí v české audiovizi. A chtěli jsme na začátku s Janou Lidovou kameramankou spíš navázat na to, co třeba tady ustanovil Vojtěch Jasný a snažili jsme se, aby ten film nepracoval tolik s modrou a zelenou a chladnými odstíny a šel spíš právě do žluté, do oranžové, aby byl prosvětlenější a aby nabízel pozitivnější náhled na ty osudy těch lidí, kteří žijou na vesnici, protože mám pocit, že úplně nepomáhá nám nikomu pokračovat jenom v tezi toho, že všichni se na vesnici trápíme. To není do jistý míry ani moje zkušenost. A já myslím, že tu naději teďka potřebujeme možná trošku i víc.
0: Myslí si režisér Šimon Holý, který onu naději chce mezi lidi přenést i skrze svůj nový film Čeka Čeka. Snímek bude od zítřka v kinech.
1: No uvidíme, jestli vydrží v našich srdcích nebo v naší paměti stejně tak dlouho, jako komedie Na samotě u lesa. Ta totiž měla premiéru přesně před půl stoletím. My si za chvilku připomeneme společně s naší editorkou Denisou Hergeslovou.

0: Like Someone in Love a Diana Krall u nás na Vltavě minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Přesně před 50 lety, 19. srpna roku 1976, měla premiéru komedie Na samotě u lesa. A protože na Vltavě pokračuje filmové léto, snímek Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka si teď připomeneme s naší ranní editorkou Denisou Hergeslovou. Deniso, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Hodně z nás má tenhle film rádo, připomeň, co se v něm odehrává.
3: Hlavními hrdiny jsou manželé Oldřich a Věra Lavičkovi, herecká dvojice Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová, kteří s dětmi Zuzankou a Petříkem odjíždějí na lupu do Loukova. Doufají, že se jim podaří koupit malebné stavení dědy Komárka a proto u něj tráví dovolenou. Zatímco Olda si pobyt na venkově užívá a děti si dědu oblíbí, Věra je stále podrážděnější a naléhá na manžela, aby prodej urychlil. Oldův přítel, lékař Houdek, však zjistí, že Komárek je navzdory věku ve skvělé kondici. A z poměrně jednoduché zápletky tak vzniká velmi laskavá komedie o střetu městského a venkovského světa, o chalupaření, ale taky o tom, že člověk může snadno přehlédnout hodnotu toho, co chce získat. A právě postava dědy Komárka dává filmu vedle humoru i určitou melancholii. Scénář napsali, jak už jsme zmínili, Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak.
2: Pro oba pány to byl taky jeden z prvních filmových pokusů, kde pro film hledali inspiraci.
3: No, Svěrák se Smoljakem vycházeli z vlastních zkušeností s chalupařením. Sami zjistili a jezdili na venkov a hledali tam inspiraci a našli tam mimo jiné i staršího majitele chalupy na Sázavě a ten taky sliboval, že prodá kravku a na jaře už nezaseje. Některé skutečné příhody a postavy se tedy dostaly přímo do scénáře. Film původně nesl pracovní název Pražáci dědy Komárka. Pro dvojici Svěrák Smoljak bylo hlavně zásadní, že jejich scénář dostal do rukou Jiří Mencl, tehdy už Oscarový režisér za film Ostře sledované vlaky. A Mencl si velmi pečlivě vybíral herce. To se projevilo například u role lékaře Houdka. Mencl trval na tom, že přítelé Oldřicha Lavičky, tedy Zdeňka Svěráka, bude hrát Jan Tříska.
0: Obsazení Třísky je zajímavou kapitolou toho filmu. Jak to s ním tehdy bylo?
3: Jan Tříska měl v té době zákaz točit. Mencl si jeho obsazení přesto prosadil. Podle vzpomínek Zdeňka Svěráka byl Mencl tak neústupný, že kvůli Třískovi dokonce zdržoval natáčení. Trval na tom, že nikoho jiného v roli nevidí. Tříska tak díky němu mohl znovu před kameru. A zajímavé je, že vedle něj si zahrál právě i samotný Svěrák, který v podstatě debutoval jako filmový herec. Mencl ho záměrně obsadil jako neohrabané Pražáka, který na venkov příliš nezapadá.
2: Zpátky k Janu Třískovi. Toho ale nakonec z filmu stejně vystříhali.
3: Je to tak, po Třískově emigraci v roce 1977 museli jeho scény z filmu zmizet. Při prvním uvedení v kinech se ještě objevily, potom ale vystřižené záběry, včetně společného chytání blech s Oldou Lavičkou, zmizely. Stejně jako například slavná věta Svěrákovy postavy Václavé, proč nejsi moje žena. Tyto scény se na plátno vrátily až po listopadu 1989. Film přitom na rozdíl od některých jiných snímků úplný zákaz nedostal a díky televizním reprízám si získával další generace diváků. A možná i proto dnes jeho hlášky patří k českému filmovému folkloru.
0: Film Na samotě u lesa se ale zapsal do dějin české kinematografie nejenom kamerou nebo hereckými výkony, ale tak jednou zajímavou administrativní chybou.
3: Zdeňku Svěrákovi totiž na Barandově omylem zaplatili dvakrát honorář za námět a aby bylo účetnictví v pořádku, napsal ještě jednu filmovou povídku, aby se takzvaně neřeklo. Když ale příběh inspirovaný skutečnými řidičem a závozníkem později Svěrák přečetl Menclovi, objednal se režisér scénář a tak vznikl další úspěšný film Vesničko má středisková.
2: Krásné náhody, film Na samotě u lesa slaví právě dnes 50 let od své premiéry. Zajímavosti z natáčení jsme probrali společně s Denisou Hergeslovou. Deniso, díky.
3: Naslyšenou.

0: část symfonie číslo 1 a Sergej Prokofjev. My jsme slyšeli Girot Ensemble Chamber Orchestra.
1: Prostor ale už dostává básník, písničkář a prozaik Jan Burian. Dnes nám představí dánského textaře Bennyho Andersena.
2: Básnění.
3: Setkání třetí, Benny Andersen. Setkání s dánským básníkem Bennym Andersenem pro mě bylo svým způsobem osudové. První jeho báseň, nazvanou Dieta, jsem si přečetl, když jsme s kamarádem leželi zmoženi obžerstvím v jakési turistické ubytovně na ostrově Finn. Jídlo není dobré pro žaludek, život je nezdravý, stálo v té básni a v té chvíli se Benny Andersen stal součástí mého života. Začal jsem zhudebňovat jeho básně psané volným veršem, hledal v nich hudbu a rytmy, natočil nakonec dvě celá písňová alba a zažil s básníkem a jeho obdivuhodným překladatelem Františkem Frelichem i hodně legrace. Benny Andersen v Dánsku tak slavný, že se při jeho životním jubileu prodalo 150 tisíc kusů jeho sebraných básnických spisů. Byl mimo jiné pozván do pražského Rudolfína, kde jsme měli ve třech spolu s Františkem Frelichem společně vystoupit při zahájení jakési skandinávské výstavy. Naše vystoupení začalo ve stejnou chvíli, kde byl zahájen raut, a tak jsme byli svědky hromadného úprku hostů ke stolům s potravinami, zatímco jsme se snažili nějak zaujmout jejich pozornost. Vzdali jsme to velmi brzy a recitovali a prospěvovali česko-dánsky jen pro sebe. Tak to chodí, i když jídlo není dobré pro žaludek a život je nezdravý. Na druhý den jsme si všechno vynahradili na vystoupení v rámci Olomouckého festivalu poezie. Benny Andersen zarecitoval nějakou svou báseň dánsky, František Frelich přečetl svůj překlad a já jsem pak zaspíval, jak jsem ji zhudebnil. Největší úspěch měla báseň Líný básník. Byla nejkratší, neboť Líný básník napsal jen tečku. Byl prostě líný. My jsme ve třech ohlásili název a pak se uklonili. Dlouho jsem neslyšel publikum takhle tleskat na jedinou báseň. S Bennym Andersenem jsem se setkal poprvé v Aarhusu, kam se mu na doporučení Františka Frelicha nesl do zákulisí nahrávku písně Dieta, tak, jak jsme ji natočili v češtině v pražské Viole. Chtěl jsem, aby slyšel, jak se lidi smáli její české verzi. Pozdravili jsme se a já zalitoval, že na jeho koncertě vystupoval se svými písničkami na místním festivalu. Nerozumím textům písní, protože neumím dánsky. Usmál se a pravil: nic si z toho nedělejte, mnoho Dánů taky nerozumí dánsky. Občas si na tuhle jeho větu vzpomínám, když se nemohu domluvit ve své mateřštině.
4: Milí nepřátelé, jeho já si víc než vážím. Horká kaše, co kolem ní vždycky proleze, mu nikdy nestoupla do hlavy. Takže si křížíme cestu a nenastavujeme si nohy. Napřahujeme ruku spíš než nohu. Vyhledáváme jeden druhého pod snadno průhlednými maskami přátelství. Maškarní pro dva. Navzájem si obměňujeme důmyslné převleky, oslavujeme dávné nepřátelství, připijíme si na rozchodnou, taháme jeden z druhého poklesky a jinou potravu pro klepy, ale přísně si hlídáme rovnováhu úkladů, klep za klep a úklad za úklad. A když pak se rozejdeme jako dobří nepřátelé a popřejeme si všechno zlé, měj se moc špatně, nešťastnou cestu a tak dále, jsou to z mé strany jen fráze, neboť bych nerad přišel o jediného svého nepřítele. Milí přátelé, mám dva přátele a ti se nepřátelí. A dva nepřátelé a ti se přátelí. Jeden můj přítel se přátelí s jedním mým nepřítelem. Můj druhý přítel se nepřátelí s přítelem mého druhého nepřítele. Je málem nad mé síly dávat si pořád pozor, komu co neříct. Smíření by vztahy znamenitě zjednodušilo, takže jsem rozhodně pro nastavit druhou tvář, jenže se mi do budoucna nedostává tváří. Pokouším se zmobilizovat tváře svých přátel. A hned je z jednoho mého nepřítele přítel a z jednoho mého přítele nepřítel. Můj druhý nepřítel se znepřátelil se svým přítelem a můj druhý přítel se zpřátelil s bývalým přítelem mého druhého nepřítele, za to znepřátelil se svým bývalým přítelem. silně uvažuju, že zatím vším udělám tlustou čáru, všechny tváře stáhnu a začnu s nějakou novou.
1: Básně Milí nepřátelé a milí přátelé od Bennyho Andersena pro nás vybral Jan Burian. Básnění přinese zase zítra krátce před 8:00.
0: A my přinášíme Waltera Davise Juniora Rumba Numba.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Senát projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. V americké Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Česko bude reprezentovat v boji o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A čekejte oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu potom přehánky. Teploty do 27 stupňů Celsia. Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky, tentokrát bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmu rozpočtu vítá, má ale i výhrady.
3: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
2: Třeba hospodářský výbor doporučil zrušit limit daňového osvobození u zdravotních benefitů zaměstnanců. Ministerstvo vnitra chce příští rok nabírat více příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje taky zvyšovat jejich plat. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po včerejším jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Metnar se po schůzce vyjádřil, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 tisíc korun.
4: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
2: V Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali 4 americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
5: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude usilovat za Česko o Oscara. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. Ta sledovala 5 let své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou.
6: Požeru se, prohrávuje v automatu.
7: Film se stříhala režisérka Pepa Lubojacky z deníkových mobilních záběrů, stylizovaných vzpomínek a fotografií, které oživila pomocí umělé inteligence.
8: Je to brutální upřímnost, hlavně kvůli tomu, že ona vlastně jako závislost je ošklivá. Já jsem vždycky věděla, že můj brácha měl právo veta. Bylo pro mě hrozně důležité, aby ten film viděl celý, zastřízlivá, aby opravdu jako vědomě byl schopný jako pochopit, co tam je zobrazený. Od začátku věděl, že cokoliv by tam nechtěl, tak půjde pryč.
6: No, Praha, no.
7: O tuzemském kandidátovi na Oscara rozhodla Česká filmová a televizní akademie. Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Přiblížit Čechům současnou ukrajinskou kulturu a Ukrajincům zase tu českou. Takový je cíl festivalu Brno buď láska, který dnes začíná na několika místech v moravské metropoli. Návštěvníkům nabídne koncerty, divadelní představení nebo výstavy. Jeho posláním je podle ředitelky Ilnary Dudaš vzájemné pochopení a sounáležitost.
9: Ukrajinská komunita je nyní velkou součástí české společnosti, přesto si dovolím tvrdit, že spousta členů právě české společnosti o Ukrajině ví poměrně málo a zároveň vnímám, že jako jsou někde nějaké třecí plochy, tak cílem toho našeho festivalu je se více poznat.
10: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách 18. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mosaica.
1: Hezké středeční ráno. Co všechno může spojovat film, historii a třeba takovou barokní kulturu? Například schopnost připomínat věci, na které bychom asi neměli zapomenout a zároveň je pokaždé tak trošku ukázat z jiného úhlu. Dnes vás pozveme na projekci Hercova spalovače mrtvol. Tohle je snímek, který vznikl roku 1968 a nemusíte si kupovat vstupenky. My o ně a taky o speciální hrnky k projektu Filmové léto na Vltavě budeme soutěžit za necelou půl hodinku. Podíváme se i na film Budapešť 57, který připomíná maďarské povstání roku 1956 a vypravíme se na Kuks, tam zase čtvrtstoletí ožívá barokní kultura, a to díky festivalu Teatrum Kux. Témat máme celou řadu, můžeme začít.
2: A začneme taky hudebně s klasikou Johann Sebastian Bach, sedmá část svity pro orchestr číslo 1 a potom v hodině taky Candice Springs, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Maurice Ravel.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: No, hudba Johanna Sebastiana Bacha, 10 minut po 8 ráno.
1: Na přelomu 17. a 18. století vybudoval hrabě František Antonín Špork ve východních Čechách z Kuksu hudební, divadelní a umělecké centrum evropského významu. Jeho odkaz znovu ožil, a to díky muzikologovi Stanislavu Bohadlovi, který před čtvrtstoletím založil festival Teatrum Kux.
0: Jaký bude letošní jubilejní ročník, který začíná právě dnes? Budeme se ptát ředitelky Kateřiny Bohadlové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Baroko a současnost, možná, že tak bychom stručně mohli charakterizovat festival. Jeho 25. ročník zahájí právě dnes večer unikátní projekt Divadlo světa. Co diváky v této inscenaci čeká? Koho uvidíme? Kdo se na ní podílí?
2: Divadlo světla je koprodukční projekt spolupráce, který již měl premiéru na Smetanově Litomyšli. Smetanova Litomyšl byl právě jedním z partnerů, ale je to především projekt Geisels Hofkomedianten, kteří objevili román, stejnojmenný román Divadlo světla francouzské autorky Anne de la Flotte Mehdevy, která se zamilovala do baroka v Čechách a napsala vlastně fiktivní román o prvním barokním osvětlovači, který u hraběte Šporka udělal kariéru.
0: Historii hraní divadla na Kuksu připomenete projektem Když se v Kuksu hraje. Na něm spolupracuje Teatrum Kux s dokumentárním divadelním spolkem Tisíci hran a obyvateli téhle obce. Jak projekt vznikal a co návštěvníkům nabídne?
2: To byl projekt v rámci prologu, který proběhl již včera. Bylo to moc příjemné setkání festivalového publika s místními obyvateli, případně kolem jdoucími. A spolek Tisíci hran pracuje formou dokumentárního divadla, rozhovorů a vzpomínek a tentokrát se zaměřil na téma společenského života v Kuksu, to znamená od hraní hudby, divadla, ale také fotbalu, karet a formou pubkvízu vlastně zapojil občany do společného vzpomínání. Připomněl i divadelní soubor Bimbidi Terme, který tady před 20 lety fungoval prostřednictvím ukázky dnešních dětí. Vlastně znovu oživil tady tu krátkou, asi 4letou tradici, která tu byla.
1: My si letos taky připomínáme 10 let od zápisu českého loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a zároveň probíhá celorepublikový projekt Rok loutkového divadla. Promítne se nějak výročí a téma loutkářství výrazněji do toho letošního programu festivalu na Kuksu?
2: Rozhodně. My se k tomuto celorepublikovému festivalu připojujeme právě tak, že budeme uvádět téměř vlastně úplně denně několik loutkových inscenací. Máme tu hosty z Čech i ze zahraničí, takže rozhodně tuhle iniciativu podporujeme. Jsme rádi, že se loutky vrací do hledáčku diváků.
0: Dnes začíná také výstava Loutkářova noční můra. Co je její hlavní téma?
2: Abel Libanský s Barbarou Zeidler ze Vídně přijíždí každoročně do Kuksu vytvářet takzvanou bibliotéku, která připomíná právě aktivity hraběte Šporka spojené s tiskem, překládáním a vydáváním knih a vytváří plenerové instalace v údolí Kuksu a právě ta letošní reaguje na rok loutkového divadla, vytváří instalaci u mostu u řeky Labe tematicky právě na pojenou na loutky. Nebudu prozrazovat, diváci se rádi přijdu podívat.
1: Na Kuksu na festivalu to vždycky žije až do pozdních nočních hodin. Letos se chystá celá řada premiér. Co bychom si rozhodně neměli nechat ujít?
2: Tak kromě již zmíněného divadla světla, které tedy tentokrát je vyprodané, ale můžu pozvat na 15. září do pražského divadla Hybernie, kde proběhne ještě poslední repríza, tak jsou to třeba Memento Mori v podání na Komárka Andreje Miltnerové v Kukské hrobce, atraktivní prostor, také Geisleři, domovský soubor původně z Kuksu, uvádí premiéru Pod světem, který reaguje na cyklus ctností a neřestí Matyáše Bernarda Brauna a zpracovává tentokrát téma zoufalství. Bude tady také řada, pardon, teď jsem se malinko ztratila, Rydina Ahmedová v rámci našeho festivalového výletu bude dělat rozhovory s návštěvníky festivalu a vznikne takové zvukové představení, koncert v nedaleké obci Kocpeře, kam vyrážíme na tradiční festivalový výlet. Spoustu další divadlo Dno zde zpracovalo Kukské kroniky, již včera právě v prologu proběhla předpremiéra Kronikária léta paní 2026 a spoustu dalších, všechno je na webu.
0: Bude to nabité, nás ředitelka festivalu Teatrum Kux Kateřina Bohadlová pozvala na 25. ročník, který začíná dnes a potrvá do neděle. Děkujeme, ať se všechno vydaří.
2: Moc děkujeme a všechny srdečně zvem.

0: Candy Springs a píseň Gentle Rain v nahrávce z roku 2020 v 8 hodin a 19 minut na Vltavě.
1: No myslím, že na rozdíl od České republiky v Itálii, konkrétně v Pézaru, neprší. Na to se ostatně můžeme hnedka zeptat našeho spolupracovníka, hudebního publicisty Daniela Jägra, který v italské Pézaře je. Danieli, dobrý den.
2: Dobré ráno, je to trošku provokace, zdravím vás z opravdu sluncem zalitého Pézara.
1: Dobře, že máš slunečno, 47. ročník festivalu věnovaného tvorbě Joaquina Rossiniho je v plném proudu. Ty jsi včera viděl dva velice rozdílné festivalové projekty v poledne v historickém Rossiniho divadle, komickou jednu aktovku Příležitost dělá zloděje a na večer potom v pézarské basketbalové hale jubilejní koncert Flores 30. kterým festival oslavil 30 let od tamního debutu svého dnešního uměleckého ředitele. Tak začněme tou operou Příležitost dělá zloděje.
2: Je to vlastně jedna z pěti jednoaktových frašek, které mladý Rossini napsal pro divadlo v Benátkách. Premiéru měla v roce 1812 a Rossini ji údajně zkomponoval za necelé dva týdny. Zápletka je vlastně velmi jednoduchá. Během bouřky se v hostinci setkají dva cestující a při odjezdu dojde k záměně jejich kufrů. Jeden ten cestující objeví v cizím zavazadle portrét krásné ženy a rozhodne se využít příležitosti a vydávat se za jejího ženicha. No a od té chvíle se samozřejmě všechno začne opravdu hrozně komplikovat. Samotná záměna kufru je tedy motorem celé 90-minutové operní komedie. Tu inscenaci vytvořil už v roce 1987 legendární Jean-Pierre Ponel a byla to jeho jediná režie přímo pro tento festival. Postupem času se z této inscenace stala opravdu legenda. V roce 1988 a pak v roce 2010 se například hrála také v milánské La Scale a v roce 2017 festival vezl také na turné do Ománu.
0: Jak ta téměř 40 let stará Ponelova inscenace působila dnes na tebe?
2: Já jsem byl velice překvapený, ale nesmírně aktuálně. Režisér udělal z kufru, kolem kterého se točí celý ten příběh, princip celé inscenace. Na začátku je na téměř prázdném jevišti právě jeden jediný kufr a postupně z ní před očima diváků vylézají všechny ty postavy. Dekorace i kostýmy připomínaly staré grafiky a rytiny z 19. století, většinou v takových těch černobílých a sépiových odstínech. Je to samozřejmě úplně jiný typ divadla než třeba Livermoreovo obléhání Korintu, o kterém jsme mluvili v Mozaice včera. Tady není žádný videoart ani aktualizace příběhu, je to naopak velmi přesné, stylizované a hravé divadlo, které stojí na detailu herecké akci a Rossiniho naprosto strhujícím perlivém hudebním humoru. A myslím, že právě proto ta inscenace ani po téměř 40 letech nepůsobí jako nějaký muzeální exponát. Dirigoval mladý Ital Alessandro Bonato, pro kterého to byl festivalový debut a z pěvců jsme tu mimochodem znovu slyšeli Davea Monaka jako hraběte Alberta, o jehož recitálu jsme mluvili v Mozaice včera. Šlo o vyrovnané mladé obsazení šesti solistů.
1: A večer přišel na řadu úplně jiný typ události, Flores 30. Dane, co těch 30 let znamená?
2: Byla to velká sláva. Je to neuvěřitelných 30 let od okamžiku, který změnil kariéru dnes hvězdného peruánského tenoristy Juana Diego Floreze. V roce 1996 mu bylo teprve 23 a v Pézaru měl původně zpívat jednu malou roli v opeře Ricciardo e Toraide, jenže během zkoušek na velkou operu Matilda di Chabran odstoupil představitel mimořádně náročné hlavní tenorové role Bruce Ford a tehdy téměř neznámý Flores ho nahradil. A jeho úspěch byl tak obrovský, že ho prakticky přes noc katapultoval mezi světovou operní elitu. A od té doby je jeho vztah k Pézaru a k tomuto festivalu opravdu mimořádný. Během těch 30 let vystoupil na 23 ročnících festivalu a od roku 2022 je dokonce jeho uměleckým ředitelem.
0: Jak na tebe zapůsobil samotný koncert? Byl to především Rossini.
2: Tak Rossini samozřejmě tvořil důležitou součást nebo část toho programu, ale právě zajímavé bylo, že koncert ukázal celý vývoj toho Florezova repertoáru. Začínal jako mimořádný specialista na italské bel canto, postupně se ale jeho hlas i repertoár posunuli spíše k francouzské romantické opeře. A právě na tomto kontrastu byl celý ten program postaven. Z Rossiniho zazněly árie z Popelky, Prubířského kamene nebo Viléma Tella, ale vedle nich také árie Rodriga z Hasnetova Sida, Gunodův Faust nebo Offenbachův Hoffmann. A úplný závěr pak patřil slavné Tóniově árii Ameza Mi z Donizettiho Dcery pluku, tedy jednomu z Floresových erbovních čísel, takovému tomu číslu proslulému sérii vysokých C-ček. Flores pak dával dokonce tři přídavky. Jeho hlas už samozřejmě nemá tu pověstnou svěžest a lehkost, je zvukově ještě subtilnější než býval, ale Flores je obrovská osobnost, dnes už vlastně žijící legenda a diváci ho milují. Vytleskali si, jak jsem říkal, už tři přídavky a koncert byl v té bývalé basketbalové hale, která dnes slouží jako víceúčelový kulturní prostor a bylo beznadějně vyprodáno. Já jsem si včera uvědomil, jak ten čas neúprosně letí. Přesně před 10 lety jsem takto v Mozaice referoval o koncertu, kterým Flores slavil 20 let u festivalu. No tak třeba se takto uslyšíme ještě za dalších 10 let.
1: Byli bychom rádi, mimochodem, Dane, když jsem u toho času, tak náš rozhovor se taky chýlí ke konci, ale ty zůstáváš pochopitelně na festivalu stále a tak se pozítří ještě propojíme, jenom velmi telegraficky, co tě do té doby čeká.
2: Bude to opravdu pořádná porce Rossiniho. Dnes od 11 hodin jdu na studentské představení opery Cesta do Remeše a večer pak bude na programu jednoaktovka s trochu kuriózním názvem Hedvábný žebřík. Takže na to se těším a ještě zítra uslyším recital rumunského basisty Adriana Sempetrena.
0: My se budeme těšit v pátek. Daniel Jäger, náš spolupracovník, měj se hezky.
2: Díky a krásný den do Prahy.

0: Švédský komorní orchestr s dirigentem Tomasem Dausgaardem a část symfonie číslo 1 France Schuberta.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Včera večer jsme tady u nás na Vltavě v rámci filmového léta uvedli historicky první rozhlasové zpracování slavného románu Ladislava Fuchse Spalovač mrtvol a při té příležitosti se v pražském letním kině Kasárla Karlín už příští pondělí bude promítat jeho kultovní filmová verze, ta je z roku 1968 v režii Juraje Herce.
0: My pro vás máme soutěž o dvě vstupenky na projekci a k tomu dva hrnečky filmového léta s logem Vltavy. A odpovědi budeme očekávat na e-mailu mozaika@rozhlas.cz.
2: Myslím, že nebude vůbec nic složitého odpovědět na naši soutěžní otázku, která zní, kdo ve filmovém Spalovači mrtvol stvárnil hlavního hrdinu Karla Kopfrkingla. Zkuste se podívat, možná zkuste zapátrat v paměti, ale není to opravdu vůbec nic těžkého.
0: mozaika@rozhlas.cz

0: Wolfgang Amadeus Mozart, čtvrtá část divertimenta pro třebasetové rohy číslo 5 a členové Five Star Clarinet Quartet.
1: Ještě malý návrat k včerejšímu večeru tady u nás na Vltavě. My jsme pro vás uvedli rozhlasovou hru Spalovač mrtvol. Jestli jste ji nestihli poslouchat, tak ji ještě měsíc najdete na našem webu vltavarozhlas.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Musím říct, že to opravdu stojí za poslech, protože představitelé hlavních rolí Ivan Trojan a David Novotný tě byli za své výkony nominováni v anketě Neviditelný herec.
0: Soutěžili jsme o dvě vstupenky do letního kina kasárna Karlín na pondělí, kde nabídnou filmovou verzi Spalovače mrtvol a ptali jsme se, kdo ve filmu stvárnil hlavní roli Karla Kopfergingla. Správná odpověď pochopitelně byla Rudolf Hrušínský.
1: A nejenom dva lístky do kina, do kasáren Karlín a dva hrnky s logem Vltavy získává Matěj Fedorisin. Tak srdečně gratulujeme.
0: A sledujte taky naše sociální sítě, i tam pravidelně soutěžíme. Vltava v rámci filmového léta uvede taky rozhlasové zpracování populárního románu Čelisti, který napsal Peter Benchley.
1: Tak a teď už opouštíme téma filmů na Vltavě a míříme na frekventovanou křižovatku u Evropské třídy, která byla před vstupem do uměleckého prostoru Atrium nedávno slavnostně odhalena, nebo byla tam odhalena socha s názvem Nest španělského sochaře Jaume Plénzy. A tohle dílo se stalo jedním z nových symbolů Prahy, jakousi oázou klidu, lidskosti uprostřed rušného velkoměsta.
0: Dílo vysoké 4,5 metru zdobí prostor před kulturním prostorem Artium na Bořislavce a vzniklo z iniciativy společnosti Valea Art.
1: A přímo u sochy natáčela reportérka Zuzana Filipková s ředitelkou společnosti, kunsthistoričkou a kurátorkou Lindou Sedlákovou.
2: My jsme Jaume Plénzyho oslovili a on vlastně v Praze již jednou vystavoval v roce 2009 v rámci Sculpture Line. Měl sochu na náměstí Jana Palacha před Rudolfínem. Tehdy se dělala na takovémto zvláštním výduchu, které prozdušňuje ty garáže pod tím. A seděla tam jeho figura skládaná z písmen a hleděla na Pražský hrad. A on si tehdy Prahu zamiloval, protože to je krásné město a vlastně ho trošku mrzelo, že ta realizace po té výstavě skončila. Že se mu nezřídka stává, že si pak ti občané odhlasují, že by chtěli, aby ta věc tam zůstala.
3: Vysvětluje kurátorka Linda Sedláková. Praha se od června řadí touto sochou k dalším městům po celém světě, kde jsou realizace Jaume Plénzy. Ty největší a nejznámější jsou interaktivní fontána v Chicagu a obrovská socha ženské hlavy, která vybízí k tichu na břehu řeky Hudson v New Jersey. Na Bořislavce stojí 4,5metrová socha Nest, kterou najdete přímo před kulturním prostorem Atrium na Evropské třídě.
2: On ten dům má velmi zrcadlovou fasádu, takže zrcadlí ten okolní svět a je trošku uzavřený pro to okolí. Tady vevnitř té budově máme takový umělecký prostor, jmenuje se Atrium, kde se konají různé výstavy, koncerty. A vlastně od začátku byla taková touha manželů Komárkových, kteří vlastně tento dům postavili, aby se tady ti lidé z okolí setkávali, měli možnost se tady vzdělávat, potkávat se po večerech. Měli jsme takový pocit, že ta budova je opravdu taková trošku jako přísná, uzavřená a chtěli jsme otevřít tu náruč a naznačit i venku, že vlastně jako jsou ty lidé uvnitř vítání.
3: Popisuje přímo u sochy Linda Sedláková, ředitelka společnosti Valea Art, která vznik tohoto díla pro Prahu iniciovala. Jde pro španělského umělce Plénzu o typický výjev, tedy ženskou hlavu, která má protáhlý tvar. Tentokrát je vložená do lidských dlaní. Hlavu volí tento autor často jako symbol myšlenek, snů a lidské představivosti.
2: A on zároveň říká, že ta hlava je mysteriózní část těla, protože v hlavě se rodí myšlenky, hlava může být velice divoká.
4: Tak. A on používá hlavně ty ženské hlavy. Vlastně tady je to taková ta typická prodloužená tvář.
2: Ano, tak ono, když se bavíme o těch protáhlých hlavách, tak to je taky ještě jeden z klíčů, proč zrovna Plénza, protože právě tyhle ty protáhlé proporce, oni se proměňují, a teď je to taková ta kastelánská věta, ale oni se proměňují v závislosti k tomu, jak daleko k té soše jste, takže ona se jako vlastně zvětšuje či zmenšuje podle toho a tenhle ten pohyb vlastně nastává tím, jak vy se po té evropské pohybujete, protože přeci jenom je to transitní třída, takže základní pohyb je přijíždění, odjíždění. Takže to je právě to, jak říkám, to kastelánské, že v momentě, kdy vy s ní navážete oční kontakt, tak jak se k ní blížíte, tak ona se jako vlastně zvětšuje, pak se zmenšuje. Co se týče parametrů té sochy, tak ona je vysoká 4,5 metru, s tím, že teda samozřejmě ještě na nějakém soklu, protože je osazena do schodovitého terénu, takže je ve stejné výši jakoby podlaha toho Artia, právě proto, aby si tu sochu mohli užívat, prožívat i ti, kteří jsou vevnitř a je z bílého bronzu, respektive je z bronzu natřená na bílo, s tím, že on říkal, že Praha je tak znešené město, že si zaslouží bronz, ale že zároveň nemá rád to, že mnozí lidé se právě vždycky ptají, z jakého je to materiálu a že ten materiál strhává pozornost jakoby větší, než by si zasloužil, protože hlavní ideou nebo hlavním materiálem autora je vlastně idea.
3: Jaume Plenza netvoří svá díla pro své zadavatele, ale pro město a jeho obyvatele.
2: On zejména zohledňoval to prostředí, ve kterém ta socha bude a dělal to pro ty lidi, protože je to věc, která je ve veřejném prostoru a říkal, že má rád, že ty jeho díla vlastně proměňují ten prostor a je to místo setkávání. On se i těší na to, jak si Pražané tu sochu pojmenují, protože ta socha se jmenuje Nest. My jsme ten název nepřekládali, protože ono to vlastně znamená jakoby vlastně spíš náruč. To hnízdo, což je doslovný překlad, to si představíte jenom, že se někdo ráno nestihl učesat. Nemá to ten charakter, ten, který on chtěl, takže byť já třeba osobně nejsem zastánce anglikanismu, tak tady respektuji to, že ten název není jako zcela přeložitelný. Ale sám pro sebe se těší, jak si Pražané pojmenují tu sochu a je to určitě takový bod na mapě pro budoucnost, kde lidi už jako navždy vědí, kde se mají setkat. Jsme vyřešili ten uzel na křižovatce na Bořislavce, teď už víme, že to je u Plenzy.
4: Jak jste říkala, že je dobré se mít třeba v podvečer kvůli tomu světlu, tak mohla byste ještě říct, kterou tu denní nebo večerní hodinu je dobré sem zajít a proč?
2: Vyzkoušeno na letním čase, takže tato informace je proměná, ale předběžně tak jako 6. hodina, 6. 7. hodina večerní je ten čas, kdy se vlastně dopadá sluníčko a v ten moment ta socha má nejhezčí profilaci. V momentě, kdy je krásný sluneční den, tak ten podvečer zároveň i ta evropská se přece jenom trošku víc sklidní, tak je to takový ten čas, kdy ta socha je úplně jako nejjemnější.
0: Zítra ve stejném čase zamíříme na pražský Žižkov, kde má svou instalaci výtvarník Jan Zdvořák. Celou sérii o sochách ve veřejném prostoru najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: Za chvilku se zaměříme na jeden nový a velmi zajímavý film. Podobný scénář jako srpen roku 68 v Československu měl vpád sovětské armády do Maďarska v roce 1956 a brutální a krvavé potlačení maďarských tužeb po svobodě ovlivnilo tamní společnost na několik dalších desetiletí. Za chvilku nabídneme recenzi Jany Podskalské nového filmu Budapešť 57.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: pianistka Nicole Bolková, v části sonaty Nemore se Ravela a album Unravel 9:45.
1: Oscarový maďarský režisér László Nemes natočil film Budapešť 57. Do našich kin vstoupí v předvečer 21. srpna. Mrazivá studie rozpadu jedné rodiny se odehrává rok po brutálně potlačeném povstání proti komunistické zvůli v Maďarsku.
0: Snímek už teď zhodnotí filmová publicistka Jana Podskalská. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak, Jano, režisér ten příběh uchopil?
2: No, uchopil ho tak tím svým obvyklým způsobem. László Nemes, my ho známe, protože jsme tady od něj viděli film Saulův syn, takové jako mrazivé drama z koncentračního tábora, kde vlastně nahlíží na osud otce, který se snaží pohřbít v těchto hrozných podmínkách svého syna, a díváme se na to vlastně jeho optikou. Celou dobu vlastně jde kamera jakoby s očima toho otce, takže my ho celou dobu nevidíme, ale sledujeme všechno, co se kolem něj děje v takových rozostřených obrysech. A tenhle ten vlastně zvláštní imerzivní způsob jako vlastně vyprávění použil do jisté míry, myslím, i tady v Budapešti 57, což je vlastně český překlad, jenom pro pořádek řeknu, že ten originál se jmenuje vlastně Orphan, jako sirotek, a vypráví vlastně příběh 12-letého chlapce v roce 1957, proto ten titul, rok po potlačení studentské revoluce, který zažívá takové jako složité dospívání vlastně v Budapešti socialistické, na které jsou ještě znát stopy po válce, jsou tam takové ty pouliční ruiny, polorozpadlé domy, podivné spustošené dvorky, až z toho jde trochu jako hrůza, a zároveň tedy bohužel stopy té nešťastně vlastně krvavě potlačené revoluce z roku 1950. A hledá složitě cestu ke své mámě, od kterého vlastně odstřihla válka. Jeho otec podle toho příběhu tedy skončil v koncentračním táboře a patrně se už nevrátil. A on si ho tak jako zbošťuje, takže navštěvuje téměř každý den ve sklepě takové svoje nějaké svaté místo, můžeme říct, kde vlastně k němu promlouvá, skoro jako k Bohu, protože ho nikdy nepoznal a má velkou potřebu se s ním potkat. Byl to pravděpodobně otec tedy židovského původu, maminka také židovka, a on to velmi, velmi bolestně prožívá, a do toho vlastně vstupuje jeho ale pravý otec, jak se posléze ukáže, který samozřejmě mu udělá v té jeho hlavě hrozný maglajs, a on to nechce vlastně přijmout, tuhle pravdu, a my sledujeme ten jeho vlastně boj s tím dospíváním a zároveň tedy s nějakým hledáním jiného porozumění, nějaké lásky, nějaké jistoty v tomhletom složitém rozkolísaném světě.
3: Chápu to správně, že hlavním hrdinou je tedy ten 12-letý chlapec, kromě něj je tam celá řada ale i zkušených, pochopitelně dospělých herců. Jak se režisérovi podařilo ten dětský výkon sladit s ostatními?
2: Je to tak, on tam má hlavní roli a je to dobře vybraný herec, ve skutečnosti 11-letý Bojtorián Barabás se jmenuje, myslím, že jsme ho nikdy ještě neviděli, že to byl objev tedy režisérův, a dobrý objev, je to takový jako světlovlasý, kudrnatý chlapec, vlastně ty vlasy jsou tak jako trochu z toho důvodu, aby bylo vidět, že skutečně tedy není ten opravdový Žid, a on velmi dobře hraje ty proměny vlastně kluka, který se musí vyrovnat s tím zjištěním, že to je všechno jinak, než jak si myslel, a zároveň je takový jako rebelující, on na to všechno reaguje takovým tím typickým způsobem teenagera, že chodí kouřit prostě někam do herecké šatny, do nedalekého kabaretu, kde má nějaké kamarády, vlastně dospělé klauny, nebo se různě podtuluje po dvorcích a vlastně utíká z toho domova. Maminka na něj reaguje, kterou tady hraje Andrea Vaskovičová, maďarská herečka, poměrně známá tam tedy především, a myslím si, že místy z ní udělali až takovou jakoby světici, že vlastně máma, která by musela trpět takovéhle vylomeniny, že by asi čas od času vyletěla, ona jí hraje jako takovou smířenou se vším, vlastně nikdy ho až na jednu výjimku neuhodí, nikdy se na ní nerozkřičí, ale tak je to vlastně takové režijní vedení téhle herečky. A posledním tedy hercem je francouzský herec Gregory Gerboa, kterou jsme mohli vidět třeba u Woodyho Elena ve filmu Zásah štěstím, který tu hraje právě toho navráceného pravého otce, takový zavalitý, vlastně nesympatický řezník, který se snaží nějakým způsobem dát tu rodinu dohromady, ale vlastně to vůbec nefunguje a on ji víceméně lepí takovým jako násilím. Jsou to zajímavé typy a myslím si, že si dobře vybral k tomu i herce. A jenom bych ještě ráda podotkla, že nejenom tedy herci jsou důležití, ale taky kamera Matyáše Erdeliho, což je stálý spolupracovník László Neméše, který krásně nasnímal takovou tu nehostěnost vlastně toho města rozpadlého. Jsou to takové ty škály hnědé, béžové, místy až do medova. Ten film má krásné vizuální stvárnění. Bohužel vlastně ten obraz, řekla bych, trochu přebíjí nedostatek toho scénáře, protože to vyprávění je poměrně strnulé a takové jako bez života vlastně. Máte pocit hrozného, jako hrozné odtažitého vyprávění. Nedokážete se vlastně přiblížit těm postavám a nějak jít s nimi. To mi na tom vadilo, přiznám se.
0: Přitom bych čekal, že režisér měl velké plány, co sdělit dnešnímu publiku, a určitě není náhoda, že do českých kin vstupuje ten snímek 21. srpna.
2: Je to tak, myslím, že to byl záměr distribuční a vlastně celkem správný, protože připomíná události v Maďarsku, které byly mnohem možná ještě horší než tady u nás v roce 68. Já myslím, že tam i ta vlastně snaha režiséra byla, že to je takové trošku podobenství, že ten trošku násilnický vlastně přihlouplý otec, který se snaží vlastně páchat nějaké až psychické, řekla bych, násilí na té matce i na synovi, kteří vlastně k němu nejsou schopni najít nějakou cestu, ale on se snaží to za každou cenu dát dohromady, takže jde to takové jako trošku paralela k tomu, jakým způsobem se vlastně chovali Sověti k socialistickému Maďarsku po té, co tady potlačili tu studentskou revoluci, také tam ty dozvuky jsou vidět, tam sleduje tajná policie některé studenty, aktéry té revoluce, to se do toho také nějakým způsobem propisuje, do toho příběhu, a to je vlastně jako dobrý záměr, ale myslím si, že bohužel to zůstalo v půli cesty. Tak třeba bude lepší film, který mimochodem nás čeká od Lášlo Nemese v lednu. S Kansem míří film, který se jmenuje Zbabělec, tak uvidíme. Třeba to bude divácky zajímavější než Budapešť 57.
3: Ale zatím nejbližší příležitost, kdy se setkat s dílem Lásla Neméše, je v těchto dnech v tuzemských kinech, ve dnech, kdy si připomínáme vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 68. S recenzí Budapešti 57 přišla k nám do studia Jana Puckalská, které děkujeme. Díky.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

0: Přejeme dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíc za posledních několik let. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu, jeho rezortu na příští rok a ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle rezortu by tak mohly převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotničtí pracovníci, hlavně při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry běžně vykonávají. Změny by podle ministerstva mohly platit už od roku 2028. V jižní části Prahy neteče teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí je bez dodávky několik tisíc lidí na Opatově, Hájích a Chodově. Porucha se týká asi 75 ulic. Oprava potrvá podle webu Pražské teplárenské pravděpodobně do 8 hodin večer. Česko vyšlo do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Film letos získal dvě ceny na Berlinále. Do českých kin vstoupí 24. září. Jestli se dostane do Oscarového shortlistu, budeme vědět v polovině prosince. A ještě počasí, oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, nevím jak vy, nevím vlastně ani jak František, ale Jizerské hory mám spojené hlavně s běžkami a potom možná trochu i cyklistikou. Jenomže ono se na chvilku stačí zastavit a zjistíte, že pod tou dnešní turistickou tváří se najednou ukrývá úplně jiná krajina, která je plná dávných stop, možná pomníčků, křížků, starých úvozových cest. No vůbec míst, kde se kdysi potkávali lesníci s pytláky, pašeráci se strážci hranic a někdy i zločin s trestem. Jizerské hory byly krajinou ticha a samoty, ale taky krajinou dramatických střetů. A Jizerské hory jsou naším cílem ve výletech s Vltavou. Další díl našeho putování nabídneme už za pár minut. Ještě předtím ale budeme hrát.
1: Budeme hrát nejenom Tomasa Albinoniho, Johna Scofielda nebo Václava Jana Křtitele Tomáška. Jako první Judy Garland, Old Devil Moon v nahrávce z 60. roku.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Judy Garland, u nás na Vltavě 6 minut po 9 dopoledne.
1: No už jsem to před chvilkou říkala, Jizerské hory, to je pro mě hlavně oblast, kterou miluju v zimě kvůli běžkám.
0: No, už to bude za chvíli zase.
1: No už to bude za chvilku, máme tady 19. srpnový den, je to tak, Františku, a co ty a Jizerské hory?
0: Moc rád mám Smržovku, na běžky taky jezdíme, nejenom na Jizerku, i do Jakušic.
1: Tak myslím, že budeš nadšený, když tě teď zavedu po stopách pytláků, pašeráků a psanců Jizerských hor. Mimochodem včera jsme poznali největšího jizersko-horského pytláka Štamleho, jehož neradostn osud dodnes připomínají legendy a písně.
0: Průvodci Michal Bureš a David Hamr už na nás čekají, seznámí nás s nezdařeným útokem na hraběte Klamgalase.
2: Výlety s Vltavou.
3: Kráčíme smíšeným lesním porostem podél někdejší Klamgalasovské obory. Lesem, který obsáhne jak listnáče, tak sem tam nějaký smrk. A míříme k objektu, který nese název Jelení skok.
4: Jsme na severozápadě Jizerských hor, tam jsme se posunuli. Ten Jelení skok, to je taková navršená halda kamení, které je už dnes notně porostlé mechem, má tak 2 metry do výšky a 15 metrů na šířku, si troufnu říct. Václav Vacek, lesní správce, mě možná opraví.
5: Přesně změřeno to úplně nemám, nicméně je to součást oborního plotu. Opravil bych vás v tom, že kamení bylo pěkně přesně vyskládáno do nějaké výšky, jak jste říkal, asi 2 metry, s tím, že to zařízení sloužilo k lapání zvěře směrem do obory, tak aby zvěř skočila dovnitř a potom zpět měla velkou bariéru k tomu, aby ji nemohla překonat a zůstala uvnitř obory.
4: Takže my jsme teď jak ti jeleni v té oboře?
5: My jsme uvnitř obory v současné době.
3: Jak vlastně ti Klamgalasové k tomu lesnímu hospodaření přišli?
5: Po době pobělohorské vlastně se ujali tohoto panství, které zahrnovalo téměř celé Jizerské hory. A protože Klamgalasové byli řádní hospodáři a celý region zkvétal, dá se říct.
3: Vy jste říkal, že Klamgalasové byli v skutku dobrými hospodáři, zejména tedy poslední mužský představitel klamgalasovské linie Franz Klamgalas. Jak konkrétně se projevovalo to jejich dobré hospodaření v lese?
5: Šlo to ruku v ruce tehdejším potřebám společnosti. Tím, že v té době byl relativně významný rozmach průmyslu, jak sklářského, tak hutnictví, tak samozřejmě dřevní hmota jako komodita byla potřebná pro rozvoj tohoto regionu. Takže to hospodaření bylo směřováno pro potřeby naplňování té průmyslové výroby. Nicméně to mělo určitá pravidla tehdejší doby, která dá se říct, že zajistila kontinuálnost lesů v té podobě celistvosti jako v současné době.
4: Váš předchůdce, nějaký Projner, podává hlášení na Friedland o tom, že dne 14. března velká vichřice mnoho dříví silného a slabého vyvrátila a že jedno do druhého padlo a proto by bylo radno, aby se prodalo tak, jak se nalézá v dílech. Nejlépe by bylo, aby hejtmanovi lidé to kupcům vnutili. Vy byste psal něco podobného dneska?
5: Možná ano, vzhledem k tomu, že obecně Jizerské hory jsou periodicky postihovány kalamitou, živelnou kalamitou, buď větrem nebo hmyzími škůdci. Takže v té době, kdy ten můj předchůdce tohle psal, tak v Jizerských horách byla převaha smrku a v momentě, kdyby se ta kalamita včas nespracovala, tak dojde k ještě mnohem vážnější kalamitě hmyzí, která by znamenala pro tehdejší lesy katastrofu. Tudíž ta rychlost zpracování a odvezení na napadeného dříví z lesa pryč byla zásadní v ten moment, takže tuto myšlenku bych určitě držel stejnou.
3: Ta obora se zdá být, alespoň tedy v těch svých původních parametrech, skutečně monumentálním dílem. Vy jste ji z části jako Lesy České republiky obnovili. Konec konců ten Jelení skok je vlastně takovou obnovenou památkou a připomínkou hospodaření Klamgalasu v Jizerských lesích. Je tady i cedule, která osvětluje tu památku a přibližuje ji návštěvníkovi. Taky sem dojdeme po turistické cestě. Znamená to, že i Lesy České republiky se přihlásily otevřeně a deklaratorně ke klamgalasovské tradici?
5: Určitě ano, i s tou zodpovědností k kulturním památkám a s odkazem našich předků vůči nám, současníkům, a my bychom měli se nějakým způsobem s určitou zodpovědností chovat vůči našim potomkům, tak abychom zachovávali kulturní dědictví. To znamená, že naším cílem je stabilizovat současné pozůstatky oborního plotu, jak ve velké, tak v malé oboře v Klamglasově. Před lety došlo k inventarizaci všech oborních prvků, hlavně sloupků jeleních skoků, kde byly popsány jednotlivé parametry až do detailu, tak aby tento materiál sloužil jako podklad pro případné vyhlášení kulturní památky. Takže k tomu se Lesy České republiky hlásí.
4: Jak jste se tady, Václave, ocitl vy v Jizerských horách?
5: Mně jsem život přivál po studiích na Lesnické fakultě v Praze, kde jsem se seznámil s mojí ženou Evou, která byla z Liberce, takže já jsem se sem přiženil, postavili jsme zde malý barák v Mníšku a bydlíme zde přes 20 let s rodinou šťastně.
4: Je ten kraj, který v našem seriálu představujeme jako kraj pytláků, pašeráků a psanců, stále tímto krajem podle vás?
5: V současné době lidé nemají hlad, tudíž nemají potřebu pytlačit. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že technické vybavení lovců je na vysoké úrovni, včetně termovizních kamer a podobných zařízení, kde pytláci jsou prostě i hned odhaleni a netroufnou si pytlačit jenom proto, aby se dostávali do nějakého nebezpečí zbytečně.

0: Pojďme teď ale časovým střihem do roku 1878.
1: Byl nedělní podvečer 5. května a jizerskými lesy procházel syn majitele frýdlantského panství, zmiňovaný František hrabě Klam Galas s doprovodem lesníků.
2: Přítomní si vyšli ze zámečku na Nové Louce na příslech tetřeva, který právě toká. Náhle se však před nimi v lesní samotě objevil pes a v zápětí za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluk se vzpamatoval a jako první křikl: Pytláci, pan hrabě nechť se kryje.
1: Tak skutečně ta věta zazněla.
0: A Miloslav Nevrlý pokračuje dál ve svém líčení.
2: Hrabě František uskočil za mladý dvojitý buk. Strom jej ale nekryl úplně. Neznámý pobuda, co si volal, a přitom na hraběte stále mířil. Přes opakovanou výzvu odmítl složit zbraň a lesníku Kluchovi nezbývalo, než do neznámého muže vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák bez hlesu padl k zemi. Společnost se seběhla kolem. Neznámý byl raněn do obličeje.
0: No, jestli po tom incidentu společnost dál pokračovala v cestě za tetřevem, tak to vůbec nevíme.
1: Ale co je vysoce pravděpodobné, že postřelenému pytlákovi jeho kumpáni pomohli a kdesi ho ukryli v lesích nebo mu přispěchali na pomoc.
0: Miloslav Nevrlý v knize o Jizerských horách ještě jednou naposledy.
2: Dosud nikdy nikdo nemířil puškou na frýdlantské hraběcí pány v jejich vlastních lesích a tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vsích a na samotách, kde se všichni navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner alias Kropsev neboli Volatej Pepek z Desné. Velel tehdy pětičlenné pytlácké bandě. Liberecký soud Pernera odsoudil k 15 letům těžké káznice.
0: Tvrdý trest za nevydařený útok.
1: Ono se později ukázalo, že ten zmíněný Perner toho měl na kontě mnohem víc, ale to už je jiný příběh. Co je podstatné, že na místě onoho incidentu byl vztyčen takzvaný Kropsevův kříž, což je přezdívka tedy Kropsev, onoho aktéra, Volatej Pepek, ale na paměť a jako poděkování prozřetelnosti za to, že byl František hrabě Klam Galas uchráněn smrtícímu výstřelu.
0: V lesní májemství končíme třetí výpravu z pěti, kam pozveme posluchače Vltavy zítra.
1: Zítra vyrazíme na Novou Louku, na takzvaný lovecký zámeček nebo Šámalovu chatu, chcete-li.

0: Osudy pytláků, pašeráků a psanců jizerských hor jsou bohaté, poznáváme je ve výletech s Vltavou tohoto týdne s redaktorem Davidem Hamrem a režisérem Michalem Burešem. Zítra nás čeká díl o vrahovi statkáře Porscheho.
1: Za chviličku vás zavedeme do pražské Central Gallery. Ikonické plakáty Alfonse Muchy zná celý svět, takové ty dlouhovlasé dívky v obklopení květin. Dílo secesního umělce z Moravy už celá léta spravuje jeho vnučka Jarmila Mucha Plocková. Jak moc se její tvorba podobá té jeho? To můžete poznat právě v Central Gallery.

0: Ivan Ženatý s komorním orchestrem Leoše Janáčka v koncertu pro housle a orchestr Tomasa Albinoniho.
1: Projít se po zeleném koberci, jako by to byla tráva, a přitom se kochat nejznámější tvorbou secesního malíře a grafika Alfonse Muchy. Tohle všechno nabízí nová výstava v pražské Central Gallery.
0: Díla moravského umělce, který se proslavil ve Francii nebo Spojených státech, představuje návštěvníkům z jiné perspektivy i v nových formátech.
2: Dcera fandila a já jsem pro ní začala kupovat třeba s motivama šátky, abych jim udělala radost, a talířky. A sama jsem k tomu začala fandit.
3: Vypráví jedna z návštěvnic, která několik minut nemohla odtrhnout oči od videa se slovanskou epopejí. Umělcovo národní cítění se v jeho tvorbě projevovalo i skrz zobrazování žen.
4: On vlastně miloval krásu a ty jeho vlastně plakáty, to je taková nádherná harmonie barev a krásné ženy, které jsou jako vlastně všechny Slovanky. On si nesl ten slovanský jako ideál sebou do světa, vlastně všechny ty plakáty Pano jsou, kromě teda divadelních, které dělal pro Sáru Bernard, tak jsou to vlastně slovanské typy dívek.
3: Vysvětluje Jarmila Mucha-Plocková, která se věnuje odkazu svého dědy už od 80. let. Součástí výstavy je i její výtvarná tvorba.
4: Tady jsou vlastně moje třírozměrné předměty, mísy, vázy, svícen, a jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z Document Decorative. Vzhledem k tomu, že jsem chtěla být sochařka vždycky a vlastně v dětství jsem modelovala, tak mi tato práce byla velice blízká. Jsem si pak všechny věci vlastně sama modelovala. To byla veliká výhoda.
3: Výtvarnice dokonce nedávno zjistila, že její děda chtěl být sochařem také.
4: Půlku života jsem tomu věnovala, tomu odkazu, a jsem tomu ráda.
3: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom bude její dcera.
5: Ve své době Alfonse Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
3: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
5: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
3: Na výstavě v pražské Central Gallery tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií Alfonse Muchy. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: John Scofield byl Stuart a Steve Swallow v nahrávce z alba Swallow Tales. V 9 hodin a 30 minut na Vltavě. Přejeme hezké středeční dopoledne.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jizerské hory, ty už jsme částečně společně prozkoumali hned po 9. hodině. Teď nás čeká výlet do centra Prahy. V domě u Zlatého hroznu na rohu pražských ulic Nový svět a Kapucínská žije už od roku 1981 ředitel divadla Ungelt Milan Hein.
0: Jak říkám, je doživotně zamilovaný nejenom do Nového světa, ale i do domu, ve kterém už tolik let bydlí.
2: A tak se za ním vypravila naše redaktorka Alena Rokosová. Na vlastní kůži si ověřila, že tamní atypické prostory mají i svá úskalí.
3: Před někdejším cvičištěm Hradní stráže na Novém světě se dnes setkáváme s ředitelem divadla Ungelt Milanem Hainem. Právě tady totiž v roce 2005 otevřel letní scénu svého divadla.
4: To byla vybraná Hradní stráž, to byli tenkrát základňáci. Pak najednou se nic nedělo, protože vojna skončila, povinná vojna, a tady to vzalo prázdnotou.
3: Jak se na to tvářili místní obyvatelé Nového světa, starousedlíci? Nebáli se třeba, že to vzbudí rozruch?
4: Nás už tu moc starousedlíků není a ti, co tu jsou, to jsou vlastně poléta, dobří sousedé, takže se vlastně žádný rozruch nekonal. Já jsem si je v uvozovkách taky kupoval tím a kupuju si je dodnes, že je zvu na tu letní scénu a oni tu nikdy neplatí.
3: Stačí doslova pár kroků a dojdeme k domu u Zlatého hroznu.
4: Jsem pořád okouzlený a vděčný osudu za to, že tu můžu bydlet. Taky se to přihodilo neuvěřitelnou náhodou. Já jsem tu původně měl jako ten herec umělecký ateliér. Po 89. roce se tu zrodilo bytové družstvo, protože ten náš dům je jeden ze dvou domů na Novém světě, který se nevrátil nikomu v restituci.
3: Milana Haina fascinuje i historie domu, o které už jsme částečně mluvili s jeho sousedkou Janou Rajchovou ze druhého patra. Právě tam žil v mládí ještě před svou emigrací do Spojených států na počátku 20. století hudební skladatel Rudolf Friml s rodiči a sestrou Zdenou. Za ní chodíval její pozdější manžel Karel Hašler a díky tomu se zrodila jeho nejslavnější píseň.
5: Po starých zámeckých schodech.
4: Ten dům kdysi vlastnila tragédka Národního divadla Laudová Hořicová, takže atmosféru toho domu a tu duchovní náplň nebo přímo divadelní kumštýřskou tam vnímám každý den. Chcete do tepla už?
3: No, jestli vám to nevadí, tak
4: pojďte,
3: můžeme.
4: Pojďte, no. Tady jsou vrátka z Kapucínské ulice. Já z Nového světa v podstatě nechodím. To je náš dvorek.
3: Měli bychom říct spíše dvoreček.
4: Ano.
3: Uděláme pár kroků a jsme v tom nejzaším koutě.
4: Tady je schodiště, po kterém, když se nám chce, chodíme, to jedou.

0: jednoho oficiálního bytu, tam je vstup do druhého oficiálního bytu a tady doleva je vstup do třetího oficiálního bytu. Ale samozřejmě ten vršek je celý propojený, takže já vás pozvu dál. Tak tady byl kdysi ateliér výtvarníka, který po revoluci řekl, že na to nemá, takže tady skončil.
1: Milan Hein vypráví, kdy a jak se dostal k bytu, do něhož právě vstupujeme. Zdůrazňuje, že jeho dnešní podoba je zásluhou jeho dlouholetého partnera Martina Šimka. O němž říká, že je to praktický a pracovitý venkovský dříč.
0: Tohle, co spatříte, všecko udělal. Tady byla střecha. A nikdo nevěděl, co je na tou střechou. Martinovi to nedalo a řekl, to musíme zjistit. Načež jsme skutečně objevili zázrak. Tohle původní hradčanské opevnění. No a tady jako to končilo, tam se dostáváme dále už do toho jakoby dalšího evidovaného bytu.
1: Procházíme malé a typické místnosti a Milan Hein přiznává, že na nečekaně členitý prostor, který tolik obdivuje, si ani po letech nezvykl a stále do nízkého zkoseného stropu čas od času narazí.
0: Tak asi všechno, že jo?
2: No a teď Ježiš, se jste sebou chladil.
0: No, tak takhle právě já, když v noci tady je tma, tam ne, ale třeba zpátky se s tou prostě do něčeho občas vrazím.
2: No, tady v té ložnici je to trošku výzva.
0: Ale představte si, není to nádhera.
2: Je to úplná nádhera. Malý prostor s houpacím křeslem.
0: A tohle je fascinující, tam vás dokonce musím vytáhnout.
2: Vy jste otevřel okno.
0: A jdeme mezi komíny. A tady v létě snídám. To jsou ty staropražské hradčanské střížky.
2: Tady máte takovou malou terásku, která akorát stačí na malý stolek a dvě židle.
0: Tak, přesně tak.
2: Tak a já jsem vešla do vaší pracovny.
0: No a tohle, co vidíte, to je původní freska tohoto domu. Tady ten dům končil tou freskou a odtud byla takzvaná sala teréna. To už se šlo přímo do zahrady. A tenhle můj pracovní kout a vůbec ten domeček, kde jsme byli, kde je i ta ložnice, to je přístřešek toho barokního domu, který se zrodil o asi 150 let později teprve.
3: Tak to je takové milé putování novým světem v Praze. Jak se tedy podle Milana Haina tato oblast proměnila, kam s oblibou chodí každý den? I to se dozvíte v rozšířené verzi reportáže kolegyně Aleny Rokosové, kterou už teď najdete na vltavarozhlas.cz.
4: Pianista Milan Langer nastupuje 6 minut po 9:30 s hudbou Václava Jana Křtitele Tomáška.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Jaromír Honzák se Sissel, Verou Petersen, Blood Sings, album, které jsme nabídli na Vltavě 2 minuty před 9:45.
1: Letní večer u řeky, hospoda zalitá světlem, ticho a šero, které pomalu přebírá krajinu. A k tomu muž, který vyráží hledat, a teď už to řekne Petr Borkovec.
2: Vyrazil jsem pozdě. Vyčítal jsem si cestou, okolo které se smrákalo. Ale když se zjevila veranda říční hospody už naplno rozsvícená, zdálo se mi, že denního světla zbývá konec konců dost a že právě tenhle obraz jsem chtěl vidět. Knajpa z černého dřeva a skel se blištěla do světlého soumraku a odrážela v řece, z níž se ještě vytrácela poslední modř. Ačkoliv hospoda nestála těsně u řeky, působilo to, že stojí. Že celou její prosklenou část nesou piloty usazené do říčního dna. Působilo to, že se výjev může z nenadání pohnout, docela lehce odpoutat. Houpající se odlesky a odrazy už rozzářených a denním světlem dosud osvětlených skleněných tabulí vysílaly veselé i útulné signály. K hladině od spodu přistávaly ryby. Červnový večer, tak akorát, pomyslel jsem si. Prázdninoví hosté prozatím balí ve městě a vykradači chat už odpočívají a v kšiltovkách, které nikdy neodkládají, pijí piva před odletem na rušnější pláže. Jeden takový se na mě netečně zadíval, když jsem čekal u výčepu. A já v jeho očích uviděl plující věci z poslední vykrádačky. Rychle se otočil. Asi si všiml. K řece jsem vlastně šel kvůli roháčům. Je teď jejich čas a na cestě podél proudu, zvlášť v otevřených partiích zarostlých z obou stran jenom nižšími keři, jich vždycky létá dost. Dokonce jsem si vzal do batohu smrtičku a několik sběrných lahví. Ale nebyl jsem rozhodnutý, zda si brouky chci jenom prohlížet nebo doopravdy usmrtit a vypreparovat. Po cestě jsem na to myslel, ale nepořádně. Dávno si nevedu sbírku. Chtělo se mi preparovat proto, že už pendlení budu myslet na psaní jedné rozepsané povídky. Všiml jsem si, taky dávno, že když brouka vytrhnu z jeho prostředí, ze stínů a barevných tvarů, pozoruju ho bez okolí a zároveň zaměstnám obě ruce, vždycky mě napadají možnosti, jak v rozepsaných textech pokračovat. Mohl bych brouky kreslit, dělat preparační kresbu, abych je nemusel zabíjet, ačkoliv popravdě řečeno lítost necítím, ale nefunguje to. Svou roli nejspíš hrají i další věci. Ten konec, smutek. Úprava skutečného mrtvého těla. Je to asi hnusné, ale já si to nepřipouštím. V pobřežních pámilnicích a ostružiní, na něž jsem spoléhal, roháči nepoletovali. Několikrát jsem si stoupil těsně ke keřům a poslouchal, jestli zevnitř neuslyším třeskání. Nic. Nevyletli. Asi dnes nevyletí. Ale o chvíli později, když jsem s natočeným půl litrem vyšel před hospodu, jsem se z nenadání ocitl v chrastícím mračnu. Nad šeříkovým plotem se proplétali 3 malí samečci a vráželi do sebe tak, že nebylo zřejmé, jestli z nemotornosti nebo jde o začátek souboje. V zápětí se pod mýma nohama ozvalo jiné rachtání. 2 roháči bojovali v trávě o samičku tak, že na ní stáli s propletenými rohy a roztaženými krovkami a křídly. Bez váhání jsem je všechny 3 nahrnul do hrdla jediné lahve, i s listovým. Kdysi jsem letícího roháče přirovnal k oku, které zkoumá sloupek plotu. Zdálo se mi, že roháč ve vzduchu je jako bloumající pozorná bulva, že mihotání hnědých průsvitných křídel vytváří duhovku kolem čočky hlavy, hrudi a krovek. Teď to neplatilo. Roháči burácející kolem šeříku připomínali mořské koníky. Trhaně plavali ve stoje a esíčka jejich tělíček jako by byla zakončena ploutví a ne trnitou holení a drápky, které se při preparování tak špatně dostávají pod tělo. A chvílemi jako by napodobovali krevety, protože makadla přední pár nohou a tykadla s vějířky se kupila v letu, dojemně prosila. Jednoho po druhém jsem brouky srazil k zemi. Dva jsem uložil do lahví, třetího sklepl do smrtičky a vydal se za naprosté tmy zpátky. V zarostlém místě, které jsem procházel spíš po paměti, taková tam panovala temnota. Stezku z ničeho nic osvítilo několik reflektorů a kolem mě projel konvoj motorek a mopedů s vracejícími se rybáři, jimž z ruksaků trčely udice a podběráky. Maskáče, vesty, helmy, nářadí, řev a cesta s železnými listy stromů a keřů. Všechno to přede mnou na několik vteřin vyvstalo zvětšené, nebo spíš nabobtnalé, s hrozivými detaily.
1: Zajímavá mikropovídka, taková zvláštní, temná, skoro až hypnotická, o přírodě, o sběratelství smrti i o tom, co se odehrává v lidské hlavě. Pro nás ji napsal Petr Borkovec.
0: Další skladbu napsal Robert Schumann. Druhou část symfonie číslo 4 si poslechneme krátce před 10.

0: Máme středu 19. srpna, vy zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a stále ještě ranní mozaikou.
1: Za chviličku nás dva ve studiu vystřídá moderátorka Karolína Koubová, která si dnes pozvala do vizitky divadelního režiséra a šéfa pražského divadla Minor Janka Jirků. Bude se ptát na novou inscenaci Minoru s názvem Má vlast a bude jí zajímat taky to, jaké to je dostat na jednu scénu Smetanovu hudbu, loutky, pohyb a současné divadlo.
0: A nenechte si na Vltavě ujít od 20 hodin taky pořad věnovaný knize Petra Šabacha Občanský průkaz. Připomene tragické události spojené s počátkem normalizace.
1: Tak to je tedy Občanský průkaz Petra Šabacha ve skvostném podání Michala Pavlaty. Poslouchejte Vltavu i na večer, no a zítra ráno úderem 6. se na vás budou těšit František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Deset hodin, hezké dopoledne.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerně financí Alena Schillerová z ANO bude dnes pokračovat v jednání o státním rozpočtu na příští rok. Odpoledne se sejde se zástupci zbývajících 7 rezortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek a ve čtvrtek potom bude pokračovat s ministry, se kterými některé body zůstaly otevřené. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci zasáhly velké logistické centrum u Moskvy, včetně skladů internetového prodejce Wildberries, který byl ještě ráno v plamenech a stoupal z něj hustý kouř. Oznámila to agentura AP. Kyjev zaútočil taky na průmyslovou zónu v Ufě, hlavním městě autonomní Ruské republiky Baškortostánu. Její vůdce Radej Chabirov uvedl, že jeden z dronů zasáhl bytový dům i několik aut. Jeden člověk utrpěl zranění. Podle ruského ministerstva obrany se střelila protivzdušná obrana v noci nad různými regiony až 453 ukrajinských bezpilotních letounů. Studenti letos za nájmy platí více než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentům tak volí pokoj ve sdíleném bytě. Ty jsou podle S-Realit tradičně nejdražší v Praze. Samostatný pokoj ve sdíleném bytě tam vyjde asi na 12 000 korun bez energií. V Brně teď studenti zaplatí 9,5 tisíce. V Muzeu komunikace v německém Frankfurtu nad Mohanem se slavnostně otevře výstava Samizdat, slova svobody v Československu v letech 1939 až 89. Výstava se zabývá potlačováním svobodného života diktátorskými režimy. Vznikla ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou u příležitosti frankfurtského knižního veletrhu. Ten se koná každoročně v říjnu a Česko je letos jeho čestným hostem. Čekejte oblačno až zataženo, na jihu bude místy polojasno, na severu přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Odmítám tvrdit, že divadlo Minor je dětské divadlo. Je to rodinné divadlo a kouzlo začíná fungovat teprve, jestliže to, co se tady odehrává, prožívá více generací společně, říká režisér, dramatik a třetí sezonu také ředitel divadla Minor, Janek Jirků. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rodák z Nového Města na Moravě, po studiu gymnázia absolvoval obor dramaturgie režie na katedře alternativního loutkového divadla Pražské DAMU u profesora Jana Borny. Hned po škole se stal režisérem a uměleckým šéfem divadla Minor, které, jak jsem říkala, od září 2024 vede i jako ředitel. Vytvořil přes 40 divadelních inscenací, spolupracoval s loutkovými i činoherními divadly v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Brně a Zlíně. Píše také knihy pro děti a mládež a režíruje i televizní projekty. Janek Jirků se ve své tvorbě dlouhodobě vrací k otázce, jak současným jazykem vyprávět české kulturní příběhy a symboly. Je autorem námětu a jeden ze tří režisérů unikátního jevištního projektu Má vlast. Cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany proměnil v divadelní, taneční, akrobatické, herecké a loutkové představení, a to v koprodukci s Českou filharmonií Dekadencer s divadlem Bratří Formanů a Jatek 78. Premiéra se odehrála 12. června 2025 a teď se vrací na scénu v Šapito, Azyl 78 na pražském výstavišti. A tuhle specifickou, speciální Mou vlast můžete vidět od 8. září do 28. září. Tak prosím, začněme právě touhle Mou vlastí. Unikátně hudebně divadelní projekt, 16 hudebníků České filharmonie, taneční kampeny, herci, loutky. Jaký je to tedy návrat víc než po roce?
2: No, vy jste to tak strašně hezky uvedla, že já vlastně, snad už zbývá jenom pozvat lidi, aby přišli, protože vlastně víc se k tomu nedá říct.
1: No, tak já se když tak doptám.
2: Návrat. My jsme měli mezi tím ještě teďka zastávku jako v Brně. Mm-hmm. To jsme to hrali v Janáčkově divadle, to bylo na jaře, dvakrát jsme to tam zahráli. A takže...
1: To musí být hrozně složité se dát jako dohromady a znova to všechno vyladit.
2: No, takhle, já jsem naštěstí jenom autorem toho námětu a vymýšlel jsem si trošku jako tři režie. Ale vlastně ty blázni jsou hlavně dva, to je Štěpán Kubišta, který
1: producent.
2: Vymýšlí, jako, kam to pojede a vlastně asi i zařizuje, jak se to má zařídit, což jako, všechno poskládat, což je úplně šílený, tak s tím já nemám naštěstí skoro nic společného, já vždycky přicházím už jenom do toho, když tam vlastně to všechno stojí. A potom stejný blázen, ale myslím to teda hrozně hezky. Jako,
1: myslíte to jako kompliment?
2: Myslím to jako kompliment, jako člověk, který je schopný zorganizovat v krátkém čase neskutečně moc práce a ještě sám jako vykonat taky vlastně Štěpán Pechár, který je choreograf. A takže ty dva kluci a pak další a celá parta kolem nich, tak ty jsou schopní prostě vymyslet třeba, že jsme to hráli loni v Litomyšli na festivale a teďka vlastně v tom Janáčkově divadle a vlastně já jsem ty kamiony neviděl, vlastně jako to, tam se přijedou, postaví to a to.
1: Nicméně, fajn, já se, promiňte, no, nicméně?
2: Ne, nicméně, tím se zkrátilo to čekání teďka na to září a já se teda strašně moc těším, abych odpověděl na tu vaši otázku, už se hrozně moc těším, až to zase budeme hrát.
1: Fajn, já se tedy nebudu ptát na nějaké organizační technikálie, ale budu se vás ptát na ten tvůrčí proces a na to, jak vlastně to představení vypadá. Začíná, nebo zazní na úvod, odložte obavy, předsudky a mobilní telefony, tedy alespoň ano. V té, zatímco jsem měla možnost vidět zfilmované verzi. Tak jak jste vlastně jako tvůrci uvažovali o těch nánosech, které na mé vlasti se usadily, ať už pozitivní nebo negativní, prostě které divák nutně bude muset u takové látky překonávat?
2: No, ten hlas, který vyzývá k tomu odložení toho telefonu, tak je Matěj Forman. A to ještě to vlastně, když to slyšíte, tak to je vlastně takový pohádkový dědeček, který vám trošičku odšroubuje hlavu a vlastně vám ji někam odnese a vy už jako vlastně potom pokračujete bez vlastního jako kontroly. Jo. Tam je opravdu velký kouzlo.
1: Takže ten rovnou odnese nánosy, myslíte?
2: Ano, a jinak my jsme to moc neřešili. Jako teda pravda neřešili. Nás bylo na to víc. A vlastně, takže vlastně Matěj Forman a jako Štěpán, Marko Ivanovič a Anty Sodomková, vlastně takový jako pětičlenný tým, ve kterým jsme se o tom povídali, takže každý o tom měl nějaký třeba svůj vlastní jako názor a nesl si v sobě vlastního jako Bedřicha vlastní Mou vlast, ale my jsme to vlastně moc neřešili, my jsme natolik se nechali unášet takovou jako primární, jako primárním okouzlením, každý tím s tím tou svojí představivostí a tím, že jsme si rozdělili prostě jako ty básničky na tři režiséry, který se na tři díly, tak jsme si každý dělali tu svoji a trošičku jsme si to dělali dohromady a vlastně jsme se nechali jako jen tak vést to, a to, že vlastně je tam někde nějaký, že to nějaký národní poklad a že vlastně k tomu se někdo nějak vztahuje a něco to jako vykládá a třeba si i jako drží nějaký názor nebo stojí za nějakým názorem, jak se to má vykládat, tak to jsme tam vůbec neměli. To byla vlastně jako jedna z nejkrásnějších prací, co jsem jako zažil a vlastně jako i radostí. A takže nás vedla jenom ta hudba a nás vedl jenom ten Bedřich a vlastně máme z toho strašnou radost, že tam, kam nás dovedl, nebo co jsme vytvořili, tak nese v sobě nějaký kouzlo, který funguje i na ty diváky.
1: Hudební úprava tedy, jenom abych to zopakovala, kdo všichni jsou tvůrci, Marko Ivanovič, scénář, scénografie, režie Matěj Forman, choreografie, režie Štěpán Pechár a vy jako námět scénář a režie. A když jste mluvil o těch třech světech, tak že vám to jako, že jste se nechali vést Bedřichem, ale každý se měl svého Bedřicha. Teď ještě právě ti lidi, kteří mají toho svého Bedřicha, kteří se přijdou podívat, tak jsem si říkala, fakt to do sebe tak hezky organicky zapadlo, tyhle tři světy a zároveň i ty světy jako těch různých žánrů, herci, tanečníci, loutky, akrobaté.
2: Víte co, každý to představení jako je trošku jako když se podaří, tak všichni ty tvůrci vám řeknou, že to je trošku jako kouzlo, ono se to nikdy nedá zařídit, anebo dar, anebo něco prostě zázrak, že se to jako takhle podaří, jo. Ale Matěj Forman, ten tam vlastně v tom oslovení říká, toto je naše, vaše má vlast. A v tom je vlastně něco začarovaného, což vlastně už jako do toho zasadil jako semínko opravdu ten Bedřich Smetana, že je to něčím výjimečná skladba, a která má něco, co vlastně asi žádný jiný skladby nemají. Nevím, jestli třeba jako takhle působí nějaký skladby od pana Dvořáka nebo někoho dalšího.
1: No, Antonín Dvořák to je jiný příběh, to je spíš tak jako globální světový, ale právě Bedřich Smetana je právě ten národní poklad, který to vyloženě to sdělení.
2: A vlastně každý si pamatujeme přesně ten moment třeba, kdy jsme slyšeli poprvý Mou vlast, taky si možná pamatujeme i člověka nebo pana učitele, který nám je poprvý pustil, a je tam něco, co, já taky si myslím teda, že většina lidí, co tady jako vlastně o mý vlastně třeba jako dokáže mluvit a nejsou to hudebně vzdělení lidé, tak vlastně jako si s tím mý vlastně pamatuju jenom Vyšehrad, Vltavu a možná tak do půlky Šárky a pak se ještě probudí při Českých lvů a Hájů jako na první minutu a pak vlastně si myslím, že blaženě jako se vypnou, že to vlastně nejsou jako třeba tak jako schopni až doposlouchat až do konce. A tady vlastně je úžasný o tom se představení, že my jsme se k tomu dali různý obrázky, dali jsme k tomu nějaký jevištní prostě jednání a vlastně způsobuje to, že tam sedějí v pozornosti jak rodiče, tak děti, tak různě to tak vlastně jako tu hodinu a půl a nechávají se opravdu jakoby jako unášet. A jo, každý, kdo jsme k tomu přistupovali, tak k tomu přinesl něco svý. Matěj k tomu přinesl nějaký svůj postoj, Štěpán vlastně jako jiný, já svůj jiný. A vlastně myslím si, že nějakou, že to bylo takhle nějak přichystaný, abychom se takhle potkali, aby to vlastně jako se takhle jako propojilo a nějakým způsobem to do sebe jako zapadlo.
1: Říká Janek Jirků, režisér, ředitel divadla Minor, zároveň autor námětu a jeden z režisérů scénické Mé vlasti, o níž teď mluvíme. No a na úvod, tedy když jste říkal, že se někdo už jako potom třeba vypíná, tak ho teď probereme. Vy jste vybral samozřejmě Smetanu z Českých lhů a Hájů a já, když jsem tedy viděla právě zpracování jevištní, tak to je zrovna, a o tom možná budeme potom mluvit i po téhle symfonické básni, jak se to převedli, že je to klasika, trochu neklasicky, přitom ale s úctou, protože tam, jestli bych mohla prozradit posluchačům, se odehraje u Českých lhů a Hájů taková klasická česká fackovačka.
2: Jo, ale to je dost hezký, že tohle je to vlastně choreografie a režie Štěpána Pechara, který jinak vede Dekadence, který dělají nejmodernější tanec, jaký je vůbec jako možný. A pak když jsem viděl, jakým způsobem si chystá a jak si režíruje Českých lhů a Hájů, tak on vlastně udělal takovou pohlednici z venkova, takovej krásný jako dojem neúprosnou vzpomínku na dětství a vlastně se mi strašně líbilo, že tenhle ten, nevím jestli avantgardní nebo modernistický prostě choreograf, tak vlastně najednou v tomhle tom přišel takový jako ho ten Smetana prostě takhle inspiroval k něčemu takovému krásně lidovýmu a má tam jako párový tancování, který já jsem vlastně jako úplně neznal a je to za srdce beroucí. Nechci říct, že ta hudba je nebezpečná, třeba pro mě. Já když slyším ten úvod z českých Alhů a Hájů, tak mě to sráží z kola. To prostě je takový vždycky
1: nával. A to vy jste cyklista, tak opatrně.
2: Takže, ale nebo z pedalboardu, je to vlastně jako, anebo z běžek. Ale tohle je vlastně třeba je přesně příklad toho, jak vlastně dokáže ta hudba působit, že vlastně se mnou úplně třeba fyzicky jako pohne.
1: Tak pozor, milí posluchači, z českých Luhů a Hájů.

0: Tak to bylo jen takové naladění na mou vlast, úvod z Českých lhů a hájů, celou symfonickou básni. To samozřejmě hrát nebudeme, abychom si také s Jankem Jirkou něco řekli.
1: Já vám jenom řeknu, že ty, že bys, jako já jsem to už slyšel asi, já nevím, 100krát, nebo když jsme to zkoušeli, a zase mám prostě husinu a zase mě to vráží jako slzy do očí a opravdu nevím, čím je to, co v tom prostě přesně je, ale žádná jiná skladba nebo žádná jiná věc to takhle vlastně se mnou nedělá.
0: Ani z mé vlasti, prostě tohle je vaše z těch šesti.
1: Ne, to jako moja vlast má víc takovýchhle míst vlastně jo. A potom, co jsme to jako zkoušeli, tak jsem si to vlastně víc do toho naposlouchal a našel jsem si další takovýhle jako místa, že v tebe, jako někde třeba v Táboře, kde jsem vlastně, tak jsou jako pasáže, které jako vyloženě jako mě úplně okouzlujou nebo ohromujou tím, jak se mi strašně líbí. A ještě, co je hezký, že já nevím, jestli to jako kýč tohle to věc nedokáže udělat, to prostě není jako, jako přehnaná krása, je v tom opravdu něco, co nedokážu přesně pojmenovat, co se mi strašně líbí, co hrozně rád poslouchám.
0: A tak může nás dojímat něco, co není kýč přece?
1: No určitě, spíš prostě přemýšlím o tom kouzle, který si bych ho dokázal popsat, jako co v tom Smetanově je, a vlastně se mi to moc nedaří. Ale můžu jenom říct jako takový svědectví, že opravdu tím, jak jsme to zkoušeli, jak jsme to slyšeli mockrát, vy jsme to viděli, jako to člověk nikdy nespočítá, ještě v těch přípravách. A nikdy se mi to neomrzelo. A teďka vlastně znova, když to jako slyším, tak se mi to znova jako neomrzelo. Tak tím je to, nevím. Má to nějaký kouzlo té řeky nebo toho potůčku, že na potůček se taky dokážete koukat hodiny a hodiny, on se vlastně nemění a furt vás to jako baví.
0: No a v tom hudebním zpracování Marko Ivanoviče ještě vlastně třeba se to fakt trochu posouvá právě i instrumentálně, kdy ty úvodní tóny Vyšehradu nikoli v proslulá harfa, ale tahací harmonika.
1: No, Marko to měl z nás nejtěžší, protože on jako samozřejmě diriguje ty symfoniky, kdy teda jako jsou, tak, ty se taky pokoutně usmívá. Mně se strašně líbilo, když jsme tu první úpravu v Rudolfínu tam přehrávali na zkoušce, tak vlastně ty hráči hráli a do toho se smáli, jo, že vlastně pokračovali dál v tom rytmu a v tom výraze, ale vlastně hrozně to rozesmívávalo. Myslím, že to možná ještě rozesmívalo víc než nemuzikanty, jo, protože tu věc znají. A myslím si, že Marko měl se staženo, když tam šel a vlastně jako velký obavy, ale vlastně udělal ty strašlivě odvážné kroky, že opravdu jako strčil tam do toho banjo a že opravdu jako harfu nahradil tou tahací harmonikou, ale on to jako neponižoval, on vlastně jako přizpůsobil tu hudbu nebo celý ten zážitek vlastně jako tomu cirkusu, protože my to hrajeme vlastně v cirkusovém stanu. A vlastně možná, že i to, co jsme se jenom trošku dozvěděli o tom Smetanově, tak možná, že i vlastně opravdu pochopil i tak, jak my toho Smetanu chápem, že pochopil nějakou jeho hravou duši, protože Bedřich Smetana, co třeba můžu říct já ze svého pohledu režiséra nebo nějakého dramatika, je nejenom skvělý skladatel a on je skvělý vypravěč a on vlastně skvělý jako vypravěč i v tom, že on vlastně má v té své hudbě spousta humoru. Mm-hmm. A takže já si myslím, že kdyby to Bedřich přišel do toho stanu a viděl, co se s tím jako stalo, tak ho to možná strašně rozesměje. A on byl slavný tím, že se smál, a my potom, když byl hluchý hodně na hlas, tak si dokážu představit, že vlastně by ho rozesmívala i ta představa a že Marko Ivanovič se vlastně jako s ním takhle jako nějakým způsobem propojil.
0: Skvělý hudební vypravěč Smetana, když vy jste ho tady převedli do téhle scénické podoby, tak a teď ho zmiňujete právě několikrát Bedřich, kdyby, tak jsem si říkala, když jste to realizovali a když vy jste o tom přemýšlel a psal jste a tak, tak jestli se vám nějak zjevoval jako ve snu, nebo tak, že jste měl Bedřicha a teď jestli to bylo na tom piedestalu nebo jenom jako bysta, nebo,
1: ne,
0: nebo živý.
1: Nezjevoval, ale jak jsem říkal, to setkání s ním považuji za natolik výjimečný, až opravdu třeba jakoby magický, protože jako třeba ten nápad vůbec to jako udělat vyznikl úplně někde úplně jinde, než kdyby člověk to čekal, a to sice v přírodě někde před půlnocí na procházce prostě od kamaráda někam jako na chalupu a byla to cesta noční krajinou, Vysočinou a nočním lesem a tam vlastně jsem si jako přemýšlel o tom, co si pustím do uší, když takovouhle krajinou jdou fakt opravdu v naprostý tmě a v létě, v nádherný večer, no a najednou vás napadne, že si pustíte Bedřicha Smetanu, tak to pustíte a on vás tak omámí, že říkáte si, hejda, Štěpán Kubišta se ptal na to, jestli neuděláme nějaký představení a tak to vlastně možná tohle z toho může být docela hezký nápad. A potom...
0: Děkuji, že jste mi odpověděl na otázku, kterou jsem chtěla položit. To znamená, jak ten nápad vznikl. Nicméně vlastně, pokud vím, tak už scénické uvedení jedno mé vlasti bylo a to byly bratři Bubeníčkové, ale to byl jen balet a vy jste to tady posunuli ještě takhle dál.
1: Tak já myslím, že to někde, jinde jsme nějak zachytili, že vlastně se o to někdo nějak opřel, ale tenhle ten způsob, jako, jak jsme to vlastně teďka udělali my, to prokombinování těch více stylů, že to vlastně nezůstalo jenom v baletu nebo v nějakým výrazovém tanci, že to nezůstalo jenom v divadelním řešení, ale že se kombinují loutky, výtvarno, tanec, živá symfonická hudba, a ještě tohle prostředí nekoncertní, tak to vlastně si myslím, že vytváří nějakou jako velmi speciální jako kombinaci, a myslím si, že to taky hrozně jako hezky zpřístupňuje samotného toho Bedřicha.
0: No a to mě taky zajímá, právě když jste mluvili o tom humoru, že i filharmonici se smáli, tak jak složité je vlastně interpretovat tu klasiku, historickou látku, aby to nebyla ta skamenělá klasika, proto jsem také narážela na tu bystu Bedřicha Smetanu, jestli tam na vás nedělá ty, ale aby to měl humor a přitom to třeba jako fakt nějak neschazovalo, nebo jenom nějak neironizovalo, nebo nezesměšňovalo, protože tam jste asi jako museli taky takhle přemýšlet.
1: To je strašně jednoduchý, prostě je to jednoduchý. Pustíte si to a zavřete oči a začnete říkat, co vidíte. A já teda musím říct, že jsem u toho zažil neskutečně jako u toho vymýšlení zábavné věci, a myslím si, že nejzábavnější moment, který si vybavuju, tak je Matěj Forman v knihovně divadla Minor, když si pouštíme Vltavu a Matěj Forman předvádí útočícího komára. Jo, protože to bylo vlastně, to vím, že jsme měli strašnou radost z toho, že jsme vymysleli, že nebudeme dělat tam svatojánské proudy jako prostě v proudy, ale že to uděláme jako útok komáru. Tak ten Matěj takhle vlastně přede mnou podskakoval a tyhle se tančil a říkal si, a do toho jela ta hudba, tak jsem říkal, tak tohle to je velká veselost. A jinak vlastně my jsme to v tom celé té kombinaci, i když ty obrazy byly vážný a snažili jsme se udělat nějaké jako krásné obrazy, ono, když vás to baví to vymýšlet, tak se vlastně přitom skoro furt usmíváte. Jo, že vlastně jakmile tam vlastně cítíte, že to nějakým způsobem ty obrazy dávají smysl, a když to jako stavíte, ta stavba, jako, kterou vlastně provádíte jenom v teoretické fázi a koukáte se na toho partnera, se tím o tom mluvíte, tak vlastně se vlastně u toho usmíváte a vlastně furt se tím jako bavíte. A tady u toho představení to opravdu bylo jako hezký, jsme chodili ke Štěpánovi do jeho krásného bydliště, do jeho obývacího pokoje, kolem kulatého stolu jsme seděli a tam dneska nás pohostil a vyprávěli jsme si, pouštěli jsme si tu hudbu a přemýšleli jsme o tom, jak bychom to jako zpracovali. No a to fakt jako pořád bylo jako, to byly strašně zábavné setkání, vždycky to bylo ve středu, každou pravidelně středu jsme se sešli třeba 4 až třeba 6 hodin, jako někdy to bylo velmi dlouho, občas někdy to bylo v leže nebo v sedě, prostě kdo jak jako mohl, ale takhle vlastně pořád jako někdo jako vykládal, jak, co by se tam mohlo dít. A takže když se mě ptáte, jestli to bylo složitý pracovat, no to bylo hlavně strašně zábavný.
0: Já vám to přeju. Zároveň ale, když si říkám, že dlouhodobě vy právě se věnujete těm historickým linkám a tomu, jak důležité historické momenty osobnosti jako převyprávět současným jazykem a ještě třeba i pro mladé publikum, tak si říkám, chápu, že vás to bavilo, že vás to pohltilo, že to byla zábava, ale jestli jste přemýšleli nebo o pojetí české identity u Smetany, kdy má vlast byla jako uměleckým vyjádřením právě nějakých těch emancipačních snah a je to přece jenom 19. století. A o tom, co to říká dnes, ano, jak?
1: V tom to právě jako je, že to, že nás to bavilo, tak vlastně my jsme cítili někdy to, nebo jsme se tak domýšleli, že kdyby tam s náma ten pan Bedřich Smetana seděl, takže vlastně se do toho zapojí. Že vlastně jako, že ho to bude bavit úplně stejně. Že jsme si trošičku mysleli, že jsme třeba na nějaký, jako, že jsme se takhle jako dostali na nějakou jeho jako rovinu humoru nebo vyprávění.
0: A teď už dala jiný příběh trochu, pokud už tu máme
1: to
0: 100 let asi, svůj stát.
1: To
0: ne?
1: Je asi jedno, tam je spousta výkladů o tom, jaký ten příběh to má, ale spíš jde o tu kreativitu, se kterou on třeba jako přistupoval k těm námětům, který jako dostával, a spíš jde o to, jako, co vlastně třeba možná v tom je zakodovaný. A to je vlastně, když se bavíme o tom, proč třeba dělám rád nějaké historické věci, protože mě vlastně strašně baví zjistit, že Bedřich Smetana byl normální, že nebyl sádrovej, anebo že nebyl kamenej prostě, a že, jako, a že neměl napsaný na čele národní identita prostě, ale že vlastně to byl normální jako člověk, který, a to jsou o tom záznamy, rád vyprávěl vtipy, rád prostě se dával tamhle vlastně se svými kamarády a byl vlastně úplně stejný jako my a se velkou chutí se snažil vytvořit něco, co jako by ty diváky zaujalo a nějak uneslo, a on byl ještě ke všemu vybavený v obrovském obrovským hudebním talentem mimořádným a vlastně takovým, že nás doteďka jako překvapuje a uvědomujeme si, že takovýhle lidi s takovýmhle talentem jsou velmi vzácní, protože vlastně přichází na svět jako jednou za čas a on ještě vlastně se mu podařilo vlastně vytvořit tyhle věci. A je známo o něm, že rád dělal vážné věci a pak vlastně, ale udělal perfektně třeba jako Prodanou nevěstu nebo něco, o který třeba jako mluvili, že to je taková jako bokovka, ale to přitom je vlastně úžasná záležitost. A potom vlastně tady se vyjadřoval z nějaký lásky k nějaký, jakoby, k zemi a k té historii a vlastně dělal to samý, co my, koukal se do historie, bral si z ní inspiraci a snažil se udělat aktuální dílo ve své době. A jsou svědectví o tom, že se mu to strašně hezky povedařilo, protože ten ohlas byl mimořádný a teďka sami prožíváme to, že to ještě funguje dalších 150 nebo ještě více jako let. A tak v tomhle tom je to, proč to dělal Bedřich Smetana, že si vybíral tu inspiraci z minulosti, tak to je ten samý důvod, proč to děláme my. Mm-hmm. Protože vlastně jako brát si inspiraci z minulosti je prostě velmi jako plodný, je to dobrý nápad a zároveň je osvědčeno a ukázalo se, že to oslovuje nejenom ty starší, ale oslovuje to jako i ty mladší, protože já jsem třeba i toho příkladem, nebo moje vzpomínky na to, když já jsem slyšel Mou vlast poprvé, tak to je prostě, já nevím, 8-9 let a ten zážitek si pořád vybavuju a pořád to vlastně jako lomcuje. Rád jsem si o tom povídal se svým panem učitelem v lidové škole umění. A takže vím, že by bylo hodně málo, když se mi to líbilo. No a teďka to vlastně platí pořád. Když se to jako spustí, dáme to dohromady, tak je to hezký setkání s panem Bedřichem a se spoustou diváků, kteří na to přijdou a je vlastně strašně hezký prožívat společně jako určitou formu štěstí tady při tomhletom vykonaném díle a propojení. A to je asi ten důvod, proč my to všichni pořád děláme.
0: Když říkáte o tom, jak vlastně Má vlast vás oslovila už prostě jako dítě, ta hudba, tak já jsem si ještě nemohla nepřemýšlet nad tím, jaký je to zážitek, pokud vy jste tedy k té Mé vlasti přidali ty obrázky, jak vy říkáte, protože jsem měla možnost být na zahájení Pražského jara a tam jsem si provedení Sočru s Petrem Popelkou opravdu užila. Ten hudební zážitek, kdy prostě se můžete, vám to zase umožní to, že vás nerozptiluje vlastně ten obraz a úplně se ponoříte do té hudby. A když vy tam přidáte ty obrázky, tak je to zase jiný zážitek.
1: Ano. No, to je právě jiný zážitek, prostě, protože do té hudby se můžete ponářet, já nevím, kolikrát se hraje Má vlast jako během roku tam, buď to v koncertě, anebo vlastně v televizi. A tohle je právě strašně výjimečný, že přijdete ještě ke všemu vlastně do prostředí nevážného, do prostředí, já nevím, to, jak se to jmenovalo, park odpočinku Julia Fučíka, nebo jak se to jmenovalo, tady tenhle to místo, kde jsou kolotoče, poutě.
0: Juldy Fuldy, tak
1: no, to bylo to místo, kde se vlastně jako lidi chodili a priori bavit prostě, anebo prostě odpočívat. A nebo lítat vlastně na kolotoči. A teďka tam teda lidi chodí i na představení, protože se tam hrajou i jiný jako divadelní ty. Ale je to takovejhle prostor, který mi třeba připomíná, někdy si takhle představuju, že stál tento divadlo Glob Williama Shakespearea prostě v Londýně za hradbami. Tak to vlastně ta stromovka, to má tohle tu neskutečnou atmosféru. A tam je vlastně jako stan a tam vlastně jako přicházíte a vlastně tam jako je kolem buď to hezký počasí, nebo tam prší. Pořád je to ale krásný. A tam vlastně najednou přijde jako Bedřich Smetana a vy máte prostě mimořádný zážitek, který je jiný než ten koncert.
0: Děje se to tady v Azylu 78 v Šapito. A dnes je naším hostem ředitel divadla Minor, režisér, dramatik Janek Jirků a přišel čas na další skladbu, už tady opouštíme Mou vlast a je to If You Want to Fall, Collegium Musicum. Tak jestli mi také prosím uvedete, proč jste ji vybral, jaký vliv to na vás mělo?
1: To je vlastně, jako, když jsem přemýšlel o tom, vlastně, když budeme mluvit taky o tom, proč vlastně děláme historický témata, tak tady je vlastně příklad Mariana Vargy, který se inspiroval barokní hudbou a jinými jako skladateli, kromě třeba Bacha. Tak vlastně prostě čerpal z minulosti a vytvořil něco strašně jako živýho a strhujícího, co fungovalo taky prostě v jeho reálném čase, v jeho aktuálním čase na začátku 70. let. No a já jsem tohle slyšel a pamatuju si to do dneška někdy kolem roku 84-85, protože jsme tehdy bydleli na faře v Pržně a přesně si pamatuju na tátu, jak tu desku vytahuje z obalu a pokládá ji na gramofon a pouští to do těch beden. A ty je to něco podobné, jako jsem třeba si vybavil, že jsem poprvé slyšel Beatles, nebo jsem poprvé slyšel prostě jako další nějaký skladby. Že vlastně jenom ten úvod si

0: tak pozorní posluchači, jsi zaznamenal, že to nebylo If You Want to Fall, ale je to také Marian Varga a jeho variace na Bacha, kdy jste tím také ilustroval, Janku, co vás vlastně na kolegium muzikum bavilo.
1: Jo, ale tohle to byla taky moje oblíbená skladba. Tak ať si to ty
0: jste nám dal na výběr,
1: tu, že tam vlastně opravdu ten začátek je jako neskutečný, ale to se stane.
0: Děkuju. Takže If You Want to Fall si můžete, milí posluchači, dohledat. To je tak, když člověk dostane na výběr, tak jsem ohlásila tu špatnou. Ale prosím, pište na vizitka@rozhlas.cz vaše dotazy a podněty na režiséra, ředitele divadla Minor, Janka Jirků. Rádi je tady přečteme. Tak se posuneme právě k tomu, že před vámi je třetí sezóna ředitelování v Minoru. Aha. Vy jste ovšem předtím tam byl už 25 let, nebo přes 20 let jako umělecký.
1: Ne, já jsem byl uměleckým šéfem jenom, myslím, 2 nebo 3 roky. Aha. Jako mezi svým 24. a 26. rokem, 27. A potom jsem tam vlastně byl asi 4 roky ještě jako kmenový režisér, tak jsme to takoby s panem Pecháčkem na Vévodičkové ulici prostě různě rozjížděli. A pak jsem jako tam odcházet do různých jiných divadel, do televize nebo do toho a vždycky jsem se tam vracel. Ale byl jsem v přímém, jako v tom kontaktu jsem byl, ale nebyl jsem tam 20 let vlastně zaměstnaný.
0: Jsem vás takhle povýšila, dobře. Ale tak mi řekněte, tak jaká bude ta sezona? Naplňujete svou ředitelskou koncepci?
1: No, jaká bude sezona? Ono to bude, jako, myslím si zase, my se vždycky snažíme, jako, být takový zase inspirativní, jakože ponoukat vlastně těma našima představeníma jako diváky a rodinu a dělat pro něco jako zajímavého. Teďka vlastně asi důležitý, že za tu minulou sezonu jedna z nejdůležitějších věcí, co jsme dělali, tak to je Galaxie, že jsme vlastně udělali kulturní centrum v Galaxii s Davidským divadlem, s Dance Connected, s 4 dny v pohybu a s Damu, což vlastně byl opravdu velký projekt, že se nám podařilo otevřít ještě jeden sál prostě na poslední stanici metra v Hájích. A tam vlastně na 1,5 roku vlastně vytvořit takovýhle prostor a hrát tam prostě společně tady s těma dalšíma partičkama, když jsou skvělý.
0: Čili máte vlastně Minor má malou scénu, velkou scénu a ještě největší scénu, to je tady teď v Galaxii.
1: No to je takový trošku průzkum, takový jako průzkum, jak vlastně jako v jižním městě, na jižním městě bude na tohle z toho, jako o to bude zájem a zjistili jsme, že o to je zájem docela hezký a tak živíme další velkou myšlenku, což už není moje myšlenka moje, ale je to myšlenka vlastně kulturního odboru magistrátu, že bychom snad jednou ještě vybudovali právě v někde v oblasti jižního města velký kulturní centrum pro rodiny s dětma, což je jako dlouhodobý plán.
0: Protože v Galaxii je Minor dočasně.
1: A v Galaxii teďka vlastně to zkoumáme,

0: jako jak vlastně, tak to tam jako testujeme takovýma tykadlama a jsme tam do konce tohoto roku, jsme tam jenom do prosince 26. Mm-hmm. Tak tohle to byla jedna z největších jako věcí, co nás teďka v tuto chvíli ovlivňovali, tam jsme samozřejmě dělali představení a v divadle taky. No a teďka vlastně v tomhletom roce je za prvý jedna hezká záležitost, že budeme mít 25 let jako čtvrtstoletí na stejné značce, což vlastně bude znamenat, že budeme slavit 25 let ve Vodičkově ulici. To myslím, že to je 6. prosince, kde to tam je. No a potom samozřejmě chystáme představení ještě jedno v Galaxii, tam vlastně asi hezký, že tam přijde Petr Nikl a Jan Slovák, tyhle ty dva kouzelní dědečkové a budou společně dělat
1: multižánroví umělci.
0: Ano, ano, pro děti, což je strašně kouzelný, že to jsou jedni z nejdůstojnějších jako pánů, co jsme tam kdy jako měli a zároveň máme nejmenší představu o tom, co oni asi vytvořejí, protože oni si trošku jako tajejí a těší se vlastně na ty diváky, co tam přijdou a budou kolem nich kouzlit vlastně asi inspirovaný samotnýma těma divákama. No a pak chystáme zase jako pohádky i u nás v divadle, tam jako skřítci. Teďka vlastně budeme mít ještě představení zajímavý tučňáky, který vlastně chceme premiérovat nejenom u nás v divadle, ale v zoo, v safari, já to říkám špatně teďka ten název, safari Dvůr Králové a myslím si, že se to jmenuje Josefa Wagnera. Safari Josefa Wagnera ve Dvoře Králové. Tak to vlastně, tak tam budeme mít jedno představení, takže vlastně...
1: Site specific.
0: No, je hrozně hezký ten příběh, který tam, to je příběh Štěpán Gajdoš, režisér, ten příběh našel v New Yorku a pak se ukázalo, že ten samý příběh se odehrával i ve Dvoře Králové a to sice, že dva tučňáší samičci vychovají společně z vajíčka jako mládě. Tak vlastně jsou to dva tatínci, který vlastně jako se starají o svýho drobka. Tak to vlastně je krásná knížka o tom, tom příběhu v zoo na Manhattanu a pak jsme zjistili, že se to odehrálo i ve Dvoře Králové, takže proto tam vlastně takhle se s nima spojujeme a já jsem kdysi se Dvorem Králové spolupracoval, tak jsem rád, že takhle propojujeme to divadlo a pak chystáme představení skřítky, co bude režírovat moje spolužačka z Damu Apolena. Vinohradníková Látolová Novotná a já doufám, že jsem nezapomněl prostě přesně jako ani jedno z těch příjmení, to správně a potom chystáme velkou věc a to sice na Letní Letnou na příští rok a to chceme, teď se to pracovně jmenuje Orbis Circus, bude se to týkat Komenskýho, jeho příběhu, jeho labirintu světa a ráje srdce a vlastně a budeme zase kombinovat loutky, nějakou živou akci, divadlo, cirkus a hudbu živou a měli bychom mít premiéru příští rok, takže vlastně zase bude Minor trošičku vyskakovat ven z toho domu a vlastně bude hrát jako i mimo ty svoje jako zdi.
1: A v těch historických linkách se tady noříte čím dál hlouběji do historie?
0: No, už jsem byl hlouběji. Už jsme byli jako, když jsme dělali Lipany, tak to bylo vlastně, jsem byl ještě hlouběji, protože se hraje v Minoru příběh o narození, což je příběh narození Ježíše Krista, takže vlastně to ještě jako 1,5 tisíce let hlouběž a vlastně se nebojíme jít ještě jako hlouběž. To vlastně o tom jako přemýšlím, ale vlastně víte, co ty nejlepší antické hry, ty jsou vlastně, teďka jste to teď vlastně plný kina jsou lidi, co přijdou na Odysea, což je příběh ještě jako starší a vidíte, jak vlastně jako je to důležitý, že si vyprávět tyhle ty starý příběhy, jako je důležitý vlastně číst ve starých knihách a je to pořád něco, co nás jako lidi a jako diváky hrozně baví, tak proto to vlastně rádi chodíme kor, když to teda někdo udělá tak, že se u tohohle člověk nenudí a prožívá prostě nějaký emoce.
1: Já se chci trochu věnovat té historické lince právě, kterou stvárňujete také v Minoru. Už se to jako asi hodně naznačil i právě v souvislosti s mou vlastí, jako proč je pro vás důležité hledat tu současnou podobu právě těchto důležitých historických zásadních momentů a osobností. Takže ty náměty hledáte, jasně, v české historii, ale když říkáte, že to je vlastně od Kristových let až prostě, nevím, přes Lipany, přes bratry Kopecké, přes Černého partizána až po Zátopka. Jak se vlastně náměty nacházejí? Že si řeknete jo, protože může jich být jako mnoho, ale že si řeknete, tak tohle stojí za zpracování?
0: Kdybych věděl, jak se nachází dobrý náměty, tak bych asi to zaprvé neprozradil. Tak by se mi asi dost ulevilo, protože nachází se s určitým vnitřním napětím a je to opravdu jako já nejsem vlastně moc dobrý houbař. Když chodím na houby, tak oni se všichni smějou, jsou schopni si stopnout od dříbku a říkat a volat na mě moje děti, tatínku, 3 metry od tebe je jako houba. A já ji nejsem schopný vidět nebo najít.
1: No, protože se ve vás rodí zrovna ten námět. Ne?
0: Možná taky, že myslím něco jiného. Ale je to podobného, jak vlastně, když hledáte vlastně jako fakt houby a ten les není úplně nejplodnější a musíte znát trošičku ta místa, kam se jako chodí. A je to částečně prostě kombinace prostě nějaký znalosti, intuice a to ale...
1: Že je to tak jako širokospektrální, jak jsem se snažila naznačit?
0: Ale taky samozřejmě trošku, jako třeba v tom minoru vlastně hledáme nějakou jako i koncepci, i dramaturgii, takže vlastně opravdu tady ty české dějiny jsou jako vymezený poměrně jasně, lineárně za sebou a tak my hledáme takhle vždycky jako nějaký body, teď zrovna jako důležitý v té naší historii a považujeme za strašně důležitou událost prostě husitskou revoluci. Teďka řešíme teda události kolem vlastně 30. války pro nás prostě kolem Bílé hory a Komenského. Jana Amose Komenského. To je vlastně strašně důležitý pro nás století. A pak samozřejmě jsme řešili 20. století. Školy to mají strašně rádi, že vlastně paní učitelky to mají a paní učitelé vlastně s námi o tom s tom hrozně rádi mluví. A my se vlastně snažíme asi nějak jako jak poctivě to jenom dokážeme prostě vlastně dělat z toho dobré příběhy, které se snažíme vyprávět. A přitom, jak se o to snažíme, tak se zároveň jako věci dozvídáme a uvědomujeme si, že právě přesně tyhle ty události jsou třeba jako důležitý pro to, abychom třeba definovali něco, co je vlastně jakoby ta identita toho národa nebo té země, ale vlastně taky třeba zjišťujeme, jaký vazby máme s jinými zeměmi kolem sebe, jaký vazby máme vlastně celou jakoby Evropou, takže vlastně způsobem i hledáme vlastně identitu jako evropskou a naši historii. A vlastně možná třeba řešíme i nějaký vzdělání. Jako a jak víme od našich moudrých předků, tady Masaryků a jiných, takže vlastně to vzdělávání.
1: Komenského
0: vlastně,
1: třeba.
0: Určitě Komenského, Palackého. Takže vlastně všichni jako dbali a mluvili o tom, že to vzdělávání je strašně důležitý, takže svým způsobem plníme jejich přání.
1: No ale teď mi řekněte, když hrajete pro školáky a studenty, vy sám jste někde říkal, že zrovna třeba, když vy jste byl žák základní školy a chodil jste do těch jako na ty
0: povinné... Gymnázium, to bylo tady jako
1: to gymnázium.
0: Ano, to jsou eskalátory.
1: Takže to byla... Takže to byla nuda.
0: Jo.
1: A že vás to teda moc nenadchlo. A mě teď zajímá, jak to děláte, aby vlastně ti žáci, studenti neměli pocit, že to je zase jenom jako další nudné představení, který jim jako má trochu občerstvit tu látku, kterou berou ve škole. A nakolik vlastně pomáhá to, že nejste klasická činohra, že jste prostě loutkové, nebo a loutkové divadlo neznamená už daleka jenom marioneta, ale prostě tohle divadlo jako, tohoto typu.
0: Myslím si, že nudu zná každý, že to zažil prostě jako v nějakých kulturních institucí, jako hodně z nás to zažilo a vlastně je to třeba i jako důvod, proč jsme se do těch kulturních institucí často nevrátili, protože ten zážitek nebyl úplně ten nejpříjemnější. To, jak to chci zařídit, to se trošku jako bojím říct, protože to vždycky taky je... Člověk je za to vděčný, když se to jako podaří a je vděčný za to, když vlastně přijdou studenti, kteří jsou hodně přísní a vlastně, anebo žáci, kteří jsou taky dost jako přísní diváci, protože prostě ta jejich pozornost je koncentrovaná do krátkých vteřin nebo kratších úseků, než třeba jako ta dospělá pozornost.
1: Takže dětské vlastně publikum musíte, se traduje jako nejpřísnější.
0: No, protože prostě jako je to těžký je províst jako 45 minutama nebo 50 minutama nebo hodinou a půl vlastně nějakým vyprávěním na jednom místě a vlastně udělat kolem nich tak dobrý dětský tábor, aby vlastně jako oni se to jako prožili a vystřídala to vyprávění, tak to vlastně není úplně jednoduchý. Ale já tam teda jako jednu inspiraci mám, že se snažím jako možná už imaginární jako představu sama sebe v těch 10-11 letech, že se tam vždycky vlastně trošičku posadím do toho hlediště sám a zkoumám to přes ty svý jako pocity. A nebo je to často vlastně kolektivní dílo jako i ostatních lidí a vlastně to, jak tu věc vytváříme a to, jak vlastně v tu dobu na té zkoušce z toho vychází prostě buď to dojetí anebo humor, což jsou vlastně obě dvě velmi důležitý jako emoce nebo je třeba jako strach, nebo vlastně prostě emoce, tak podle těch emocí vlastně jako skládáme ta představení, aby to jako fungovalo. Protože ve finále vlastně jak ty děti, nebo to mladé publikum, nebo ty dospělí, tak vlastně při vnímání toho umění v zásadě vlastně jdou po těch emočních stopách. Mm. A to je ta vyznačkovaná trasa, kterou jako je provádíme.
1: A divadlo Minor si opravdu vybudovalo silnou pozici, řekla bych unikátní právě, co se týká vlastně té produkce pro děti a mládež. Mm. A vy máte teď z pozice ředitele, si říkám, jak se tam buduje ten tým? Máte samozřejmě své stále, ale jako máte tam velkou pestrou škálu spolupracovníků, režisérů, režisérek. Mm. Jak je vybíráte? Co je tím předpokladem, aby jenom mohli dělat divadlo pro minor?
0: Mm-hmm. Já nevím, jestli bychom se na tom zhodli se Zdeňkem Pecháčkem, který byl předchozí ředitel jako já, ale myslím si, že asi možná jo. Ono, za prvý teda vybírat si v Čechách není až tak jako složitý, protože tady je prostě strašně moc šikovných lidí. Tady je vlastně prostě opravdu hodně moc šikovných režisérek a režisérů a autorů a je tady vlastně nějaký hezký, jako hezká tradice, nejenom ta loutkářská, pohádková a tak dále, ale hezká tradice vlastně s tou péčí o toho mladšího diváka, o ty děti a tak dále. A vidíte to nejenom v divadle, vidíte to vlastně třeba jako v knížkách, protože máme obrovskou jako tradici vlastně jako i hezký jako dětský literatury. No a no jak to vybíráme, je to často smutný, protože já třeba jako mám na svém takovém soukromém seznamu vlastně lidí, který bych rád pozval. A to vlastně vím ještě, že třeba neznám úplně tu nejmladší generaci, nebo že pořád vlastně jako vyhlížím se to nejmladší generaci tvůrců. Tak vlastně mám třeba 15 jmen a vím, že můžu oslavit vždycky jenom 4 na tu sezónu. Takže ten výběr je takový většinou bolestivý, protože spíš je to o tom, že vlastně na konci víte, kolik lidí zase nemůžete oslovit, než kolik jste jako vlastně oslovila. A takže takhle. A vybíráme to s Ivou Kopeckou. Iva Kopecká je dramaturgyně divadla. A takže to vzniká v zásadě v nějakém takovémhle dialogu, ale vlastně pak ještě v divadle jsou další lidi, mám nějakou uměleckou radu, kteří vlastně do toho můžou mluvit a snažíme se o těch věcech mluvit, takže vybíráme to rozhovorem.
1: Říká Janek Jirku, ředitel divadla Minor. Mluvíme právě o dramaturgii divadla Minor, inscenacích a spolupracovnících. Janek Jirku je ale také sám dramatik a režisér. A teď jste i hudebním dramaturgem dnešní vizitky a doufám, že se teď trefíme. Jsou to Pašie, Plastic People of the Universe. Tak také, co za tuhle skladbu vás vzalo, že jste ji vybral do vizitky?
0: No, jako člověk je strašně ovlivněný prostředím, kterým vyrůstá a já jsem prostě vyrůstal v prostředí jako evangelickým, jako v rodině evangelického faráře a jeden třeba z blízkých přátel byl Sváťa Karásek a já si pamatuju dětství, že takový jako magický jména, myslím, že Sváťu Karáska jsem viděl až vlastně po revoluci, protože on myslím, že byl odejít nebo musel emigrovat do Švýcarska, tak člověk jako si říká, to jsou takový dobrodružství tady někoho jako pro nás sledovali, zavírali do vězení a já jsem vždycky měl to trošku obráceně, než to třeba teďka, že já to měl tak, že když byl někdo zavřený ve vězení, tak to byl často hrdina, jo, protože ve vězení prostě byl Sváťa Karásek nebo ve vězení byli plastici, nebo to, a tak jsem potom zkoumal, za co oni byli zavřený. A tady vlastně ty plastici byli zavřený za to, že hráli a tvořili. Mm-hmm. A že hráli a tvořili svobodně a hráli svoje věci. Takže potom jsem byl strašně zvědavý, co to vlastně hráli. No a pak když jsem
1: že za to seděli
0: a teď jsem si přestal. No a tohle třeba zrovna ta hudba, to hráli na Hrádečku u Havla, ještě vlastně Filip Topol 14. tady tam potom hrál na klavír, prostě takováhle událost. A co je na tom nejlepší, že když to pak jako slyšíte, takže to nebyla žádná dechovka, že to nebyla žádná prostě žádná folklorní hudba nebo něco takového, ale že to byla absolutně autorská věc a mně se hrozně líbila. Takže já to mám tak jako propojený, že tohle pro mě není jenom hudba, ale je to vlastně nějaký ideál.
2: Otče, prosím, opustil, odej mi dali hostosti ode mne. Ale je-li to vůle tvá, ne jak já chci, ale jak ty chceš, to jste nevydrželi ani hodinu být se mnou. Otče, odej mi dali hostosti ode mne. Ale vůle tvá, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Nevydrželi dít ani hodinu.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku, a dnes naše pozvání přijal Janek Jirků, režisér, dramatik, ředitel divadla Minor. Ale vy kromě tady divadla Minor ještě stíháte řadu dalších různých projektů, režírujete tedy i jinde, a teď třeba narážím zase na další jako vaši historickou linku, a to je Příběh Orloje.
1: Ano.
0: Tak z jaké perspektivy budete vyprávět Příběh mistra Hanuše? Asi ne úplně podle Jiráska, nebo?
1: No, iniciátorem toho, abychom vlastně toto představení se pustili, tak byl zase Štěpán Kobišta, jako producent Mý vlasti a producent předtím knihy Džunglí. A což vlastně jsou kluci velmi zábavní, protože k tomu samozřejmě patří ještě Štěpán Pechar a Matěj Forman. Tak vlastně tím, jak jsme vlastně se povídali a zažili Mou vlast, tak přišlo na přetřes, že se uvolnil prostor pro to hrát něco na jednom magickém místě uprostřed magické Prahy. A to sice v Říši Loutek. A že od covidu vlastně tam už se neprovozuje Don Giovanni, a že by vlastně bylo možné, a že teďka vlastně to patří to divadýlko pod knihovnu pražskou, takže by bylo možné tam něco vytvořit. Říše Loutek, to je pro neloutkáře možná jako pojem, který jako jim nic neříká, ale pro mě, který vlastně studoval loutkárnu a alternativní školu, tak je to vlastně něco, co jako je
0: obrovská tradice.
1: Ještě obrovská výzva, jo. Prosím vás, to bude mít 100 let teďka v roce 28, kdy se tahle místo vybudovalo. Divadlo Říše Loutek, to sochař Vojtěch Sucharda nějakým způsobem získal tehda prostě takovou podporu, že mu umožnili, že si udělal takový vláčky svoje, takový, že si takový splnil takový svůj dětský sen, a že prostě v přízemí té knihovny jako si vybudoval něco, co mu řekli skoro bez limitu. Co tady budete chtít, tak si to vlastně vytvořte. A on si vytvořil vysněný loutkový divadlo. To je technický unikát, jo, protože tam vlastně jsou doteďka vlastně funkční technický nápady, který tehdy vlastně Sucharda a jeho kamarádi si tam do toho dali. Je tam neskutečně krásný hlediště s nasazovacími dřevěnými židličkama. Je tam kukátko, a v tom kukátku prostě to kukátko je připravené pro různé druhy loutek, tak jako iluzivního loutkového divadla, tak jak ho tehdy znali. A nějaký výtahy, nějaký tahy, prostě to tam je takhle, a nic takového na světě podobného neexistuje.
0: A
1: to je další jako krásná věc.
0: S mistrem Hanušem.
1: No, protože kousek od toho 200 metrů máme nejstarší jako mechanický hodiny, které fungují nejdýl dobu asi 620-630 let. A je to takový technický unikát. Takže když jsme se Štěpánem vymýšleli, jaký příběh tam vyprávět, příběh, který by byl dostatečně otevřený pro rodiny s dětma, pro český rodiny a vlastně pro lidi, co přijíždějí do Prahy, a který by nějakým způsobem umožnil těm nešťastným rodičům, otcům a matkám, kteří vlastně mají třeba v ruce ty kufry na letišti a přemýšleli, jak tu Prahu těm dětem vlastně co nejrychleji přiblížit, tak vlastně najednou jakože uvidějí jako Příběh Orloje, který je tak jako jeden z největších magnetů Prahy, že jo? Tak vlastně jsme si říkali, no tak to je ten most, kterým by se vlastně mohli dostat do příběhu taky Prahy.
0: No, a teď jenom, aby tam prostě to nebylo plné turistů, nebo nevím, jako jak tam.
1: No, ta věc je jako otevřená jako turistům a vlastně návštěvám jako prázdninovým, ale je to rozhodně otevřený potom i školám, a rozhodně je to vlastně otevřený i prostě jako českým rodinám, kteří teďka často zajíždějí do Prahy jako vlastně jako taky jako turisté. A je to samozřejmě otevřený jakoby pražským rodinám. Ale to jsem chtěl vlastně
0: jenom. Myslím, že právě třeba tahle lokalita zrovna je trošku na ty loutky tam citlivá v souvislosti s turismem a s těmi produkcemi.
1: Ano, samozřejmě, když se projdete po Královské cestě, tak to, co vlastně, o co zakopáváte, tak jsou vlastně jako loutky, a o co zakopáváte, tak jsou třeba obrázky Verského Orloje. A tohle to nás vlastně taky vlastně svým způsobem jako nainspirovalo udělat něco jako hezký představení, ve kterým vlastně tyhle ty atributy, které se vážou k nějaký dlouhatánský český loutkový tradici a který se vážou k tomu Orloji, tak vlastně jako nějakým způsobem hezky organizovaně jako vyprávět. A
0: to mi stačí.
1: Dobře.
0: Děkuju vám moc krát. Ať se vám daří, to tady bude Příběh Orloje v Říši Loutek. A na závěr vás ještě poprosím, abyste mi uvedl ten poslední song, který jste vybral. To je Nirvana, Kurt Cobain, Where Did You Sleep Last Night?
1: No tak tady je u Kurta Cobaina vidět taky, že se inspiruje minulostí. Ta písnička, kterou hraje, tak je vlastně spirituál, nebo vlastně lidová písnička, která v tu dobu, když on ji hrál, tak už třeba byla 200 let stará, a odkazovali taky na různý svoje inspirační prostě instrumentalisty, tak jsem vás chtěl dokázat, že vlastně i tyhle ty muzikanti se inspirovali minulostí a dopadlo to dobře.
0: Režisér, dramatik, ředitel divadla Minor Janek Jirků byl naším hostem. Moc vám za to děkuju. Na shledanou.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Část peněz chce kabinet použít například na obnovení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda Nejvyššího soudu Andráš Baka. Do vysoké státní funkce se vrací po 15 letech, kdy mu po kritice změn v justici Orbánův Fidesz předčasně ukončil mandát. Poslanci strany TISA premiéra Pétera Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna. Jižní Korea o 6 dní zkrátí každoroční vojenské cvičení se Spojenými státy. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo obrany. Stalo se tak poté, co americký prezident Donald Trump oznámil své plány na omezení výcviku. Odvolával se přitom na svůj údajně velmi dobrý vztah se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Podle šéfa jihokorejské diplomacie představitelé Soulu ani Washingtonu o Trumpových plánech předem nevěděli. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Film letos získal 2 ceny na Berlinále. Do českých kin vstoupí 24. září. Jestli se dostane do Oscarového shortlistu, budeme vědět v polovině prosince. A počasí bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno. Na severu čekáme přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 30 stupňů a na horách kolem 18. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková přeje dobrý den a příjemný poslech. Předešlou hodinu jsme zakončili kapelou Nirvana a teď trochu z jiného soudku. Společně se svezeme na vlně jazzové hudby. Dnes budeme poslouchat ukázky ze zbrusu nové desky americké zpěvačky Somi, kterou dobře známe i v Čechách. Jaká je její teprve před 12 dny vydaná deska, nám teď řekne kolega z Královéhradeckého rozhlasu, hudební dramaturg Tomáš Kačner. Hezký den.
2: Krásný den z Hradce Králové. Tak, nová deska zpěvačky Somi se jmenuje What Does It Take to Bloom a je to 13-skladbová deska, která byla natáčena na několika místech na světě. Takže ta deska se natáčela v Dakaru, v Lagosu africkém, v Paříži a v New Yorku. A ty místa samozřejmě mají nějaký svůj smysl, ne, že by jednotlivé tracky byly jenom tady a tady. Ono to celé prolíná tam. Podle toho, s kým ona zrovna i spolupracovala na té desce. Tím hlavním spolupracovníkem je muzikant Benjamin James, což je člen The Cavemen, což je právě kapela, která je z Lagosu afrického. S tím to dávala celé dohromady, jinak tam hodně ty lidi měnila. O tom si povíme ještě víc za chvíli, protože to není tak důležité. Tam je spíš důležité to, o čem celá ta deska je. Ta deska není jenom o melodiích, rytmech, o spojování nálad. Ta deska má velmi silnou textovou vazbu, kde ona se snaží vlastně hledat stabilitu a vnitřní smysl v současném roztříštěném světě. Tak ona sama popsala to, o co v té desce jde. Každá skladba má svůj nějaký příběh a je právě skvělé sledovat, jak se vyvíjí zpěvem, aranží a všim každá skladba od nějakého prvního nápadu, kam vede dál a jak to někam graduje, kam to směřuje a co se v tom děje. Ale bez znalosti textu je to podle mě stejně stále neúplné. Já jsem nejdříve ty skladby poslouchal jenom vlastně jako bez znalosti textu, bez toho, že jsem si je překládal. A takže to nějak působilo. A najednou, když jsem si je trošku rozkryl, tak to najednou začalo působit úplně jinak. Takže ta deska opravdu má jako různé úrovně, různé možnosti, jak se do ní dostat.
1: Co si poslechneme na úvod, jaká kombinace jazzu, popu a africké hudby nás čeká?
2: No přesně, to jsou ty základní vlastně věci, z kterých se ta deska skládá. No a v té první věci, což je vlastně titulní píseň, nebo titulní skladba celé desky od Does It Take to Bloom, tak tam se prolívá vlastně úplně všechno z toho. Začíná to nádherným basovým riffem Bena Williamse, pak se tam přidávají klávesy, samozřejmě zpěv, přicházejí sbory a pak to celé housne a graduje. Takže uslyšíme tam právě, začínáme víc jakoby jazzem, trošku až takovým funkovým tím rytmem, ale ve finále tam máme všechny i ty další věci, afro a tak dále. Takže pojďme na to.

0: Dozněla první ukázka z nové desky americké zpěvačky Somi. My si povídáme s Tomášem Kačnerem. Tomáši, slyšel jste někdy Somi naživo?
1: Somi u nás v Čechách byla několikrát. Byla tady v roce 2018, to byla tuším v Akropoli, pak se vrátila v roce 2023, kdy vystupovala v Jazzdoku a v Trutnově na Jazzinci, takže tam jsem je viděl a bylo to strašně vzácné, takové zvláštní setkání. Zpěvačka, která není extravagantní, která nejde do popředí, jako teď jsem tady a všichni kolem mě si sedněte na zadek. Jo. No na to má, prostě fakt to bylo jinak, ale přitom všechno se koncentrovalo kolem ní. Absolutně, prostě všichni muzikanti byli na ní navázáni a nejenom protože ona je lídr, ale ona opravdu všechno určovala, co se dělo. Ona všechno jako jemnými pohyby jenom řídila, jenom náznakem, pohybem ruky naznačila zvýšit dynamiku, přitlačit, nebo naopak. Jenom se, stačilo fakt jenom sledovat, co ona dělá, tak celá kapela se podle toho řídila. A nebo možná už byli tak prorostlí vzájemně, že to dělali naprosto intuitivně. Ale opravdu ona byla skvělý středobod, který se snažil vyčnívat jenom tam, kde to bylo potřeba. Jinak sloužit hudbě a sloužit písním. Vlastně, když si možná trošku ještě Somi připomeneme, je to zpěvačka, která se narodila rodičům, kteří byli z Rwandy a z Ugandy, ten její rodičovský pár, kteří emigrovali do Spojených států. Tam se ona narodila, pak nějakou chvíli ještě žila v Zambii. Když byla v New Yorku, tak potkala Hugha Masekalu, což je otec jeho afrického jazzu, slavný trumpetista, dnes už nežijící, a on ji obrovsky nasměroval. Oni spolu vystupovali, byli spolu i v Londýně, prostě opravdu on ji jako obrovsky ovlivnil a ona z něj stále čerpá, protože on to byl velmi svobodomyslný člověk, jemu nešlo jenom o hudbu. On byl bojovník proti apartheidu a politika a vůbec lidská práva, to všechno bylo vlastně v jeho muzice přítomno. A já myslím, že ona si to přebrala. Když v roce 22 byla nominována na Grammy, tak to byla vlastně první jakoby původem afroameričanka nominovaná v jazzové kategorii ve zpěvu. Nicméně to skončilo jenom u té nominace. Potom se nějakou dobu až do této desky věnovala divadlu a multidisciplinárnímu vystupování, čili prostě zkoušela věci úplně jinak. A tady na téhle desce se to strašně úročí, protože tady to není jenom o hudbě, ale je tam právě trošku je takové to divadlo, předvést, vystoupit z davu, ale zároveň sloužit celku. To je to, co jsem říkal před chvíli. To všechno v tom prostě se prolíná a zapadá do sebe. My jsme před chvíli slyšeli teda píseň, která byla titulní, od Razy Take to Bloom. Teď bychom se mohli pustit zase úplně jiný druh písně, protože ta deska je tam 13 tracků, ale každá věc zní trošičku jinak. Takže pojďme si poslechnout píseň Sugar, která se na první pohled zdá jako velmi milostná, jemná píseň. Ten text už není tak úplně jednoznačný, ale jenom sledujeme třeba její projev, sledujeme to, co se děje pod ní, jak spolu komunikují, jak spolu hrají. Somi Sugar.

0: Dnes posloucháme hudební ukázky z nové desky americké zpěvačky Somi a ve vysílání dozněla píseň Sugar. Tomáši, vy už jste to zmínil, svou novou desku nahrávala na několika různých místech, navštívila Dakar, Lagos, Paříž, New York. A toto album je hlavně o jejím vnitřním světě, o hledání vlastního prostoru, identity, stability. Koho si tedy vybrala ke spolupráci na tak niterné desce?
1: Tak tím hlavním spolupracovníkem již byl zmiňovaný Benjamin James, čili jeden z dvojice skupiny, která funguje v Lagosu, čili v Nigérii. Ale to byl hlavní člověk, který tam nahrával, já nevím, bicí, synťáky, produkoval to, prostě dával to dohromady. Nicméně vedle něj ještě celá řada známých, méně známých muzikantů, R.V. Samp na kytaru, Toro Dodo na piano, Benjamin James na bicí a synťáky, toho jsme již zmiňovali, Chris Bruce na kytary, Michael Oleatuja na basu a Otis Brown třetí na bicí. Ale vedle těchto muzikantů tam má ještě v jedné věci velmi specifického hosta a tím je Lakeisha Benjamin. Saxofonistka také afrického původu, silně se k Africe hlásící, velmi novátorská, jdoucí cestičkami, které před ní nebyly tak úplně prošlapány, tak právě Lakeisha si vybrala do skladby, která se jmenuje So You Want to Be a Woman, a je z toho kouzelná záležitost. Takže, a samozřejmě, když jsem všude, kde jsem zatím četl o té desce, tak se samozřejmě nejdřív řeší, o čem ta deska celkově je. A jediné, co se z toho vypíchne, je vždycky tahle věc, ta spolupráce právě s Lakeishou Benjamin, protože Lakeisha není z těch, kteří by jen tak s někým, nebo kteří by jen tak nahrávali takzvaně do větru. Prostě, jo. Ona opravdu dělá taky ty věci obrovsky promyšleně. Takže to mi celé krásně do sebe zapadá, svět Somi a svět Lakeishy, kteří se vlastně, kde ty dva světy se prolili v jedné písně v této desce.
0: Vy jste pro nás vybral tři hudební ukázky, Čím dnešní jazzové setkání zakončíme?
1: No tak to by bylo asi podle mě nejlepší, to, co jsme teďka zmiňovali, tak tím bychom to možná uzavřeli. To znamená právě tou spoluprácí s Lakeishou Benjamin, což je píseň So You Want to Be a Woman. Ta Lakeisha se ozve až v závěru. Ta věc je trošku delší, protože právě jak jsem mluvil třeba o těch divadelních zkušenostech, já to tam všechno cítím, že ona tady v té muzice uročí. V této desce. Jo, protože některé věci tam jsou, já jsem vybral všechny jenom čistě zpívané, ale někde tam i recitace, vyprávění, prostě má to opravdu jako, je to obrovsky pestrá deska na těch 13 skladbách. Takže jenom si zase všimněme v téhleté závěrečné skladbě, jak se to celé vyvíjí, kam se to posouvá a co se tam úžasného v té muzice děje.
0: Tomáš Kačner, zdravíme do Hradce Králové a děkujeme za dnešní jazzový výběr. Hezký den.
1: Krásný den.

0: and not just when the moon shines.
1: What Does It Take to Bloom? Nová deska americké zpěvačky Somi. Slyšeli jsme píseň So You Wanna Be a Woman. Jste s Vltavou i ve středu 19. srpna.
2: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
3: A za ní děsivý podivín Bob.
2: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
3: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Kača Mundinho Kvartet a portugalská zpěvačka, skladatelka a kytaristka Joana Almeida ve vysílání Vltavy. Je 11:30.
1: Osudy.
0: Pokračujeme v poslechu rozhlasového vzpomínání režisérky Věry Chytilové. Dnes je na programu třetí epizoda. Původní záznamy, které v roce 2009 pořídil redaktor Tomáš Pilát jako podklad pro připravovanou biografii, nebyly původně určeny pro rozhlasové vysílání. Přesto z nich vznikl pětidílný seriál a ten vám tento týden nabízíme v remástrované podobě, o kterou se postaral mistr zvuku Jiří Benák. Příjemný poslech.

někdo emigroval, v průběhu let, někdo byl vyhoštěn, vyzván, že jo, i my různí kolegové byli vyzváni a vyjeli a taky jsem byla vyzvána, ale já jsem to odmítla. S tím, že nechtěla jsem mít děti cizince, to se toho bál. Možná, že oni mě to by mohli teďka vyčítat, že by se byli naučili jazyk a byli by to světoběžníci. Ale já vím, že ty rodiny jsou i rozpolceny, pak se i vraceli a hledali tady kořeny a už se ty rodiny a ty jejich děti nedali nikdy tak jako dohromady, i když se jim tady třeba líbilo. A tyhle ty nabídky a to všechno nastalo, až když už jsem měla tu profesi, jo, tak jsem nevěděla, o čem bych dělala filmy, když bych tomu nerozuměla. Jsem potřebovala rozumět problematice. Dneska, když se na to dívám a člověku leda co zvadí, tak si uvědomuju, že ten mladý člověk nemůže, ten život se tak dere a chce být vlastně za všeho okolností, všecko překonává, že jo, a dělá si naděje, že to není definitivní, že je to jako lepší, nebo že jenom jemu se to děje. A vidí přece jenom vedle sebe třeba nějaký jiný možnosti, nebo se stávají nabídky. A v mládí taky ještě pořád jsou ty nabídky, že jo. Když ta ženská trošku jako vypadá k světu, tak jsem měla třeba určité výhody, že když mě nabídli, jako že se mohla si přivydělávat jako manekýna, že jsem se oslaví v jiném světě. Taky každá ženská touží po těch hadrech a po takových věcech. A neustále jsem se zaplétala do různých věcí, aniž jsem to věděla, protože jsem byla jakoby žádanou kořistí různých divných živlů, co jsem byla jako hloupá, naivně jsem si to neuvědomovala, že jo, do čeho vlastně těsně se dotýkám. Až když jsem přišla do přímého styku nebo něčeho, tak tam jsem se třeba vzepřela. Ale dokud jsem nevěděla, že jsem tak jako zapletená, nebo že se pohybuju v pochybné společnosti. A ještě k tomu v cizí, byla jsem z Moravy, nebyla jsem odsud, jako tu Prahu jsem vůbec neznala. Obdivovala jsem kumšt, že jo, obdivovala jsem obrazy, obdivovala jsem každého, kdo něco tvořil. A samozřejmě jako mladý člověk obdivujete hezky mužky, jo, a on každý zase vás vidí. Toužila jsem chodit nějak na plesy, dostala jsem se, jsem šla třeba sama, tančila jsem tam zůst. A když jsem potom se s něma dala do debaty, nebo šli jsme někam a začali jsme hovořit, tak jsem teprve chápala, s kým jsem. A že koho nechci, nesnesu. A jako ta umělecká společnost mě vyhovovala. A ta jiná společnost byla strašně perfidní, pochybná. Ty lidi chtěli jenom tak jako schlamsnout někoho. A vlastně uvěznit ho. Jo, zmocnit se ho a uvěznit ho. Aby on poslouchal, tak to nebylo můj kafe. Tím, že já jsem potom byla zakomponovaná do té společnosti přes toho Karla Ludwiga, přes toho fotografa známýho, že jo.

tak jsem se stýkala s určitou společností, tak jako jak oni nakolik si cenili, tak to víte, mužský nebo ta společnost má i tendenci podceňovat ty mladé holky, hezká holka, prostě a nula. Jo, neočekává se vlastně od vás nic. A vy taky jako se rozhlížíte a nevíte nic a vlastně si sám teprve budujete ten nějaký vnitřek, že jo, svoje preference. Co chcete, co nechcete, co odmítáte, co snesete, co nesnesete, co si necháte líbit, co si nenecháte líbit. Jo? A rozeznáváte, že ty lidi třeba někteří jsou schopni všeho, někteří nemají vůbec žádný jako požadavky, nebo že by něco jim vadilo, nebo za nějakou cenu jsou ochotní ustoupit. Já jsem prostě byla taková jako neoblomná, nebo spůrná, nebo člověk to pochopí, až když je prostě to postavené, až prostě Ježíšmarja, co si to dovoluje ten člověk? Si myslí, že... Když jsem vám říkala, že jsem se zahádala na rasismu, jsem nevěděla, že nejsem rasista. Ale vyjdeme z kina, tam to pogrom, žící, strašný film. A on ten můj partner, a byl to student, architektur, a řekl, tak by se mělo stát všem Židům. No džavi se, že ho zavraždím v ten moment. Když to řekl, najednou jsem pochopila, že já vůbec nevím, s kým jsem, s kým se bavím, že jsem se o toho okamžiku štítila. A potom, když jsem se rozvedla, chodila jsem i s jedním cizincem, byl to Argentinec, byl diplomat, zaměstnán tady a takhle jsme se seznámili. Měla jsem tady známý, s kterýma jsem se stýkala, sice ještě z Prostějova jsem tady potkala nějakou prostějovskou dívkou, která se odstala v Praze, vyučovala tady napřed na anglickém institutu angličtinu a potom byla zaměstnaná v později bývalé Semafor. Já jsem na ní narazila, pak jsem taky se snažila chodit na angličtinu a ona byla provdaná za nějakého šulce, což byl starožitný. Oni se poznali jako přes ty starožitnosti a já jsem u nich jednou byla, hráli jsme bridge. Takže takhle jsme se seznámili a tak s tím jsem nějaký čas, dokud on byl tady, protože on měl pověření na určitou dobu, potom ho přesadili. Ale vím, že měl takový auto, který tady nebylo vidět, takže už jsme byli nápadní. A když jsem pak byla zaměstnaná na Barandově jako klapka, a byli jsme na exteriérech, tak on tam za mnou přijel několikrát. Takže policie potom byla překvapená. Později já už se byla vdaná a oni se o něj zajímali a zjistili, že on vlastně se mnou zná a mě se snažili vyslýchat. A se říkali, ježišmarja, to už je dávno pase, já už toho člověka ani neznám. Vím, že mě dokonce potom vyslýchal nějaký člověk, kterého jsem potom za spoletech toho estebáka potkala, který mě vydíral, vysloveně mě vydíral, že buď to jako půjdu k ním, jakože budu angažovaná, anebo že mě zavřou. A mě to tak dopálilo, že on, co si on dovoluje, že jsem si řekla, že ho budu natahovat. Já nevím, jak jsem mohla být tak rafinovaná, jo, v tom mládí. A že jsem ho jako slibovala, jsem mu, že příště mu to řeknu, že příště, příště, tak jsem to odalovala. No a pak jsem příště se si vzala už kartáček na zuby a noční prádlo a tak a říkala jsem, že jsem o tom strašně přemýšlela a že jsem váhala, jestli on teda má pravdu nebo ne a že vlastně si myslím, že ne. Jo? A že už mám tam věci sebou a že už teda počítat s tím. Že už než se nevrátím domů. A ukázala jsem, že mám kartáček na zuby, zubní pastu. A on s tím říznu, jak byl steklej, jako že by naletěl, nebo myslel si, že už má zase jednu nějakou někoho. A zajímavé bylo, jednou jsem šla, to už se byla na FAMU. Jdu takhle spodem pod tou FAMU, ten podchod, jak je. Tam je to úzký, tam se parkují auta, jo. Jde proti mě člověk. A já čumím. To byl ten člověk, který mě tehdy vydíral po takových letech. A já jsem ho poznala. A jinak jsem skleroza pěkná. A tohle to poznal. A teďka jsme šli zapichnutý oči do sebe. Jsem čekala, co bude. Jestli mě probodne, nebo co mě udělá. To bylo tak natěsno. Prošel, ale prostě jsem věděla, že žijou. Furt co mezi námi.
opravdu jsem v průběhu těch let té totality se zažila několikero vydírání různého. Mě vydírali skrze mého bratra, který zůstal v Austrálii. Nepustili mě třeba, byl první mezinárodní rok žen ve Washingtonu, nepustili mě tam. Já právě jsem se divila, že takový lidi, který jsem znala, herci různý, neodolali. Báli se a já jsem se bála, že bych uvězla navždy. Tak jo, taky pak uvízli. Když to já jsem chtěla ten řez udělat hned, že ať mě zavřou. Co mě můžou udělat? Mně se to zdálo absurdní. Jo, ono možná ty lidi, když byli v nějakým svým dobrým stavu, já jsem nebyla tak nějak zabezpečená. Že? Já jsem si vlastně byla nucená tím, že jsem milovanýho otce a milovanou rodinu opustila jenom proto, abych si dělala, co chci já. A věděla jsem, že to pořád dělám špatně. Zničila jsem si svoje studia, zničila jsem si tohle, jo. Všecko jsem prostě poničila. Tak jsem věděla nebo cítila, že to musím vydržet. Že si za to můžu sama a že se z toho buď to sama vyhrabu nebo nevyhrabu. Ale nechtěla jsem ustupovat za každou cenu. To ne. A myslím, že tam byla kombinace těch rodových vlastností. Otec byl ten takový počasný legionář a takový počasný živnostník, tomu nikdo nevěřil, že nešidí, ten absolutně, ten by byl číšník a praštil, kdyby zjistil, že udělal nějaký podvod, jo. A máma zase ta dovedla trošku jako žulit a byla sečtělá ohromně, ale byla vzpůrná. To otec, i když byl počasný, tak byl opatrný. Když to ona, když viděla, že ty děcka nic nemají a čumě na to zboží, tak jim to dala zadarmo. Což on by se zlobil, že rozdává zboží. Ale když viděla ožralýho, tak tam přimíchala vodu. No to prostě. Tak ona to řešila případ od případu. Že když to on byl absolutně ortodoxní, jako absolutně správný, on by neudělal to ani ze soucitu. Když to u ní hrál roli soucit. Ona byla starostová dcera. A on byl z malých poměrů s 6 dětskama, bída, jedny boty si půjčovali, aby mohli jít do školy. Takže on se naučil být takovej jako šetrný. Poctivě šetrný. Vážit si toho, co si vydobil. Když to ona tak jako jonglovala. Přemýšlel o tom jako co. Když to on, pro něho to bylo jasné, on byl striktní. I když je zajímavý, že byl vlastně karetní hráč. Ale on nešvindloval. Jo, on byl šachový hráč. On hrál s Pachmanem, byl na vysoký úrovni. Protože oni v tom zajateckém táboře, anebo když jeli potom tu sibirskou magistrálu, tak tam měli hodně jako času mezi těma bitkama, tak oni hráli šachy. Oni se tam docela vycvičili. Takže on byl dost na úrovni. Měl teda mozek, ale byl nevzdělaný. Nedostal se vlastně, udělal jenom ty 2 třídy grálky nebo čeho a už potom dál to nepokročilo. A máma taky, ta se nedostala, chtěli je, ale byla válka, museli holky zůstat doma. A dělali na statku, že jo. Byla starostová dcera, měli velké polnosti. Olomouc Řepčín, to byla přilehlá taková osada, čtvrť taková přilehlá, která byla na kraji Olomouce a tak tam ty polnosti dosud vlastníme. Ale byla to taková mesaliance, že jo. Ona byla hezká a on byl krásný. Takže ona se zamilovala, ona se ho vydupala. A on byl průděz velký, takže byly velké bitky. Ona byla pyšná, volnomyšlenkářka, byla milující manželka a žena, která ho milovala až do smrti a žárlila jako bláze. Otec pro mě znamená velký, co jsem nevím, jestli jsem to zažila jako příklad ještě nějaký někde. My jsme věděli, že táta byl totální ochránce, že táta, když byla jakákoliv krize, vždycky se řekl, až táta přijde, on to vyřeší. On byl totální ochrana. Jinde to nevidím v těch rodinách, že by tak věřili tomu muži, vidím tam třeba slabochy, nebo že se bojí, nebo to. Ale otec, ať se bál, jak se bál, tak šel do řeže. Tak by se byl. No a to jsme svým způsobem zdědili. Když jsme se báli, že jsme ale neustoupili.
Jo, tam není to, jako se nebojíte, tak jako riskujete. Se báli. Ale přesto, když došlo na to, já jsem si říkala, kolikrát, když byla krize a oni mě vydírali a chtěli, abych přisvědčila, abych povolila, abych se tam přihlásila, abych se tam angažovala. A já jsem si říkala, když jsem tam šla, ano, budu souhlasit všecko, udělám, co budu chtít, tady mám pokoj, budu udělat. Ale na ten poslední moment prostě se ve mně všecko zepsalo. Nesnesla jsem to. Je to pokoření strašný pod toho estebáka, jako ten ústup. Vy pak ztratíte sebe úplně. Vy víte, že s tím nesouhlasím. Tak proč? Tak už nemá cenu nic. Tehdy to bylo tak, že když nebyla práce na filmu, jo, takže ty běžný chlapka, skripka, tam byly jako úřednice. Byly jako nucená dělat u produkčního jeho úřednické práce písemné. No tak já jsem tam dělala ty, nebo si mě vzali na skupinu, tam jsem opisovala scénáře, že no já jsem psala ten scénář, opisoval, mě ho autor diktoval a najednou já jsem zastavila s tom psaní. A on říkala, co je, proč nepíšete, co je? Říkám, no, jsem dělala nic jinak. On, dovolte, pište. Takže jsem měla obyčejně takový problém. No, montovala jsem se do toho. Montovala, až jsem se naštvala na to, že já tam mám poslouchat něco, s čím nesouhlasím, a že teda půjdu na školu. Na přijímačky, tak bylo nás tam hodně. Já si vzpomínám, jinak, že jsem je překvapila s tím, že jsem znala literaturu Franceta. Takže to tehdy bylo ještě zakázané, ale dalo se to sehnat. Tak to jsem znala. Potom Kamize, to byla ale Bible toho mýho manžela, cizinec, jako existencialistickou literaturu. A pak jsem znala ty výtvarní obrazy a tak dále, co nám tam ukazovali, tak to jsem měla přehled. Ale pak jsem vzbudila nějaký jako legraci, úsměvy. Tam byly vždycky herecké zkoušky. A já jsem si udělala takovou hereskou, jako že čekám na tramvaj, která nejede, dívám, jako jestli už jede. A když ona přijíždí, tak se leknu a škubnu sebou tak, že vysypu obsah tašky. A já jsem to vysypala té komisi pod nohy. A oni v tom okamžiku všichni zmizeli dole a sbírali desetníky a hrtěnky a takový volovy. Takže jsem je jako zaskočila tím, že vlastně museli spolu učinkovat. To bylo takové, jako, aby měli nějakou představu, jestli my máme představu akční situace. Byl tam Vávra, to byl jeho už druhý běh, on předtím měl už jistou zkušenost, potom to nějak přerušil, jak jsem vyrozuměla, a pak zase nastoupil, že by vedl ročník. Tam byl Brousel vlastně šéfem na FAMU. A Vávra díky tomu, že předtím udělal určitou zkušenost, tak si uvědomoval, že chce starší uchazeče, že potřebuje, aby měli životní zkušenosti. Tak díky tomu jsem se tam dostala, protože už mě bylo 27. Že už jsem nebyla takovýto 19-letý jelito, který nic neví, jenom je nadaný třeba. Vykáže nějaké schopnosti, pozorovací a tak dále. A je sečtělý. Ale že nemá žádný životní zkušenosti. Tam byl jediný, kdo byl vzatý jako mladý, a to byl Menzo. A jinak tam byl Šor, Máša, Žilov, Juráč. No všichni, kteří byli od někud z nějaký praxe. A já jsem byla jediná ženská. Navíc ještě z profese jsem byla. A nejstarší vlastně. Takže jsem tam byla takové jako trošku vyvrhel na začátku. V té třídě jsem přišla, už tam všichni byli. Jediné místo volný, první lavice byla volná. No a ještě přišel Menzo. Takhle se rozlížel takový pejsek. A tak viděl tu jedno místo, tak si sedl vedle mě. Tak jsme takhle byli dvojka. On nejmladší, já nejstarší. No Menzo byl vychovávaný jaksi v té takové kulturní sféře. A měl znalosti a byl vtipný. No. Mě chtěli vyhodit po prvním roce. Což já jsem úplně, jsem si řezala žíly, ještě to mám tady pořezaný.
Byla jsem zoufalá, protože já jsem se v té škole našla. Jo, já jsem konečně po různým bloudění tam a zpátky a manželství a výtvarníci a všichni něco měli, tu práci svoji, ten zájem. A já jsem nevěděla, co chci. Já jsem čekala od jednoho, druhého, nevěděla jsem. A u toho filmu jsem našla, že to mě zajímá. A teďka jsem byla v té praxi, to mě to zajímalo. A teď mě tam nechtěli nechat vlastně samostatně dělat. A viděla jsem, musím jít na školu, aby mě nechali. Já musím se dostat na ty předsudky všecky možný. Že nebudu teda otročit, že budu prosazovat svoje. Jedině, když budu mít na to povolání. To jsem viděla, že mě jako ženské to jinak neumožňuje. My budeme furt dělat ty služky a oni nás nenechají. Tak jsem si říkala, půjdu na školu a dostala jsem se tam horko těžko a nakonec mě vylili jako první. Přišel kádrový posudek z Olomouce a sice, představte si, já jsem to vypátrala, já jsem to sledala, hledala ten ty kořeny. Otec živnostník sice, ale sousede, že jezdím po Olomouci taxíkama. Chápete to? Já jsem byla prostě od nájmu a měla jsem tam x nějakých svých věcí, které, když jsem šla na kolej, jsem tam nemohla mít. Ještě ze svého manželství jsem měla něco, tak jsem se toho potřebovala zbavit a jsem přijela vlakem, no ale musela jsem si vzít taxíka, abych to odvalila domů do Řepčín. No a to mě ty sousedé viděli, že jsem přijela taxíkem, tak jako, že sjezdím po Olomouci taxíkama, to byl kádrový prohřešek na vyhození ze školy. Představte si, takový byli ty. Třídně nenávisti. A můžu říct, ale že třeba já teďka, když tam učím, tak se těm žákům jako pletu, ne pletu do toho, ale chci vědět, co chtějí dělat, proč to chtějí dělat. Jo, aby mě objasnili teda ty pohnutky a aby vysledovala, jestli s tím, co tam snujou, tak jestli sledují ten cíl. Aby věděla, že vědí, co dělat. Když to Lavra nám schválil, nám je nebo neschválil. Pak už se do toho nejenom nemontoval, ale nesledoval. To bylo jinak. My jsme to potom předložili a nebo nepředložili. A já vím, že když mě teda chtěli vyhodit, a to bylo z těch kádrových důvodů, a oni měli problém s tím, že měli žáka v Davic a museli někoho vyhodit. A neměli koho. Všichni jsme byli dobrý. Tak on to svedl na to, že jsem nesplnila cíl. Ať by ten důvod kádrový byl jiný, ale on, aby se obhájil, tak jsem nesplnila cíl. A sice ten, my jsme měli dělat němý ty filmy. A já jsem to doprovodila. Ten němej film jsem doprovodila hudbou a to byla jako můj přestup. Já jsem říkala, dobře, je to navíc. To není na mý. Nebo špatně. A pak to mě potom mrzelo, že místo mě vyhodili jinýho kluka, který nesplnil tělo, co. Byl to Maďar. A myslela jsem, že se u nich udeří v Maďarsku a vůbec už toho nechal. Tohoto úplně ho to odbrojilo. To podlomilo. Jsem cítila jako by svoji vinu. Ale jsem bojovala za sebe.

Slyšeli jsme třetí díl rozhlasového vzpomínání režisérky Věry Chytilové. Pořad v roce 2009 s režisérkou natočil Tomáš Pilát. O remastrovanou podobu se postaral mistr zvuku Jiří Benák. Čtvrtý díl vám nabídneme zítra v 11.30. U filmových témat zůstaneme i nadále. Popolední do studia přijde Martin Hrnčíř a společně budeme mapovat historii československé kinematografie. Dnes se zaměříme na polovinu 90. let minulého století. Filmy v nás každopádně zanechávají vzpomínky, které jen tak nevyblednou. Napište nám o svém nejsilnějším filmovém zážitku nebo o vzpomínce, která se pojí s některým z vašich oblíbených filmů. Zajímá nás i váš názor, který snímek by podle vás rozhodně neměl chybět mezi 50 stěžejních filmů československé kinematografie, kterou sestavili filmoví publicisté pro seriál To byl můj film. Pište na mailovou adresu mozaika@rozhlas.cz. Vaše filmové příběhy i tipy se mohou stát součástí letošního filmového léta a ty nejzajímavější odměníme. Sledujte také naše sociální sítě, i na nich soutěžíme. Ladíte vltavské vysílání, do konce hodiny vás doprovodí Dado Morony Trio.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Senát projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Populární ukrajinský ex-ministr obrany vyzval k uspořádání voleb i během války proti Rusku. Česko vyšle na Oscary dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. A bude většinou oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm. Nejvyšší teploty na severu do 22 stupňů, jinde naměříme až 28, na jižní Moravě až 30 stupňů. Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky, tentokrát bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmu rozpočtu vítá, má ale i výhrady.
2: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
0: Třeba hospodářský výbor doporučil zrušit limit daňového osvobození u zdravotních benefitů zaměstnanců. Na ministerstvu financí za půl hodiny začne druhý den vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z ANO si postupně zve ostatní členy kabinetu. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími 7 ministry.
3: Na dnešním programu je rozpočet třeba pro zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě požadavků rezortů jsou tématem ale i úspory, popisuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Nadále pokračuje ve slučování agend, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady.
3: Po dnešku pak Alena Schillerová začne druhé kolo vyjednávání. Znovu za ní zítra dorazí třeba ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
5: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz směrem dětí a mládeži.
3: Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna. Jak vysoký bude schodek v příštím roce, zatím není jasné. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb ještě v průběhu války s Ruskem. Je podle něj potřeba reformovat politický systém, který se bojí změny a chrání sám sebe. Fedorov zůstává populární u ukrajinské veřejnosti a proti jeho odvolání z křesla ministra od července pravidelně protestují tisíce lidí.
6: Pořádání voleb během válečného stavu nedovoluje ukrajinská ústava. Volodymyr Zelenský tak zůstává prezidentem už 7 let. Kvůli tomu jeho legitimitu opakovaně zpochybňuje Kreml a odkládání voleb kritizoval i americký prezident Donald Trump.
7: Demokratie nemůže být.
6: Michailo Fedorov v poselství zveřejněném na sociálních sítích vyzval k nalezení cesty, jak volby bezpečně uspořádat i během války. Podle něj se ukrajinská demokracie nesmí stát rukojmím Ruska. Prezident Volodymyr Zelenský v červenci Fedorova odvolal oficiálně kvůli neshodám s vedením armády. Žádnou nabídku na jiné křeslo ve vládě Fedorov nepřijal. Neoznámil ani, že by se sám chtěl ucházet o post prezidenta. Podle aktuálních průzkumů by ale Zelenského porazil. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti v pořadí druhému nejposlouchanějšímu rádiu, tak má denně náskok skoro 100 tisíc posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl svou zatím historicky nejvyšší denní poslechovost. Skoro 170 tisíc lidí. To stejné platí i pro radiožurnál Sport, který si každý den pustilo rekordních 86 tisíc posluchačů. Jako celek měl Český rozhlas na trhu víc než čtvrtinový podíl. Českým kandidátem na Oscara je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky několik let natáčela na mobil svého bratra a bratrance, kteří propadli závislostem.
8: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím fastem.
9: S mobilním telefonem v ruce sledovala dokumentaristka Pepa Lubojacky své blízké, kteří přišli kvůli závislosti o střechu nad hlavou. Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
10: Že mě vzbudili telefonátem s tou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že Ježíš Maria, to bude práce, ale začíná docházet, je to samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
11: Já jsem koště.
12: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
9: Jestli se snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, dostane i do užšího výběru mezinárodních filmů na takzvaný Oscarový shortlist, budeme vědět v polovině prosince. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
13: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky. K večeru na severu čekáme srážky četnější, výjimečně i bouřky. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty na severu kolem 22 stupňů, jinde naměříme 24 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách kolem 18. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezké poledne vám ze studia Vltavy přeje Dagmar Kopečková. Teď už je čas na další díl našeho seriálu To byl můj film. Dnes se zastavíme v polovině 90. let, kdy český film během dvou sezón nazbíral víc mezinárodních ocenění než za celou předchozí dekádu. A povídat si o tom budeme s Martinem Hrnčířem. Hezký den.
2: Hezké poledne.
1: Martine, z let 1995 a 96 si vybral tři reprezentativní tituly. Které to budou?
2: Vybral jsem Zahradu z roku 95 a pak dva tituly z roku 96, a to Zapomenuté světlo a potom Oscarového koluju samozřejmě. A to proto, že všechny tři podle mě spojuje jedna věc, že ani jeden z těchto filmů se nespokojí s nějakou lacinou porevoluční euforií a všechny tři jsou spíše vážné, takové přemýšlivé, často o hledání blízkosti, jen každý jiný úplně a v jiném hávu.
1: Filmové tituly, o kterých dnes bude řeč, zůstaňte s námi, začneme už za okamžik.

0: Nikolaj Andrejevič Rimský-Korsakov. Část jeho skladby jsme slyšeli v podání České filharmonie, kterou řídil Vladimír Válek. Posloucháte další díl projektu To byl můj film. Dnes si povídáme s Martinem Hrnčířem. Dnešní epizodu otevřeme rokem 1995 a slovensko-českou koprodukcí Zahrada režiséra Martina Šulíka. V čem byl tenhle film pro tehdejší diváky tak neobvyklý?
1: Byl to takový návrat k pomalému, obrazně bohatému vyprávění, na jaké si diváci po letech možná tehdy akčnějších porevolučních hitů skoro odvykli. Sledujeme třicátníka Jakuba, kterého hraje Roman Luknár, ten stvárnil učitele a syna Krejčího, kterému se naraz hroutí vztah s danou ženou Terezou, práce ho netěší a se svým otcem, kterého hraje Marián Labuda a se kterým také sdílí byt, nedokáže nějak najít společnou řeč. Otec ho navíc tlačí, aby se konečně osamostatnil a právě oženil a Jakub proto uteče na pár dní na schátralou zahradu svého dědečka na venkově a netuší právě, že se tam setká s tajemnou dívkou Helenou. A že se ten vlastně jeho krátký pobyt nakonec podstatně tedy protáhne. Kritika dodnes mluví o díle a o jeho stavbě jako o magickém realismu, vyprávění, ve kterém se běžná realita nenápadně proplétá se s novými, někdy těžko vysvětlitelnými událostmi, aniž by vlastně film nějak řekl divákovi, kde končí a jedno a začíná druhé, tak to je stěžejní. Zajímavé je i to, jak je celé vyprávění strukturované. Je rozdělené do jednotlivých kapitol, jejíž názvy dopředu navozují takovou atmosféru i myšlenkovou náplň té, které pasáže, takže film spíše připomíná takovou čtenou knihu než nějaký klasicky plynoucí film.
0: A věděl režisér už od začátku, o čem přesně chce vyprávět, nebo se téma teprve hledalo?
1: Rozhodně se hledalo a sám režisér o tom mluvil docela otevřeně. Byl to totiž jeho teprve třetí celovečerní film po dvou předchozích, které pracovaly s mnohem jednodušší formou. Vznikal vlastně také v době, která byla podle jeho vlastních slov velmi krkolomná. V politice i společnosti se odehrávaly obrovské změny. Rozpadalo se tedy Československo, privatizovala se filmová studia na Kolibě a Šulík se scénáristou Markem Leščákem dlouho tedy hledali téma, které by vlastně nějak vystihlo třeba i tu dobu a nakonec zjistili, že cokoliv přímo aktuálního velmi rychle zestárne a tak se nakonec rozhodli tedy vyprávět příběh člověka, který hledá cestu úniku ze světa a znovu si nějak vlastně definuje ty své vztahy a i hodnoty. Šulík sám řekl, že je dodnes vlastně tak trochu překvapený, jak silně tenhle přístup diváky oslovil. Podle něj lidé v té bouřlivé době sami tak trochu potřebovali podobný druh nějakého vnitřního úniku, takové uklidnění a zamyšlení a proto se možná právě s filmem tak silně ztotožnili.
0: Z toho, co popisuješ, tak film vyzařuje, dá se říct, takovou pohádkovou atmosféru.
1: Je to tak.
0: Kde zahrada vznikala?
1: Naprostá většina se natáčela na jediném místě v malé slovenské vesnici Polianka, konkrétně v domě s popisným číslem 189, kde stojí i skutečný dům, tedy potom dědečkovi, který posloužil jako hlavní kulisa ten dům. Je zajímavé, že z chalupy samotné dnes už podle pozdějších reportáží nezůstává skoro nic. Většina objektů časem zanikla, ale strom v zahradě, na kterém ve filmu sedí Roman Luknár, tam prý stojí dodnes, takže fanoušci filmu ho při návštěvě vesnice pořád můžou najít. Natáčelo se ale také trochu i mimo Polianku, třeba slavná scéna, ve které Jakub prchá před vlčákem a na útěku poznává tajemnou Helenu, tak ta vznikla přímo tedy tam, zatímco jiný záběr, kdy auto míří směrem na studienku, se natáčel na mostě na dálnici D2 poblíž Malacek. Na scénáři spolupracovali s režisérem ještě tedy Marek Leščák a Ondřej Šulaj. Kameru měl na starosti Martin Štrba a hudbu složil Vladimír Godár. Celý tedy vlastně ten pevný tvůrčí tým, se kterým Šulík pracoval prakticky na všech svých filmech. Na produkci se kromě té slovenské strany, konkrétně tedy tehdejší slovenského filmového studia tvorby v Bratislavě, podílela i francouzská společnost Arkham Internet a také pražská Infilm Praha. Podle novinářů, kteří se k historii filmu vraceli u příležitosti kulatého výročí, šlo pravděpodobně o vůbec poslední koprodukci slovenské filmové tvorby Bratislava, tedy státního studia, které se v té době už rozpadalo pod takovým tím tlakem chaotické privatizace.
0: Režisér Martin Šulík tedy neměl jasno o tématu, měl ale jasno třeba o tom, kdo bude hrát Jakuba a jeho otce.
1: Naopak, sám režisér přiznal, že když ten scénář psali, tak právě neměli žádnou konkrétní představu, takže je to tedy vlastně stejné. O obsazení jednotlivých postav zprvu tedy neměli ani páru a velmi dlouho trvalo, než našli ty konkrétní herce. Nakonec se ale obsazení podařilo trefit tak přesně, že se z něj staly ikonické role. To platí jak o hlavní dvojici Luknár a Labuda, tak i o menších epizodních postavách, které jsou dodnes divákům dobře známé. Je zajímavé, že třeba syn Mariana Labudy, tedy Mariana Labudu mladšího, který v té době ještě nebyl tak známý jako dnes, tak obsadili do takové drobné role číšníka, který obsluhuje ve filmu právě svého otce, takže otec a syn si ve filmu také zahráli přímo proti sobě. No a pro samotného staršího Labudu to byla role Jakubova otce tedy a později, podle pozdějších hodnocení kritiky je to také patrné, že jde o jeden z těch zlomových momentů celé jeho herecké kariéry, protože tato role tak díky tomu ho diváci začali vnímat jako herce schopného nějakých hlubších poloh, než na jaké byli třeba zvyklí z těch jeho starších komediálních rolí.
0: A jak film dopadl u odborné poroty doma i v zahraničí?
1: Mimořádně dobře, podle podkladů Slovenského filmového ústavu získala Zahrada jak Českého lva za nejlepší film, režii a scénář, tak také k tomu cenu publika na filmovém festivalu Mannheimu a také na Karlovarském festivalu získal hned 3 ceny najednou, zvláštní uznání poroty, cenu Fipresci a cenu ekumenické poroty. Snímek uspěl i na festivalech v italské Bologni, kde vyhrál tedy první cenu Pri Italia, ale zabodoval i v Turíně. Je to tedy vlastně jeden z nejoceňovanějších slovenských filmů, jaké kdy vznikly a přitom ho i čeští diváci a obecně filmová obec přijali za vlastní stejně silně jako ti slovenští.
0: Takže když chcete hodně ocenění, tak je dobré neznát téma, nevědět nic o tom, koho tam obsadit a ono to vyjde.
1: Trochu pátrat a najdete.
0: Povídáme si s Martinem Hrnčířem, vrátíme se na okamžik k hudbě a poté se přesuneme z rozkvetlé zahrady do chátrajícího venkovského kostela.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Agazarian vás provází středeční polední Vltavou s datem 19. srpna. A jak už jsem zmínila, s Martinem Hrnčířem se z rozkvetlé zahrady přesouváme do chátrajícího venkovského kostela. Rok 1996 totiž přinesl mnohem tiší, dramatičtější sondu do konce normalizace. Zapomenuté světlo Vladimíra Michálka s Bolkem Polívkou v roli venkovského faráře. Odkud čerpal scénář svou předlohu?
1: Příběh vychází ze stejnojmenné prozy básníka, spisovatele a katolického kněze Jakuba Demla, který žil tedy v letech 1878 až 1961 a jehož kniha vyšla poprvé v roce 1934. Motivy z ní vlastně do té druhé poloviny 80. let 20. století přinesla scénáristka Milena Jelínek, Češka, dlouhodobě žijící v Americe, a ve spojení s těmi skutečnými dovovými událostmi normalizace tak vznikl takový melancholický příběh faráře Holého. Ten bojuje jak se státními úřady, tak i s vyššími církevními představiteli o záchranu chátrajícího, jak se v dobových materiálech píše, také v úzovkách bezvýznamného kostela, a zároveň se potýká s pocitem nějaké vlastní zbytečnosti tváří tvář nemoci jedné ženy, kterou tajně miluje. Mariánky tedy v podání Veroniky Žilkové. Je zajímavé, že podle filmových historiků je podobnost s Demlovou knihou vlastně jen ve vedlejší dějové lince. Podobně jako sám Deml je i farář Holý konfrontován s utrpením nějaké smrtelně nemocné milované osoby, ale zbytek zápletky, tedy boj o kostel, střed s tím komunistickým aparátem, je už čistě dílem scénáristky Jelínek.
0: Bolek Polívka byl ale už tehdy vnímán především jako komik. Mm-hmm. Bylo pro něj těžké najít pro takovou roli ten správný, řekněme, střízlivější tón?
1: Podle toho, jak to teď zpětně vnímáme, tak asi úplně ne, ale už v té době vlastně to bylo pozoruhodné obsazení. Michálkův snímek právě zaujal tím, že do této psychologicky náročné role obsadil herce, který musel ty svoje výrazné expresivní herecké projevy hodně skrotit a svárnit faráře Holého jako obyčejného muže, který si duchovní povolání zvolil vlastně tak trochu náhodou, ne z nějakého vnitřního velkého volání. Sám Polívka o natáčení po letech, konkrétně při návratu filmu na plátno na Karlovarském festivalu v roce 2022, mluvil s jistým odstupem, ale také s humorem, řekl, že i když je Zapomenuté světlo vážný film, tak to samotné natáčení bylo naopak plné legrace, a přiznal jednu velmi osobní věc, že totiž do začátku natáčení spadá i začátek jeho vztahu s jeho tehdejší partnerkou Marcelou, která za ním jednou tedy přijela právě na návštěvu na plac, a vzpomínal, jak ležel jednou večer takhle s rukama složenýma jako kněz a za hlavou a poslouchal vzdálené hlasy nočních ptáků. Takže je to vlastně tak trochu protiklad toho, co tedy zažíval ten farář ve filmu, který k milované ženě chová jen ten platonický cit. Pak je tady ještě taky jedna vtipná zákulisní informace, že kolega Jiří Pecha, který stvárnil ve filmu Sochaře Klímu, si prý na rozdíl od Polívky, který se co by kněz musel držet zpátky, tak on si mohl sem tam dovolit nějaký ten flám. Ve filmu to tak tedy nevypadá, ale teď už si pustíme jednu archivní reportáž, konkrétně z archivu České televize, ve které tedy uslyšíte kromě reportéra Jana Stuchlíka také nejdříve režiséra Vladimíra Michálka a pak Bolka Polívku.
2: Do doby před 10 až 20 lety se o tomto víkendu probudili lidé v Ústí nad Labem. Jejich šok ale trval jen krátce, do chvíle, než se ozvalo slovo klapka.
3: 16.34.
4: Tak.
2: Je to zase jedno vážné téma, velmi vážné téma. Bude to téma pro diváky?
5: No, tak ono je vážný, jako je život normální, takže je tam spousty humoru a legrace a zas bych se toho nebál. Já myslím, že to bude velká podívaná. Je to dost nadčasový, že se nemusí divák bát, že je to tak jako hluboce tragicky intelektuální, nešťastný. Není, no. Je to, myslím, jako lidský film a nebál bych se toho.
2: Budou se diváci smát?
5: Určitě.
2: Bude to i film pro diváka, pro dnešního diváka?
5: Pro citlivé určitě, jako všechny filmy, které jsou dobrý, pro citlivý lidi. My jsme jednou natočili Šaška a královnu doma, Věra Chytilová. Tak jsem přišel do hospody a tam byla taková sympatická servírka. Říká, v Brně to bylo, říkala, pane Polívko, jsem viděla ten váš film, jako ten Šašek a královna. To dobrý, ale má to jednu vadu, já jsem nevěděl, co ona řekne. Ona říká, není to pro blbý. A
4: Zde je dobrý hodnocení, ne?
2: Je tohle, je tenhle film stejný případ?
4: Já doufám, že bude mít tuhle vadu.
0: Krátká reportáž z archivu České televize. Martine, je pravda, že postava, se kterou se farář Holý ve filmu dostává do sporu, má reálný historický předobraz?
1: Ano, a je to vlastně jeden z pozoruhodných detailů celého filmu. Kapitulní vikář, člen pro režimní organizace duchovních Pacem in Terris, se kterým se tedy farář Holý ve filmu střetává, sice není ve filmu jmenovaný, ale podle dostupných pramenů se fyzicky velmi podobá skutečné historické postavě monsignoru Josefu Henrichovi, který byl v letech 74 až 89 kapitulním vikářem litoměřické diecéze, a část filmu se navíc natáčelo přímo v prostorách litoměřické biskupské rezidence, tedy na autentickém místě spjatém s touhle konkrétní kapitolou církevních dějin normalizačního Československa, takže tvůrci tedy nešli jen po nějaké obecné atmosféře doby, ale po velmi konkrétní a adresné historické paralele.
0: A když už jsme u toho, tak jak na film reagovala tehdejší katolická církev? Dalo se čekat, že bude portrét kněze v podání komika Polívky přijat s nedůvěrou?
1: No, i přesně to se stalo, ta nedůvěra tam byla, a to je také jedna z těch nejpřekvapivějších historek kolem celého filmu. Podle vzpomínek Veroniky Žilkové tvůrci obeslali pozvánkami na projekci i několik církevních hodnostářů, včetně tehdejšího kardinála Miroslava Vlka, a reakce zpočátku zněla vyloženě skepticky. Polívka a Lábus jako faráři na premiéru tedy nejdeme. Katolická církev snímek tedy zpočátku prakticky vetovala. Zlom přišel až o 2 roky později, kdy se Žilková od jednoho kněze prý dozvěděla, že se film mezi tím začal používat úplně jinak, než tedy tvůrci čekali. Jako svého druhu vlastně rozřešení, které spovědníci dávali kajícník,

0: Ústav sociální péče pro postižené děti a zahrála si i tamní hospoda. V jedné ze scén v ní farářův pomocník vyřezává dřevěnou sochu Madony. Podle novinářů, kteří obec o řadu let pak později navštívili v rámci jedné turistické reportáže, tak vypadal hospoda ještě dlouho, skoro stejně jako v době natáčení v polovině 90. let a samotný kostel je tedy dnes už doslova bohužel uzavřený kvůli nízkému počtu věřících a konají se v něm už jenom občasné pohřby a svatby.
1: A stejná otázka jako u zahrady, jak film dopadl u odborné poroty a jak daleko se dostal třeba v mezinárodní konkurenci?
0: Film získal v roce 1997 celkem 3 české lvy, a to za nejlepší mužský herecký výkon, tedy pro Bolka Polívku, pak také za nejlepší zvuk pro Radima Hladíka mladšího a za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli už pro zmíněnou Veroniku Žilkovou. A nominovaný byl ještě pak také v dalších 4 kategoriích. Téhož roku na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech ocenili také hned 3 cenami tento snímek, včetně ceny publika, a režisér Vladimír Michálek za něj o rok později, tedy v roce 98, získal i cenu za nejlepší režii na Newport International Film Festival ve Spojených státech. Zapomenuté světlo bylo také oficiálním českým kandidátem na Oscara za nejlepší cizojazyčný film pro 70. ročník udílení cen Akademie, ale nakonec se mezi ty nominované nedostal. A pak tady také ještě dodám, že v roce 97 už tedy vlastně podobnou roli, tentokrát faráře, ale už v jiném Michálkově filmu Je třeba zabít Sekala, tak do ní obsadil Jiřího Bartošku v hlavní roli, což vlastně tak trochu naznačuje, jak silně se Michálek v tomto období profiloval právě jako režisér těch silných charakterových dramat z českého venkova.
1: A u filmu Zapomenuté světlo ještě zůstaneme. Poslechneme si hudbu z filmu, kterou napsali Radim Hladík a Michal Dvořák.

0: Hudba z filmu Zapomenuté světlo. My se teď přesuneme k filmu, který dokázal svou mezinárodní nominaci proměnit ve skutečné ocenění, a to hned na dvou prestižních cenách. Kolja režiséra Jana Svěráka z roku 1996 je bez pochyby, můžeme říct, vrcholem dnešního výběru. Jak vlastně vznikl scénář, na kterém stavěl celý projekt?
1: Napsal ho otec režiséra, herec a spisovatel Zdeněk Svěrák přímo pro sebe jako do hlavní role. Teď tedy možná budu nosit trochu dříví do lesa, nicméně připomenu ten samotný příběh, jde o příběh vousatého, poněkud škarohlídského violončelisty Františka Louky, který se z čistě praktických finančních důvodů fingovaně ožení s Ruskou, která touží emigrovat na západ. Ta pak ale náhle zmizí a Františkovi zůstane na krku její malý syn Kolja, ruské dítě, se kterým se ani nedomluví a musí se s klukem, kterého tady vůbec neplánoval, nějak naučit žít, zatímco vlastně kolem obou se už odehrává rok 88 a blíží se tedy sametová revoluce. Podle pozdějších vzpomínek samotných tvůrců Jan Svěrák film zprvu vnímal především jako komorní příběh o pro české publikum, které dobře zná i ten historický kontext a pochopí ho tak jako součást nějaké vlastní paměti, a měl dokonce obavy z toho, jak diváci přijmou to, že jeden z hlavních hrdinů je malý ruský chlapec. Nikdo tedy vlastně tehdy nečekal, že se z filmu vlastně stane mezinárodní fenomén, který nakonec uvedli ve více než 40 zemích světa.
0: A jak bylo náročné najít herce do role malého Koli, když tedy šlo o kluka, který musí nést velkou část filmu, aniž by uměl česky?
1: Bylo to velmi složité hledání, trvalo měsíce a zavedlo tvůrce až do Moskvy. Jan Svěrák se svým otcem Zdeňkem se tehdy tedy vydali do Ruska a najali si tým takzvaných hledačů talentu, který pro ně pracoval pod vedením ruského herce a režiséra Nikity Michalkova. Ten tedy na objednávku českých filmařů procházel moskevské mateřské školy a hledal chlapce, který by dobře recitoval a měl dobrou paměť, protože potřeboval zvládnout poměrně náročný text, a to ještě v jazyce, kterému nerozuměl. Do jedné z takových školek tehdy zrovna chodil i pětiletý Andrej Chalimon, kterého tým vybral i do toho užšího castingu, který se tedy pak konal přímo i na české ambasádě v Moskvě. Chalimon si po letech v rozhovoru, jednom rozhovoru, pak také vzpomněl na to, že ta zkušební scéna toho castingu byla ta, ve které Kolja mluví s babičkou do sprchové hlavice. Natáčeli ji ale ne v koupelně, nýbrž jednoduše na pohovce, a sám dodal, že díky tomu, že měl právě dobrou paměť, tak tomu hodně pomohlo k získání té role.
0: A jsou z natáčení známé i třeba nějaké tvrdší nebo méně idylické historky?
1: Bohužel ano, nicméně sehrálo to svou roli ve filmu. Chalimon sám po letech také vzpomínal na jednu dost drastickou metodu, kterou filmaři použili pro scénu, ve které se má rozplakat. Koupili mu totiž hezkou hračku, se kterou si chvíli hrál a docela si ji oblíbil, no a pak mu ji před očima rozšlápli. Dítě se tak rozplakalo vlastně doopravdy, bez jakéhokoliv nějakého herectví, a přesně tenhle neopakovatelný autentický pláč se dostali do toho finálního střihu. Natáčení jinak probíhalo v letech 95 a 96, no a jakmile skončil, tak Chalimon se s matkou vrátil zpátky do Moskvy. Krátce na to ale dostali nabídku na natočení reklamy v Praze, a protože v Rusku byla tehdy složitá ekonomická situace, tak se přestěhovali opět na dva roky zpátky do Prahy a Chalimon tady pak absolvoval také první a druhou třídu základní školy.
0: A jak si Kolja vedl u diváků? Jak silně to ocenila i třeba odborná porota?
1: Velmi dobře si vedl. Doma v kinech ho vidělo přes 1,3 milionu diváků, čímž se vlastně stal nejnavštěvovanějším českým filmem od vzniku samostatné republiky, České republiky. Kolja doma získal 6 českých lvů, konkrétně za nejlepší film, za režii pro Jana Svěráka, za scénář pro Zdeňka Svěráka, za hlavní ženský výkon pro Libuši Šafránkovou a pak také za vedlejší mužský herecký výkon právě pro samotného André Chalimona, kterému bylo vlastně v době udílení cen pouhých 6 let a 2 měsíce, takže se stal tehdy vůbec nejmladším držitelem tohoto ocenění v té historii.
0: A jak to bylo s tím mezinárodním úspěchem? Opravdu je Kolja jediný český film, který dostal Oscara i Zlatý globus zároveň?
1: Je to tak. V zahraničí Kolja získal Zlatý globus i Oscara za nejlepší cizojazyčný film, k tomu pak ještě Grand Prix a cenu za scénář na filmovém festivalu v Tokiu a další ocenění na festivalech v Benátkách a v Madridu. Starší čeští Oscaři Oscaroví vítězové, tedy Obchod na korze a Ostře sledované vlaky, totiž na ten Zlatý globus nikdy nominováni nebyli, takže si Kolja touto kombinací vlastně vydobil tu prestiž amerických filmových cen a drží to jedinečné postavení dodnes, kdy se o řadu let později u příležitosti 30 cen od sametové revoluce zamýšleli čeští filmoví kritici a ptali se sami sebe, který vlastně český film uplynulých 3 dekád byl ten nejlepší, tak zvítězil samozřejmě Kolja a cenu si tehdy osobně přišli převzít otec se synem Svěrákovi společně. No a myslím si, že není teď lepší moment, než si pustit zvukovou ukázku z jedné z ikonických scén z filmu.
2: Na trase B se ztratil 5letý chlapec, neumí česky, slyší na jméno...
3: Kolja.
2: Kolja. Předejte ho prosím dozorčímu v kterékoliv stanici, děkuji vám.
3: Koljo, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj. Konec hlášení v ruském jazyce.
0: Martine, nabízí se otázka. Na webu Vltavy je samozřejmě naše anketa 50 filmů. Naši posluchači můžou hlasovat. Kolja tam ale není. Proč?
1: Není, protože vlastně v tom širším výběru 100 filmů, tak tam ještě byl, ale potom, když jsme tedy postupně cedili to nejzajímavější z československé kinematografie, tak jsme Kolju nakonec tak trochu vyšachovali a to i z trochu praktických důvodů, protože si myslím i já osobně, že by to Kolja naprosto převálcoval a vyhrál by stejně jako u kritiku.
0: A když se teď ohlédneme za lety 1995 a 96 trošku v širším kontextu, jaké další filmy tehdy vlastně vznikaly vedle těch 3, o kterých jsme dnes mluvili?
1: Bylo jich překvapivě hodně, i když ne, všechny mají tedy stejnou váhu jako už zmíněná Zahrada, Zapomenuté světlo nebo Kolja. Rok 95 přinesl třeba také Fanny Karla Kachyni, tedy drama s Jiřinou Bohdalovou v roli ženy s mentálním postižením. Dobová kritika o něm tehdy mluvila skoro jako o takovém českém Raymanovi, protože šlo o podobně velkou oceňovanou charakterovou roli, jakou o pár let dříve stvárnil Dustin Hoffman v Hollywoodu. Kachyňa, kterého jsme si tady také už připomínali u filmu Ucho z počátku 70. let, tak i v 70 letech dokázal najít téma, které tedy nějak rezonovalo s tou tehdejší dobou. No, ve stejném roce vznikl i tichý komorní debut Saši Gedeona Indiánské léto, které tady už taky podrobně probrala kolegyně Jana Podskalská. A Česká televize ještě v produkci toho roku má také na kontě snímek Golet v údolí podle povídek Ivana Olbrachta a seriálově laděné malostranské humoresky. Vedle těchto umělecky ambicioznějších děl ale existovala i jiná čistě komerční část produkce, zejména na půdě soukromé televize Nova, která v roce 95 uvedla třeba akční Byl jednou jeden Polda nebo odlehčenou sérii Playgirls, tedy filmy, které měly diváky bavit bez jakýchkoliv nějakých vyšších ambicí a dobře tak dokreslují, jak rozevřené bylo to spektrum tehdejší produkce a je zajímavé, že tato rozmanitost se dá vysvětlit tak trochu i ekonomicky. Stát v té době na film přispíval čím dál tím méně, takže tvůrci museli sahat buď ke koprodukcím, jako to udělal Šulík se Zahradou, nebo k nějakému sponzoringu, kdy si výrobci filmů nechávali za peníze umísťovat vlastně na plátno ty své vlastní značky. Dobový vtip tehdy tvrdil, že ve většině českých filmů té doby najednou všichni jezdí ve francouzských autech, telefonují na mobily jedné konkrétní finské značky a tankují u jedné konkrétní rakouské benzinky, tedy že diváka na plátně čím dál častěji provázela i ta nenápadná reklama. A v tomto kontextu je vlastně tedy ještě pozoruhodnější, že se Zahradě, Zapomenutému světlu i Koljovi podařilo navzdory tedy těm svým skromným rozpočtům a tomu nějakému chybějícímu systematickému financování dosáhnout takové umělecké i divácké úrovně.
0: Ve studiu byl se mnou dnes Martin Hrnčíř. Děkujeme, hezký den.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: A abychom se rozloučili, jak se sluší a patří, poslechneme si hudební ukázku právě z filmu Kolja z pera Ondřeje Soukupa. V úpravě Lukáše Somra hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Jana Kučery. A patří jeden z trojice zmíněných filmů třeba mezi vaše oblíbené? Máte na tyto snímky nějakou vzpomínku? Napište nám na mozaika@rozhlas.cz. Vaše filmové příběhy i tipy se mohou stát součástí letošního filmového léta a ty nejzajímavější odměníme.
4: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte? Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
5: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Slyšeli jsme hudební ukázku z filmu Kolia z pera Ondřeje Soukupa. V úpravě Lukáše Sumra hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Jana Kučery. Světlo, citlivá deska a hodiny čekání. Tak vznikala první fotografie. A právě od těchto prvních pokusů letos uplynulo 200 let. Dnes je navíc Světový den fotografie a my si tak připomeneme, jak fotografování mezitím urazilo obrovský kus cesty. Od citlivých desek až k senzorům v mobilních telefonech, které dokážou obraz nejen zaznamenat, ale část z něj i dopočítat.
1: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou. Zachycuje obyčejný výhled z okna, ale právě na ní se dá dobře poznat, jak pomalé tehdy fotografování bylo.
2: Je to výhled do dvora z Něpseho okna. Je na ní zobrazená budova. A ta budova je osvětlená z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin. Někteří badatelé říkají, že snad i 2 dny, že to mohly být.
1: Výhled zachytil francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce, jeden z průkopníků fotografie.
2: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obskura.
1: My tady vidíme, je to taková bedna dřevěná s čočkou uvnitř.
2: Ano, je to dřevěná skřínka, úplně klasická kamera obskura, neměla ani žádnou čočku. Obraz byl vytvářen jenom malým otvorem v čelní stěně té skřínky. Niépce už použil jednoduchou čočku, takže byla to už taková trochu upravená kamera obskura. Princip byl ale stejný. A hlavně světelnost této čočky byla velmi malá, takže on musel exponovat mnoho hodin.
1: Pak se postupně měnilo i to, na čem se fotografie zaznamenávala. Asfalt na kovové desce vystřídal papír, sklo a nakonec film. Fotografování se zrychlovalo, ale ještě dlouho to rozhodně nebyla technika do kapsy, pokračuje Štanzl.
2: Tady vidíme ve vitrině ateliérové fotografické přístroje. Na nich je zajímavé, že jsou to opravdu velké rozměrné přístroje. Tady jeden asi 60x60 cm. Ten přístroj musí být právě stejně veliký nebo větší než konečný formát obrázku.
1: Dnes už tak velký fotoaparát nepotřebujeme. To, co dřív zachytila citlivá deska, dnes zaznamenává elektronický senzor, vysvětluje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
3: Senzor ve fotoaparátu mobilního telefonu si můžeme představit jako takovou malou plošku, složenou z několika desítek milionů světlocitlivých bodů. Objektivem na tuto plochu promítne se obraz světla a každý z těch bodů zachytí, kolik na něj dopadlo světla a předá tu informaci dál v podobě elektrického signálu. Ten potom převedeme přibližně na 4000 úrovní jasu. Takto nazbíraná informace je následně vylepšena a na konci nám to pak dá výslednou fotografii.
1: Telefon dnes podle Zitové nesnímá jen jediný okamžik, ale i ty, které mu předcházejí.
3: Mobil natáčí do vyrovnávací paměti nepřetržitě, takže výsledná fotka bývá poskládaná ze snímků, které vznikly dřív, než jsem zmáčkla spoušť. Ten náš zachycený okamžik je ve skutečnosti vlastně zaznamenán ve formě krátkého filmu, ze kterého se potom zrekonstruuje výsledná fotografie.
1: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat, popisuje vědkyně Barbara Zitová.
3: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionů fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají. Hada věrohodně, ale ne nutně pravdivě.
1: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Tolik k 200. výročí fotografie a my jsme vás na Vltavě vyzvali, abyste nám napsali o svých filmových zážitcích a vzpomínkách. Napsal nám Vojtěch Brumovský z Havířova. Dobrý den, poslouchám Vltavu pravidelně, takže i letošní seriál o českém filmu vyvolal ve mně vzpomínky. První návštěvu kina si nepamatuji, ale vím, že vcelku pravidelně jsem začal chodit do kina, když jsme se v roce 1960 v mých 10 letech přestěhovali do Albrechtic, kde bylo malé kino. Lístek stál velmi málo, myslím 2 koruny. Další vzpomínka je z doby studia na gymnáziu v Českém Těšíně. V kině fungoval filmový klub a vím, že jsme se seznámili s významnými filmy z období před druhou světovou válkou. Vzpomínám, že jsme viděli třeba film s bratry Marxovými nebo bláznivou americkou komedii Hell's a Popin. Mezi mé oblíbené české filmy patří především parodie Pytlákova schovanka, Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela a komedie Světáci. Děkujeme Vojtěchu Brumovskému a posíláme drobný dárek.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nová pražská nemocnice vyroste v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha jde o logickou volbu. V areálu je totiž traumacentrum a centrum, které se specializuje na popáleniny. Další zvažovaná místa pro novou nemocnici byla v Letňanech nebo při fakultní nemocnici Bulovka. Ministři mají do konce srpna připravit převod pozemků pod rezort obrany. Postavení nemocnice jako vojenské by mohlo vládě umožnit vykázat Severoatlantické alianci náklady na ní jako výdaje na obranu. Ukrajinský parlament schválil opětovné jmenování Andreje Sibihy ministrem zahraničí. Informoval o tom server RBK Ukrajina. Sibihu do funkce navrhl prezident Volodymyr Zelenský. Volbu podpořilo 266 zákonodárců. Pro většinu bylo potřeba 226 hlasů. Sibiha ve svém projevu nastínil tři priority ukrajinské diplomacie. Jsou to dosažení spravedlivého míru, pokrok na cestě Ukrajiny do EU a NATO a posílení spolupráce s Ukrajinci po celém světě. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku, informuje o tom portál Intersucho. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu. Půdní sucho by teď mohly alespoň částečně zmírnit očekávané srážky do konce týdne. Už zítra meteorologové varují před bouřkami, které můžou doprovázet i vydatné přívalové deště. A počasí bude oblačno až zataženo, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky. K večeru na severu čekáme srážky četnější a výjimečně se objeví i bouřka. Naopak v jižní polovině Česka čekejte odpoledne a večer od jihozápadu ubývání srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty na severu kolem 22 stupňů, jinde naměříme až 28, na jižní Moravě až 30. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech přeje ze studia Dagmar Kopečková. Máme aktuálně téměř 3 minuty po 13. hodině a otevíráme třídílnou sérii Klapky věnovanou hudbě ve filmech Woodyho Allena. Pořadem nás provede Kristýna Šrámková. Příjemný poslech.
0: Klapka.
2: Woody Allen, vlastním jménem Allen Stuart Koenigsberg, se narodil v newyorském Bronxu do židovské rodiny 30. listopadu 1935. Teorií, jak vznikl pseudonym Woody, je několik. Jedna z nich říká, že od mládí obdivoval jazz a klarinetistu Woodyho Hermana tolik, že si změnil jméno podle něho. Začínal jako autor textů pro televizní pořady, později se živil jako vyhledávaný stand-up komik nebo autor povídek pro prestižní časopis New Yorker a také jako úspěšný broadwayský dramatik. Z této doby pochází jeho hra Zahraj to znovu same, která byla později zfilmovaná. Jeho povídky vyšly i v několika knihách, já osobně mám moc ráda tu s názvem Vedlejší účinky. Jako scénárista se Allen k filmu dostal v roce 1965 a v zápětí se mu podařilo prosadit se svými autorskými filmy. To znamená, že vytvořil námět, scénář, sám film režíroval, podílel se na postprodukci, vybíral hudbu a ještě si v něm často zahrál hlavní roli. Vedle filmové a literární tvorby je Allen také vášnivým jazzmenem a aktivním hráčem na klarinet. To se odráží i v soundtrackích k jeho filmům, na kterých si dává opravdu záležet, což dokládá i výběr interpretů a skladeb do jeho snímků. Za všechny zmíním třeba Duke'a Ellingtona, Bennyho Goodmana, Cheta Bakera, Glenna Millera, Billie Holiday, Louis Armstronga a další, ke kterým se během následujících 3 dílů Klapky ještě dostaneme. U prvního dílu věnovaného hudbě z filmu Woodyho Allena vás, milí posluchači, vítá Kristýna Šrámková. Svůj první film režíroval Allen v roce 1966, takže ho s tím posledním od sebe dělí téměř 60 let. A my začneme ukázkou z filmu Annie Hallová z roku 1977. Šlo o první Oscarové ocenění pro Woodyho Allena, a to hned 4násobné. Získal Oscara za nejlepší film, režii, scénář a za hlavní roli si Oscara odnesla Diane Keaton. Ve svěží a formálně neobvykle vyprávěném příběhu o romantickém neurotikovi a dívce z venkova, která si přeje stát se zpěvačkou, si Woody Allen zahrál po boku své tehdejší partnerky Diane Keaton. Ta s ním natočila ještě několik dalších filmů a spolupráci si pochvalovala. Ukázal mi, jak na to, a já ho následovala. Je to nejdisciplinovanější člověk, kterého znám. Pracuje velmi tvrdě. A tady je jedna ze skladeb z filmu Annie Hallová v podání Artieho Shawa a jeho orchestru.

Film Manhattan natočil Woody Allen v roce 1979. Převtělil se tu do autora televizních pořadů, kterým v 60. letech opravdu sám byl, který bilancuje mezi vztahy. Allen v tomto filmu pracuje se všemi svými oblíbenými tématy. Jazzem, ženami, přátelstvím, psaním a svým městem, New Yorkem. Ten tu vyniká v černobílé barvě filmu na širokém plátně. Asi proto je tento film někdy označován za Allenovo vyznání lásky rodnému městu. Atmosféra New Yorku je ještě podtržena Gershwinovou hudbou. My si ukázku z Rhapsody in Blue pustíme v podání Artura Toscaniniho a jeho rozhlasového orchestru NBC Symphony Orchestra.

Nesnáší své ctitelky, ale popularity se vzdát nedokáže. Nechce žít sám a přitom se nemůže rozhodnout pro trvalou partnerku. To je zápletka filmu Vzpomínky na hvězdný prach. Ellen tu opět stvárnil postavu jemu blízkou. Hraje populárního komika, ze kterého se stal úspěšný filmař a právě se potýká s krizí. Ve filmu zní i hudba jednoho z prvních evropských jazzových kytaristů Django Reinharda.

Z filmu Vzpomínky na hvězdný prach z roku 1980 si pustíme ještě jednu ukázku. Hlavní hrdina tráví čas v hotelu Hvězdný prach, který se jmenuje stejně jako jazzový standard Hoagyho Carmichaela z roku 1927. Později ho naspívala a nahrála celá řada jazzových ikon. Verze Louise Armstronga byla v roce 2009 uvedena do síně slávy Grammy a právě v jeho podání zazní píseň i ve filmu.

0: Purpurová růže z Káhiry je poslední z 8 filmů, který Ellen natočil s kameramanem Gordonem Willisem. Hlavní roli utiskované servírky si zahrála Ellenova tehdejší partnerka Mia Farrow. Pravidelné návštěvy kina jsou jejím jediným únikem z bezútěšné reality. A tak se stane, že naváže vztah s filmovým hrdinou sestupujícím z plátna při filmu Purpurová růže z Káhiry. Píseň Freda Astera a Ginger Rogers, které hlavní hrdinka sleduje, kde jinde než v kině, se objevuje v závěru filmu.
1: Well, if Madge doesn't care, I certainly don't.
2: Neither do I. All I know.

Film Hana a její sestry z roku 1986 je často považován za jedno z Ellenových nejvýznamnějších děl a kritika chválí jeho scénář a herecké obsazení. Role tří rozdílných sester si zahrály Mia Farrow, Barbara Hershey a Diane Wiest. Film odehrávající se opět na Manhattanu byl oceněn 3 Oscary, za nejlepší scénář pro Ellena a za nejlepší vedlejší role pro Diane Wiest a Michaela Caina. Ellen ve scénáři prý vycházel z řady osobních témat společného rodinného života, které podle Mii Farrow upravil až do karikatury. Když v roce 1942 vznikla píseň I've Heard That Song Before, obsadila přední příčky hitparád. Později naspívala Helen Forrest verzi s Harrym Jamesem a jeho orchestrem a právě tato verze se objevuje ve filmu Hana a její sestry.

Ve výběru hudby z filmu Woodyho Allena skončíme dnes v roce 1987 u snímku Zlaté časy rádia. Allen v něm vzpomíná na dětství a očima malého chlapce vypráví příběh židovské rodiny a americké předválečné společnosti na přelomu 30. a 40. let. Dobu, kdy do každé americké domácnosti promlouval rozhlas, dokresluje samozřejmě dobová hudba v širokém spektru od Franka Sinatry přes Cola Portera až po slavnou In the Mood Glenna Millera a jeho orchestru. Ještě než tato skladba zazní, popřeji vám, milí posluchači, příjemný zbytek dne. Naslyšenou u druhého dílu věnovaného hudbě z filmu Woodyho Allena se s vámi těší Kristýna Šrámková.

0: Povídka.
1: Alphonse Allais, francouzský spisovatel, jehož tvorbu vám nabízíme tento týden. I dnes si poslechneme jeho humorné povídky, které z vlastního dosud nepublikovaného překladu připravil Petr Turek. Účinkuje Jiří Ornest v režii Ivana Chrze.

Alfons Allé, Dosti bylo holubů, 1898. Transatlantický parník Bretagne vyplul pod velením kapitána Renauda v sobotu ráno z Le Havre do New Yorku. Vezl na palubě spoustu mražených holubů určených k opékání na rožni, ale i 80 holubů poštovních, kteří měli být vypuštěni během plavby. Tito poštovní holuby, podle toho, co říká jejich učený, jak už to naznačuje jeho jméno cvičitel, pan Chytrolín, budou zajišťovat spojení parníku Bretaň s kontinentem na vzdálenost 500 kilometrů. V případě dobrého počasí možná dokonce i 800 kilometrů. Přiznávám, že je to zajímavý pokus, ale je to věc rozpačitá a nedomyšlená. 800 kilometrů. To je přece velice málo. A co když váš parník bude mít poruchu ve vzdálenosti 900 kilometrů od pevniny? Což pro některé zaoceánské lodě není vzdálenost nikterak přehnaná, tak co potom poštovní holub zmůže? Poštovní holub je výborný na krátké vzdálenosti a v suchém ovzduší, ale jeho výsledky nejsou vůbec dobré, když jde o dlouhé lety mezi nebem a mořem. Nechť se pan cvičitel Chytrolín, místo aby se věnoval svým směšným holubům, začne se svými obdivuhodnými cvičitelskými vlohami zabývat mořskými racky. To se pak budou dít věci. Racek mořský je pověstný svou vytrvalostí, má přímo zázračný orientační smysl a jeho schopnost být poštovním doručovatelem nebyla nikdy zpochybněna žádným ornitologem, který je aspoň trošku důvěryhodný. Racek mořský nepoliká kilometry prostoru, on si je vychutnává, očichává a to, čehož si dámy a pánové laskavě povšimněte, vždy s úsměvem, smím-li použít tento poněkud nevhodný výraz. Racek mořský navíc ve srovnání s holubem má navrch i v tom, že unese větší zátěž, objemnější zásilky. Jediný racek mořský dokáže zajistit informování celých rodin o osudu mnoha pasažérů parníku, kdežto nebohý holub je stěží schopen nést vzduchem 2-3 zprávičky napsané na průklepovém papíře. A teď, když jsem vám vyložil zásluhy racka mořského, předvedu vám něco ještě výjimečnějšího. Chci mluvit o žraloku mořském. Žralok, milá paní, je lepší, než je jeho reputace. Jistě sežere tak trochu všechno, co mu přijde do huby, ale ujišťuji vás, že se přitom nechová nijak krutě. Když žralok chroupá stehno neopatrného plavce, nemá o nic černější duši než my, když si vychutnáváme srnčí kýtu. Omáčka s pepřem není omluvou. Žralok je mezi rybami na prvním místě, pokud jde o cit pro rodinu. Pokud pan cvičitel Chytrolín využije této šlechetné vášně, změní prvního použitého žraloka ve věrného posla. Každá loď, která bude vyplouvat z Le Havre, si prostě sebou poveze několik pevně připoutaných žraloků, jejichž potomci budou drženi v podmořské nádrži domovského přístavu. V případě lodního neštěstí pak posádka lodi nebohého žraloka odpoutá

a ten bude spěchat za svou rodinou do přístavu. Dopravní společnost tak bude do 24 hodin zpravena o nehodě a bude moci zorganizovat záchranné práce. A v tom případě by to pak byla vaše zásluha, pane cvičiteli Chytrolíne. A navíc se neví, zda by se v případě vhodného přístupu ke žralokům a následným uváženým vybíráním patřičných jedinců nakonec nepodařilo vypěstovat z těchto žraloků vegetariány. A to by pak rázem byli všem sympatičtí.

Alfons Allé, Upoutané hodinové balóny, 1896. Člověka to tak znechutí, že by odjel z Paříže. Sotva se vrátíte domů, hned si všimnete, že někdo využil vaší nepřítomnosti a zbavil vás tisíců těch domáckých předmětů, ke kterým vás poutají vzpomínky. A právě tak jsem si včera všiml, že zmizely pouliční hodiny, které odedávna vévodily zdi naproti Madlén v horní části Královské ulice. Tyto hodiny jsem měl ve větší oblibě než řadu svých prastarých hodinek a nikdy jsem také nebyl v pokušení odnést je do frcu, což jsem s výše zmíněnými cibulemi několikrát učinil. Proč jsem tak lpěl na těchto pouličních hodinách víc než na čemkoliv jiném? Dozvíme se to vůbec někdy? Což pak víme, proč máme rádi některé lidi? Ne. No a s věcmi je to úplně stejné. Všiml jsem si ostatně, že i další pouliční hodiny zmizely pod údery krumpáčů demoličních čet a že je pak nahradily mohutné elektrické kanárkově žluté kandelábry. Bude-li to takto pokračovat, pak už brzy na ulici nebudeme ani moci zjistit, kdy je policejní hodina. A pak také, jak by řekl Georges Clemenceau, je tu jeden prostředek, jak činit lidi královsky akurátními, a to osobní hodinky pro každého. Tato teze nepřipouští žádnou diskusi. Jestliže společnost, tedy stát nebo obec, vyžaduje od daňových poplatníků tisíce administrativních dochvilných úkonů, je povinna poskytnout výše zmíněným kujonům veřejně a zdarma dostupné ukazování přesného času. Prostě je povinna jim poskytnout ukazatele času. Dlouho jsem ležel v knihách, dlouho jsem plýtval svým mládím, dlouho jsem po nocích bádal nad praktickým řešením této otázky. A nebesa požehnala mým snahám a mým probdělým nocím. Díky ti, mé stařičké nebe. Představitelé městských správ hustě obydlených měst, slyšte oddaně má slova a slyšte je i vy, velké hlavy z pařížské hvězdárny. A uvidíte, jak je jednoduché a levné poskytnout všem občanům informace o přesném čase. Nechám zhotovit, představme si, že mám podnik, který se takovou věcí zabývá, tedy nechám zhotovit 12 upoutaných balónů. Každý z nich bude mít tvar nějakého zvířete, tak jako když se podobné balóny používají na pouťových atrakcích. Každé z těch zvířat znamená určitou hodinu na ciferníku. Jakožto mnemotechnická pomůcka k zapamatování jednotlivých hodin bude počáteční písmeno každého zvířete odpovídat číslu podle abecedního pořadí. Například 1 hodina antilopa, 2 hodiny bík, 3 hodiny candát a tak dále, až po 11 hodin jalovice, 12 hodin koroptev. A vždycky, když udeří další denní hodina, vypustím na oblohu odpovídající zvířecí balón a s každou další hodinou jej zas vždy budu vyměňovat. A nebude nic jednoduššího, než zjistit, kolik je hodin. Příklad? Občan se podívá na oblohu, spatří tam candáta, jak se tam půvabně pohupuje. A hele, jsou 3 hodiny. C rovná se 3. S rozlišováním minut je to poněkud složitější, ale jen trochu. Rozdělím ciferník na 12 částí po 5 minutách a každou z těchto částí označím podobně se stejnými druhy zvířat jako u celých hodin, ale o trochu menšími. Příklad? Občan se podívá na oblohu, spatří tam velkého datla a malého fenka, jak se tam půvabně pohupují. A hele, je 5:30, D rovná se 4, F 6, 6×5 rovná se 30 minut.
Pokud jde o minuty v rámci těch pětiminutových částí, jejich oznamování docílím různobarevným osvětlením pomocí otočné majákové lampy umístěné v malém koši pod velkým zvířetem. Fialová rovná se 1 minuta, modrá 2 minuty, žlutá 3 minuty, červená 4 minuty. Drobnosti týkající se organizačních záležitostí ponechávám stranou. Jsou to věci, které by nezajímaly mé tak povrchní čtenářstvo. Zakončím svou zprávu vyhlášením sázky. Oč se vsadíte? Že můj nápad s upoutanými hodinovými balóny, který je přitom tak praktický, bude zaveden v Chicagu nebo v Denveru o 10 let dříve, než se Paříž, město světel, začne o něj teprve rozpačitě zajímat. Nebohá Francie. Alphonse Allais, Sám sobě balón, 1895. Ten nebohý kapitán Kap už mě s těmi svými aerostaty, létajícími, plachtícími a jinými stroji začínal opravdu otravovat. Zrovna jsem se chystal se s ním pod nějakou záminkou rozloučit, když v tom k nám přistoupil jakýsi gentleman mohutného vzrůstu, který vypadal, že jeví živý zájem o Kapovy myšlenky. Muž nám zdvořile podal svou navštívenku s nápisem Sir A. Kešty, Winnipeg. Kap a já máme oba velice rádi Kanadu a setkání s Kanaďanem, byť to byl Kanaďan anglicky hovořící, nám vždy udělá velikou radost. Přivítali jsme tedy nově příchozího s přívětivým výrazem ve tvářích. Po běžných uvítacích zdvořilostních frázích se A. Kešty pravil: No, musím prostě říci, že balonové létání mi není nikterak cizí. Kdysi jsem je provozoval v podmínkách, které zřejmě nemají na světě obdoby. Viděl jsem, jak kapitán Kap nepozorovatelně pokrčil rameny. Podmínky, které nemají na světě obdoby, ale no tak, opovážlivý cizinče. Kešty se nenechal vyvést z míry a dodal: Na mém létání bylo zvláštní to, že tím balónem jsem byl já sám. Kapitána Kapa to rázem očividně vyvedlo z míry. Chvatně prozkoumal svou paměť, leč ta mu neposkytla žádnou analogickou vzpomínku a jeho představivost, jež je přitom tak bohatá, mu rovněž nenabídla žádnou rozumnou myšlenku. Sir A. Kešty naplnil zdvořile naše sklínky a pokračoval. Stalo se to před 10 lety. Velel jsem plachetní lodi King of Feet s nákladem kyseliny sírové. Pluli jsme do přístavu Očelága. Jednou v noci, když jsme připlouvali k ústí řeky svatého Vavřince, nás přeřízl dočista vejpůl velký parník společnosti Dark Blue Moon Line, a my jsme zkrátka a dobře klesli ke dnu. Smutná záležitost, pravil kapitán Kap. Dosti smutná, opravdu. Já jsem měl na nohou obuty velké námořnické holínky z tulení kůže, jež jsou sice nepromokavé, chcete-li, leč nepříliš vhodné k překonávání rekordů v plavání. Nicméně jsem měl tolik štěstí, že jsem se mohl na chvíli zachytit na jakési plovoucí trosce. Až jsem pak nakonec zcela skřehlý zimou učinil totéž, co předtím moje loď a moji námořníci. Klesl jsem ke dnu. Leč, poslouchejte mě dobře, nepozbyl jsem ani zamák ze své chladnokrevnosti a v hlavě jsem měl hotový plán. Jste skutečně chladnokrevný muž, pane, odvětil Kap. Ano, byl jsem chladnokrevnost sama, vždyť se to stalo koncem prosince. V skutku velice vtipné, pane. Pod patkem holínky jsem odtrhl od trupu lodi kus železa, který jsem nejprve rozdrtil svýma atletickýma rukama na prášek a ten jsem pak rázem spolknul.
Tehdy jsem měl opravdu nevídanou sílu, takže jsem uchopil jednu nádobu s kyselinou sírovou a vypil jsem jí několik doušků. Tohle všechno jste dělal na dně mořském? Ano, pane, to vše na dně mořském. Člověk si prostě vždy nevybírá, kde je jeho laboratoř. A vy již tušíte, co se stalo potom, že ano? Tušíme to. Leč vysvětlete nám to přece jen pro ty z našich čtenářů, kteří neznají chemika Berthelota. Máte pravdu. Když sloučíme železo, vodu a kyselinu, uvolňuje se vodík. Stačilo, abych hermeticky uzavřel své tělní otvory, především ústa, a za několik vteřin jsem vyplul na hladinu naplněn vzácným plynem. Ale co se nestalo? Podobně jako v oné lidové písničce, špatně jsem vypočítal vztlak plynu. Nezůstal jsem plavat na hladině moře, ale vznesl jsem se do oblak, poháněn dosti silným větrem, který mne hnal proti proudu řeky. Tento sport, který byl pro mě nový, mne nejprve nadchl, poté se mi začal jevit jako poněkud jednotvárný. Za svítání jsem lehce pootevřel koutek úst, jako když se někdo usměje. Upustil jsem trochu vodíku, začal jsem se blížit své normální hmotnosti a brzy jsem se stoupil na zem. Bylo to v takovém pěkném kraji nesoucím název Tadoussac a ležícím v ústí řeky Saguenay. Znáte Tadoussac? Zda znám Tadoussac. Znám i tamní krásný stařičký kostelíček, první kostelík, který Francouzi postavili v Kanadě. A znám i místní děvčata, která prodávají fotografie stařičkého kostelíčku, aby se získaly peníze na vybudování nové baziliky. Gentleman z Winnipegu zakončil své vyprávění s elegancí, která byla pro kapitána Kappa téměř urážlivá. Když jsem stanul opět na zemi, vypustil jsem tu trochu vodíku, která mi zbyla v pupku, a vydal jsem se do továrny na výrobu konzerv s lososím masem, zpívaje si přitom tuto starou francouzskou romanci, kterou mám tolik rád. Růže nechte keřům růžovým, slony nechte hlavám skopovým. Alphonse Allais, V povětří, 1894. Nikterak nezastírám, že když jsem onehdy potkal kapitána Kappa, vzbudilo to ve mně veliké veselí. Jeho oblek byl tak nějak různorodý. Na hlavě měl baskický baret, na sobě bretonskou kazajku a na nohou měl veliké holínky se stříbrnými ostruhami, které si přivezl z Cordillér. Celkově ovšem vypadal dokonale harmonicky. Jak se máte, Kappe? Děkuji za optání, milý Alfonzi. Je mi mnohem lépe, mnohem lépe. Byl jste snad v poslední době nemocen? Ani trochu. Ale proč potom tedy říkáte to mnohem lépe? Nikdy mi nebylo lépe než teď, ale dnes je mi ještě lépe než včera a předevčírem. Toť vše. Tak to vám blahopřeji. A vánoční svátky jste oslavil vesele? Nejveseleji na celém světě, ale také nejpodivněji. A kde se ta oslavička konala? Tam, nahoře. Díval jsem se ve směru kapitánova prstu, který ukazoval kamsi do nebes. Jakže? Kde? Nahoře? No ano, tam nahoře, v povětří. Aha, to je na dlouhé vyprávění. To si dovedu představit. A je to věc nevšední. Jsem celý napnutý, kapitáne. Pojďme si někam sednout, co říkáte, budu vám tu příhodu vyprávět. Vyprávějte mi tu příhodu, Kappe, ale pro Bůh, nechoďme zrovna sem. Nebojte se, příteli, nechci tu popíjet, chci tu zaplatit svůj včerejší dluh, který činí asi 7 nebo 8 zlaťáků.
Místo, kam mě chtěl Kab vzít, byl bar Grand Hotelu, kde jsme spolu s přítelem Morrisem Bertránem asi před 2 měsíci zanechali ten nejsmutnější dojem. Zkrátka, chovali jsme se velice rázně a hlučně. Nebyli jsme sice vykázáni ven, ale majitel nám navrhl, že v případě, že bychom se zase někdy nacházeli ve čtvrti kolem pařížské opery a dostali chuť na americké drinky, udělali bychom nejlépe, kdybychom šli do Euréky, do Silver Grillu, k Henrymu, do Chathamu či kamkoliv jinam, ale hlavně ne k němu, kde bychom se setkali s houževnatým odporem. To už by však stačilo, pokud jde o toto nepříjemné téma, a vraťme se zase ke Kapovi. Takže vy jste, Kape, slavil Vánoce tam nahoře? Ale ano, však se taky spousta lidí na to tvářila. A Kap začal vyprávět. Nuže, starý Blacksmith nás pozval, několik mužů a několik žen, na vánoční hostinu do svého parku Bagatel. Štědrovečerní večeře v parku? O Vánocích? Přesně tak. Blacksmith při té příležitosti nechal park poprášit přípravkem vlastní výroby. Bylo to směs písku a prášku složeného z vápníku a sodíku. Tato směs má dvojí výhodu. Za prvé snižuje vlhkost půdy i ovzduší, nejprve oxidací a poté hydratací. Za druhé udržuje rovnoměrně vlahý vzduch. V Blacksmithově parku se pak v jakékoliv roční době člověk cítí jako na jihu v Cannes. Seznamte mě někdy s tím Blacksmithem, pravil jsem. Kdykoliv budete chtít, příteli. Večeře byla podávána na malých stolečcích pro 2 osoby, nikoli pod širým nebem, nýbrž v nádherných malých bambusových soudečcích. Aby byla sváteční atmosféra zcela rodinná, služebnictvo bylo posláno domů. Večeře, velmi vydatná, se nacházela ve velkém koši v rohu soudečku. Stačilo jen se sehnout a vzít si, jak se říká, ale v tom se vzduchem rozlehl ostrý hvist. Kape, vy mne děsíte. Vzduchem se rozlehl ostrý hvist a my jsme pocítili cosi zvláštního, jako bychom stoupali vzhůru. Cítili jsme jakési jemné pohupování. Já jsem pochopil i hned. Byl to od starého Blacksmitha skvělý žert. Každý soudek byl zavěšen pod balón a přesně o půlnoci zazněl povel: odhoďte zátěž. Ti, kdo mají rádi štědrovečerní večeři spojenou s drobným flertem a bez vyrušování, mohli být věru spokojeni. Pokud jde o mne, byl pro mne výlet balónem úplná hračka, ale měl jste slyšet, jak žalostně hýkali ti ostatní pitomci. Málem jsem umřel smíchy. Mou spolustolovnicí naštěstí byla maličká Lucy Linová, milá dcera velkoobchodníka s ropou, opravdu statečná gel, kterou to dobrodružství šíleně bavilo. A na čerstvém vzduchu člověku pěkně vytráví. Spořádali jsme celou večeři a 2. dne z rána jsme klesli na zem v pohostinném kraji Seine-et-Oise. Vše proběhlo bez potíží? Otázal jsem se. Bez potíží. Všechny Blacksmithovy balóny byly vybaveny kapacovými záchrannými padáky, které i tomu nejsplasklejšímu balónu umožní přistát na zemi tak měkce, jako přistává labuť se svým peřím na velkém blankitném rybníku, který vidíte tamhle. Prozkoumal jsem pohledem celý obzor, ale žádný velký rybník jsem nenašel. Vyvodil jsem z toho, že kapitán Kap, který sice formálně vzato nelhal, přece jen své pitoreskní vyprávění o štědrovečerní večeři roku 1894 poněkud přikrášlil.

Dosti bylo holubů aneb sám sobě balónem. Humorné povídky, které napsal francouzský spisovatel Alphonse Allais, dozněly ve vysílání Vltavy. Z vlastního dosud nepublikovaného překladu je připravil Petr Turek. Účinkoval Jiří Ornest v režii Ivana Chrze.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Senát vrátil zákon o elektronické evidenci s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit beze změn. Zákon tak září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. Ukrajinští zákonodárci schválili návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na jmenování Jevhenije Chmary ministrem obrany. Informoval o tom web RBK Ukrajina. Chvíli předtím poslanci odhlasovali opětovné jmenování Andreje Sibihy šéfem ukrajinské diplomacie. Země má novou vládu od poloviny července. Vede ji Serhij Korecký, který předtím stál v čele společnosti Naftohaz. V Muzeu komunikace v německém Frankfurtu nad Mohanem se slavnostně otevře výstava Samizdat – slova svobody v Československu v letech 1939 až 1989. Výstava se zabývá potlačováním svobodného života diktátorskými režimy. Vznikla ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou u příležitosti frankfurtského knižního veletrhu, který se koná každoročně v říjnu. Česko je letos jeho čestným hostem. A počasí bude oblačno až zataženo, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky. K večeru čekáme na severu srážky četnější a výjimečně se objeví i bouřky. Naopak v jižní polovině Česka čekejte odpoledne a večer od jihozápadu ubývání srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty na severu kolem 22 stupňů, jinde naměříme až 28, na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaň.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

když blíží se vlk má noci, přítel z časů zlých, jde za mnou dlouhá léta a každým dnem je blíž, veden voláním krve, byče nechal moji skrýž. Je pozdě myslet na útěk, už na záda mi dýchá, v jeho dechu vločky tají, spolu s nimi moje pícha. Já vykoupal se v řece a připravil tělo k oběti, když zahlédl jsem jeho očích soucit.

že jsem na konci sil, že ztratil jsem cestu, v lesích zabloudil, že naděje ve spásu často snídá s prokletím a že svět tuhle noc skončí ve vlčím obětím.

Mistr výtvarné zkratky a kresleného humoru, ale také kvalitní textař a charismatický zpěvák, karikaturista a písničkář Mirek Kemmel zkrátka stojí na dvou uměleckých nohách. Na Vltavě se teď právě pevně postavil na tu hudební z desky Vlčí stopy. Jsme slyšeli podmanivou píseň Vlk. Jsme rádi, že ve středu 19. srpna ladíte kulturní Vltavou. Přejeme vám nejen příjemné pozdněletní odpoledne, ale samozřejmě také příjemný a doufáme, že také inspirativní poslech. Jak sevřít viděné s neviditelným a vyjádřitelné s nevyjádřitelným, tak i to bude dnes jedna ze záhad odpoledního vltavského programu. Podobné otázky si totiž ve své malířské tvorbě klade hudební skladatel a výtvarník Vladimír Franc. Galerie města Třeboň mu připravila výstavu, která nese název Amarcord. Bude mne tedy zajímat, odkud se vzala inspirace Fellinyho slavným autobiografickým snímkem ze začátku 70. let a samozřejmě i to, co na svých plátnech autor zachytil. Zeptám se i na to, jak se cítí v roli varhaníka, ostatně i tuto roli dnes večer v Třeboni oblékne. Vladimír Franc bude naším hostem v živém rozhovoru už za chvíli. Ke slovu se ale dostane i současné výtvarné umění. Nabídneme vám další díl seriálu o sochách ve veřejném prostoru. Zuzana Filipková tentokrát natáčela na pražské Bořislavce, kde se teď nově tyčí více než 4-metrová socha Španěla Jauma Plenzi. Proč ji autor nazval Nest a co v ní zobrazil, i to se dozvíme v rozhovoru s kurátorkou Lindou Sedlákovou. Tak buďte s námi.

0: Poslední tóny Chopinova Nocturna E-dur právě na Vltavě dohrál kanadský pianista Charles Richard Amelin, vítěz Chopinovy mezinárodní klavírní soutěže z roku 2015. A jestliže se Chopinova hudba dotýká hlavně a především podstaty lidského srdce, my se teď budeme dotýkat podstaty krajiny a přírody. O něco podobného se totiž na svých malířských plátnech snaží a o to usiluje výtvarník a hudební skladatel Vladimír Franz. Galerie města Třeboň dnes v 17 hodin slavnostně zahájí jeho výstavu Amarcord. Od 7:30 se pak v Třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jilí Vladimír Franz představí také jako varhaník, a to v programu s vlastní duchovní hudbou. Teď je ale naším hostem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A zeptám se na název výstavy, tedy Amarcord, který odkazuje ke slavnému autobiografickému filmu Federica Felliniho z roku 1973. Jaký je ten váš Amarcord?
1: Tak můj Amarcord je takový, že tak Amarcord znamená v nářečí v Rimini a jeho okolí, odkud ostatní režisér byl, vzpomínám, vlídně vzpomínám. Takže je to vzpomínání na dobu, kdy jsem tady trávil všechny prázdniny v dětství a v dospívání, a bylo to vlastně pro mě takové iniciační období, protože co člověk v takovém období potká, to vlastně staví jeho vnitřní svět. Takže asi takto. Zažil jsem v Třeboni spoustu věcí. Třeba když jsme bydleli jednou v Staňkově tady poblíž, tak jsem chodíval s Františkem Hrubínem, na jehož dětské poezii jsem vyrůstal, do letního kina na americké velkofilmy. To je hezký zážitek. Další takový zážitek, že někdo v noci buší na okno a jdeme na náměstí a tam je spousta lidí, pak vyšel měsíc a všichni tomu měsíci začali mávat. Oni nemávali měsíci, ale těm, kteří tam právě poprvé přistáli. Jo, to jsou všecko takový jaksi body, který si člověk poměrně hodně pamatuje. V Třeboni jsem objevil poezii, myslím už tu dospělou. V Třeboni jsme vedli s dědečkem debaty, kdo jsou lepší, jestli Moraváci nebo Češi, čili to byla kultura, historie, o výtvarném umění, o hudbě. Čili se člověk vlastně formoval a vytvářel si vnitřní svět. To je, myslím, velmi důležité.
0: Jakým způsobem se ty zážitky, které teď líčíte, promítly do vašich pláten? Jde převážně o krajiny, nebo jakým způsobem jste se takhle v paměti vypořádával s těmihle silnými zážitky?
1: Člověk proto hledá tvar, protože, jak známo, je spousta věcí, které jsou namalovatelné, myslím jaksi narativně, a spousta věcí, které by namalovatelné v tom, jak vypadají, vlastně nešly, jak to voní, jak to zní a tak dále. Takže když člověk chce napodobit chůzi, musí vymyslet kolo. A než vlastně dojde k tomu, aby byl s tím souladu a volný a bylo to opravdu tak nějak vyjádřeno, tak to pochopitelně trvá. Čili ta Třeboň, to je vlastně taková ta prostupnost země, nebe, mraků, vody, i s tím, jak to voní, třeba taková ta nenapodobitelná vůně střezalky, vřesu, heřmánku, ale také mrvy a rybiny, to je jaksi signifikantní. Samozřejmě je důležité, že to je vlastně taková krajina pohyblivých rastrů. Třeba vlny narážejí na hráz, ale slunce je promítá jako meotar na klemby těch staletých alejí. A do toho jde další vlastně rastr takových těch zvukových věmů, ty takové ty žabí filharmonie, které tady vytvářejí v těch lesních rybnících prostě ty neuvěřitelné skladby, které by člověk mohl čtvrtonové, které by mohl poslouchat člověk celé dny. Také ta nenapodobitelnost Třeboně, že a na to přišel už Antonín Chytus, on to samozřejmě fyzicky jako nemaloval, ale takový ten sloup bílého ticha, který stojí nad těmi rybníky, ten je prostě taky naprosto charakteristický. Je to krajina mytu, zároveň krajina monumentální, v níž je to schoulení města s tím svatojilským kostelem, jsou svatozvykůnskou legendou, třeboňskou Madonou. To všecko vlastně se do toho musí dostat.
0: Na výstavě bude k vidění velkoformátový cyklus Třeboň, zároveň ale také velkoformátový cyklus akvarelů. Čím je vám blízká tahle technika? Jaké gesto nebo jakou intenzitu vyjádření vám akvarel umožňuje?
1: Na akvarelu ta bílá plocha není plocha, ale je to už rovnou ten nekonečný prostor. A my potřebujeme tam najít ty uzlové body a barva vlastně je jenom taková iniciační věc, která má vlastnost stínu. Je to čisté myšlení, kde tu dráhu člověk musí projet co nejrychleji, aniž by odřel to auto nebo ho rozbil. A přitom to jasně prostě definovat ve všem. Je to vlastně takové čisté myšlení, takové myšlenkové karate.
0: Vy se dnes v Třeboni představíte také jako varhaník, a to v programu složeném z vaší autorské duchovní hudby. Jaký vztah máte k tomuhle nástroji a jaký repertoár představíte?
1: Tak já už vlastně a právě v Třeboňském kostele jsem hrál už od svých 13, 14, 15 let. Jsou krásné barokní varhany. Ten kostel je úžasný. Je to první vlastně jihočeské dvoulodí. Jo? To je takový mustr. A takže k varhanám mám celkem tedy velmi kladný vztah svýho času. V dobách gymnaziálních jsem projel všechny jihočeské, jihozápadočeské varhany a zkoušel jsem, jak vlastně hrajou, jaké mají vlastnosti. No a dnes představím čtyřdílný varhanní cyklus nazvaný Poutní místa.
0: Skladatel a malíř Vladimír Franc nás pozval nejen na dnešní vernisáž své výstavy Amarkord v galerii města Třeboň, ale také na koncert, který se od 7:30 večer odehraje v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jiří. Moc děkujeme, ať se koncert i výstava vydaří.
1: Já moc děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dynamická jazzová cover verze slavné popové písně Time After Time Američanky Cyndi Lauper z roku 1983. My jsme ji teď slyšeli v podání letos 85-letého Kanaďana Paula Anky. Tato cover verze vznikla v roce 2007. Teď je ovšem středa 19. srpna roku 2026, je přesně 14 hodin, téměř 26 minut a my už míříme jinam, a to za současným výtvarným uměním. Ženská hlava se savřenýma očima zasazená v dlaních, tak přesně vypadá socha Nest španělského umělce Jauma Plenzy, která je od sametové revoluce zřejmě jedinou trvalou instalací světově známého sochaře v českém veřejném prostoru. Dílo vysoké 4,5 metru teď najdeme před kulturním prostorem Artium na pražské Bořislavce. Vzniklo z iniciativy společnosti Valea Art. Před sochou natáčela kolegyně Zuzana Filipková a mluvila tam s ředitelkou společnosti kunsthistoričkou a také kurátorkou Lindou Sedlákovou v rámci série o instalacích ve veřejném prostoru.
1: My jsme Jaume Plenzu oslovili a on vlastně v Praze již jednou vystavoval v roce 2009 v rámci Sculpture Line. Měl sochu na náměstí Jana Palacha před Rudolfínem. Tehdy se dělala na takovém tom zvláštním výduchu, které prozdušňuje ty garáže pod tím. A seděla tam jeho figura skládaná z písmen a hleděla na Pražský hrad. A on si tehdy Prahu zamiloval, protože to je krásné město a vlastně ho trošku mrzelo, že ta realizace po té výstavě skončila. Protože se mu nezřídka stává, že si pak ti občané odhlasují, že by chtěli, aby ta věc tam zůstala.
2: Vysvětluje kurátorka Linda Sedláková. Praha se od června řadí touto sochou k dalším městům po celém světě, kde jsou realizace Jauma Plenzy. Ty největší a nejznámější jsou interaktivní fontána v Chicagu a obrovská socha ženské hlavy, která vybízí k tichu na břehu řeky Hudson v New Jersey. Na Bořislavce stojí 4,5metrová socha Nest, kterou najdete přímo před kulturním prostorem Atrium na Evropské třídě.
1: On ten dům má velmi zrcadlovou fasádu, takže zrcadlí ten okolní svět a je trošku uzavřený pro to okolí. Tady vevnitř té budově máme takový umělecký prostor, jmenuje se Atrium, kde se konají různé výstavy, koncerty. A vlastně od začátku byla taková touha manželů Komárkových, kteří vlastně tento dům postavili, aby se tady ti lidé z okolí setkávali, měli možnost se tady vzdělávat, potkávat se po večerech. Měli jsme takový pocit, že ta budova je opravdu taková trošku jako přísná, uzavřená a chtěli jsme otevřít tu náruč a naznačit i venku, že vlastně jako jsou ty lidé uvnitř vítání.
2: Popisuje přímo u sochy Linda Sedláková, ředitelka společnosti Valea Art, která vznik tohoto díla pro Prahu iniciovala. Jde pro španělského umělce Plenzu o typický výjev, tedy ženskou hlavu, která má protáhlý tvar. Tentokrát je vložená do lidských dlaní. Hlavu volí tento autor často jako symbol myšlenek, snů a lidské představivosti.
1: A on zároveň říká, že ta hlava je mysteriózní část těla, protože v hlavě se rodí myšlenky, hlava může být velice divoká.
3: A on používá hlavně ty ženské hlavy. Vlastně tady je to taková ta typická prodloužená tvář.
1: Ano, tak ono, když se bavíme o těch protáhlých hlavách, tak to je taky ještě jeden z klíčů, proč zrovna Plenza, protože právě tyhle ty protáhlé proporce, oni se proměňují, a teď je to taková ta kastalánská věta, ale oni se proměňují v závislosti k tomu, jak daleko k té soše jste, takže ona se jako vlastně zvětšuje či zmenšuje podle toho a tenhle ten pohyb vlastně nastává tím, jak vy se po té evropské pohybujete, protože přeci jenom je to transitní třída, takže základní pohyb je přijíždění, odjíždění. Takže to je právě to, jak říkám, to kastelánské, že v momentě, kdy vy s ní navážete oční kontakt, tak jak se k ní blížíte, tak ona se jako vlastně zvětšuje, pak se zmenšuje. Co se týče parametrů té sochy, tak ona je vysoká 4,5 metru, s tím, že teda samozřejmě ne, ještě na nějakém soklu, protože je osazena do schodovitého terénu, takže je ve stejné výši jakoby podlaha toho Artia. Právě proto, aby si tu sochu mohli užívat, prožívat i ti, kteří jsou vevnitř. A je z bílého bronzu, respektive je z bronzu natřená na bílo, s tím, že on říkal, že Praha je tak znešené město, že si zaslouží bronz, ale že zároveň nemá rád to, že mnozí lidé se právě vždycky ptají, z jakého je to materiálu a že ten materiál strhává pozornost jakoby větší, než by si zasloužil, protože hlavní ideou nebo hlavním materiálem autora je vlastně idea.
2: Jaume Plenza netvoří svá díla pro své zadavatele, ale pro město a jeho obyvatele.
1: On zejména zohledňoval to prostředí, ve kterém ta socha bude, a dělal to pro ty lidi, protože je to věc, která je ve veřejném prostoru, a říkal, že má rád, že ty jeho díla vlastně proměňují ten prostor a je to místo setkávání. On se i těší na to, jak si Pražané tu sochu pojmenují, protože ta socha se jmenuje Nest. Jsme ten název nepřekládali, protože ono to vlastně znamená jakoby vlastně spíš náruč. To hnízdo, což je doslovný překlad, to si představíte jenom, že se někdo ráno nestihl učesat. Nemá to ten charakter, ten, který on chtěl, takže byť já třeba osobně nejsem zastánce anglikanismu, tak tady respektuji to, že ten název není jako zcela přeložitelný. Ale sám pro sebe se těší, jak si Pražané pojmenují tu sochu, a je to určitě takový bod na mapě pro budoucnost, kde lidi už jako navždy vědí, kde se mají setkat. Jsme vyřešili ten uzel na křižovatce na Bořislavce. Teď už víme, že to je u Plenzy.
3: Jak jste říkala, že je dobré se mít třeba v podvečer kvůli tomu světlu, tak mohla byste ještě říct, kterou tu denní nebo večerní hodinu je dobré sem zajít a pro

0: Od Kříženeckého po současnost.
1: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
0: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.
2: I'm old fashioned.

0: I'm old fashion, svěřovala se nám právě teď afroamerická jazzová zpěvačka Cassandra Wilson. Ovšem i ze své osobní zkušenosti vám mohu říct, že tato dáma je všechno možné, jen ne staromodní. V roce 2015 jsem s ní pro Vltavu na festivalu Struny podzimu natáčela rozhovor, a to u příležitosti jejího vydání posledního alba Coming Forth by Day, které tehdy věnovala zpěvačce Billie Holiday. My jsme teď ovšem hráli z desky Blue Skies. A teď už vyrážíme do světa filmu. Ponurá atmosféra, cyničtí antihrdinové, svůdné ženy a temné uličky s blikajícími neony. A také banditi a tápající soukromí detektivové. Ano, začíná další ročník Noir Film Festivalu a opět ho hostí nádherné prostory hradu Český Šternberg. A my si proto teď budeme povídat s hlavním festivalovým dramaturgem Milanem Hajnem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Jak to, pane Hajne, v tuto chvíli na Českém Šternberku vypadá? Je tam noárová anebo spíše letní, uvolněná turistická atmosféra?
1: Já věřím, že kombinace. Přiznám se, že jsem teprve dorazil a úplně jsem ještě nebyl schopný prozkoumat prostory hradu, ale počasí vypadá velice přívětivě. Takže doufám, že návštěvníci dorazí v hojném počtu a že tady tu noárovou atmosféru do večera určitě vytvoříme společně.
0: Já jsem se před chvílí pokusila nastínit hlavní charakteristické rysy takzvaného filmu noir, což je termín, který většina odborníků přisuzuje spíše zahraničním snímkům. Vy ale letos máte i sekci věnovanou českému noiru. Je něčím ten náš domácí noir specifický?
1: Ta sekce je stálice, už od prvního ročníku se snažíme vyhledávat filmy i v české nebo československé kinematografii, které sdílejí rysy s filmem noir, který bývá většinově vnímaný tedy zejména jako spojený s americkou kinematografií. Přiznám se, že ta dramaturgie té české nebo československé sekce je rok od roku horší nebo těžší, ale i tak se nám letos podařilo vypíchnout několik filmů, které právě sdílejí ty rysy, ať už temnou atmosférou, nebo charaktery hrdinů, kteří jsou hodně často ambivalentní, mají blízko ke světu zločinu a podobně.
0: Které tituly tedy zařadíte z toho českého noáru? Co diváci uvidí?
1: Z českého noáru například úplně první projekce nás čeká za několik minut. Je to film Vánice z roku 1962. Pak uvádíme třeba film Františka Vláčila Stíny horkého léta, můj možná nejoblíbenější film Františka Vláčila, který možná vizuálně nemá tolik společného s tím, jak jste noir představili před chvilkou, ale určitě tou temnou, dusnou atmosférou se nám do koncepce velice hodil. A pak třeba v pátek večer budeme promítat film Karla Kachyni Vánoce s Alžbětou, který zase možná zase v té vizuální stylizaci tomu noáru, tak jak ho většinově vnímám, zase blíže.
0: Stranou nenecháte ani politiku, ostatně pozítří si připomeneme výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vy u této příležitosti uvedete mimo jiné snímek Čierné dni. Představte nám ho, prosím, stručně.
1: Je to tak. Přiznám se, že tohle je příspěvek našeho ředitele Vítka Grigarcika a já sám jsem ten film ani neviděl, takže se těším, že si ho právě užiju ten páteční večer. Bude to před zmiňovaným filmem Vánoce s Alžbětou. Bude hrán s živým hudebním doprovodem a měl by to být skutečně jako mimořádný audiovizuální zážitek.
0: Vedle poct, retrospektiv a dalších sekcí nabídnete také sekci trackerský noir. Opravdu existuje takový žánr a jaké snímky v tomto rámci nabídnete?
1: Neoznačil bych to za žánr, ale my si v té dramaturgii už musíme po 14 letech trochu jako vymýšlet různé originální koncepce, různé originální sekce, takže tohle je jedna z nich. Je to taková kolekce filmů, kde hlavní hrdinové při nějaké příležitosti usedají za volanty nákladňáku a buď třeba s jejich pomocí prchají z místa zločinu, nebo ty nákladňáky vlastně jsou jejich zdrojem obživy. A našli jsme takových 5 filmů, které vytváří takový jako pěkný cyklus, takže pokud třeba diváci budou, i pokud je to zajímavé a zhlédnou všech těch 5 filmů, tak potom budou moci srovnávat třeba, jak se s tím motivem té cesty těch nákladňáků pracuje.
0: Komu letos vzdáte poctu?
1: Jednak máme teda retrospektivu, která je vždycky zaměřená na nějakou výraznou tvůrčí osobnost. Letos je to režisér Joseph H. Lewis, který byl hodně spojený s nízkorozpočtovými B-čkovými filmy ve 40. a 50. letech. A potom tradiční herecké pocty jsou věnovány jednak herečce Kathy O'Donnell, což není úplně známá herečka, ale na přelomu 40. a 50. let byla nepřehlédnutelná, byla na vzestupu velkém kariérním. A potom ta druhá podsta je věnována herci Ray Milandovi. Budeme uvádět poměrně netradiční žánrový mix, označil bych to jako fantasy noir, alias Nick Beal, kde Ray Miland hraje postavu ďábla.
0: Na 14. ročník Noir Film Festivalu nás na hrad Český Šternberg pozval jeho hlavní dramaturg Milan Hein. Festival začíná dnes a potrvá až do soboty. A my děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se festival i letos vydaří. Mějte se krásně.
1: Děkuji moc a těším se na viděnou s některými posluchači.

0: Řídí-li New Yorkskou filharmonii dynamický Leonard Bernstein, pak má i předehra k Mozartově Figarově svatbě neobyčejný drive a energii. Doufám, že na sklonku letošního léta nechybějí tyto kvality ani vám. Za 12 minut bude 15 hodin. Jsme rádi, že stále zůstáváte s odpolední středeční kulturní Vltavou, ve které už teď budeme listovat stránkami knih. Shemizar Hin je totiž uznávaným izraelským filmovým scénáristou a režisérem, který se ve své vlastní proslavil právě i jako spisovatel. V roce 2015 mu vyšel první a prozatím jediný román Jednoho krásného dne, který čeští čtenáři znají díky překladu Alžběty Glancové. I o tomto románu se Shemizar Hinem bavila naše spolupracovnice Hana Ulmanová.
1: Děj vašeho románu se odehrává ve městě Tiberias, kde jste se taky narodil. Čím je pro něj toto město významné a jak se za vašeho života změnilo?
2: Well, I don't live anymore in Tiberias. In the last more than 40 years I live in Tel Aviv.
3: No, v Tiberiádě už vlastně dlouho nebydlím. Na posledních více než 40 let jsem přesídlil do Tel Avivu, ale v Tiberiádě pořád ještě žije část mojí rodiny. Rodiče a sestra. O městě toho tedy už moc nevím, protože když si tam zajedu, navštěvuju příbuzné a ne jednotlivé městské části. Jenom mimo děk si všímám, jak moc se Tiberias mění, třeba že se z něj stala až jakási náboženská bašta. V každém případě však chci, aby čtenáři pochopili, že Tiberias je pouze pozadí. Je to prostředí, kde se odehrává můj příběh. A kniha tedy nebyla zamýšlena jako v prvé řadě dokument nebo řekněme přesný zrcadlový odraz. Když se pustím do příběhu, pohybuji se od skutečnosti do vzpomínek a hlavně též sahám po fantazii. Čili výsledkem je jakýsi podpříběh daného místa, protože prostředí je částí vyprávění, ale nakonec to místo existuje jenom v knize. Takže pokud chcete o Tiberiádě zjistit něco konkrétního, zkuste jiné zdroje. Přestože jsem zaslechl i názory, že z mého románu se z toho dá o Tiberiádě dozvědět spousta, i když já realitu přetvářím v legendu.
1: Jak velkou část jakékoliv kultury tvoří podle vás jídlo a nakolik je důležité pro kulturu právě Izraele?
2: Well, food is very big part.
3: Ano, jídlo hraje v mém uměleckém jazyce a i pro mě osobně velkou roli, čímž chci říct, že ve všech mých filmech se to doslova hemží jídlem a postavami, které něco vaří, a něco podobného se děje i ve všech částech mého románu. Čili jídlo je součástí mě a každý můj příběh používá vaření jiným způsobem. Vypovídá to tudíž něco o mně a nejsem si jistý, zda to vypovídá i něco podstatného o izraelské kultuře. Ale jako milovník jídla a Izraelec se odvážím tvrdit, že jídlo je pro většinu obyvatel mého regionu a tím míním Židy, obyvatele Středomoří i Araby hodně důležitou složkou životu.
2: All of these people, you know, the food is very, very important part of our life.
1: Myslíte si, že vás taky nějak ovlivnila tradice latinskoamerického magického realismu? Jedna z vašich postav ostatně v Jižní Americe i skončí.
2: No, you know, things that influence you. I'm answering that as a filmmaker, not only.
3: Upřímně ne, podle mého názoru mě inspirují věci a teď mluvím i jako filmař, nejenom romanopisec, které chápu jako velké otázky a já se na ně pokouším najít odpovědi. A to přesto, že tuším, že na ně nikdy úplné odpovědi nenajdu. Otázky tohoto druhu se zpravidla odvíjejí od životních zkušeností. A tady se odvážím tvrdit, že mnohem více než všechny knihy, které jsem kdy přečetl, mě ovlivnila moje matka, ačkoliv samozřejmě hodně rád čtu a filmy přímo miluju. Když ale sám nějaký natáčím, nesnažím se být jako někdo jiný, protože každý film stojí sám o sobě a já nechci na nic navazovat. Prostě si vezmu malou baterku a vydám se velice tmavým tunelem a přesně tím je podle mě psaní a vyprávění příběhu.
0: O současné Izraeli, o své tvorbě, rodině a dokonce i o jídle mluvil s Hanou Ulmanovou izraelský spisovatel a scénarista Shemizar Hin. Svůj debutový a zatím jediný román Jednoho krásného dne představil v České republice na jaře na letošním veletrhu Svět knihy. Tento román vydalo nakladatelství Garamond.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy více než letos. Jestli se mu podařilo ministryni Alenu Schillerovou z hnutí ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl. O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř s Schillerovou nemluvil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Učinil tak po zprávách, že je předmětem vyšetřování protikorupčních úřadů. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura dnes oznámili vyšetřování skupiny, která kromě Mudré zahrnuje bývalého poslance nebo předsedy představenstva a dozorčí rady státní banky. Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání v přepočtu asi 70 milionů korun. Peníze měly použít jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Jména v souladu s ukrajinskými zákony úřady nezdělily. V Mariánských Lázních se dnes lidé přišli naposledy rozloučit se zesnulým spisovatelem Vladimírem Párlem. Zemřel 9. srpna ve věku nedožitých 94 let. Mše se zúčastnila v kostele na Nebevzetí Panny Marie asi 50 lidí. Další desítky přišly vzdát poctu před kostel. A počasí dnes je oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. K večeru čekáme na severu republiky srážky četnější i s bouřkami. V jižní polovině území postupně od jihozápadu budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty na severu kolem 22, jinde 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodaj web i rozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Peklo je prázdné, to ďáblové jsou mezi námi, píše v jednom ze svých dramat alžbětínský titán, jeden z největších světových básníků William Shakespeare. Ostatně do pekla se spolu svezeme právě teď, ale nebojte se, bude tu jízda, zdá se, hladká. Čeká nás totiž Bílé inferno, které v roce 1997 stvořila Iva Bitová s kytaristou Vladimírem Václavkem. Vybíráme pro vás Sirku v louži a přejeme vám dobrý srpnový poslech.

0: nevíš, a komu třeba na hodiny mezi stíny viny stát na cestu domů. Smrtka po tabáku.
1: Tajemství lásky je větší než tajemství smrti, myslel si irský dramatik, prozaik a básník Oscar Wilde. A zapravdu mu myslím dává i fakt, že v dějinách umění asi nenajdeme silnější tvůrčí impuls, než jakým je právě láska. Stav duše natolik šílený a nevyspytatelný, že je zkrátka přirozeným mostem do hlubin podvědomí i labyrintů imaginace. Umělecké stvárnění lásky je zkrátka stálicí, neustále se vracejícím evergreenem. Láska jako prvotní vzplanutí, jako zžíravá touha, jako zklamání, zoufalství, paralýza, euforie i nirvána. To všechno zkrátka do života i do umění patří. Jak ale lásku vnímají výtvarníci Matěj Hrbek a Alessandra Svátek a jak do jejich tvorby vstupuje prožitek a zkušenost jejich vzájemného partnerského vztahu. A není už láska v umění tak trochu otřepané téma. Zamyslet se nad tím můžete teď na jejich první společné výstavě v pražském kulturním prostoru Artium a společně s nimi se nad tím zamyslíme už za chvíli. Tak buďte s námi.

0: sochař a kreslíř mýtických světů a konceptuální umělkyně, která se pohybuje mezi ekologií, street artem a tetováním. I tak by se dali velmi ve stručnosti představit dva výrazní současní výtvarníci Matěj Hrbek a Alessandra Svátek. Autonomní solitéři, zároveň ale dlouholetí životní partneři, teď vůbec poprvé vystavují společně. A společnou premiéru připravili pro pražský kulturní prostor Artium a nazvali ji Láska proč. I na to se jich budu ptát právě teď. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A musím se zeptat, není už láska v umění trochu otřepané, ohrané tréma?
2: Určitě, tak to byl jeden z těch důvodů, protože to je zábavný, je to zároveň tak jako napálený téma a univerzální. Každý to řeší z mnoha stran a aspektů. To jsme tak nějak chtěli, aby... A zároveň je to vázaný na to téma té odpovědnosti, co má Artium letos jako svoje daný téma.
0: Jak pro vás souvisí láska a odpovědnost?
2: No, totálně.
1: No, my jsme si docela vědomi toho, že zodpovědnost vůči sobě samému, tak jak i uvádíme v textu, je zásadní pro to být v nějakým rozumném vztahu, který přináší obou dvou. No, partnerským nebo ve vztahu vlastně kýmkoliv a s čímkoliv, tak je důležitý vlastně dbát hlavně o sebe, aby člověk mohl něco přinést a tím taky něco vlastně mohl získat.
0: A jakým způsobem tedy láska proniká do artefaktů, obrazů, objektů, které na výstavě vidíme? Dá se říct, že to je svým způsobem nějaká reflexe nebo komentář toho, co vy sami pod láskou chápete a rozumíte?
2: No, je to, jde o ten přístup hlavně. Ten přístup je pokus, že ten přístup je, v tom šlo právě o to každej přispět nějakou částí a vidět, co z toho vznikne.
1: No, snažit se o to nejlepší a ve vztahu s tím druhým. Takže máme tam nějaká společná díla, na který jsme pracovali každý na nějaký části a máme tam vlastně i společnou věc, která vznikala od začátku v nějakým dialogu mezi náma od počátku té ideje až přes tu realizaci, až vlastně do konce. No.
0: A to je ten cyklus děl, který kombinuje tu plastovou čočku uvnitř a
2: jo,
0: ten plochý obraz kolem.
2: Jo, to jsou čtyři díla a ty jsou kombinovaný, kde jsme každý pracovali na jedné části střídavě. U dvou jsem já dělala prostředek a Matěj okolí a u dvou naopak.
1: No, my jsme si vlastně zvolili nějaký formát, nějakou vizuální podobu, rozdělili jsme to na dvě části, určili jsme si, kdo se bude vyjadřovat ke komu, to znamená, že někdo udělá střed a ten druhý vlastně se k tomu nějak dovyjádří nebo okomentuje to tím prostorem okolo, tím pozadím. A vlastně nechávali jsme si v tom velmi volnou ruku. Jenom jsme si na začátku řekli, čeho by se to mohlo jako týkat.
0: Mají konkrétně tenhle ten cyklus, nebo myslím, že jsou tam čtyři tyhle ty obrazy, mají nějaké konkrétní téma? Pro mě to bylo takové hodně abstraktní, vlastně jsem moc nevěděla, jestli...
2: Jo, mají, no, nemají jedno téma společný, mají takový čtyři hesla vlastně, který jsme si řekli, který nejsou ani nějak zvlášť konkrétní, je to docela v širokým okruhu.
1: Ale vztahují se k nám.
0: Která to jsou tedy?
1: No, máme tam chlast.
0: Dobře, to je dobrý start.
1: To je taková stříbrná věc s takovou zamlženou čočkou uprostřed. Já jsem autorem toho středu, ale Alessandra se k tomu vyjádřila. Pak tam máme rostlinky, což je trochu vášeň nás obou, hlavně teda Alessandry, takže Alessandra vytvořila střed a já jsem se k tomu dovyjádřil, protože já jsem ovlivněný její vášní, takže se to přeneslo i na mě. Pak tam máme nějakou komunikaci na dálku, což je vlastně vysoká míra empatie, natolik vyvinutá, že dokáže člověk poznat, co se děje s tím druhým, i když nejsou bezprostředně spolu. A poslední jsme měli daný téma, ale nakonec jsme se rozhodli pro lehkou improvizaci a za mě to je výraz toho, že se spolu máme dobře.
0: Tak to rádi slyšíme, ostatně to z vás jmenuje, i vyzařuje.
2: To se jmenuje Vlčí magie.
0: Vy jste, Matěj, teď zmínil rostlinky. Ostatně ta vaše velkoformátová plátna, hodně taková, řekla bych, barevná, která malujete výhradně pastelkami, jsou s rostlinkami nebo možná přírodní krajinou docela úzce provázány. Co to vlastně je za stavy nebo za situace, které zachycujete? Já třeba jen pro posluchače zmíním pár názvů pláten. Mountain of Fate, Mystical Landscape Situation, Overclouded, Dark Indigo Lake anebo Pebble Beach. Jsou to nějaké konkrétní... Oblásková, jasně. To jsou nějaké konkrétní krajiny, na kterých jste byl, nebo to jsou nějaké imaginace, imaginární světy?
1: Jsou to imaginární krajiny, které v podstatě skládám jako koláž. Jo? Já mám nějaký ústřední téma, nějaký nápad, který v té krajině chci zobrazit a k tomu si volím symboly, který... taky obecný symboly krajiny, jako je horizont, mráček, rostlinka, ale jsou to zaměnitelné věci, je to komponovaný, je to zcela vymyšlený, nevychází to z konkrétní krajiny, je to čistě o nějaký imaginaci a nějaký pocitový improvizaci, intuici při té samotné práci.
0: Uh-huh. Proč ty pastelky? Nestěžujete si to zbytečně? To musí trvat hrozně dlouho, než to vybarvíte.
1: To sice trvá, ale taky trvalo docela dlouho, než jsem vlastně k tomu dospěl.
0: A jak jste k tomu dospěl? Přes co?
1: Vlastně, abych pravdu řekl, tak úplně první náznaky toho, že to půjde tímhle směrem, už proběhly.
0: To bylo někdy ve třech letech.
1: Pravda. Tak první náznaky, který jsem už zvažoval jako umělecký počin, tak proběhly na Akádě, na Pražské akademii. A tam jsem experimentoval s různými barevnými materiály, keramikou, pastelkama, barvama. A u těch pastelek se mi dařilo, ale ve velmi malém formátu, udělat něco, z čeho jsem cítil strašnou živost a svěžest a takovou spontánní energii. A vlastně po letech jsem zvětšoval ty formáty a zkoumal jsem, jestli se mi to podaří udržet i ve větším formátu, což se mi zdálo jako nemožný, aspoň na začátku.
0: O koho jste studoval na Akádě? To jsem nedohledala.
1: Já jsem byl napřed na intermediích u knížáka a potom jsem dostudoval na malbě u Vladimíra Skrepla.
0: Uh-huh. Jak jste se teď loučil mentálně s panem profesorem knížákem? Jaký jste měl vztah? Byla to i pro vás problematická figura nebo nějaká otcovská postava, formativní?
1: Nemáme spolu žádný hlubší vztah, ale udělal pro mě na akademii dvě nejdůležitější věci a to, že mě přijal a to, že mě vyhodil.
0: Říká výtvarník Matěj Hrbek, který do vltavského studia dorazil společně se svou partnerkou, rovněž výtvarnicí Alessandrou Svátek, společně teď vystavují v pražském prostoru Artium výstavu, která nese krásný název Láska. Vrátíme se k ní za chvíli.
3: Now I think I better sing before I turn 51. Yeah. I mean 29, excuse me. You make me feel so young.

0: Právě o lásce v písni You Make Me Feel So Young právě teď na Vltavě dospíval Frank Sinatra a o lásce mluvíme s našimi dnešními hosty ve středeční odpolední Vltavě pár minut před půl čtvrtou. Těmi hosty jsou výtvarníci Matěj Hrbek a Alessandra Svatek, kteří teď představují svůj první společný výstavní projekt, a to v pražském kulturním prostoru Artium na Bořislavce. A před chvílí to Matěj Alessandro mluvil o tom, že je pro něj v tvorbě důležitá určitá živost, živelnost, svěžest, nějaká spontánní energie. U vás mám pocit, že to je trochu jiné, že jste mnohem víc racionální, konceptuální. Jak vy to vnímáte? Nebo jak byste popsala ty vaše východiska té tvůrčí práce?
1: Na výstavě moje díla uvidíte v tom vnitřním kruhu a jsou to ty bez barev, vlastně neviditelný, nevyfotitelný, kde se člověk vidí svůj odraz, vidí odraz okolí.
2: Mého obrazu.
1: A musí hodně zkoumat, aby vlastně vůbec viděl, co tam je.
0: A co tam vlastně je? Co se tam děje?
1: To je takový vlastně celkově, je to takový můj přístup, taková linie, kterou poslední dobou řeším v umění. A je to hodně o vrstvách vnímání, o vrstvách jako reality a to, že člověk vždycky vnímá jenom to, čeho je schopen vlastně. Takže někdo tam uvidí nejvíc sebe, někdo tam uvidí nejvíc ty odrazy, někdo neuvidí vůbec nic a projde okolo, a to podle mě je taková paralela, to se děje všude i normálně venku v životě. Můžete projít kolem něčeho a ničeho si nevšimnout. A nebo když tomu věnujete trošku pozornosti, tak třeba tam zjistíte nějaký vrstvy situací. A to je ta série, jedna z těch sérií konkrétně, co tam je, to je série, který jsem říkala Mixed Messages, protože tam právě v různých vrstvách vidíte třeba nějaký ideální stav, jak byste věci chtěl, a v jiný vrstvě vlastně to, co se děje. Takže tam, kam ta situace je odvátá realitou a úplně to, jak člověk balancuje, aby vůbec jako tu realitu připodobnil nebo se snažil připodobnit tomu, jak by to ideálně chtěl. Tuhle sérii jsem tam dala, protože trošku to téma lásky taky řeší. Některý z těch věcí jsem tvořila v době, kdy jsem zrovna přicházela o nějaké stvoření, na kterých mi hodně záleželo, a to se tam odráží.
0: Přijde mi zajímavé, že vlastně ta výstava vás oba představuje jako autonomní, svébytné umělce, zároveň se tam ale i nějakým způsobem protkáváte, protínáte. Ostatně celá ta výstava vlastně vrcholí tím, že vy si vlastně vyměníte role, vy si zkusíte tvořit tak, jak to dělá Matěj. Matěj zase vstoupí do té vaší umělecké kůže. Jaké to bylo ty role si vyměnit? A co vlastně vzniklo?
1: To bylo hodně zvláštní a zajímavý vlastně. Je to podle mě takový jako vrchol snahy o empatii, taková jako vyzkoušet si s tím, s čím se druhý člověk, nebo v našem případě přes umění, druhý umělec potýká. A jako člověk si to představuje nějak, ale potom třeba během té tvorby objevuje úplně úskalí, o kterých nevěděl. A to myslím, že je hodně zajímavý. Ale a pro mě bylo i zajímavé to, že člověk musí, jako tohle bylo při tvorbě té jakoby napodobeniny, ale pak tam byla ještě jedna fáze, a to byla ta, když vlastně Matěj tvořil mojí technikou věc, tak jako pustit tu svoji techniku a vlastně jako dopustit to, že ji používá někdo jiný nějak.
2: Nebo a co kdyby to náhodou bylo lepší?
0: Mně právě přijde, že vám to oběma teda hrozně jako sedlo, ty polohy toho druhého, že to...
1: Nevím. Jako, já když jsem viděla to krásný špinavý sklo, co si Matěj pořídil.
2: Já jsem ho měl schovaný pro ní.
1: Já jsem strašně jako chamtivá ze špinavých skel a myslím si, že všechny špinavé skla na světě jsou moje právem.
2: Takže vozíme všechno od konťáků, vozíme do ateliéru, ke mně domů, nebo všude to skladujeme, schováváme. A tady tyhle skla, které jsem použil, jsou taky byly připraveny pro tě.
0: Přátelé, kdybyste to měli shrnout, k čemu vás ta práce na společné výstavě posunula, možná co odhalila, k čemu vás možná vybídla, co nejpodstatnějšího si z lásky odnášíte?
2: Pro mě byla hodně objevná právě tahle část, jako zkusit si tvořit způsobem toho druhého. A vlastně zkusit to přemýšlet jako s tím podobným způsobem, vyzkoušet tu techniku a snažit se nejenom o nějakou napodobeninu, ale udělat to opravdový, tak to bylo hodně zábavný a zajímavý určitě. To byla. A pak práce na té společné soše, to byla velká.
1: Jo, to bylo, ta byla hlavně jako namáhavá a zábavná, ale vlastně se podle mě těžko dá říct, že ten výsledek něco přímo vyjadřuje, jo? Jako, že opravdu to dílo je ten proces.
0: A teď mluvíte o soše láska, což je jakési zvíře z jiné planety, nebo možná i želva. Teď nevím, jestli to je porcelán a zvířecí obratle.
2: A je to polyuretán, epoxid.
1: Dřevo. Sobí obratle.
2: Jo.
1: A to je všechno.
0: A tak, dobře.
1: A tak, no prostě.
0: Takže i jak jste to říkala, čí byly ty obratle? Sobí. Sobí obratle.
2: Sobí obratle přivezený ze Špicberg, který Alessandra vytáhla z rukávu.
1: Z vývaru.
2: Pane bože. Já mám teďka připravený zuby, to ani nevíš ještě.
0: Tak přátelé, do 15. října můžete i sobí obratle vidět v uměleckém prostoru Artium na pražské Bořislavce.

0: Ernst Schlader, jeden z nejlepších evropských specialistů na interpretaci barokního a klasicistního klarinetového repertoáru, právě teď dohrál na Vltavě. Slyšeli jsme ho v první části koncertína pro klarinet a orchestr Michala Haydna. Je přesně 15 hodin a 40 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A 20 minut před 16. hodinou teď nadále zůstáváme na tuzemské výtvarné scéně a sledovat budeme výtvarníka, ilustrátora a karikaturistu Jiřího Slívu, který, jak víte, patří k autorům, kteří dokážou propojit kreslený humor s literární ironií. Několik let pracoval jako sociolog v Akademii věd, než se ovšem koncem 70. let rozhodl věnovat výhradně výtvarné tvorbě. A právě od té doby vytvořil tisíce kreslených vtipů, grafických listů a také ilustrací. Právě s ním se Taťána Čabáková potkala v litografické dílně v Říční ulici na Malé Straně v Praze. Tam Jiří Slíva kreslil a následně tiskl své grafiky. Když na kameni schla tuš, udělal si pauzu a provedl ji zákoutími tiskařské dílny.
2: Jaký je pro vás rozdíl kreslit tuší na kámen a tady kreslit tuší na papír? Je v tom velký rozdíl pro výtvarníka?
3: No, ze začátku byl, než jsem se to naučil, protože přece jenom to klade trošku jiný odpor v uvozovkách, než když čmáráte na papír. A taky když se tady udělá nějaký přetah nebo přešlap, tak se to pak musí opravovat kyselinou, zatímco na tom papíru je to jednodušší, že jo? No, ale člověk se to naučí a pak už mu to nepřijde. Jde o to hlavně, když dělám pérkem a tuší, aby ta tuš dobře od toho pérka šla, aby byla dostatečně řídká, ale zase ne moc.
2: Je to umění?
3: No, umění to namíchat, to mě míchá tiskař. Já už to pak jenom kreslím.
2: Pane Slivo, co to je za prostůrek, v kterém se teď nacházíme, abyste mi tady ukázal tiskařské kameny? Co to je tady v Říční?
3: No, to je skládka kamenů, já tomu říkám kamenotéka, kam se odnese vždycky kámen po té, co výtvarník dotiskne, takže tiskař to sem přinese, některý jsou těžký, tak to musí vzít dva. Položí se to tamhle na takový stůl, kde se přebrousí face to face, jako obličej k obličeji, kamene s jiným kamenem, aby se zbrousilo to, co tam bylo z minulého termínu tiskařského, a jedná se o to, že se kreslí masnou tuší nebo masnými pastelami. A jde o to, aby se to zbrousilo, aby zase to bylo úplně čisté, aby mohl nový výtvarník zase masnými pastely nebo masnými tušemi začít svoje dílo. Tak se to potom zase přenese do tiskařského stroje zpátky a tak ten koloběh prostě běží. Takže teď jsme v kamenotéce.
2: Tady ta kamenotéka má svého ducha. Kromě kamenů je tady různé jiné náčiní. Co to je?
3: Tady je ještě poslední kámen, kde tisknul pan Miller, krtečka. To tady je vystavený.
2: Vidím, vlastně. Ano. Vlastně ho nezbrousili a je tady krteček, ježeček, zajíček, myšička a žabka. Jak dlouho vy tady tisknete? Vy jste známí svými litografiemi, které jsou precizní a mají svůj humor.
3: Děkuju. No tak mě jsem zavedl pan Jiří Šalamón, můj tehdejší guru, později i přítel, v roce 1980, představte si to.
2: A jaké to bylo poprvé?
3: No, bylo to jako v říši divů, protože šlo o to, že já jsem do té doby dělal jenom kresby, humor takový bláznivý, beze slov, a šel jsem na volnou nohu a začal jsem mít problém, že mě nechtěli dát razítko do občanky z volného povolání, protože něco přetiskovali i třeba švýcarský humoristický časopis a tak dále. A teďko to vypadalo, že já budu muset možná i přestat publikovat. A teď jsme čekali druhý dítě a já nevěděl, co budu dělat, tak jsem zašel za guru Šalamónem. On říkal, teď vy můžete taky dělat grafiku. A já jsem říkal, ale já jsem to nestudoval, a on mě sem zavedl, všechno mě ukázal, naučil, za to jsem mu velice vděčný, od té doby sem chodím. A totéž posléze za pár let se mnou udělal Jiří Andrle, který zase mě ukázal, jak se dělá suchá jela, jak se dělá lept a tak dále.
2: Když se vrátíme znovu tady k tomu tisku, co oceňujete a proč vlastně zůstáváte pořád věrný tady té litografické dílně?
3: Oceňuji toho ducha. To je něco, co se nedokáže popsat, ale je to jako druhá rodina. A když člověk odejde na volnou nohu a nemá teda to každodenní kancelář nebo dílnu, kam chodí pracovat, a když je odkázaný na, jak se říká, samotu ateliéru, tak s radostí přijde mezi kolegy a navíc ty tiskaři jsou velice chápaví lidi a rádi ještě jako pomůžou dotvořit to dílo, co se týče barevnosti nebo rozměru nebo tak. Takže, jak říkám, je to moje druhá rodina.
0: Součástí života litografické dílny v Říční ulici byla také hudební skupina Grafičanka. Ta hrávala na vernisážích grafiků a tvořili ji výtvarnici, kteří v dílně tiskli své práce, mezi nimi i Jiří Slíva. Doplňovala ji umělecká skupina Litografičanka, která připravovala divadelní představení. O bohatém životě této dílny napsali tiskaři Matěj a Martin Bouda také knihu.

0: A kapela gospelový sextet Take Six a píseň Peace in the Valley 10 minut před 16. hodinou na Vltavě. Od sympatické šestice Afroameričanů už si v tuto chvíli bere slovo český básník Petr Borkovec. Jeho úvaha má název Ad vitrum nigrum.
1: Vyrazil jsem pozdě. Vyčítal jsem si cestou, okolo které se smrákalo. Ale když se zjevila veranda říční hospody už naplno rozsvícená, zdálo se mi, že denního světla zbývá konec konců dost a že právě tenhle obraz jsem chtěl vidět. Knajpa z černého dřeva a skel se blištěla do světlého soumraku a odrážela v řece, z níž se ještě vytrácela poslední modř. Ačkoliv hospoda nestála těsně u řeky, působilo to, že stojí. Že celou její prosklenou část nesou piloty usazené do říčního dna. Působilo to, že se výjev může z nenadání pohnout, docela lehce odpoutat. Houpající se odlesky a odrazy už rozzářených a denním světlem dosud osvětlených skleněných tabulí vysílaly veselé i útulné signály. K hladině od spodu přistávaly ryby. Červnový večer tak akorát, pomyslel jsem si. Prázdninoví hosté prozatím balí ve městě a vykradači chat už odpočívají a v kšiltovkách, které nikdy neodkládají, pijí piva před odletem na rušnější pláže. Jeden takový se na mě netečně zadíval, když jsem čekal u výčepu. A já v jeho očích uviděl plující věci z poslední vykrádačky. Rychle se otočil. Asi si všiml. K řece jsem vlastně šel kvůli roháčům. Je teď jejich čas a na cestě podél proudu, zvlášť v otevřených partiích zarostlých z obou stran jenom nižšími keři, jich vždycky létá dost. Dokonce jsem si vzal do batohu smrtičku a několik sběrných lahví. Ale nebyl jsem rozhodnutý, zda si brouky chci jenom prohlížet nebo doopravdy usmrtit a vypreparovat. Po cestě jsem na to myslel, ale nepořádně. Dávno si nevedu sbírku. Chtělo se mi preparovat proto, že už pendlení budu myslet na psaní jedné rozepsané povídky. Všiml jsem si, taky dávno, že když brouka vytrhnu z jeho prostředí, ze stínů a barevných tvarů, pozoruju ho bez okolí a zároveň zaměstnám obě ruce, vždycky mě napadají možnosti, jak v rozepsaných textech pokračovat. Mohl bych brouky kreslit, dělat preparační kresbu, abych je nemusel zabíjet. Ačkoliv popravdě řečeno, lítost necítím, ale nefunguje to. Svou roli nejspíš hrají i další věci. Ten konec, smutek. Úprava skutečného, mrtvého těla. Je to asi hnusné, ale já si to nepřipouštím. V pobřežních pámilnicích a ostružiní, na něž jsem spoléhal, roháči nepoletovali. Několikrát jsem si stoupil těsně ke keřům a poslouchal, jestli zevnitř neuslyším třeskání. Nic. Nevyletli. Asi dnes nevyletí. Ale o chvíli později, když jsem s natočeným půl litrem vyšel před hospodu, jsem se z nenadání ocitl v chrastícím mračnu. Nad šeříkovým plotem se proplétali tři malí samečci a vráželi do sebe tak, že nebylo zřejmé, jestli z nemotornosti nebo jde o začátek souboje. V zápětí se pod mýma nohama ozvalo jiné rachtání. Dva roháči bojovali v trávě o samičku tak, že na ní stály s propletenými rohy a roztaženými krovkami a křídly. Bez váhání jsem je všechny tři nahrnul do hrdla jediné lahve, i s listovým. Kdysi jsem letícího roháče přirovnal k oku, které zkoumá sloupek plotu. Zdálo se mi, že roháč ve vzduchu je jako bloumající pozorná bulva, že mihotání hnědých průsvitných křídel vytváří duhovku kolem čočky hlavy, hrudi a krovek. Teď to neplatilo. Roháči burácející kolem šeříku připomínali mořské koníky. Trhaně plavali ve stoje a esíčka jejich tělíček jako by byla zakončena ploutví a ne trnitou holení a drápky, které se při preparování tak špatně dostávají pod tělo. A chvílemi jako by napodobovaly krevety. Protože makadla, přední pár nohou a tykadla s vějířky se kupila v letu, dojemně prosila. Jednoho po druhém jsem brouky srazil k zemi. Dva jsem uložil do lahví, třetího sklepl do smrtičky a vydal se za naprosté tmy zpátky. V zarostlém místě, které jsem procházel spíš po paměti, taková tam panovala temnota. Stezku z ničeho nic osvítilo několik reflektorů a kolem mě projel konvoj motorek a mopedů s vracejícími se rybáři, jimž z ruksaků trčely udice a podběráky. Maskáče, vesty, helmy, nářadí, řev a cesta s železnými listy stromů a keřů. Všechno to přede mnou na několik vteřin vyvstalo zvětšené, nebo spíš nabobtnalé, s hrozivými detaily.

0: Je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Izrael zahájil první vyšetřování možných zločinů své armády od začátku války v pásmu Gazy. Včetně smrti 5leté palestinské dívky Hint Rajabové nebo 15 záchranářů a humanitárních pracovníků. Uvedla to v prohlášení izraelská armáda. Ze 150 přezkoumaných případů jich vyšetří 5. Organizace za lidská práva ale upozorňují, že podobná vyšetřování málo kdy vedou k odsouzení. Izraelská armáda čelí za útoky na civilisty v pásmu Gazy dlouhodobé mezinárodní kritice. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy zabila od počátku války přes 73 tisíc Palestinců. Žaloby k nejvyššímu správnímu soudu se chystají podat zástupci některých obcí v Nízkém Jeseníku. Týkat by se měly akceleračních oblastí, které stát v regionu vymezil ke snazšímu povolování větrných elektráren. Českému rozhlasu to po dnešním jednání na radnici v Moravském Berouně na Olomoucku řekl tamní nezávislý starosta Jan Hic. Společný postup tam dnes domlouvali představitelé 11 měst a obcí na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Případné podání žalob musí nejdříve schválit příslušná zastupitelstva. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Sledovala přitom několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bezdomova. Film letos získal 2 ceny na Berlinále. Do českých kin vstoupí 24. září. Jestli se dostane do Oscarového shortlistu, to budeme vědět v polovině prosince. A ještě počasí, dnes v noci čekejme většinou polojasno, přechodně velkou oblačnost na severu místy, jinde ojediněle se bude vyskytovat také déšť, přehánky a nebo dokonce i bouřky. Nejnižší teploty 20 až 16, na západě a severu místy až 14, na horách pak budeme měřit kolem 13 stupňů Celsia. Zítra očekáváme většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně až zataženo, místy v jihovýchodní polovině republiky četnější déšť nebo přehánky, místy i bouřky, někde i silné. Nejvyšší zítřejší teploty 27 až 32, na západě a severu kolem 25, na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia. A více zpráv třeba i o počasí můžete číst na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné odpoledne, milí posluchači, do závěrečné půlhodinky středeční Odpolední Vltavy vstupujeme právě teď a činíme tak ve společnosti dívky s Ipanemi. Tato brazilská bosanova se v polovině 60. let stala celosvětovým hitem. V roce 65 dokonce získala cenu Grammy za nahrávku roku. Módní čtvrtí v jižní části města Rio de Janeiro, tedy Ipanemou, nás už teď vede kvartet Stenagece a půvabná Astrid Gilbertu.

0: Dívka s Ipanemi právě takhle zněla na berlínském jazzovém festivalu Gestage v roce 1966 na Vltavě. Dozněla 8 minut po 4. hodině. A z Berlína už se teď vracíme zpět do České Kotliny, kde se odehrávají i výlety s Vltavou tohoto týdne. Nesou název Pytláci, Pašeráci a Psanci Jizerských hor. A jak víte, včera jsme se v nich seznámili s vůbec největším jizersko-horským pytlákem Štamlem. Jehož neradostný osud do dnes žije v legendách a písních. A kam nás Michal Bureš a David Hammer zavedou dnes? Poslechněme.
1: Výlety s Vltavou.
2: Kráčíme smíšeným lesním porostem podél někdejší Klamgalasovské obory. Lesem, který obsáhne jak listnáče, tak sem tam nějaký smrk. A míříme k objektu, který nese název Jelení skok.
3: Jsme na severozápadě Jizerských hor, tam jsme se posunuli. Ten Jelení skok, to je taková navršená halda kamení, které je už dnes notně porostlé mechem, má tak 2 metry do výšky a 15 metrů na šířku, si troufnu říct. Václav Vacek, lesní správce, mě možná opraví.
4: Přesně změřeno to úplně nemám, nicméně je to součást oborního plotu. Opravil bych vás v tom, že kamení bylo pěkně přesně vyskládáno do nějaké výšky, jak jste říkal, asi 2 metry, s tím, že to zařízení sloužilo k lapání zvěře směrem do obory, tak aby zvěř skočila dovnitř a potom zpět měla velkou bariéru k tomu, aby ji nemohla překonat a zůstala uvnitř obory.
3: Takže my jsme teď jak ti jeleni v té oboře.
4: My jsme uvnitř obory v současné době.
2: Jak vlastně ti Klamgalasové k tomu lesnímu hospodaření přišli?
4: Po době pobělohorské vlastně se ujali tohoto panství, které zahrnovalo téměř celé Jizerské hory. A protože Klamgalasové byli řádní hospodáři a celý region zkvétal, dá se říct.
2: Vy jste říkal, že Klamgalasové byli v skutku dobrými hospodáři, zejména tedy poslední mužský představitel klamgalasovské linie Franz Klamgalas. Jak konkrétně se projevovalo to jejich dobré hospodaření v lese?
4: Šlo to ruku v ruce tehdejším potřebám společnosti. Tím, že v té době byl relativně významný rozmach průmyslu, jak sklářského, tak hutnictví, tak samozřejmě dřevní hmota jako komodita byla potřebná pro rozvoj tohoto regionu. Takže to hospodaření bylo směřováno pro potřeby naplňování té průmyslové výroby. Nicméně to mělo určitá pravidla tehdejší doby, která dá se říct, že zajistila kontinuálnost lesů v té podobě celistvosti jako v současné době.
3: Váš předchůdce, nějaký Projner, podává hlášení na Friedland o tom, že dne 14. března velká vichřice mnoho dříví silného a slabého vyvrátila a že jedno do druhého padlo a proto by bylo radno, aby se prodalo tak, jak se nalézá v dílech. Nejlépe by bylo, aby hejtmanovi lidé to kupcům vnutili. Vy byste psal něco podobného dneska?
4: Možná ano, vzhledem k tomu, že obecně Jizerské hory jsou periodicky postihovány kalamitou, živelnou kalamitou, buď větrem nebo hmyzími škůdci. Takže v té době, kdy ten můj předchůdce tohle psal, tak v Jizerských horách byla převaha smrku a v momentě, kdyby se ta kalamita včas nespracovala, tak dojde k ještě mnohem vážnější kalamitě hmyzí, která by znamenala pro tehdejší lesy katastrofu. Tudíž ta rychlost zpracování a odvezení napadeného dříví z lesa pryč byla zásadní v ten moment, takže tuto myšlenku bych určitě držel stejnou.
2: Ta obora se zdá být, alespoň tedy v těch svých původních parametrech, skutečně monumentálním dílem. Vy jste ji z části jako Lesy České republiky obnovili. Konec konců ten Jelení skok je vlastně takovou obnovenou památkou a připomínkou hospodaření Klamgalasu v Jizerských lesích. Je tady i cedule, která osvětluje tu památku a přibližuje ji návštěvníkovi. Taky sem dojdeme po turistické cestě. Znamená to, že i Lesy České republiky se přihlásily otevřeně a deklaratorně ke klamgalasovské tradici?
4: Určitě ano, i s tou zodpovědností k kulturním památkám a s odkazem našich předků vůči nám, současníkům, a my bychom měli se nějakým způsobem s určitou zodpovědností chovat vůči našim potomkům, tak abychom zachovávali kulturní dědictví. To znamená, že naším cílem je stabilizovat současné pozůstatky oborního plotu, jak ve velké, tak v malé oboře v Klamglasově. Před lety došlo k inventarizaci všech oborních prvků, hlavně sloupků jeleních skoků, kde byly popsány jednotlivé parametry až do detailu, tak aby tento materiál sloužil jako podklad pro případné vyhlášení kulturní památky. Takže k tomu se Lesy České republiky hlásí.
3: Jak jste se tady, Václave, ocitl vy v Jizerských horách?
4: Mě jsem život přivál po studiích na Lesnické fakultě v Praze, kde jsem se seznámil s mojí ženou Evou, která byla z Liberce, takže já jsem se sem přiženil, postavili jsme zde malý barák v Mníšku a bydlíme zde přes 20 let s rodinou šťastně.
3: Je ten kraj, který v našem seriálu představujeme jako kraj pytláků, pašeráků a psanců, stále tímto krajem podle vás?
4: V současné době lidé nemají hlad, tudíž nemají potřebu pytlačit. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že technické vybavení lovců je na vysoké úrovni, včetně termovizních kamer a podobných zařízení, kde pytláci jsou prostě ihned odhaleni a netroufnou si pytlačit jenom proto, aby se dostávali do nějakého nebezpečí zbytečně.

0: Pojďme teď ale časovým střihem do roku 1878.
1: Byl nedělní podvečer 5. května a jizerskými lesy procházel syn majitele frýdlantského panství, zmiňovaný František hrabě Klam Galas s doprovodem lesníků.
2: Přítomní si vyšli ze zámečku na Nové Louce na příslech tetřeva, který právě toká. Náhle se však před nimi v lesní samotě objevil pes a v zápětí za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluk se vzpamatoval a jako první křikl: Pytláci, pan hrabě nechť se kryje.
1: Tak skutečně ta věta zazněla.
0: A Miloslav Nevrlý pokračuje dál ve svém líčení.
2: Hrabě František uskočil za mladý dvojitý buk. Strom jej ale nekryl úplně. Neznámý pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Přes opakovanou výzvu odmítl složit zbraň a lesníku Kluchovi nezbývalo, než do neznámého muže vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák bez hlesu padl k zemi. Společnost se seběhla kolem. Neznámý byl raněn do obličeje.
0: No, jestli po tom incidentu společnost dál pokračovala v cestě za tetřevem, tak to vůbec nevíme.
1: Ale co je vysoce pravděpodobné, že postřelenému pytlákovi jeho kumpáni pomohli a kdesi ho ukryli v lesích nebo mu přispěchali na pomoc.
0: Miloslav Nevrlý v knize o jizerských horách ještě jednou naposledy.
2: Dosud nikdy nikdo nemířil puškou na frýdlantské hraběcí pány v jejich vlastních lesích a tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vsích a na samotách, kde se všichni navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner alias Kropsev neboli volatej Pepek z Desné. Velel tehdy pětičlenné pytlácké bandě. Liberecký soud Pernera odsoudil k 15 letům těžké káznice.
0: Tvrdý trest za nevydařený útok.
1: Ono se později ukázalo, že ten zmíněný Perner toho měl na kontě mnohem víc, ale to už je jiný příběh. Co je podstatné, že na místě onoho incidentu byl vztyčen takzvaný Kropsevův kříž, což je přezdívka tedy Kropsev, onoho aktéra, volatej Pepek, ale na paměť a jako poděkování prozřetelnosti za to, že byl František hrabě Klam Galas uchráněn smrtícímu výstřelu.
0: V lesním hájemství končíme třetí výpravu z pěti, kam pozveme posluchače Vltavy zítra.
1: Zítra vyrazíme na Novou Louku, na takzvaný lovecký zámeček nebo Šámalovu chatu, chcete-li.

A tím jsme uzavřeli třetí z vltavských výletů tohoto týdne, ve kterých poznáváme osudy pytláků, pašeráků a psanců Jizerských hor. Provázejí nás přitom redaktor David Hamr a režisér Michal Bureš. Dnes jste slyšeli lesníka Václava Vacka, úryvky četl Josef Bartoň. Na pořadu spolupracovali hudební redaktor Antonín Schindler a mistři zvuku Vojtěch Brzek, Zdeněk Prchlík a Jan Brauner. V putování po Jizerských horách budeme pokračovat zase zítra opět po 16. hodině.

0: Inovativní koncertní formáty, kriticky oceňované nahrávky i spolupráce s předními světovými solisty, tím vším se proslavil francouzský ansámbl Le Concert de la Loge. Teď právě jsme ho slyšeli v Haydnově symfonii D-moll. Středeční odpolední Vltava končí, tím se ovšem otevírá horizont podvečera a večera na Vltavě. Například ve 20 hodin můžete poslouchat pořad Pokračování za 5 minut, ve kterém dnes budeme číst z 10. knihy Petra Šabacha Občanský průkaz. Kniha se odehrává od konce 60. let do doby polistopadu 1989 a začíná ve chvíli, kdy žáci poslední třídy základní školy přebírají doklad totožnosti. A právě tím začíná nepřetržitý sled šikanování mladých lidí ze strany režimu, který představují horliví příslušníci veřejné bezpečnosti a také pomocná stráž VB. Tady je krátká ukázka.
1: V roce 1968 se policajti chovali téměř lidsky. Krátce po 21. srpnu nosili na klopách trikolory a stali se z nich málem naši hoši. To byl jediný rok, co jsme se jich nebáli. Říkali nám sice občas věci jako kuci neblbněte, ale spíš tak jako starší bráchové. V tom 68. se začalo mluvit o tom, že policajti budou muset nosit identifikační čísla, takže si na ně budete moct kdykoliv stěžovat. Kde máš číslo? Pokřikovali jsme na ně s klukama a oni říkali, že na to se teprve čeká a ani nás neskontrolovali. To bylo ještě tak před rokem dvěma něco naprosto nepředstavitelného. Do prvomájového průvodu se zařadila skupina českých hipíků a házeli po Dubčekovi na tribuně různý dárečky. Nejvíc plyšový zvířátka. No zkrátka, český hipíz.
0: Pořad Pokračování za 5 minut z roku 2007 začne na Vltavě ve 20 hodin. Otevřeme v něm knížku Petra Šabacha Občanský průkaz. V režii Petra Mančala uslyšíte Michala Pavlatu. A zítra ráno po 6. hodině můžete zase poslouchat ranní mozaiku. Vezmeme vás třeba do muzea Vín, kde je teď k vidění výstava Šíle a sbírka Peška. A stavíme se také na Šporkově hospitálu Kux, kde pokračuje divadelní festival. Představíme vám novou premiéru inscenace Pod světem. Spojíme se s Vojtěchem Francu, jejím autorem. Markéta Kaňková už se pro tuto chvíli loučí za celý tým editora Jana Zítku a také Viktora Láně z Techniky. Přejeme vám krásný podvečer.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Dobré odpoledne, je přesně 16.30 a my pro vás máme reprízu pořadu Akcent, ve kterém si připomeneme Piera Paola Pasoliniho, italského režiséra. Loni v listopadu tomu bylo 50 let od jeho úmrtí.

0: Roman Darmošlapové, filmy Mama Roma, Evangelium svatého Matouše nebo Salo a neb 120 dnů Sodomy. Tato díla si spojujeme se jménem Pier Paolo Pasolini. 50 let uplynulo od dodnes nevyjasněné vraždy italského básníka, spisovatele, scénáristy, novináře, filozofa, režiséra a herce. Je spojován s neorealismem, náboženskou tématikou a kritizován mimo jiné za to, jak ve své tvorbě realisticky zobrazoval násilí a sex. Jak nahlížíme na filmové a literární dílo Pasoliniho, který je považován za kontroverzního tvůrce? Platí tato kontroverze i dnes? O tom bude Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ve studiu jsou s námi filmový historik Jan Bernard. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A literární kritik a překladatel Tomáš Matras. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jedna věc je, kdo opravdu byl Pasolini, a druhá věc je, co si myslíme, že byl. Jak vy vnímáte povědomí o Pasolini v dnešní době, Honzo?
1: Já nevím, jaké je povědomí o Pasolini v dnešní době, protože ty mladší generace vlastně už ho asi moc nevnímají. Možná, že vědí, že je nějaký slavný film Salo, ale jestli vědí něco jiného, možná čtenáři, že vědí něco víc. V každém případě ve své době to byla kultovní osobnost, mimořádný tvůrce, který byl mimořádný nejen hloubkou svého myšlení, nejen rozpory, kterými žil,

0: víme, že se zabýval tolika věcmi, že je velice těžké si vybrat. Když si vemu pouze třeba textové dílo, tak hovoříme o korpusu asi 20 000 stran textu. Filmy, tak to je známější. Každopádně můžeme objevovat další a další. Myslím si, že každý si v tom Pasolini může vybrat. Vyberou si z něj liberálové, konzervativci, bohužel i současní italští fašisté, takže si myslím, že je to taková poliedrická osobnost.
1: A proč se v souvislosti se jménem Pasoliniho neustále říká slovo kontroverzní, Honzo?
2: Tak asi proto, že on byl poměrně radikální levičák, nechci říct anarchista, ale vlastně jednak měl velmi vyvinuté sociální cítění, jednak miloval matku, jednak nenáviděl otce a mnoho takových věcí se v něm slučovalo do toho, že byl mimo ten nějaký vyvážený střed, byl prostě s tím způsobem extrémní a nebál se to vyjádřit hlavně. Takže ty konfrontace vyplývaly z toho vždycky, že to nějakým způsobem demonstroval.
1: Jedna věc je být takovou osobností, ale druhou věcí je pak to přenést do uměleckých děl. A to asi zřejmě způsobilo tu velkou kontroverzi, která vlastně v mnoha ohledech trvá dodnes, Tomáši.
0: No tak určitě můžeme říct, pokud o umělcích hovoříme o těch, třeba o pravých umělcích hovoříme o těch, kteří spojují ten život a to umění, tak si myslím, že u toho Pasoliniho to bylo tak, že on skutečně ty věci žil. To znamená, že on vnímal dostatečně hluboko realitu, dostatečně hluboko tu svoji současnost. Byl to člověk, který se velice zajímal o italskou mládež, vůbec celkově o světovou mládež. Zajímal se o současné dění, vždycky nějakým způsobem reflektoval politické dění, ekonomické čachry, vlastně cokoliv, takže já si spíš myslím, že opravdu to vycházelo z toho, že on cítil skutečnou lítost nad některými fenomény, takže z toho mohla vycházet i taková ta jeho angažovanost, která byla vyhraněná, vyhrocená, on vlastně byl ten korzár, jo, takový ten neuvěřitelný člověk, který se nebal tepat do kohokoliv, od prostě křesťanů, papeže, komunistické strany, takže
1: kapitalismu,
0: fašismu, to, čemu on říkal nový fašismus, to znamená konzumní společnost, takže prostě on se skutečně nebál a nasadil za to i život, dá se říct, bez nějakých okolků.
1: Akcent. S filmovým historikem Janem Bernardem a literárním kritikem a překladatelem Tomášem Matrasem se bavíme o osobnosti Piera Paula Pasoliniho a teď možná konkrétní díla. Honzo, dá se vlastně vybrat z filmografie Pasoliniho nějaké dílo, které by shromáždilo všechny právě tyto vlastnosti, o kterých jsme před chvíli mluvili, anebo je tam zřetelný vývoj a řekněme oddělení, to znamená řekněme ta sociální dramata, která byla na začátku jeho kariéry, potom filmy, které vlastně jakoby dost výrazným způsobem se věnovaly náboženské tématice, anebo naopak vlastně konzumní společnosti.
2: Asi se to nedá, asi není jedno dílo, které by to slučovalo. Možná, že by něco sloučilo to plánované poslední dílo Pornoteo Colossal, jako ten průchod Sodomou, Gomorou a dalšími symbolickými záležitostmi, které to do jisté míry mělo slučovat, ale opravdu jsou tady na jedné straně ta jako realisticko-metaforická díla Mamma Roma, Catone a podobně.
1: Což je začátek jeho kariéry v 60. letech.
2: Což je začátek kariéry, stejně jako dokumentární filmy, vlastně ankety, které vždycky dělal, aby nejen pro diváky, ale hlavně sám pro sebe zjistil, jak ty jeho teze, které se snaží ve filmech zobrazit, vnímají ostatní, jo, a nebál se vlastně to zveřejnit, což je zajímavé. Jo, nebál se svého omylu a tak dále. Jo. A potom samozřejmě ten útěk od reality v té trilogii, jak se dneska říká, v trilogii života, ale k

0: nějakému k nějaké poetice, k básnivému, až malířsky básnivému výrazu. Já mám nejradši jeho krátké filmy, které jsou krátkými metaforami. Ať už je to sekvence papírového květu, kde Ninetto jako vlastně jakoby nevinný člověk kráčí po ulici a na druhé straně se promítají tragédie, aktuální dokumentární tragédie současného světa. Ninetto je jakoby tím božím nevinným, ale Bůh mu říká, ty nemůžeš být nevinný, nebo nevinný nemá vůli a svědomí, protože nevidí utrpení a nespravedlnost, a proto Bůh odsoudí k smrti, jako Kristus fíkový keř, jo, který nevydává plody. Nebo mám, vůbec nejradši mám, co je to za věc, ta oblaka, což je vynikající stvárnění Shakespeareovy hry Otelo loutkovým divadlem v té tradici lidového divadla, kde ovšem ty loutky hrají živáci, jo, živí herci, právě Toto a Ninetto. A ta hlavní píseň tu zpívá populární zpěvák Domenico Modugno. Jo. A je to vlastně o tom, jestli je jedno, jestli jsme živí nebo mrtví, jestli je jedno, jestli jsme živí nebo žijeme ve snu někoho jiného nebo ve snu z jiného snu a tak dále. A vlastně nad tím vším se klene krása, nevýslovná krása bílých oblak na modrém nebi, o kterých pívá právě Domenico Modugno. Byla jsi můj osud, ale už tě odnesla oblaka.
1: Jsem zvědavý, Honzo, jsem se tady rozplynul i díky tomu vašemu nadšení pro ty krátké filmy, ale dají se vůbec v dnešní době někde zhlédnout? Protože vy jste filmový historik. A Tomáš Kýve, mimochodem, ten se tady také rozplýval u těch krátkých filmů, že to musím, jsou ty ony.
2: Já musím pouze doplnit, že ty krátké filmy já bych doplnil třetím dílem, a to je Země viděná s měsícem. To je prostě nádherná věc, to já úplně miluju. Jako to, já tady nebudu říkat, o čem to je. Každopádně ty filmy jsou k zhlédnutí. Když člověk dostatečně dlouho hledá na internetu, tak se dají sehnat. Není to úplně.
1: I tak, aby jsme ji rozuměli ti, kteří neumíme překládat italštiny.
2: Dokonce ale obávám se, že to bude složitější. Ty originály určitě jsou, existují.
1: Tomáši, když vy se podíváte na literární dílo Pasoliniho, tak tam je to možná trošku složitější, protože my opravdu v drtivé většině známe více jakožto toho filmaře, ale přitom jeho, jak jste sám už zmínil, literární dílo je opravdu velké a navíc vlastně stejně důležité, jako bylo to filmové.
2: No tak ono vždycky, poznávání těch textů je trošku složitější a v tom cizím jazyce zvlášť. Do češtiny bylo přeloženo velice málo děl, takže bohužel nemůžeme říct, že ho nějakým způsobem známe. Ten člověk, který uspořádal jeho dílo, tedy ne v kritické edici, ale takové té celistvé edici, byl pan Walter City, i současně i velký kritik Pasoliniho svým způsobem. Bohužel kritická edice to není. Co se týká těch děl literárních, tam je to složitější o to více, že Pasolini bohužel není vnímán jakoby genius jakéhokoliv stylu, ale že do současnosti zejména přežili jeho poezie, jeho básně a jeho kritické statě. To si myslím, že ve větší míře hodně lidí mu má za zlé, že měl hodně narcisistní sklony a že jakoby malinko se tlačil přes ty texty, malinko tlačil tu svoji vlastní osobnost. A musím říct, že pokud bych já měl vybrat něco z toho textového díla, tak by to byly určitě básně a eseje. A ty eseje nejsou pouze politické, ale jsou zejména umělecké, jsou literární, jsou to filmově teoretické statě. Ještě mnoho toho zbývá nějakým způsobem přeložit do češtiny, valná většina. Myslím si, že třeba ty filmové statě by byly úplně, úplně úžasné, protože tam on vlastně vysvětluje svůj vztah k realitě, což je velice podnětné až dodnes, si myslím.
1: Honzo, není vlastně škoda, že se osobnost Pasoliniho, řekněme v té filmové části jeho tvorby, soustředí především na Salo?
0: No to samozřejmě je škoda, Protože...
1: Asi byste možná měl jenom ve stručnosti říci jeho poslední film z roku 1975, film, který tedy pojednává o... No, vlastně jak to pojmout, protože vlastně vzít to jenom jako, že to je ukázka těch nejnižších sexuálních pudů a pornografických scén, by bylo velmi hrubé a vlastně znevažující.
0: No, je to vlastně, dá se možná říct, je těžké to vykládat, ale dá se říct, že to je Pasoliniho vyjádření vlastně toho jeho zklamání z vývoje kapitalismu do podoby konzumní společnosti. Radikální na něm je například to, ne na tom díle, na Pasolinim, že si myslel, že by bylo dobré zakázat televizi jako takovou. Že televize je hlavním nositelem vlastně toho neokapitalismu a neofašismu.
1: Tomáš by to podpořil.
2: Určitě.
0: Záležitosti. Takže Salo, abychom se k tomu vrátili, je spíš vyjádřením toho, jakou ztrátou je, když ve společnosti mizí Bůh a krása. Jo? Je to vlastně o nemožnosti komunikace, o zákazu komunikace, o zákazu přirozených lidských vztahů, o vykořisťování libida, které tady zastupuje všechno ostatní vykořisťování. A asi bychom o tom mohli mluvit dlouho ještě. No,
1: Tomáši, ale dostanou se vlastně vůbec divačky a diváci k těmto sdělením, když kolem toho filmu Salo je taková aura, jaká je? To znamená, že se jedná o skutečně extrémní pornografii ve své době, tedy extrémní pornografii, která navíc prostě ukazuje to lidství v té nejhorší možné podobě.
2: Tak ono je to stejné, jako když třeba jdete na Stanleyho Kubricka Mechanický pomeranč, taky potřebujete trošičku se na to připravit, potřebujete o tom něco vědět, není to jako, že můžete jít přímo do toho promítacího sálu naprosto nepřipraveni, to je velká chyba a já si myslím, že to je u toho Sala ještě větší, o to složitější. Já si myslím, že je potřeba Salo vnímat vyloženě jako určitý ideologický konstrukt, který Pasolini něco jako trošičku jako závěť, řekl bych, protože jak tady Jan zmiňoval o tom pornoteo kolosal, ono by se to za stolik nelišilo od toho Salo, protože tam by stejně byla ta homoerotická láska i ta heterosexuální, i vlastně by tam byly ty vraždy a tak dále. Ale chci říct, já si myslím, že je potřeba to vnímat trošičku jakoby jako umělecké dílo. Nevnímat to vyloženě jako tu pornografii, protože ono, když si člověk Salo pustí, tak je překvapen tím, že tam je spousty takových klasických děl, nejenom jakoby uměleckých děl třeba v těch obrazech, v té hudbě, i v tom vyprávění, takže vlastně taková ta tragédie sadovského typu, ta má kulisy vlastně velké evropské kultury. Jo, takže mně se hrozně líbí to, že vlastně Pasolini chtěl ten film věnovat Desadovi. Desad je vlastně osoba, která by měla být studována, která by měla být nějakým způsobem i šířena, protože to, co vlastně v současnosti žijeme, je ten Desad vyloženě realizovaný v té realitě.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: Dnešním akcentu je tématem Pier Paolo Pasolini a našimi hosty jsou filmový historik Jan Bernard a literární kritik a překladatel Tomáš Matras. A Tomáš nám vlastně teďko nahrál. Není Pasoliniho dílo, ať už to literární, eseistické, anebo to filmové, vlastně dneska stejně současné, jako bylo v době, kdy ty filmy a ty knihy vyšly?
0: Nevím, jestli je současné, ale v každém případě...
1: No minimálně v té kritice třeba konzumní společnosti, tam si myslím, že to dnes by bylo úplně na místě.
0: Já bych spíš řekl, že je trvalé, jako, že než přímo současné. Samozřejmě, že v něm najdeme nějaké aktuální akcenty, protože Pasolini nejenže byl před svojí dobou, ale šel i dostatečně do hloubky vlastně v těch analýzách, jak uměleckých, tak eseistických. Takže z tohohle hlediska ano, ale ty filmy hlavně fungují jako filmy taky. Takže jsou i esteticky zajímavé, i myšlenkově zajímavé a není důvod, proč by nebyly dneska aktuální vlastně, kdybychom chtěli je tak vnímat.
1: Tomáš, jak vy vnímáte vlastně aktuálnost odkazu díla Pasoliniho dnes?
2: Tak určitě aktuální je. Přece jenom u každého člověka to vnímání toho díla má určitý vývoj. Já jsem přešel od takového určitého nekritického vnímání toho díla a teď jsem v takové té spíš fázi malinko kritičtější, to znamená, já si myslím, že to dílo nadčasové je, ale vzhledem k tomu, že máme těch 50 let odstup, tak je, myslím si, že nastal čas ho zkusit malinko vnímat kritičtěji, to znamená nejdřív se s ním samozřejmě seznámit, to je ten nejtěžší problém, ale pak nějakým způsobem k němu přistoupit trošičku kriticky. Myslím si, že na Pazolinim můžeme obdivovat hodně věcí, ale já třeba neobdivuji tu jeho negaci, takovou tu vyloženě kosmickou negaci všeho. Neustále hovoření o smrti a takové ty jeho narcisistní výlevy, já to upřímně řečeno tolik tomu ani nevěřím. Jo? On sám si myslím, že nebyl tak pesimistický, jak to projevoval ve svých článcích a ve svých básních například. Takže si myslím, že nadčasový je, ale já volám potom zaprvé, aby se četl, aby se vnímal, aby se na ně chodilo do kina, ale aby člověk měl také trošku kritické myšlení, protože ne všechno, co Pazolin někdy řekl a co kdy napsal, je hodno 21. století samozřejmě. Jo. Některé kauzy jsou vyloženě italské a zůstaly v těch 70. letech, 60. letech. Ale já si myslím, že samozřejmě nadčasový je. Je to prostě srdcová záležitost a já si myslím, že jednou, jak člověk je posedlý Pazoliním, tak se to nedá nějak, to se nedá vyléčit.
1: A mimochodem máte před sebou knihu, ze které jste něco málo chtěl přečíst.
2: No, je to kniha z roku 2024. Martin C. Putna vydal vynikající knihu Pier Paolo Pasolini Tvaroch Evangelium svatý Pavel, básně, prózy, dokumenty ke třem biblickým filmům. Já bych jenom chtěl dokumentovat, že to čtení Pasoliniho nemá konce. Ono má určitý začátek a já si myslím, tak jak ten Pasolini bohužel neměl moc štěstí na kritiku a nebyl moc ctěn za života, tak po té smrti svým způsobem nám to malinko ulehčil. Omlouvám se, že to říkám takhle nekrofilně, ale každopádně už to dílo je uzavřené a my s ním nějakým způsobem můžeme začít obcovat. A mně se třeba líbí na Martinu C. Putnovi, že on měl také svůj vývoj svým způsobem toho vztahu k tomu Pasoliniho dílu. Malinko třeba neměl rád tu jeho levicovost, že neměl rád tu marxovitost jeho. Ale mně se líbí právě třeba tahle kniha, ta je úplně úžasná právě, protože nějakým způsobem ukazuje to křesťanství v trošku v novém světle. Toho Evangelium svaté Matouše, svatý Pavel a Tvaroch. Já bych přečetl z předsádky něco z této knihy. V úvodní studii s názvem Pasolini evangelista jsou texty zasazeny do kontextu Pasoliniho díla italské společenské situace 60. a 70. let a do dějin neortodoxního křesťanského myšlení či tehdejší duchovní umělecké tvorby. Pokud se v dobovém kontextu Pasolini zdá být postavou výjimečnou, ale vlastně marginální, odsunutou na okraj náboženského světa jako prorok oslyšený. Zpětně se jeví být prorokem vyslyšeným. Jistě, že jeho dílu se stále věnují jen početně nepatrné menšiny posluchačů radikální teologie a filozofie, ale takové přece byly i komunity posluchačů Ježíšových a Pavlových. V tomto novém kontextu vlastně přestává dávat smysl ono staré buď a nebo, křesťan nebo marxista, věřící nebo ateista. Pokud je Pasolini přitahován Kristem, ba pokud svůj život vidí přes všechny kontradikce a právě pro všechny kontradikce v podobnosti s životem Kristovým, pak lze vyslovit zajisté odvážnou, kontroverzní a spochybnitelnou tezi, že je prostě křesťan a že je současně marxistou a že nevěří v Boha v církevním smyslu. To je přece vzorový příklad toho, čemu religionistika 21. století říká multiple belonging, tedy současné přináležení ke dvěma či více duchovním identitám. Konečně, právě Evangelium svatého Matouše je důkazem, že co je obtížně na rovině intelektuální a diskurzivní, může být překvapivě snadné na rovině umělecké a intuitivní.
1: Mimochodem zmíněné Evangelium svatého Matouše, přestože Pasolini byl opravdu velkým trnem v oku katolické církve, tak tento film katolická církev naopak přijala, protože říkala, že to je vlastně jedno z nej... jaké slovo na to vlastně, nejvěrnější zobrazení možná Krista ve filmové historii. Ale když vy byste měl, Honzo, vedle těch krátkých filmů, které jste tady adorativně popsal, velmi poutavě, tak pokud byste měl vybrat nějaké filmy, které by měly být, řekněme, takovým úvodem do studia Pasoliniho?
0: úvodem rozhodně musí být ty první, to znamená Akatone a Mama Roma, protože tam se ta jeho poetika vlastně ustavuje a konsoliduje nějakým způsobem a začínat u Sala asi nemá význam. Možná jo, možná, že to má význam, protože ono, každý jeho film je vnitřně kontroverzní. Ta jeho osobní kontroverze se v každém tom filmu projevuje. Jo. Takže proto ty filmy jsou vlastně do dneška živé, jak jsme o tom mluvili. A jak jsi říkal vlastně ještě to, že jsme dneska 50 let od Pasoliniho a můžeme se na to podívat jinak, tak dá se podívat na ty filmy z hlediska jakoby divadelní inscenace, protože Salo je celé divadelní, vlastně teatrální, a některé filmy jako Teoréma nebo Vepřinec měly divadelní verze na začátku. Jo? Takže přistupovat se k Pasolinimu dá z různých hledisek a je to vlastně svým způsobem dobrodružství, které je vždycky odměněno tím, že ten film stojí za to.
1: Tomáši.
2: Jan tady zmiňoval tu divadelnost. Já bych pro českého diváka zmínil, že Pasolini napsal divadelní hru, která se jmenuje Soumar stylu, Bestia da stile. Je to divadelní hra, která je umístěna celá do Československa tehdejšího a hlavním hrdinou je Jan Palach. Samozřejmě on tu hru psal od roku 64 až do roku 74, takže ten Jan se tam dostal až po té své smrti. Takže, ale je to velice zajímavá věc, bohužel ještě tedy ta divadelní hra nebyla přeložena do češtiny, ale bylo by zajímavé třeba sledovat, co v tom je zajímavého.
1: Tak a Tomáš, teda Honza, ještě velmi krátce.
0: Já chci velmi krátce jenom doplnit, že Pasolini byl v roce 65 v Praze, takže tu zkušenost má autentickou trošku.
1: A pokud by Tomáš měl zmínit nějaké literární dílo, kterým bychom s tou literární částí osobnosti Pasoliniho měli začít?
2: Určitě můžeme začít básněmi a těmi esémy. To do češtiny přeloženo bylo.
1: Výborně. Dnešním akcentu jsme se věnovali tématu Piera Paolo Pasoliniho. Připomněli jsme si tím 50 let od úmrtí italského básníka, spisovatele, scénáristy, novináře, filozofa, režiséra a herce. Ve studiu s námi byli filmový historik Jan Bernard. Díky moc, Honzo.
0: Děkuji také.
1: A literární kritik a překladatel Tomáš Matras. Děkujeme.
2: Děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent z února letošního roku. Teď už pro vás ale chystáme čerstvé srpnové zprávy s datem 19. srpna.

0: Dobrý podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom Olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Mynář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku, ve kterého soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval necelé 2 miliony korun. V březnu mu ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor. Ukrajinské útoky na průmysl podle ruského prezidenta Vladimira Putina způsobují zemi škody, nejsou ale podle něj zásadní. Putin zároveň nařídil obnovu zasažených ruských logistických center a skladů. Ukrajinské útoky v posledních týdnech zasahují i největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle nezávislého ruského serveru Meduza jsou škody odhadované na stovky miliard rublů. Různé cesty, jak přiblížit fyzické divadlo současnému publiku, nabídne čtvrtý ročník festivalu nonverbálního divadla Tézeova loď. Uskuteční se na scéně Lodi tajemství divadla bratří Formanů, která kotví na Vltavě pod Pražskou Výtoní od 28. do 30. srpna. Festival zahrnuje pantomimu, klaunství i pohybové performance studentů hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění a také profesionálů. A počasí zítra čekejte většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně až zataženo, místy v jeho východní polovině republiky četnější déšť nebo přehánky a místy také bouřky, dokonce i silné. Nejvyšší zítřejší teploty 27 až 32, na západě a severu kolem 25, na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Na Vltavě už je teď na programu repríza poradu Art Café. Přejeme vám dobrý poslech.

0: Art Café. Dnešní Art Café má název Lovci pokladů. Bude řeč o celosvětové hře na pomezí zábavy a sportu, o hledání ukrytých schránek pomocí satelitní navigace, o platformě pro aktivní trávení volného času, o místo, kde se lidé poznávají, nebo o aktivitu, u které se lidé poznávají, u které lidé cestují a u které se také lecos dozvídají. Budeme tu mluvit také o mezinárodní komunitě, kde se vlastně propojují nejrůznější lidé z nejrůznějších míst. Neboli tématem dnešního vltavského Art Café bude geocaching, z čehož mají největší radost moje děti, které tímto zdravím. A také tady zdravím ve studiu své hosty. Vítám tady houslistku, vyznavačku dálkových pochodů a geocacherku Markétu Dobešovou. Dobrý den, Markéto.
1: Dobrý den.
0: Vítám tady předsedu České asociace geocachingu Slávka Hoblíka. Vítejte v Art Café, nebo vítej, Slávku. My jsme si všichni potykali před dnešním Art Café. A také tady do třetice vítám dalšího vášnivého kačera. Tady o těch termínech bude za chvilku řeč. Člena asociace a spolupořadatele velkých geocachingových eventů Josefa Vandera. Ahoj Josefe, ty si říkám, jestli se nevyslovuješ nějak jinak?
2: Ne, takhle.
0: Tak to říkám dobře. Dobrý den, úvodní otázka, jak se vy tři znáte?
1: Tak my bychom se zřejmě vůbec neznali, nebýt právě toho geocachingu. A já jsem teda začala v roce 2012 a vlastně kluky jsem potkala na spoustě eventů, na spoustě setkání a tak dále.
0: A pamatuješ si, Markéto, jako co, jak, která byla ta první keška, nebo spíš co byl ten první impuls, jako zakopla si o nějakou krabičku cestou v lese, nebo...
1: Já jsem dostala podnět od svého kamaráda, že tahle hra je zajímavá, ale dlouho jsem ten podnět jako nechávala ladem. Říkala jsem si, to je asi nějaká hra pro děcka, to mě nebude bavit, jo, běhat po lese, hledat nějaké poklady. A pak teda jednou jsem se tak třeba nudila na výletě a říkala jsem si, tak to zkusím zapnout, jako jestli je to dobrý. A vlastně mi to strašně chytlo a zjistila jsem, že to není hra jenom pro děti, ale že je to hra prostě pro úplně všechny, že je strašně pestrá a to mě na ní strašně chytlo.
0: Tak to byla Markéta. Slávku.
2: Já jsem se dostal ke geocachingu v roce 2006, takže teďka někdy budu slavit 20. narozeniny geocachingové. A ten první zážitek byl naprosto příšerný. Ty navigace tehda byly jako nekvalitní, hledali jsme to v takovém komáry zamořeném lese a nerozvedli jsme se a geocaching děláme od té doby a jsem za to nesmírně rád, protože jsem se podíval na místa, kam bych se jinak nepodíval a potkal jsem lidi, který bych jinak nepoznal, protože geocaching je hrozně, jak říkala Markéta, pestrý a dělá ho spousta lidí napříč společností a jinak bych neměl šanci potkat první houslistku, jako je Markéta.
0: A tehdy někde v tom močálu, kde byly všude ty komáři, to jsi měl ještě nějakou speciální GPS navigaci, nebo jsi měl už telefon?
2: Mobilní? No, telefon s GPS-kou, to v té době jako bylo jenom ve sci-fi časopisech.
0: Že jo.
2: Ale kamarád si za těžké peníze přivezl někde z Dubaje navigaci, která byla velká, těžká, nevydržela dlouho a ukazovala jenom šipčičku zhruba tam, zhruba tolik metrů, takže hledání dneska, když si někdo jako na tom webu stěžuje, že to je nepřesně zaměřené, že mu to ukazuje o 7 metrů vedle, tak pro nás tehda jako 70 metrů, to jsme za to byli rádi.
0: My jsme tuhle navigaci zdědili po mým tatínkovi a právě můj mladší syn s tím keškuje a je to strašně vtipný. Mezi vysokýma stromama. Nemá šanci. A teď, Josefe, zeptám tebe, jak se tady znáš se Slávkem a s Markétou a jak dlouho se znáš s geocachingem?
3: Tak s obouma se znám taky právě díky geocachingu. Se Slávkem jsem se poznal, no, to už je pár let, ale geocachingem jsem se poznal prvně v roce 2010, když jsem se o něm dočetl na nějakém zájmovém webu. Zaujalo mě to, ale protože GPSky tehdy nebyly zrovna tím artiklem, který by se prodával všude a byl levný, takže svůj první cache jsem našel poctivě s pomocí vytištěné papírové mapy, A dlouhý roky jsem sledoval, jestli aktivní, už bohužel není, nicméně já se aktivně věnuju vlastně hledání keší od roku 2012. Mm-hmm. To jsem si pořídil svůj první telefon, který uměl právě fungovat s GPS-kou a od té doby se ze mě stal aktivní hráč.
2: Ty vytištěné mapy, to jsme zažili všichni, to je super, to si vytisknete na mapách CZ a ve městě, když třeba je ta kaška na rohu budovy Českého rozhlasu, tak ji najdete snadno, ale třeba v Jizerských horách, kde několik čtverečních kilometrů lesa, najít ten správný strom, to je výzva.
1: To je třeba zajímavé, když se teda bavíme o tom, jak se známe, že já jsem se s kluky potkala vlastně teprve nedávno, ale já mám pocit, jako kdybych je znala už spoustu let, protože my se právě z toho geocachingu známe, jednak z těch kešek, z těch zápisů, z těch logů, takže mnohdy máte pocit, že ty lidi znáte prostě od jak živá a přitom jste třeba nikdy neviděli.
4: V těch logbucích, což jsou teda zápisničky, kam vlastně, když člověk najde tu kešku, tak se tam nějak podepíše, podepisuje se nějakou přezdívkou. Často, tak vy vlastně asi jste třeba znali ty svoje jména nebo ty svoje
1: niky.
2: No, u nás to je jako ve vězení, my se známe jenom přes dívkama.
4: Tak mám říct, kdo teda dneska je s námi ve studiu.
2: To už bylo řečeno.
4: No ale těm přezdívkama, víš, že mě to tak jako přišlo hrozně roztomit. A já to nebudu prozrazovat, kdo chce zjistit, jaké jsou přezdívky mých dnešních hostů, nechť začne.
2: Já se přiznám, já se jmenuji Slávek Hoblík a s takovým jménem těžko dostanete jinou přezdívku než Hoblík. To se snadno pamatuje.
1: Tak já jsem Čtyřhranka.
3: Ano, a já jsem Kulíček 2TV.
4: Tak jo, děkuju vám. A ještě když si pustíme první hudební skladbu dnešního Art Café, která celý ten hudební playlist Pavel Zelinka teda nádherně tady nasadil na téma geocachingu. Máte se na co těšit. Tak ještě mám poslední takovou otázku na vás, že bychom si mohli udělat takový malý slovníček těch základních pojmů. Už jsme teda říkali, že ten, kdo hraje geocaching, je geocacher anebo po česku kačer. Jo, je to, říkám to správně.
2: To je taková zpomalení na toho anglického výrazu, která se chytla.
4: Pak to máme cache neboli kešku, to znamená, to je ten poklad, ta schránka, kterou najdu. Pak jsem tady narazila na výrazy jako třeba tradička.
3: To je základní typ cache, úplně nejjednodušší záležitost. Plastová krabička umístěná na souřadnicích, které jsou zveřejněné. Žádná složitost, nic tom není, kam přijdu, tam se nachází ta cache.
4: Pak a máme ale multi cache, že jo?
1: No, multi cache je vlastně cache pro jejíž zdolání musíte absolvovat nějakou trasu a vyřešit nějaké úkoly nebo nějaké indicie zhromáždit a na základě toho si spočítáte, kde ta cache je.
4: Misterka?
2: Misterka to je záhada. To zadání může být složité, může to být třeba rentgenový snímek s nějakou zlomeninou a musíte ji správně určit, nebo to může být vypočítat most, anebo to může být nějaká jako trivialita, jenom spočítat sloupky, vyřešit nějakou šifru. Tam je to zadání velice pestré a všem to doporučuji, procvičí to šedé mozky buňkové.
4: Jsme vlastně u nějakého nějakého edukativního parametru toho geocachingu.
3: Ale nemusí být jenom edukativní ve smyslu řešení složitých hádanek. Jsou i různé technické záležitosti, využívání NFC čipů, poslouchání například rozhlasu. Taky na to je jednak jež tady při budově rozhlasu. A spousta dalších věcí, které spolehají na různé technické vybavení.
2: My Češi máme velkou tradici turistickou a kutilskou. A to se v geocachingu potkává naprosto fantasticky. A české geocache mají ve světě skutečně jako výbornou pověst, co se týče kvality.
4: Ještě se k tomu dostaneme, to je jedna z mých otázek naplánovaných později, ale prosím, pojďme ještě jenom dojet ten slovníček, protože je tam ještě něco, co se jmenuje biltema.
2: Biltema jsou cache, které jsou umístěny někde třeba v 6, 7, 8, 10 metrech vysoko na stromě a vy si musíte přinést sebou dostatečně dlouhý klacík, což je nepraktické, takže spíš nějakou teleskopickou tyč. A Biltema je takový obecný název pro tyhle tyče.
4: Který ale vznikl, jsem se dočetla z názvu nějakého švýcarského řetězce hobbymarketu.
3: Švédský hobbymarket.
4: Švédský, pardon.
3: A ten název se vlastně uchytil tady u nás, tak se používá.
4: Který se prodávají ty teleskopické tyče. No a sbírání dřívek?
2: My máme zase takový český patent, kterým říkáme Czech Wood Geocoin. A to je taková vlastně jakoby, představte si turistickou známku, tu klasickou dřevinou, ale je menší, na jedné straně má logo geocachingu, na druhé mám já tu svoji přezdívku, hoblík, v mém případě obrázek hoblíku, a je to taková vizitka, kterou pak vyměňuji se svými kamarády, nebo ji dávám do keší. A jako spousta věcí v geocachingu se tohle rozšířilo z Čech do celého světa.
4: Až tak, to je krásný. Tak snad jsme si udělali základní slovníček, abychom se nestráceli v tom tématu. A teď si pustíme první písničku. I geocaching má své písničky. Teď uslyšíme single, který je přímo pojmenovaný geocaching. Je to ukázka tvorby amerického indie písničkáře Van Ripera.

0: Posloucháte Vltavské Art Café, které přináší prázdninové téma. Umění hledat a taky schovávat poklady, neboli geocaching. Na začátku června proběhly v Praze oslavy 25 let geocachingu v České republice. Stalo se to vlastně rok poté, co se slavilo výročí vůbec první založené kešky na světě. I tahle oslava byla v Praze, jestli jsem to dobře chytla. Takže to jenom potvrzujeme, že Česká republika je velmocí geocachingovou. Tak pojďme jenom krátce připomenout teda, jak ten geocaching vzniknul. Jestli jsem to dobře nastudovala já, tak docela zásadní bylo vlastně vypnutí toho záměrně zkreslovaného GPS signálu 1. května v roce 2000, což byla nějaká praxe americké armády, která ve chvíli, kdy teda se to přestalo, tohleto, tenhle ten nepřesný signál vysílat, tak se otevřely dveře tomu přesnému zaměření pokladu.
1: Já jsem poprvé viděl GPSku na moři u kamaráda ve Švédsku, kde je spousta ostrovů, a vyjeli jsme tou lodí mezi těmi ostrovy a ta GPSka nám ukazovala, jak projíždíme přes ty ostrovy a přes ty domy a takovéhle. Ta přesnost byla plus minus nějakých 150 metrů. A ten trik byl v tom, že oni do toho signálu přimíchávali chybu, kterou vojenské GPSky uměly odstranit a ty civilní ne. Mm-hmm. Takže v okamžiku, kdy vypnuli to přimíchávání té chyby, tak se ze všech GPSek civilních najednou staly přesné.
0: Jo, díky Slávku, že jsi to upřesnil, protože já jsem si doma říkala, že jestli to byl signál s chybou, tak to ta americká armáda s tou chybou dělala.
1: No to je dobré jako si připomenout, že ji kdykoliv můžou znova zapnout.
0: Jo,
1: ale tím došlo k tomu, že všechny GPSky, což tehda GPSka stala 20 000 tehda, to byla jako drahá legrace, tak ale najednou všechny začaly být přesné. A v Americe byl jeden jako tvůrčí člověk, který říkal, no to je zajímavý, tak já vemu k belík, dám do něj nějaké drobnosti, schovám ho v lese, dám to na nějaké fórum, dám tam souřenci a uvidíme, jak to funguje ty GPSky. A to byla první keška před 26 lety. Dneska jich je na světě 3,4 milionu.
0: To je neuvěřitelný a taky je neuvěřitelný, že ten princip vlastně je pořád stejný a ta hráčská vášeň, jako budí to pořád stejně silnou hráčskou vášeň, prostě touha najít něco podle nějakých indicí. To je 3. května v roce 2000 se tohle stane, ta úplně první keška na světě a ta úplně první česká keška.
2: Úplně první česká keš byla založena rok a měsíc po, necelý rok a měsíc po té první na světě. 1. června roku 2001 se Američan s těmi dvěma syny pohyboval u Štamberka a přišlo mu jako krásný nápad uložit první českou keš právě tam. Keška tehdy byla v podobě černého plastového pytle s nějakým notýskem, ale chytilo se to a do dneška je na místě, dneska už tedy v mnohem lepší kvalitě. Komunita se o ní poctivě starala celé roky, dnes má adoptivního majitele, který o ní pečuje a jedná se o důležitý milník v historii geocachingu pro nás tady ve nejenom Česku, ale i střední Evropě. Je to de facto nejdůležitější objekt geocachingového charakteru u nás.
0: To se mi moc líbí, jak se teď popsal, že se o něj ta komunita o tu kešku postará, protože ta keška, když někdo založí, tak je jejím majitelem, ale ve chvíli, kdy by ji přestal nějak opečovávat, provozovat, tak ta keška buď může zaniknout, anebo ji teda může někdo adoptovat, říkám to dobře, Markétu.
3: Může ji někdo adoptovat a mně se třeba líbí, a tím je právě česká komunita hodně specifická, já tomu říkám kultura geocachingu. A myslím tím to, že vlastně, když je nějaká keš v nepořádku, jdete po lese, najdete kešku a zjistíte, že je v ní třeba voda, tak u nás je prostě běžné, že ten člověk, který ji najde, tak se o ní nějakým základním způsobem postará, vysuší ji, vyleje vodu, dá tam třeba nějaký náhradní sešítek, uděláte zkrátka něco pro to, aby ten člověk po vás tu kešku našel v lepším stavu. A to právě třeba z mého pohledu dělá tu českou komunitu jako jednak soudržnou a jednak to dělá právě tu kvalitu keší, kterou naznačil Slávek.
1: Ono totiž slovo komunita se hrozně nadužívá. Jo. Komunita to je typicky někde na Facebooku nějaká skupina lidí, kteří jako společně něco nenávidějí a nadávají na to. Jo. Geocaching je komunita jako definice toho, termínu, jak to popsala Markéta, jako máme nějaký společný zájem a bez nějakých velkých formálních pravidel, bez členských příspěvků se tady udržuje něco, co má skutečně jako světovou kvalitu. Funguje to 25 let a já se těším na dalších 25.
0: Takže ta skutečnost je, ta zkušenost je opravdu taková, že se... že se ta nepsaná pravidla, jako třeba postarat se o kešku, když není v dobrém stavu, že se vlastně dodržují nějak sama.
3: To není jako povinností, ale bývá to zvykem. Já to třeba dělám úplně běžně, že třeba přijdu ke kešce, já třeba mám doma i raznice, jako kterými můžu třeba vyrazit štítky a doplnit třeba nějakou můtenu. Já třeba dělám to, že už s přípravou domácí, že třeba se chystám na nějaký výlet, podívám se, které kešky bych chtěla lovit a zjistím třeba, že je nějaká v nepořádku nebo že chybí, napíšu tomu vlastníkovi té kešky, tomu ownerovi, jestli chce třeba něco opravit, ten člověk mi odepíše, jo, já bych tam třeba chtěl dát to a to, takže to vezmu třeba sebou, nebo úplně je běžné u nás, že třeba nosíte takzvanou náhradní výbavu na kešky a prostě po cestě nějakou opravíte. Není to samozřejmě povinností, není to v žádných pravidlech, ale je to takovým dobrým zvykem.
0: Mm-hmm. Asi bude záležet, jestli je člověk opravdu takovým už jako, jak to říct, profesionálním kačerem, anebo je jestli je takovým víkendovým kačerem.
1: To je o Kinderstube. Jo, jako... Já bych řekl, moje zkušenost je taková, že samozřejmě v každé komunitě jako jsou pozitivní příklady a negativní případy, ale moje zkušenost s geocachingem je taková, že ten pozitivní přístup k věcem převládá. A to se neprojevuje jenom v péči o ty kešky, to se projevuje třeba i v péči o okolí. My děláme, kam moje paměť geocachingová šahá, což už, jak jsem říkal, 20 let, děláme akce, kterým říkáme CITO, Cash In, Trash Out. Jo, my jsme dělali, uklízeli Česko dávno předtím, než se začalo uklízet Česko. A takových akcí jsou v České republice stovky, každoročně. Jo, jako ocitli jsme se třeba v mém rodném městě, kde jsme jako čistili řeku. Jo, prostě vyntáhli neuvěřitelné množství bordelů. Jsou lidi, kteří jdou za to čištění a jako zvelebujou nějaká místa. Takže geocaching není jenom o hledání a umístování schránek, ale i o péči o to prostředí. Jako země naše hřiště, se říká v geocachingu, ale my se o to hřiště staráme.
0: Ještě je krásný. To je krásně, tak na to navážem krásnou hudbou. Na portálu geocaching.com můžete najít takový top list 10 stylových skladeb, které se hodí ke geocachingu. A na stříbrné příčce sedí hit kapely U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. Neboli stále jsem nenašel, po čem jsem pátral.

0: Art Café Hanky Maleníkové o lovcích pokladů, neboli o geocachingu. Mluvili jsme tady před písničkou o tom, že geocaching vnímá zemi jako takové hřiště a ta komunita se o to svoje hřiště vlastně hezky stará. A vy už jste to jednou říkali, že to postavení té české geocachingové komunity je ve světě, dejme tomu, výjimečné, nebo že jsme jako a velmoc. Můžeme ještě jednou možná trochu shrnout, v čem to je, anebo čím se třeba liší české kešky, nebo čím se liší se to chování té komunity při hraní, při lovení pokladů?
1: My Češi a Němci, jak jsme si kulturně blízký, jsme v geocachingu proslulí, řekl bych, posedlostí. Mm-hmm. Jakože když už to děláme, tak to nebereme jakože jenom koníček, ale bereme to jako koníček doopravdy. Takže česká komunita má několik jako zlatých, řekněme, hřebíčků, a to je nejnavštěvovanější cache na celém světě, ta, která má nejvíc nálezů, je v České republice.
0: A ty, Slávku, nemůžeš říct vlastně přesně kde, protože to jsme si říkali ještě před vysíláním, že když se bavíme o geocachingu, tak vlastně nikdy neříkáme to přesné umístění těch kešek, aby
1: ano,
0: je nebylo snadné
1: lokalizovat.
0: Ano, my
1: dělíme svět na geocachery, to jsou ty, kteří vědí a namudli. To jsou ty, kteří zatím ještě nejsou geocacheři.
0: Ale
1: je to jednoduché, stačí se zaregistrovat a cache je nedaleko Karlova mostu. Není to tak triviální najít jen na základě toho popisu. Ale na tom žebříčku nejnavštěvovanějších cache hned na začátku jsou tři.
2: První tři nejnavštěvovanější cache na světě jsou tady u nás v Praze.
0: Ty jo.
1: Co se týče akcí, které zmiňoval Kulíšek, že pořádáme, teď jsem prozradil tu přezdívku.
0: A to už řekl před chvilkou sám.
1: Tak i v tom my jsme jako Češi naprosté hvězdy. Jako v posledních jako 10 letech všechny největší akce na světě geocachingové byly u nás. Až letos. Letos po dlouhé době nás trhnou Němci.
0: Aha. A ta loňská oslava 25 let geocachingu ve světě, která se konala v Praze, jenom kdybyste mohli stručně popsat, jak teda ten megáč, neboli mega event,

0: oblíbené jsou také geokoiny, to jsou speciální kovové mince, které mají na sobě takzvaný trackovací kód. To znamená, že dají se sledovat pomocí toho kódu, jak putují po keších nebo po eventech. A tyto mince jsou velmi oblíbený sběratelským artiklem, jsou dostupné vlastně na každém velkém eventu nebo k nějaké významnému výročí. A ještě k tomu Loňsku já bych doplnil, že nešlo pouze o mega event, ale o takzvaný giga event, to znamená, že největší možnou akci, jakou lze vůbec pořádat. Mm-hmm. Takže v tom bylo i to významné.
1: Kolik tady bylo lidí?
2: Nějakých 8 tisíc, 9 z celého světa, jako z Nového Zélandu, z Austrálie, abych jmenoval ty bližší. Dneska, nebo letos nám přijel chlapík z Norfolk Islandu, což je ztracený ostrovek v Tichém oceánu.
1: Je na něm nějaká keška?
2: Je tam řada keší. Keši jsou všude na celém světě. Ale ještě k těm eventům, jestli můžu, jednou jako z důležitých součástí eventů je setkávání se zajímavými osobnostmi z geocachingu. To jsou jednak nějací naši dobrovolníci a jednak lidi, kteří dělají geocaching, ale jsou zajímaví i něčím jiným. To je třeba Markéta. Jo, Markéta je typický příklad geocachingové celebrity.
1: Markéto, já ti budu věnovat další vstup, neboj. Mám to tady vstup s celebritou, mám to tady ve scénáři. Já jsem se ještě chtěla, klidně Slávku ještě dořekni, protože to byla jedna z mých otázek, tak teda kešku najdu úplně kdekoliv, na kterémkoliv kontinentu. Najdu ji na Antarktidě.
2: Kešky jsou na všech kontinentech, já jsem si tady vypsal nějaká čísla, zatímco v Čechách je zhruba aktivních 80 tisíc keší. Bylo jich více, ale některé zanikly. Teď aktivních je zhruba 80 tisíc. Na světě necelých 3,5 milionů a v Antarktidě jich je 59.
1: Tyjo.
2: A našlo je těch 59 keší, navštívilo v loňském roce 150 lidí. Což je mnohonásobně víc než třeba v Afghánistánu, kde mají 7 keší a v loňském roce je našlo 22 lidí a je jediný stát, žádná keška není, a to je naše oblíbená země, kterou chceme nějak jako v tomhle smyslu jako posunout, a to je Severní Korea.
1: Ne, možná nejen v tomto smyslu. Ještě poslední otázka před další písničkou. Už jsme se toho několikrát vlastně dotkli, že když zmiňuje Slávek třeba nějaké žebříčky, nějaká data, že mně přijde, že ten princip soutěživosti je tam vlastně docela jako důležitý, nebo je tam dost přítomný. Můžu najít nejvíc keší, můžu najít nejvzdálenější kešku, můžu toho strašně moc, to já ani teď nebudu schopna rychle uvést dobrý příklady. Tak mě vlastně zajímá, Markéto, jak je ta soutěživost, jak moc je to důležitý motivační faktor?
3: Tak určitě jak pro koho. Mm-hmm. Já mám oblíbené heslo, že geocaching není soutěž, ale hra. A tím se řídím já, ale pro mnoho lidí ta soutěživost je jako takovou hrou ve hře. Hodně sledují statistiky a snaží se vést třeba nějakou statistiku určitého druhu, mít nejvíc kešek v nějakém státu nebo mít obecně nejvíc kešek. Já osobně to hraju prostě pro ty jako zážitky, pro to objevování nových míst a to je ta moje motivace a skoro bych řekla, že většina lidí se v těch statistikách až tak úplně nezhlíží a mají to prostě jako koníček.
1: A kolik teda máte ulovených kešek?
0: Aktuálně něco přes 11 tisíc, což není mnoho v porovnání s některými skutečně vášnivými lovci, kteří mají mnoha desítky tisíc nálezů za mnoha let, kterou to hrají. Ale jak už podjmenovala Markéta, není to jenom o dosahování nejvyšších čísel, jsou různé druhy statistik, například statistiky věnující se cytoeventům, tak z 10 nejaktivnějších návštěvníků cytoeventů na světě obsahuje pět pozic českými kačery. Takže dokonce i první místo obsahuje českého kačera, takže naše komunita je skutečně velmi aktivní na světové úrovni v rámci této environmentální činnosti.
1: Krásný. Slávku, kolik máš ulovených kešek?
2: Vratru 3,5 tisíce.
0: Jsi takový začátečník.
2: Ale to ukazuje, že to přesně, co říkala Markéta, jako já

0: To skutečně nevím, já teď jako se netvářím, jo. Můj cíl je trochu jiný. My zatímco Kulišek hodně cestuje, já tolik necestuju, ale zase se soustředím na keše, které jsou, řekněme, v náročnějších terénech, jsou někde vysoko na stromech, nebo něco takového, takže tam jich ani jako technicky není možno odlovit stovky, protože jednak jich ani tolik není a jednak je to jako náročný, jsou to často jako několika denní výpravy, aby ta jedna keška se zapsala. Ale naše několika denní výpravy jsou triviální ve srovnání s tím, co podniká Markéta.
1: To už mi tady Slavek podruhý dělá oslí bustek k tomu, abych spustila interview s celebritou. A já to udělám hned po písničce. Je to, protože ona nám vlastně taky, Markéto, myslím, hezky otevře ty otázky, které mám směrem k tobě. Protože už jsme to taky zmínili, že geocaching není jenom nějaká hra, nebo nějaká, není to jenom hra s GPS souřadnicemi, ale je to vlastně také nějaký zvláštní, nějaký způsob speciální, kterým můžeme procházet krajinou, nebo kterým se můžeme koukat na krajinu. A to inspirovalo Pavla Zanejku, když dělal hudební playlist a vzpomněl si na Petra Linharta, jako někoho, kdo umí v české písni velmi citlivě vlastně rozeznít tohle téma krajiny. A my si teď z jeho čerstvé desky Šénau zahrajeme skladbu Vysoký les.

ten lesní kámen. Mora noviny nesou zas k nám.

nepoznaná milá. Naděje bílé

0: Café.
1: Já už se obracím na Markétu Dobešovou, kterou jsme se tady interně označili jako celebritu geocachingu. ale vlastně budu ráda, když mi třeba i Slávek nebo Josef ještě jako doplní, odkud, jako, že máš tohle význačné postavení, Markéto. Protože to asi nebude...
2: To je všechno trochu přeceněné. Já se jako celebrita jako necítím.
3: Není to přeceněný. Hodně ne.
1: Tak to řekněte.
4: O tom, kdo je celebrita, nerozhoduje ta celebrita. Já se omlouvám, jestli v tom Markétě je nepříjemné to označení, ale jsou prostě v rámci té komunity lidi, kteří jsou viditelnější, protože dělají něco zajímavějšího než ti ostatní. A Markéta je viditelnější v té komunitě, protože je aktivní, dělá, vytváří a loví kašky, které jsou opravdu zajímavé. A je schopná o tom poutavě vyprávět a psát.
1: Je to tak, Markéta je zároveň vyznavačkou dlouhých pochodů.
2: Já si říkám trekařka. No.
1: Trekařka, přesně tak, trekařka, které loni vyšla kniha, takový autobiografický cestopisný román Trek pod a slzy, který vlastně líčí tvoji cestu po tom nejtěžším evropském treku, asi těch 880 kilometrů přes Pyreneje. Předpokládám, že si během toho treku hledala kešky.
2: Určitě.
1: A vlastně člověka hned napadne, jestli v tvém životě byl nejdřív geocaching a pak trekaření, nebo vlastně zároveň, a nebo z opačného směru?
2: Tak já jsem skutečně nejdřív začala hledat ty kešky a já se kolikrát říkám taky, jako jestli bych vůbec jako tuhle disciplínu dělala, kdybych k ní nepřišla přes ten geocaching. Nevím samozřejmě, protože ta cesta byla právě nejdřív geocaching a pak ty dálkové treky. A vlastně my jsme se bavili o tom, že ten geocaching je strašně širokospektrální zábava. Mně se na tom líbí to, že si každý tam může najít tu svoji disciplínu a těch disciplín je tam pro každého nějaká. Jo, takže Slávek tady loví ty terénní extrémy a Josef hodně cestuje. Tak mojí takovou disciplínu, které prostě já jsem se chytla, tak to byly ty dlouhé multikešky. Mě bavilo, najednou jsem zjistila, že mě baví to putování a když jsem se dívala taky do nějakých statistik, tak jsem našla kešku, která byla vlastně v té době nejdelší keškou asi zřejmě na světě, určitě v Evropě a i na světě. A byl to přechod Alp z Mnichova do Benátek. Bylo to přechod Alp asi 700 kilometrů dlouhý a já si říkám, že to by bylo jako úžasný tohle se dát, já bych tu kešku hrozně chtěla mít. Takže jako nemůžu říct, že by to byla jako moje jediná motivace, to jako na tohle člověk potřebuje fakt jako mnoho motivací.
1: A minimálně během cesty zjistí, že potřebuje mnohem silnější motivaci.
2: Ano, ano. Zvlášť, když to chce každý den vzdát, ale nicméně právě ten... To, co mi řeklo, že vůbec tahle možnost je, tak je právě ta keška. Mm-hmm. Takže můžu říct, že prostě k tomuhle mě přivedl ten dálkový geocaching. No.
1: A ty jsi ještě také profesionální houslistkou. Možná ne, ale možná ta hudba, jak do toho vlastně nějak zapadá, nebo...
2: Překvapivě to s tím souvisí víc, než by si člověk myslel. A sice já, jak jsem houslistka, já jsem zvyklá na obrovskou dřinu v tom životě. Prostě já jsem byla zvyklá od malička denně cvičit mnoho hodin a vlastně mě ta dřina svým způsobem jako naplňuje a beru ji jako takovou výzvu prostě zdolávání nějakých překážek. A tohle jsem vlastně našla i tím zdoláváním té obtížné přírody těch přechodů hor a tímhle já jsem se k tomu dostala, že to vlastně jsem zjistila, že to jako je taková součást mé osobnosti.
1: No. Jak vnímáš, nebo jak, no, jak vnímáš tu krajinu, když putuješ vlastně, že to je nějaký ještě trošku jiný nastavení než jenom to putování, je tam vlastně zároveň ta hra, kterou člověk pořád trochu... trochu vnímá, tak třeba co za nový zážitky ti otevřelo, jako to, že tu krajinu procházíš a zároveň u toho lovíš kešky, nebo kam tě to všude zavedlo? Nebo...
2: Tak Zajímavé je, že ten geocaching, byť mi dal ten prvotní motiv, tak já myslím, že kdybych pak po určitých dnech, po určitým počtu dnů vypla tu GPSku a dal ty kešky vůbec nahrát, že by mi to bylo vlastně úplně jedno, ale je to, já říkám, že to je prostě pro mě taková přidaná hodnota jako té turistiky a prostě ze všeho nejdřív mě zajímá ta turistika, až potom jako ty kešky, jo, takže takhle já to mám nastavený.
1: Já jsem si vzpomněla, jak jsem ráda, že moje děti jdou krajinou, pro mě, jsem ráda, že moje děti jdou krajinou, protože tam jsou kešky, ale zároveň pro toho koukají do toho mobilu.
2: A tak jsou vlastně dva typy výletů a jeden je jako výlet s keškami a jeden je výlet za keškou. Já to jako rozlišuji, že někdy si řeknu, tuhle keš bych chtěla mít a jdu za ní.
1: A jdeš přímo za ní.
2: Ano. Co jsi chtěl, Slavík?
4: Já jsem chtěl jenom říct, že to, co říká Markéta, přesně, když to tak poslouchám, odpovídá ty mý zkušenosti s kamarádama, rádi vlezeme na vysoké stromy. Bojíme se o stromech 40-50 metrů, což je jako specifická disciplína.
2: A mě říká, že si dělám extrém.
4: A teď, když to Markéta říká, jak jsem se domnil, že my už na ty stromy vlastně lezeme, i když tam ta keška není. Jenom pro ten pocit toho pohledu do krajiny, který je úplně jiný než ze zdola.
2: A to je právě strašně hezký, že vlastně tím spouštěčem byl třeba ten geocaching, ale člověka to vyhodilo jako na úplně jinou kolej, nebo to otevřelo člověku nový rozměr zážitků a pokračuje v tom dál, i když už třeba kešky vlastně ani k tomu nepotřebuje.
1: Teď pustíme předposlední skladbu dnešního Art Café. Bude to ukázka z tvorby kapely, která asi mohla vzniknout jenom uvnitř geocachingové komunity. Kapela Baxi Travels a and the Emo Boxes. Oni berou známé popové a rockové hity a vlastně je přepisují do takových geocachingových parafrází. To spousta vtipků, slovních hříček a situací, které zná každý, kdo loví kešky. No a tak co si zahrát jiného než skladbu Cash on Fire?

0: Vltavské Art Café nám pomalu končí, dnes jsme ho věnovali geocachingu, vlastně jsme dnešním Art Café trochu oslavili 25 let geocachingu v České republice a je tady poslední otázka na těch v těch začátcích před těma 25 lety nebo 26 lety bylo jasné, že na to každý neměl, aby mohl geocaching dělat. Je to dneska věc, které se opravdu může věnovat každý. Můžeme o tom mluvit jako o nějakém inkluzivním
1: koníčku.
0: Já jsem chtěla říct fenoménu, aby to znělo jako náležitě odborně.
2: Já bych opravil ten úvod, jestli můžu. Upřesnil.
0: Slávku, upřesnil.
2: Někdy to nebylo drahé a nákladné. Mm-hmm. Mohl to dělat skutečně každý, protože, jak tady zmiňoval Josef,
0: šlo to s papírovými mapami.
2: Mohl jsem si vytisknout mapu na papír v nějaký internetový kavárně. Tak to bylo.
0: Ale to potěšení třeba ze hry nebylo takový, anebo nebylo
2: bylo
0: tak snadný
2: velký,
0: se
2: bylo velký, protože jestliže to, co vy v tom nacházíte, je ten pocit z toho hledání a ta radost z toho nalezení a z toho podívat se na nějaký zajímavé místo, tak na to ten přístroj skutečně není potřeba. Mm-hmm. Jo? Zjednoduší to, zrychlí to, ale není potřeba. Takže jako peníze nikdy nebyly bariéra. Jo? A co se týče nějakých jako třeba fyzických aspektů. Bavili jsme se o tom, že Markéta chodí ty 100-kilometrové treky, my lezeme na stromy, jiný se potápějí, ale máme kamaráda, který je na vozíku a jezdí za námi na všechny akce a do lesa. Jo, tak jako je to skutečně pro všechny. A jako lidi na vozíku, maminky s kočárkama.
3: Přesně tak, jak říká Slávek, vlastně ta vstupní bariéra je jenom o tom se dneska zaregistrovat. A hlavně to zařízení pro hledání dneska nosíme každý v kapse. Je to chytrý telefon, samozřejmě GPSky tady s námi pořád jsou jako samostatná zařízení, ale ten chytrý telefon má v sobě ten modul dneska taky pro tu GPSku a najít cache vlastně v terénu je dneska poměrně snadné a zvládne to i malé dítě, kterému rodiče svěří jejich telefon na chvíli. Případně to zvládne i člověk, který vlastně s technologiemi vůbec předtím nepřišel pořádně do styku. Jsou lidé, kteří objeví geocaching až v důchodu a mají z toho zábavu prostě na pocit života a není vůbec potřeba, aby předtím měli jakou zkušenost s počítačem a je to prostě pro ně úplně nový svět.
0: To je vlastně hezký, že ta technologie, Markéto, ne, že nás opravdu, že nás láká do té přírody.
1: Tohle se za těch 25 let vlastně strašně změnilo a vlastně to, jak je ten geocaching díky těm technologiím a díky obecnému pokroku a zpřesnění map a tak dále vlastně dostupný úplně všem, nejenom třeba těm, kdo byli nastaveni na to dobrodružné hledání s tou papírovou mapou. Takže vlastně ty zážitky jsou díky tomu mnohem přístupnější.
0: Já vám děkuju, víc toho nestihnem. Ještě jednou děkuju Markétě Dobešové, Slávku Hublíkovi a Josefu Vanderovi za návštěvu.
1: Děkuju za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání.
0: A pomalu už zní poslední hudební zastávka dnešního Art Café Into the Magic Land od Boards of Canada. Samozřejmě s tématem geocachingu a lovení a hledání pokladů. Já vám přeju hezký poslech a úspěšný lov pokladů všeho druhu.

0: Od první krabičky s pokladem v Oregonu až po miliony kešek po celém světě. V dnešním Art Café jsme se právě vydali po stopách geocachingu, který letos slaví 25 let také v Česku. Pořad připravila Hana Malaníková a v rámci letního vysílání Vltavy jsme se vrátili k pořadu, který jsme v premiéře uvedli letos 30. června. Od mikrofonu Vltavy vás zdraví Martina Kolajová, a to za všechny, kteří připravují a také připravovat budou 19. srpnový program Českého rozhlasu Vltava. Do zajímavého světa jsme tedy nahlédli v právě uplynulé hodině dnešního podvečera a do hudebního světa nás už za okamžik pozve Zdeněk Přidala. Bez pochyby to bude hudební svět zajímavý. Už se za chvíli dozvíme, kterou desku nám připomene a představí, která by neměla uniknout naší pozornosti. No a pokud vaším podvečerním rozhlasovým rituálem je naše četba na pokračování, pak už vyhlížíte 18. hodinu a 30. minutu a s ní další část četby, naší premiérové četby z románu Jamesa Gradyho Šest dnů kondora. Vězte, že tedy o 19:30 nás čeká osmá část četby ze špionážního románu, který sleduje osudy tajného agenta, který se ocitá na útěku před vlastní organizací i před nepřáteli. Šest dnů kondora po 8 v 18 hodin a 30 minut. Jsme rádi, že ledíte právě Vltavu.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru nám bude dělat společnost britský saxofonista, flétnista a producent Chip Wickham. Pohodový poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Saxofonista, flétnista a producent původem z Brightonu, Chip Wickham, se poprvé proslavil na britské breakbeatové scéně, kde hrál s umělci jako Raye and Christian, The Farside, Nightmares on Wax a Graham Massey. V srdci však vždy zůstal jazzovým hudebníkem, což dokazuje čtveřice jeho soulových alb, která čerpají stejně jako z hardbopu, swingu, spirituálního jazzu, klasického britského jazzu 60. let, tak i ze současnějších stylů, jež reprezentují kapely jako Jazzanova, Cinematic Orchestra nebo formace kytaristy Nicoli Conteho. Při natáčení své v pořadí páté dlouhohrající desky nazvané The Eternal Now spolupracoval s dvěma výraznými osobnostmi manchesterské scény, legendárním bubeníkem Lukem Flowersem ze zmíněných Cinematic Orchestra a s kontrabasistou Simonem Sneakym Houghtonem, známým třeba z klasického alba hudebníka a DJ Mr. Scruffa Keep It Unreal. Sestavu ve studiu dál tvořili pianista George Cooper, perkusista, který si říká Snowboy, trumpetista Aeon Grace, ale také třeba čelista Christoph Leru nebo houslista Mohamed Oveda. Album, které je z velké části vedené flétnou, stojí víc než kdy jindy na groovech. Posluchače zve na dobrodružnou cestu, na níž se ozývají ozvěny Lonnieho Listna Smise nebo skladatele, producenta a zpěváka Davida Axelroda, zatímco Chip posouvá svůj zvuk do vzrušujících nových poloh, aniž by ztratil soulový drive a upřímné melodie, díky kterým je jeho hudba mezi ostrovními posluchači oblíbená. O tom, jak přistupoval ke své nejnovější desce ve srovnání se svými předchozími počiny, prozrazuje. Musel jsem být hravý a riskovat. Trvalo to déle než u jakéhokoliv jiného alba, ale stálo to za to. Plul jsem s proudem a vydal se méně prošlapanou cestou, aniž bych se ohlížel zpět. Užíval jsem si svobodu, kterou mi to přineslo, abych mohl vytvořit něco nového, svěžího, relevantního a nadčasového.

The Eternal Now je čipovo dosud nejprogresivnější album a představuje upřímnou ódu na odevzdání se umělecké tvorbě a svobodě, která plyne z toho, když člověk nechává kreativní proces plynout. The Eternal Now je kreativní prostor, kde čas nemá žádný smysl. Místo, kde neexistuje minulost ani budoucnost. Psaní tohoto alba bylo záměrnou cestou objevování a pronikání do nejzazších hlubin kreativity. Pokusem umělecky se posunout pomocí nových barev a nové energie, říká Chip. The Eternal Now je podmanivé a emotivní album, na které Chip předvádí to nejlepší ze svého umění a vytváří nadpozemskou snovou krajinu s okouzlujícím zvukem. Tímto albem jsem chtěl dát domov ztraceným duším, vzbudit okouzlení ze spirituální radosti z hudby a vytvořit něco, co vydrží jako japonské tetování provedené černým inkoustem Nara. Dává mi rovnováhu a plynulý tok života. Dodává.

Milé posluchačky, milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru jsme poslouchali ukázky z nejnovější desky britského saxofonisty a flétnisty Chipa Wighama. Na závěr stihneme ještě jednu ukázku, skladbu Outside, která uzavírá i desku nazvanou The Eternal Now. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Zdeněk Přidal.

0: Britský saxofonista, flétnista a také skladatel Chip Wickham a jeho album The Eternal Now, o kterém se můžeme mimo jiné dočíst, že například je to Chipovo dosud nejprogresivnější album a představuje upřímnou ódu na odevzdání se tvůrčímu procesu a také svobodě, která pramení z toho, že se člověk přestane držet zpátky. Album britského jazzmana nám ve svém dalším středečním jazzovém pořadu představil Zdeněk Přidal. Posloucháte Vltavu, je právě 6:30.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Zažijte kouzlo hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: A my se, milí posluchači, v tuto chvíli společně už po 8. setkáváme nad stránkami románu amerického spisovatele Jamese Gradyho Šest dnů kondora. Čeká nás další kapitola 15-dílné premiérové četby na pokračování z této knihy, která vypráví dramatický šestidenní boj o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. Četbu připravil z překladu Oldřicha Černého Michal Plzák v režii Josefa Kačmarčíka. Účinkuje Jakub Albrecht. James Grady, Šest dnů kondora po 8.

0: Malcolm zatoužil po šálku kávy. Horká káva jeho bolavému krku určitě neuškodí a kromě toho mu kofein dodá trošku energie. Když člověk bydlí s Wendy, potřebuje spoustu energie. Sešel po schodech do kuchyně. Právě dával vařit vodu, když zazvonil zvonek u dveří. Malcolm stuhl. Pistoli měl nahoře u postele, aby ji měl v případě potřeby rychle po ruce. Jenže teď nebyl v posteli. Po špičkách došel ke dveřím. Podíval se kukátkem a vydechl úlevou. Před dveřmi stál s brašnou přes rameno znuděný pošťák a v ruce držel balíček. Když neotevřu, pomyslel si Malcolm otráveně, pošťák sem bude chodit tak dlouho, dokud balíček nedoručí. Malcolm se podíval na sebe. Měl na sobě jen spodky a tričko. Ale co, řekl si. Pošťáci jsou na to zvyklí. Otevřel dveře.
1: Dobrý pane, tak co, jak se dneska máme?
0: Pošťákova dobrá nálada byla nakažlivá. Malcolm se usmál a řekl chraptivě.
1: Jsem trošku nachlazený. Co si přejete?
0: Mám tu balíček pro nějakou slečnu. Pošťák se odmlčel a obdařil Malcolma mírně oplzlým úsměškem. Pro nějakou slečnu Wendy Rossovou. Doporučeně. Musí se to podepsat.
1: Zrovna není doma. Můžete se vrátit později?
0: Pošťák.

opustil rameny. Rádo se stalo. Otočil se a šel do kuchyně hledat pero. Když byl ve dveřích, letmo zahlédl, že pošťák položil balíček na stůl a sundal si brašnu. Pošťák měl dobrou náladu. Měl za úkol zabít Malcolma pouze v případě, že by se to dalo provést naprosto bezpečně a jistě. Věděl, že za tak úspěšnou akci ho čeká zvláštní prémie. Dívku vyřídí později. Vytáhl z brašny samopal s tlumičem. Malcolm slyšel cvaknutí závěru samopalu těsně předtím, než vyšel z kuchyně. Pero nenašel. V jedné ruce nesl konvici a v druhé prázdný šálek. Před smrtí ho zachránilo jenom to, že jednal bez rozmýšlení. Když uviděl samopal, hodil konvici plnou vařící kávy a prázdný šálek přímo na pošťáka. Pošťák neslyšel Malcolma vejít a najednou mu přímo do obličeje letěly nějaké předměty. Instinktivně si zakryl hlavu rukou, v níž držel samopal. Konvice se od samopalu odrazila, ale víčko odletělo a horká káva vychrstla pošťákovi na ruce a obličej. Pošťák zařval a odhodil samopal. Ten přeletěl přes celý pokoj a skončil pod stolkem s Vendiným gramofonem. Malcolm se po něm zoufale vrhl, ale pošťák mu podrazil nohy. Malcolm dopadl na ruce a rychle se zvedl. Ohlédl se a přikrčil se. Pošťák mu přeletěl přes rameno. Kdyby se mu bývalo podařilo v letu kopnout Malcolma do zátylku, bylo by po všem. Kopanec by byl Malcolmovi asi zlomil vaz. I když pošťák už půl roku netrénoval, dokázal dopadnout na zem naprosto bezbolestně. Přistál však na háčkovaném koberečku, který Wendy dostala od babičky k narozeninám. Kobereček uklouzl po naleštěné podlaze a pošťák dopadl na ruce. Byl na nohou dvakrát rychleji než Malcolm. Oba muži teď stáli tváří v tvář. Zbraň ležela 3 metry od Malcolma po jeho pravici. Byl by u ní asi dřív než pošťák, ale než by ji vytáhl z podstolku, měl by pošťáka na zádech. Měl také blíž ke dveřím, ale ty byly zavřené. Věděl, že by je nestačil otevřít. Pošťák pohlédl na Malcolma a usmál se. Špičkou boty přejel po dřevěné podlaze a zjistil, že je kluská. Rychle se vyzul z bot a třením nohy o nohu se zbavil ponožek. Bosé nohy jednak zaručovaly ticho, jednak pod nimi podlaha už neklouzala. Malcolm pozoroval usměvavého protivníka a začínal se smiřovat se smrtí. Nemohl sice vědět, že muž je majitelem hnědého pásu v karate, ale i tak mu bylo jasné, že proti němu nemá naději. V boji muže proti muži byl naprosto neskušený. O rvačkách četl jen v knihách a díval se na ně v kině. Jako dítě se pral jen dvakrát. Jednou vyhrál a jednou prohrál. Rozum mu napověděl, aby napodobil postoj protivníka. Nohy mírně pokrčené, pěsti zaťaté, levá ruka trochu vpřed a ohnutá směrem k zemi. Pravá ruka těsně u pasu. Pošťák začal pomaloučku ukrajovat z 5 metrů, které ho dělili od Malcolma. Malcolm uhýbal doprava a říkal si, že to snad ani nemá cenu. Pošťák udeřil, když byl od Malcolma necelé 2 metry. Zaječel a hřbetem levé ruky předstíral úder do Malcolmova obličeje. Přesně jak předpokládal, Malcolm rychle uhnul doprava. Pošťák stáhl levou ruku, pokrčil levé rameno a na patě levé nohy se rychle otočil doprava a vymrštil pravou nohu, aby zasáhl Malcolmovu uhýbající hlavu. Ale půl roku bez tréninku je příliš dlouhá doba na to, aby člověk mohl očekávat perfektní výsledek, i když bojuje s naprostým amatérem. Kopanec minul Malcolmův obličej a se zaduněním skončil na Malcolmově levém rameni. Zásah odhodil Malcolma na zeď. Ačkoliv se rychle zvedal, tak se stačil vyhnout dalšímu úderu rukou, který ho měl připravit o život. Teď už se pošťák vztekal sám na sebe. Dvakrát minul. Jeho protivník byl sice zraněn, jenže touhle dobou už měl být dávno mrtvý. Pošťák si řekl, že musí co nejdřív zajít do tělocvičny. Čím dřív, tím líp.
Dobří instruktoři karate

zdůrazňují, že v karate ze 3/4 záleží na duševním stavu. Tohle Pošťák věděl a proto se celé soustředil na smrt svého protivníka. Soustředil se tak pevně, že ani neuslyšel, jak Wendy potichu, aby nevzbudila spícího Malcolma, otevírá a zavírá dveře. Vrátila se pro šekovou knížku. V první chvíli si Wendy pomyslela, že se jí to zdá. Ti dva muži v jejím obýváku, to snad nemůže být pravda, říkala si. Na jedné straně její Malcolm s bezvládnou levou rukou, na druhé straně malý, podsaditý, neznámý muž, stojící v podivné pozici zády k ní. Pak uslyšela, jak neznámý tiše říká: už si nadělal dost malérů. Rázem věděla, že je to všechno hrozně skutečné. Když se neznámý začal posunovat k Malcolmovi, opatrně se nahnula za roh do kuchyně a z magnetického držáku na zdi strhla dlouhý porcovací nůž. Blížila se k neznámému. Pošťák uslyšel klapnutí podpatků na dřevěné podlaze. Sekl po Malcolmovi rukou a rychle se otočil, aby čelil novému nebezpečí. Když uviděl, že proti němu stojí vystrašená dívka neohrabaně svírající nůž, měl po starostech. Mrštně se k ní začal přibližovat a Wendy pomalu ustupovala. Nechal jí dojít až ke gauči a pak vyrazil. Vymrštil nohu, kopl a nůž jí vyletěl ze strnulé ruky. Udeřil jí do obličeje. Jeho klouby jí protrhly kůži přímo pod pravou lícní kostí. Wendy spadla na gauč. Jenže Pošťák zapomněl na důležité pravidlo v boji proti několika soupeřům. Muž, na něhož útočí dva či více protivníků, musí být neustále v pohybu a rychle a rovnoměrně rozdělovat údery mezi všechny své soupeře. Soustředí-li se pouze na jednoho, vydává se velkému nebezpečí, že bude napaden ze zadu. Když Pošťák vyrazil kopancem Wendy nůž z ruky, měl se okamžitě otočit a zaútočit na Malcolma. Místo toho se rozhodl udělit Wendy smrtelný úder. V okamžiku, kdy Pošťák zvedl ruku, aby se Wendy s definitivní platností zbavil, Malcolm na něj namířil hlaveň samopalu. Ne! Pošťák se otočil přesně ve chvíli, kdy Malcolm stiskl spoušť. Kašlání samopalu přestalo, až když celá Pošťákova hruď byla zbrocena krví. Jeho tělo přeletělo přes gauč a s tupým zaduněním dopadlo na podlahu.

0: Malcolm zdvihl Wendy. Levé oko jí začínalo otékat a po tváři jí stékal pramínek krve. Tiše vzlikala. Malcolmovi trvalo 5 minut, než ji uklidnil. Opatrně přitom vyhlížel škvírami žaluzí. Nikoho nebylo vidět. Žlutá dodávka na protější straně ulice byla snad prázdná. Zanechal Wendy se samopalem namířeným proti dveřím v přízemí. Rychle se oblékl. Peníze, šaty a všechno, co Wendy nakoupila, zabalil do jednoho z jejich kufrů. Když se šel dolů, byla už při sobě. Poslali ji nahoru, aby se zbalila. Wendy se vrátila za 10 minut s kufrem v ruce a s čistým obličejem. Malcolm se zhluboka nadechl a otevřel dveře. Pistoli ukrýval pod kabátem přehozeným přes ruku. Samopal nechal v bytě, protože se ho štítil. Rozhlédl se. Nikdo na něj nestřílel. Šel k autu, pořád se nic nedělo. Dokonce ani nikdo nebyl vidět. Kývl na Wendy. Utíkala k autu a táhla za sebou zavazadla. Nasedli a odjeli. Paul byl unavený. Spolu s dalšími 2 washingtonskými detektivy už po několikáté procházel všemi místy, kde byl Malcolm naposledy viděn. Prolezli všechny budovy a všude se na Malcolma vyptávali. Zjistili, že před nimi se už vyptávali jiní. Paul uviděl, jak k němu běží muž. Byl to Andrew Walsh, detektiv z washingtonského oddělení vražd. Myslím, že jsem na něco přišel, pane. Walsh se odmlčel, aby popadl dech. Víte přece, že hodně lidí nám říkalo, že už se jich na stejné věci ptali jiní. Jenže teď jsem narazil na jednoho hlídače parkoviště, který detektivovi řekl něco, co se neobjevilo v žádném hlášení.
1: Pro Krista. A co?
0: Všechna únava z Paula naráz spadla. Hlídač poznal Malcolma z obrázku, co mu ten chlápek ukázal. A navíc mu řekl, že viděl, jak Malcolm nastupuje do auta s nějakou holkou. Tady je její jméno a adresa.
1: Kdy se to stalo?
0: Paula pojala zlá předtucha. Včera odpoledne.
1: Rychle!
0: Paul se s těžce oddychujícím policistou v patách rozběhl k autu. Ujeli 3 bloky, když na přístrojové desce zabzučel telefon.
1: Ano?
0: Skupina, která objíždí lékaře, hlásí, že jistý doktor Robert Knudsen identifikoval kondora podle kresby jako muže, kterého včera ošetřoval. Ošetřoval podezřelého v bytě jisté Wendy Rossové, přehláskuji vám to, R jako růže. Paul muže z dispečingu přerušil.
1: Právě do toho bytu jedeme. Ať se do té oblasti stáhnou všechny skupiny, ale ať se k domu nikdo nepřibližuje, dokud tam nedorazím. Ať tam jedou rychle, ale pokud možno nenápadně. Teď mi dejte šéfa.
0: Paul musel čekat celou minutu, než uslyšel v telefonu tichý hlas. Ano, Kevine, co máte?
1: Jsme na cestě k Malcolmovu úkrytu. Obě skupiny ho objevily přibližně ve stejnou dobu. Detaily později. Ale je tu jedna věc. Někdo s průkazem washingtonského detektiva pátrá po Malcolmovi a nehlásí, co zjistil.
0: Starý pán chvíli mlčel a pak řekl. To by mnoho věcí vysvětlovalo, hochu. Mnoho věcí.
1: Buďte velmi opatrní.
0: Doufám, že tam stihnete dojet včas. Spojení bylo přerušeno. Paul zavěsil a smířil se s myšlenkou, že už je stejně příliš pozdě.

0: O 10 minut později Paul a 3 další detektivové zazvonili na Vendin zvonek. Chvíli počkali a pak největší z nich kopnutím vyrazil dveře. Za dalších 5 minut už Paul starému pánovi hlásil, co objevili. Neznámou osobu tady nelze identifikovat. Pošťácká uniforma je falešná. Samopal s tlumičem byl pravděpodobně použit při přepadení společnosti. Podle mě se tu s ním Malcolm porval. Malcolm se dostal ke zbrani dřív. Samopal určitě patří pošťákovi, protože jeho brašna je na něj speciálně upravená. Našemu hochovi zatím pořád přeje štěstí. Našli jsme fotografii dívky a zjistili číslo jejího auta. Co navrhujete?
1: Ať na ní policie vydá zatykač. Pro vraždu. No to trochu zmate našeho přítele, který sleduje naši činnost a užívá falešného průkazu. Chci se co nejdřív dozvědět, kdo je ten mrtvý. Pošlete jeho fotku a otisky prstů všem služebnám a zdůrazněte, že to spěchá. Žádné jiné informace jim nedávejte. Řekněte svým lidem, aby pátrali po Malcolmovi a té dívce. Nezbývá nám než čekat.
0: Právě ve chvíli, kdy se Paul a jeho muži rozběhli k autům, projel ulicí tmavý sedan. Řídil ho vysoký, vyzáblý muž. Muž s nápadnýma očima za tmavými brýlemi gestem ruky řidiči naznačil, aby nezastavoval a jel dál. Nikdo si jich nevšiml.

Malcolm projížděl malým městečkem tak dlouho, dokud nenašel malý autobazar. Zaparkoval dva bloky za ním a vyslal Wendy na nákup vozu. Wendy místopřísežně prohlásila, že se jmenuje Agertonová a že číslo vozu má být zapsáno pod tímto jménem. Zaplatila navíc $100 za registraci a během 10 minut vyjela z ohrady s téměř novým Dodgem. Malcolm jel za ní do parku, kde přeložili zavazadla a odstranili poznávací značku z korvéru. Pak pomalu vyjeli z parku. Jeli 5 hodin a Wendy za celou tu dobu nepromluvila ani slovo. Zastavili u malého motelu ve Virginii a Malcolm je do knihy hostů zapsal jako pana a paní Evansovi. Když Malcolm zaparkoval auto za motelem, aby se neušpinilo od projíždějících vozů, stará recepční jen pokrčila rameny a opět si sedla před televizor. Tyhle triky údajných mladých manželských párů už měla dávno všechny přečtené. Wendy beze slova ležela na posteli. Malcolm se pomalu svlékal. Zapil prášek, vyndal si kontaktní čočky a přisedl si k ní. Proč si neodložíš a nezřímneš, miláčku? Obrátila se a zadívala se na něj. To všechno je pravda, viď? Řekla to tiše a věcně. Je to pravda. A ty z toho člověka zabil. V mém bytě si zabil člověka. Kdybych to neudělal, zabil by on nás. To přece víš, vždyť jsi mi pomáhala. Otočila se čelem ke zdi. Já vím. Vstala a pomalu se svlékla. Potom zhasla a vlezla si do postele. Tentokrát se k němu nepřivinula. Když Malcolm o hodinu později usínal, byl si jistý, že ona ještě nespí.

Zdá se, že přece jen děláme pokroky, Kevine. Slova starého pána sice zněla optimisticky, ale Paula z jeho otupělosti nevyburcovala. Cítil se celý rozlámaný, ale to mu vadilo ze všeho nejméně. Prošel přece speciálním výcvikem, který ho připravil na daleko větší fyzickou námahu. Tenhle případ ho vyčerpával především psychicky. Ke všemu se dostával až post facto. Měl za sebou 2 roky speciálního výcviku a 10 let zkušeností a teď tu vlastně dělá poslíčka a sbírá informace. Na to by stačil kterýkoliv obyčejný policajt. Paul proto optimismus starého pána nezdílel. Jak to? Z Paulova hlasu by nikdo nevyčetl rozčarování. Se starým pánem se muselo mluvit úctivě. Našli se nějaké stopy po Kondorovi a jeho dívce? Ne, ještě ne. Starý pán v noci ze soboty na neděli spal jen několik hodin a přesto se zdálo, že překypuje energií. Máme sice pořád ještě naději, že objevíme jejich auto, ale zatím ho nikdo neviděl. Ale děláme pokroky jinde. Podařilo se nám identifikovat toho mrtvého muže. Paul rázem zpozorněl. Starý pán pokračoval. Tenhle náš přítel se kdysi jmenoval Kelvin Lloyd. Sloužil v hodnosti seržanta u námořní pěchoty. V roce 1959 byl v Koreji náhle odvolán od své jednotky a přidělen jako poradce k jednotce jihokorejské námořní pěchoty. Je dost pravděpodobné, že byl zapleten do vraždy jisté soulské bordel madam a jedné z jejich dívek. Přímé důkazy proti Lloydovi se sice nikdy nenašly, ale soudí se, že do bordelu dodával zákazníky z armády a pak se s bordel madam pohádal o podíl ze zisku. Krátce potom, co mrtvoly byly objeveny, Lloyd se vypařil. Lidé od námořní pěchoty po něm moc usilovně nepátrali. Zpravodajci válečného námořnictva obdrželi v roce 1961 hlášení, podle něhož Lloyd prý náhle zemřel v Tokiu. V roce 1963 byl však opět identifikován jako jeden z obchodníků se zbraněmi v Laosu. Zřejmě tam fungoval hlavně jako technický poradce. Tenkrát tam hodně spolupracoval s jistým Vincentem Dalem Maronikem. O Maronikovi si povíme za chvilku. Od roku 1965 Lloyda nikdo neviděl a až do včerejška se mělo za to, že je dávno mrtvý. Starý pán se odmlčel. Paul polkl a otevřel ústa. Starý pán mu laskavě udělil dovolení promluvit. Tak alespoň něco víme. Ale k čemu je nám to dobré? Starý pán napřímil levý ukazováček. Jen buďte trpěliví, hochu, buďte trpěliví. Budeme pomalu postupovat po malých krůčcích a uvidíme, kde se tyhle různé pěšinky protínají. Vedrbyho pitevní nález pouze připouští možnost cizího zásahu, ale vzhledem k tomu, co se až dosud stalo, považuji tuto možnost za nanejvýš pravděpodobnou. Je také možné, že jeho smrt způsobila vzduchová bublina v krvi, ale patologové si nejsou 100% jistí. Vedrbyho lékaři zase tvrdí, že smrt byla způsobena vnějším zásahem a že za ní nenesou zodpovědnost. V tom bych s nimi souhlasil. Škoda, že jsme nemohli Vedrbyho vyspovídat. Pro nás je to škoda, ale pro někoho je to velké štěstí. Podle mě až moc velké štěstí. Jsem si jist, že Vedrby byl dvojitý agent, ale nemám ponětí, kdo byla ta druhá strana, pro kterou pracoval. Ty ztracené spisy. Náš přítel se služebním průkazem, který obíhá město o krok před námi. Metoda přepadení společnosti. To všechno svědčí o informacích zevnitř. Vedrbyho smrt může znamenat, že ty informace zevnitř dodával on, ale že se pro někoho stal příliš velkým rizikem. Pak tu máme přestřelku v uličce za kinem. To už jsme probírali dřív, ale mně napadlo něco, nač jsme si předtím nevzpomněli. Dal jsem obě těla, Vedrbyho a Vrabcovo, prohlédnout našim balistickým odborníkům. Zásah, který Vedrby dostal, mu téměř amputoval nohu.
Podle experta to byl zásah olověnými náboji z pořádně velkého revolveru. Ale vrabec 4 měl v krku pouze malou, úhlednou dírku. Balističtí odborníci se proto nedomnívají, že by vrabec a vedrby byli zasaženi ze stejné zbraně. Tohle samo o sobě a skutečnost, že vedrby nebyl zabit, z toho dělají pěkně podezřelou záležitost. Myslím si, že náš hoch Malcolm z jakéhosi důvodu vystřelil na vedrbyho a utekl. Vedrby byl zraněn, ale zase ne tak těžce, aby ještě nestačil vyřídit nepohodlného svědka vrabce 4. Ale to pořád ještě není ta nejzajímavější informace.

0: Románový thriller amerického autora Jamese Gradyho, poprvé vydaného v roce 1974. Román s názvem Šest dnů kondora dáváme na Vltavě jako 15-dílnou premiérovou četbu na pokračování. Posloucháme ji v podání Jakuba Albrechta, právě skončila osmá část. A my se ke knize, která popisuje hlavního hrdinu slavného špionážního příběhu mladého pracovníka CIA ve Washingtonu přezdívá Kondor. My se k této četbě vrátíme tedy po 9. zítra v 18 hodin a 30 minut. Pokud jste některé kapitoly neslyšeli, najdete je na našem webu vltava.rozhlas.cz. Četbu z románu Jamese Gradyho Šest dnů kondora z překladu Oldřicha Černého připravil Michal Plzák a natočil režisér Josef Kačmarčík. Četbu uvádíme v rámci našeho vltavského projektu Filmové léto a připomínám, že tento román Jamese Gradyho byl zfilmován v roce 1975. Natočil ho režisér Sidney Pollack. Film měl název Tři dny kondora, v hlavní roli Robert Redford, který shodou okolností právě včera by oslavil 90. narozeniny. Tolik tedy podvečerní vltavská četba na pokračování. Nás dnes hodinu před půlnocí čeká ještě jedna kniha. Po druhé se zaposloucháme do četby z knihy Jennifer Lynchové Tajný deník Laury Palmerové. Knihu jsme začali vysílat jako premiérovou četbu na pokračování v četbě s hvězdičkou právě včera. A to není všechno, je středa, je letní čas a to znamená, že ve 20 hodin vás čeká naše pravidelné pokračování za 5 minut a kniha, které bude patřit dnešních 120 večerních minut, se jmenuje Občanský průkaz a napsal je Petr Šabach. Tady je malá ukázka.
1: V roce 1968 se policajti chovali téměř lidsky. Krátce po 21. srpnu nosili na klopách trikolory a stali se z nich málem naši hoši. To byl jediný rok, co jsme se jich nebáli. Říkali nám sice občas věci jako kuci neblbněte, ale spíš tak jako starší bráchové. V tom 68. se začalo mluvit o tom, že policajti budou muset nosit identifikační čísla, takže si na ně budete moct kdykoliv stěžovat. Kde máš číslo? Pokřikovali jsme na ně s klukama a oni říkali, že na to se teprve čeká a ani nás neskontrolovali. To bylo ještě tak před rokem dvěma něco naprosto nepředstavitelného. Do prvomájového průvodu se zařadila skupina českých hipíků a házeli po Dubčekovi na tribuně různý dárečky. Nejvíc plyšový zvířátka. No zkrátka, český hipíz.
0: Tak tedy v neodolatelném podání Michala Pavlaty si dnes večer od 8 hodiny můžeme společně poslechnout několik epizod z časů počínající normalizace. Budeme číst z knihy Petra Šabacha Občanský průkaz, což je autobiografická novela, která zachycuje mládí v totalitním Československu. A její hlavní hrdina Petr vypráví o svých kamarádech, prvních zkušenostech s alkoholem, hudbou i revoltou proti režimu. A klíčovým motivem knihy je právě Občanský průkaz, který se stává symbolem státní kontroly a také nesvobody. Petr Šabach, Občanský průkaz, dnes večer ve 20 hodin. Teď je tu 7. hodina večerní.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, milí posluchači, ladíte středeční Sedmé nebe a od mikrofonu vás zdraví Marta Kloučková. Současná latinskoamerická jazzová scéna patří k nejživějším na světě a s lehkostí propojuje folklor, jazz, soul i moderní autorskou tvorbu. V dnešní hodince si poslechneme mexickou zpěvačku Magos Herreru, chilskou kytaristku a zpěvačku Camilu Mezu, kubánské umělkyně Anu Karlu Mazu a Daime Arosenu, duo argentinské zpěvačky Sofie Rey a původem peruanského kontrabasisty Jorge Roudera i brazilskou jazzovou vokalistku Lucianu Souzu. Zazní také hudba mladé mexické zpěvačky Lucie Gutierrez, která ve své tvorbě navazuje na bohatou tradici hudby z Veracruzu a propojuje ji se současným jazzem. Sedmé nebe dnes bude opět plné výjimečných hlasů. Začneme u zpěvačky, kytaristky a skladatelky Camily Meza. Pustím písně Uncovered Ground a Overgrowth, obě z loňského alba Portal. Příjemný poslech.

Camila Meza pochází ze Santiago de Chile, ale už řadu let žije v New Yorku, kde se stala jednou z nejvýraznějších jazzových kytaristek a zpěvaček své generace. Její hudba propojuje moderní jazz, jeho americké rytmy i originální písničkářství a často bývá přirovnána k tvorbě Peta Metiniho nebo Esperanzy Spalding. Na albu Portal spolupracovala mimo jiné se dvěma mimořádnými americkými zpěvačkami Gretchen Parlato a Beckou Stevens, které podobně jako Meza posouvají hranice současného vokálního jazzu. Právě mezinárodní spolupráce jsou jedním z důvodů, proč je dnešní latinskoamerická scéna tak silná. Mladí hudebníci už dávno netvoří pouze v rámci svých zemí, ale stávají se přirozenou součástí světového jazzu. Tak jako kubánská violončelistka a zpěvačka Ana Carla Maza, kterou si pustíme nyní. Zazní písně Le Jour Passe a Corazoncito Mio, obě z její letošní novinky Alamar.

Anna Karla Maza, která nám na Vltavských vlnách právě dospívala a dohrála, vyrůstala v hudební rodině v Havaně. Už jako dítě studovala klasickou hudbu, ale velmi brzy začala do své tvorby přirozeně zapojovat kubánské rytmy, brazilskou hudbu, tango i jazzovou improvizaci. Výsledkem je osobitý styl, v němž se violončelo stává nejen doprovodným nástrojem, ale také rytmickým i melodickým partnerem zpěvu. Na nejnovějším albu Alamar se vrací ke svým kubánským kořenům. Její skladby jsou plné optimismu, cestování a vzpomínek na Karibik. Přesto však působí současně a oslovují publikum daleko za hranicemi Latinské Ameriky. A my si nyní poslechneme 3 roky staré duové album jazzové kontrabasové špičky Jorge Roudera a vynikající zpěvačky Sophie Rey. Album se jmenuje Coplas Escondidas, tedy skryté verše, a je skvělé. Pustím písně Oración del Remanso a Días del Sitio.

Argentinská zpěvačka Sofia Rey patří k nejuznávanějším osobnostem současného latinského jazzu. Dlouhodobě působí v New Yorku, kde spolupracovala například s Marií Schneider, Johnem Zornem nebo Bobem McFerrinem. Její hlas se pohybuje mezi jazzovou improvizací a argentinským folklorem s velmi současným zvukem a produkcí. Peruánský kontrabasista Jorge Roder je jedním z nejvyhledávanějších hudebníků současného jazzu. Hrál třeba s Petem Metinim, Gerim Bartnem, Danielem Perezem nebo Shaem Maestro. Album Coplas Escondidas představuje komorní dialog hlasu a kontrabasu. A připomínám, že i ve zvukové jednoduchosti a v jejich případě navíc i ve virtuozitě může být obrovská síla. My si nyní pustíme brazilskou zpěvačku Lucianu Souzu a písně Pra Machu Sarmeu Coração a Ventos do Norte.

Luciana Souza patří už více než dvě desetiletí k nejrespektovanějším brazilským jazzovým zpěvačkám. Je držitelkou ceny Grammy a několikanásobnou nominantkou na toto ocenění. Její hlas je známý mimořádnou lehkostí a schopností propojit brazilské hudební tradice s americkým jazzem. Na albu Kometa, ze kterého jsme slyšeli dvě písně, spojila síly s brazilským triem Corrente, které získalo Grammy za spolupráci s Paquitou de Riverou. Společně vzdávají hold brazilským skladatelům, jako jsou Ari Barroso nebo Dorival Caymmi. Jejichž písně dodnes tvoří základ moderní brazilské populární hudby. A my se přesuneme do Mexika za zpěvačkou Magos Hererou. Zazní písně Obra Filha a Remanso, obě z alba Aire.

Magos Herrera, kterou jsme právě slyšeli, patří k nejvýznamnějším mexickým jazzovým zpěvačkám současnosti. Zpívá španělsky, portugalsky i anglicky a její tvorba spojuje jazz s poezií Latinské Ameriky. V průběhu kariéry spolupracovala s Gonzalem Rubalcabou, Johnem Patitučím či Javierem Limónem. Album Aire vzniklo ve spolupráci s komorním orchestrem The Knights a nabízí neobvyklé spojení jazzu, klasické hudby a latinskoamerické písňové tradice. Je důkazem, že současný jazz už dávno překračuje hranice jednotlivých žánrů. A my si teď pustíme kubánskou zpěvačku Daimé Arosenu, která patří k nejvýraznějším hlasům nové kubánské hudby. Vyrůstala v prostředí afrokubánských náboženských tradic, které dodnes prostupují její tvorbou. Na albu Alchemy propojuje soul, jazz i karibské rytmy. A my si z něj pustíme píseň Como vivir por él.

Závěr dnešního Sedmého nebe bude patřit mexické zpěvačce žijící v New Yorku, Lucie Gutierrez. Ta se inspiruje hudbou oblasti Veracruz a na albu Jarocha ukazuje, jak lze tradiční styl Son Jarocho citlivě propojit s improvizací a současným jazzem. Hostování zpěvačky a hráčky na tradiční nástroje Laury Rebolloso podtrhuje silné spojení s mexickou lidovou kulturou. Pustím písně Purificación a La Dueña de tu Amor. Děkuji, že jste poslouchali a přeji vám krásný zbytek dne. Loučí se Marta Kloučková.

0: Tak přesně s 8 hodinou večerní se dnes na Vltavě uzavřela hodinka 7. nebe, pravidelný pořad, který každodenně na Vltavě vysíláme právě mezi 7. a 8. hodinou večerní a každou středu vybírá hudbu do 7. nebe Marta Kloučková. Před okamžikem tedy dozněla poslední skladba jejího dnešního pořadu. S Martou Kloučkovou a jejím hudebním výběrem se na Vltavě můžete potkat zase za týden, opět tedy ve středu v 19 hodin. No a zítra v 7. V nebi bude vysílat Elektrická ovce. Takový je podtitul čtvrtečních pořadů Pavla Klusáka a ten bude zítra pokračovat ve svém seriálu o elektronické hudbě ve filmu mezi lety 1956 až 2026. Zítra nás čeká závěrečná část této osmidílné série Pavla Klusáka a Pavel Klusák si udělá tedy poslední poznámky ve svém seriálu o elektronice v soundtrackích 7. nebe s Pavlem Klusákem, tedy zítra, jak jinak než v 19 hodin. Teď tedy krátce po 8. vám pěkný středeční večer s Vltavou. Od mikrofonu přeje Martina Kolajová. Máme teď chvíli, abychom se podívali, jaký tedy ten dnešní vltavský večer s datem 19. srpna bude. Bude patřit filmu, také příběhům, které z filmového plátna se stoupily zpátky do literatury. A právě dnes v rámci filmového léta budeme už za okamžik začínat naším pořadem pokračování za 5 minut a nabídneme vám četbu z knihy Petra Šabana Bacha Občanský průkaz. Je to kniha, která se později stala předlohou pro film. V 10 nás čeká radioateliér a to znamená, že filmové obrazy vyměníme za čistý zvuk. Čekají nás záznamy z loňského minimaratonu elektronické hudby, který proběhl v rámci festivalu Ostravské dny. Ve 23 hodin se pak vydáme do tajemného světa Twin Peaks s četbou z tajného deníku Laury Palmerové od Jennifer Lynchové. No a ještě před půlnocí vám v osudech nabídneme pokračování vzpomínek ženy, která byla jednou z nejvýraznějších osobností českého filmu. V osudech pokračujeme v poslouchání memoáru režisérky Věry Chytilové. 4 podoby filmu, 4 různé příběhy nebo cesty k příběhu, chcete-li. Filmové léto tedy pokračuje i dnes večer na Vltavě. Od mikrofonu Vltavy vám krásný poslech, nerušený večer a díky za to, že nás posloucháte. Martina Kolajová.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A už za okamžik, milí posluchači, vás tedy zveme na vltavské pokračování za 5 minut dnes s knihou Petra Šabacha Občanský průkaz. Je to jeho 10. kniha a Petr Šabach ji dedikoval kamarádům z Davids a Letné. Právě v těchto čtvrtích se odehrává většina autobiografických, humorně i tragikomicky laděných příběhů Petra Šabacha, z nich některé známe z filmového zpracování. Řada epizod příběhů knihy Občanský průkaz se odehrává od konce 60. let do doby po listopadu 1989 a vyprávění začíná ve chvíli, kdy žáci poslední třídy základní školy přebírají doklad totožnosti. No a tím začíná nepřetržitý sled šikanování mladých lidí ze strany režimu, představovaného horlivými zástupci socialistického státu, tedy příslušníky tehdejší veřejné bezpečnosti nebo dokonce pomocné stráže VB. Pro skupinu pubertálních mladíků se stává uzlovým bodem jejich života nikoli srpen 1968, nýbrž srpen 1969, kdy se proti občanům postavily ozbrojené složky vlastní země. Nikoli okupanti, ale domácí policisté, milicionáři a vojsko se zbraněmi a obušky v rukou, kteří bezohledně mlátili své spoluobčany. Na tyto tragické události, jimiž začalo dlouhé období normalizace, se především soustředí náš pořad. Připravil ho Jan Halas, hudbu vybral Jiří Vondráček, v režii Petra Mančala účinkuje Michal Pavlata. Petr Šabach, Občanský průkaz.
1: Pokračování za 5 minut.

Charlie bydlel v Benedictský, ale jezdil za náma do Davids dost často, protože se kamarádil si s tím Míťou a s tím jsme kamarádili my taky. Charlie byl spíš typ takový tý vesnický máničky. V tom byl trochu rozdíl, myslím, mezi městskýma a vesnickýma máničkama. Městský byli víc zženštilí, víc hubený a s uzonkejma ramenama, protože se slušelo vypadat dost rachiticky, jelikož ideál představovali kluci z britských ostrovů, takový ty, co naprosto ostentativně dávali najevo, že v životě kromě hraní fotbalu na ulici moc necvičili a nesnesli by na sobě ani minimální opálení nebo cokoliv, co jen vzdáleně připomíná zdraví. Kluci, kteří dělali v mládí nějaký sport a později si nechali narůst dlouhý vlasy, byli jiní, protože odskákali ten moment, kdy se jim rozvinuli ramena a tím pádem začali vypadat jako vesnická mahanička, čili ranas. Protože vesnický vlasatci to měli těžší než městský. Na vesnici jste si dlouhý vlasy museli vybojovat v nekonečných bitkách se střední fašonskou generací takových těch, co se pohybovali po vesnických zábavách v dederonkách a s povolenýma kravatama a koukali, aby stloukli každýho, kdo se jim nepodobal. Charlie vypadal jako vesnická mánička a ke všemu měl přeražený nos. My ostatní jsme na to měli takovou teorii, že když Charlie jednou přišel za svým tátou a řekl mu: tatínku, mohl bych prosím tě nosit dlouhý vlasy? Tak mu za to táta přerazil nos, ale když si všim, co udělal, tak mu Charlieho přišlo líto natolik, že mu ty dlouhý vlasy dodatečně povolil. Charlie měl fialkově modrý smavý oči, a kdyby to záleželo jenom na něm, tak by měl od rána do večera dobrou náladu. Ale vzhledem k tomu, že svět je plný idiotů, který vám nálady měněj a většinou tak, že k horšímu, časem se do těch dobráckých očí Charliemu vloudil stín podezíravosti. Takovýho jako jemnýho, buď připraven. Ale jinak byl Charlie v pohodě, patřil k těm, co četli akorát tak Sport a Signál, což byl časopis ministerstva vnitra a četla ho prakticky celá pražská galerka, protože v tom Signálu byla rubrika Veřejná bezpečnost pátrá a všichni gauneři nejdřív nalistovali právě tuhle stranu, aby zjistili, jestli po nich není vyhlášený celostátní pátrání. Na rozdíl od nás ostatních neměl Charlie z vojny žádnou hrůzu a když poslouchal někde v hospodě to naše věčný to se radši podřežu, tak jen tak nechápavě kroutil hlavou a říkal: vždyť jsou to jen posraný 2 roky. Jak to můžeš vůbec vyslovit, ty idiote, zvali jsme na něj. 2 roky života v prdeli a ty si povíš jen 2 roky. Ty seš tak blbej, Charlie, že jim to tam možná podepíšeš. Ale na tuhle poznámku jsme si netroufli, dál už jsme nešli, protože to už začínal Charlie blednout. Je zvláštní, že Charlie se nejvíc kamarádil s Míťou, který představoval jeho pravý opak. Subtilní mánička, Míťa jediný z nás mluvil spisovně, vzpomínám si, že mi jednou říkal, že se v Americe vyskytují nějací yuppies. A to nějací mě tenkrát zarazilo ještě víc než slovo yuppies, který jsem slyšel vůbec poprvé. V Míťovi bylo těžký se vyznat. Psal eseje o umění, kterým nikdo z nás nerozuměl a ty eseje, některý z nich měli i 50 stran, nás nutil číst a vyžadoval na nás pořád nějaký názor a my jsme kolikrát fakt nevěděli nic o Le Grand Jeu, nebo co přesně má na mysli dynamickou plochou Paula Klee a podobnýma záležitostma. Myslím, ale nevím to přesně, že Míťa byl křehkej schizofrenik. Ne ještě úplně jetej, ale už na tý, nebo možná, že za tou tenonkou hranou normálního a ulítlého. Pro tu schizofrenii by mluvil i ten fakt, že nesmírně pečoval o formální stránku těch svých esejí. Každá ta práce byla vyvedena v úhledný vazbě, kterou si sám dělal. A v celém textu byste marně hledali byť jen jedinej překlep. Odstavce, spousta citací, číslička, poznámky, no to přece není normální. Jenže to byl čistě můj názor a ne názor odvodový komise. Míťa se rozhodl, že se vojně vyhne za každou cenu. A nevím, který idiot mu tenkrát poradil, aby udělal to, co později fakt udělal. Protože existovaly daleko míň drastický metody, jak se těm 2 ztraceným rokům vyhnout. V jeho případě by možná stačilo, kdyby zanes psychiatrům ty svý výtvory, nebo kdyby jim řekl, tak jako jsem to později udělal já, že mám divný nálady a myšlenky na sebevraždu a bylo to.
Zmizel jsem na pár měsíců na psychiatrii a nemusel jsem sahat ani po žádný žiletce a riskovat, že si třeba omylem přeříznu šlachy nebo vykrvácím dřív, než mě najdou. Míťa to podělal, jak moh. Proved to tak, že si jednou v zimě, kdy byla všude spousta sněhu a mrzlo, až praštělo, napustil plnou vanu horký vody a pak se v ní nějaký čas pařil a pořád připouštěl horkou vodu. Vždycky, když na něj dneska pomyslím, tak vidím před očima zavražděného Marata. Míťa bydlel ve sklepním bytě, takovým tom, co z něj máte výhled, tak akorát na lidský nohy, který vás míjej. Takže vlastně žil jakoby ve světě starých kreslených filmů o zvířátkách, kde bejvávalo nepsaným pravidlem, že dospělí jsou vidět maximálně po kolena. Jedno okno měl přímo do dvora a tím pádem pro něj nebyl žádnej velký problém se na něj dostat. A to taky udělal. Nahatej a rozpařenej vylez ven a pak se v tom sněhu vyválel. A ten blázen, který mu tohle doporučil, mu řekl, že nejdůležitější je zůstat ležet co nejdelší dobu na zádech, protože pak to chytne ledviny a na ty už je hračka dostat modrou knížku. Nevím, jak dlouho tam tenkrát zůstal ležet, ale je jistý, že právě tohle byl ten okamžik, kdy se Míťa odsoudil k smrti. Už když se zdvíhal ze sněhu, protože nemohl tu zimu dál sníst, byl mrtvej. Co na tom, že ho v té chvíli nic nebolelo? Co na tom, že žil ještě nějakou chvíli? Nevím přesně ani to, kdy došlo k tomu, že skolaboval, ale myslím si, že to muselo být jen pár dnů na to, co si dobrovolně leh do toho ledového hrobu. Já jsem se o tom dozvěděl od Charlieho, který se jednou objevil v hospodě a celý schlíplej nám sdělil, že s Míťou je to na umření, a že má obě ledviny trop a že ho čeká transplantace, jen co prej se najde vhodnej dárce. Charlie jen kroutil hlavou a pořád opakoval, jakýže je Míťa vůl, ale myslel tím jen to, že tohle mu teda dělat neměl.

V roce 1968 se policajti chovali téměř lidsky. Krátce po 21. srpnu nosili na klopách trikolory a stali se z nich málem naši hoši. To byl jediný rok, co jsme se jich nebáli. Říkali nám sice občas věci jako kuci neblbněte, ale spíš tak jako starší bráchové. V tom 68. se začalo mluvit o tom, že policajti budou muset nosit identifikační čísla, takže si na ně budete moct kdykoliv stěžovat. Kde máš číslo? Pokřikovali jsme na ně s klukama a oni říkali, že na to se teprve čeká a ani nás neskontrolovali. To bylo ještě tak před rokem dvěma něco naprosto nepředstavitelného. Do prvomájového průvodu se zařadila skupina českých hipíků a házeli po Dubčekovi na tribuně různý dárečky. Nejvíc plyšový zvířátka. No zkrátka, český hippies. Aleše zbyli Rusové hned jako jedno z prvních. Stalo se to na Haštalském náměstí, kde si zřídili něco jako svý headquarters, čili hlavní velitelství. Malí děti, kteří se tam motali, žebrali na těch ruských vojácích odznáčky. Aleš tam byl se svým spolužákem Felixem, který si to fotil. A když po něm Rusové chtěli film a začali se s ním strkat, tak mu šel Aleš na pomoc s vysokoškolskou ruštinou, kterou v něm kultivovala v prvním ročníku právnické fakulty profesorka Raisa Arsintievna Dolgopolová. Aleš dostal ze svůj výkon jednu zleva a jednu zprava a ustlal si přímo na ulici. Kdežto Felixe dokopali ty nasraný rusáci do sklepa, kde si ho vzalo do práce takovýto komando. Chlapi, co měli pod maskáčema modrobíle pruhovaný trika. A málem ho tam zabili. Ne, že by se v tom sklepě posral strachy, vysvětloval Felix Alešovi později. Oni to ze mě prostě vytloukli ven. Už předtím měl Aleš ve svém vztahu k Sovětskému svazu poměrně jasno. To, že od nich dostal přesdržku, již na kvalitu tohoto vztahu nemělo podstatný vliv, jenom si potvrdil, že jeho dřívější básně, které se tímto tématem zabývaly, skutečně vyplynuly, jak říkal, z nejjemnějších záhybů básníkovy duše. Kde domov můj? Kde domov můj? Tanky hučí po lučinách, kulky bzučí po skalinách, v sadě skví se Rusů pět. Zemský ráj to na pohled. A to je ta země česká. Vůkol je mléko a jednotky. Strdí bys však marně hledal. Dávaj ho v Rusku do vodky.

0: Charlie si v 69. v srpnu lámal palici hlavně s tím, kde sehnat nějaký prachy na středně velký pivní mejdan, protože za pár neděl měl mít osmnáctiny a zatím všichni jeho známí, kteří už to měli za sebou, nějakou tu pařbu dali dohromady. Problém byl v tom, že byl momentálně bez práce a zadlužený všude, kam se podíval. Nebyly to velké částky, ale za to jich bylo požehnaně. A další malér spočíval v tom, že když si půjčujete někdy před půlnocí od kámoše na pivo, tak se vám to kolikrát do druhého dne úplně vykouří z hlavy, takže musíte být permanentně ve střehu a když na vás najednou někdo vypálí, hele, docela by se mi to kilo šiklo, tak nesmíte přijít o hlavu a koktat pro bojaký kilo, nebo my dva se známe, vole, protože to už by vám příště nikdo nepůjčil. Tomu už nikdy, říkali by všichni, ten je naprosto vypitej. Ten má už z mozku motorovou housku a podobné hlášky by si mezi sebou vyměňovali a z vás by se brzičko stal ten, který mu se prostě nepůjčuje, protože, vole, nevrací. Tohle Charlie dobře věděl a jediná věc, která mu momentálně pomáhala s kartama, byl fakt, že až na pár výjimek na tom jeho kámoši byli stejně. Charlie procházel rozkopanou revoluční a nahlížel do výkopů, kde se povalovaly hromady obrovských matek, a chvíli přemýšlel, jestli by se nějak nešikli, ale pak usoudil, že tyhle matky jeho problém s prachama asi nevyřešej. A tak jen zvolna pokračoval v chůzi s nejasným plánem v hlavě a ten plán se víc než o cokoliv jinýho opíral o zkušenost, že by touhle dobou mohl v parku, který bejvával tam, co dneska stojí kotva, potkat jednoho nebo dva známí a něco vymyslet. Bylo 19. srpna, na všude kolem něj se provokativně procházely skupinky policajtů a milicionářů a taky vojáků základní služby s páskama na rukávech uniform. A zatímco policajti se tvářili podmračeně a většina z těch milicionářů taky, tak tyhle základňáci s páskama chodili, jako kdyby je před sebou někdo postrkoval. A jak se mají tvářit, nevěděl pravděpodobně ani jeden z nich, protože některý narukovali zhruba před rokem a nejdřív skládali přísahu, v který se škrtala pasáž, že budou věrně sloužit bok po boku ostatních armád Varšavské smlouvy. A za nějaký čas šli na druhou přísahu, kde už ta pasáž zase byla. A některým z nich říkali velitelé před rokem, možná chlapci, že se vás několik už nevrátí domů, protože položí své životy při obraně vlasti. A ty samý velitelé je jen pár týdnů na to nutili, aby odstranili ze všeho, co pomalovali trikolorama, včetně přezek u opasků, červenou, modrou a bílou, a hulákali na ně přitom to svoje jedu, jedu. No a teď tady popocházeli, tupě následovali policajty na každém kroku a nezmohli se ani na to, aby občas řekli jebu nebo do piči. V parku narazil Charlie jenom na Olina, který byl taky bez peněz, což je jasný, protože jinak by asi nebyl v parku. A když pak sečetli svou bídu, sesuli se otráveně na lavičku a společně vyhlíželi někoho, kdo by jim pomohl z téhle šlamastiky. Ale ani oni nevěřili tomu, že by si v tuhle chvíli někdo někde řekl, moment, co když je teď v parku někdo jako Charlie a Olin a tyhle dva jsou bez prachu? Co když nutně potřebují kilo nebo dvě? Neměl bych si za nima pospíšit? To víte, že ne. Takovýhle blbové na světě bohužel neexistujou. A byl to právě tenhle fakt, který nakonec rozhodl o tom, že Charlie řekl Olinovi, co kdyby jsme se šli mrknout ke koňovi? A protože Olina nenapadlo nic chytřejšího, tak jen pokrčil ramenama a pak se kuřáckou chůzí vrátili tou samou cestou, po které se Charlie jen před chvíli připlížil do parku. Už ze spoda někde od koruny bylo vidět, jak se policajti handrkujou s lidma, kteří se tu shromažďovali v hloučcích, a už z tohohle místa bylo celkem dobře slyšet, jak na ně policajti křičejí to svoje oblíbené rozejděte se, rozejděte se. Je jich tu víc než včera, konstatoval Charlie. Řekl bych, že až podezřele moc, řekl Olin s přimhouřenýma očima, a pak už šli prakticky mlčky až nahoru a teprve tam u pomníku svatého Václava jim svitlo, že tohle nebude jen tak nějaká prdel. Teprve tam jim došlo, že to policajti myslejí naprosto vážně. Lidi se s nima hádali a nadávali jim a pár tajných furt kroužilo kolem těch skupinek lidí, jak vlci se chovali, jak nějaký lovící hyeny. A když někdo někde zůstal stranou a nechráněnej, tak ho doslova chňapli za límec a pak se na něj vrhli, společnýma silama ho odtáhli a nacpali do připraveného Antonu, kterých tu všude kolem bylo plno. Pro boha, oni to berou šmahem, uvědomil si Charlie, protože ty tajný brali všechno, co se jim dostalo do pracek. Stejně tak mladýho kluka v džínsové bundičce, jako ženskou se síťovkou, v který měla nákup. Stejně tak mladou holku v minisukni, jako penzistu, co jim hrozil holí.
1: Kurvy, zasraný, ječel vedle něj Olin. Gestapo, skandovali lidi kolem a snažili se přitom, aby zůstali co nejblíž při sobě.
0: A Charlie si najednou vzpomněl, jak někde slyšel, že když vyrazili vojáci za války do útoku na bodák, takže jich padlo při těch stečích tolik právě proto, jelikož se snažili být u sebe co nejblíž a nikdo se nechtěl nijak rozptylovat, protože ten put zkrátka funguje za všech okolností. A to samé se dělo i teď a tady. I když tady to bylo funkční a ty hloučky věděli, že mají možnost přežít jenom jako miniaturní neozbrojený falangy. Houstlo to tenkrát pomaličku a skoro nepostřehnutelně, ale než se Charlie a Olin stačili pořádně rozkoukat, zjistili, že je policajti vytlačujou do pasáže. Sem tam proletěla vzduchem dlažební kostka a pár jich měli na svědomí i Charlie s Olinem, kterým se podařilo trefit přední skla policejních Antonů. Bylo by spíš divný, kdyby se netrefili, protože tohle vystudovali společně ve věčných bitkách s klukama z náplavky. A dá se říct, že do pomyslný KPZ-ky těhle časů patřila vedle nepsané povinnosti zahrát Dajánu i schopnost trefit se dlažkou do prázdné konzervy nejmíň na 10 metrů. Charlie s Olinem několikrát prokličkovali mezi těma nejagresivnějšíma policajtama a pak se rozhodli, že se vrátí do svého parku. Ne si někam sednout, ale vylízt si na plochou střechu jednoho takového technického stavení, který tu stálo, snad to byla garáž nebo co, odkud byl dobrý výhled po okolí. Leželi tam až do noci a když se kolem 11. v ulicích objevili první pejskaři a zdálo se, že šarvátky pomalu ustaly, seskočili dolů a šli domů. Vypadá to na remízu, řekl Olin.

Druhý den se už od rána připravovala na Václaváku scéna pro druhý jednání. Bylo jasný, že policajti nezaháleli, protože stačili přes noc navařit na svý auta sítě, který teď chránili okna před kameny. A ještě jedna věc přibyla. Chlapíci v civilu a s kamerama. Kamery a foťáky, ty byly teď prakticky všude. Tajní se nesnažili o žádnou nenápadnost. Naopak, byli schopni k vám přistoupit a s tichým bzučením si vás natáčet z pouhýho metru. Charlie se dopoledne zastavil pro Olina, zahvízdal mu pod oknem a když se Olin konečně vyprdelil z baráku a zeptal se ho, na co má přes rameno ten svůj rybářský batůžek, to žebradlo, jak se vyjádřil, tak mu Charlie řekl, uvidíš. A pak se vydali společně do parku, že by tam mohli přibrat ještě pár známých. Ale na lavičkách bylo v tu dobu jen několik důchodců, takže to vzali zase jen takhle ve dvou na Václavák s malou zastávkou v Revoluční, kde místo známých Charlie přibral do svého žebradla pár matek. Atmosféra se proti včerejšku na první pohled až tak nelišila, ale když jste se na chvíli rozhlídli, muselo vám být hned jasný, že se přitvrzuje, a to z obou stran. Samozřejmě, že zase všude znělo to rozejděte se, rozejděte se. Ale bylo tu víc psů než včera a taky mnohem víc milicionářů. Já jsem si vždycky myslel, že jsou to jen takový kreténi, takový strejdové, co dělají cvičení s polní kuchyní plnou guláše a nakonec se všichni ožerou, ale tyhle tak nevypadají. Řekl Olin Charliemu, když se rozhlížel kolem sebe, ale Charlie ho moc neposlouchal, protože právě lovil v batohu matku, kterou ve vteřině poslal za jedním tajným, který je kousek od nich natáčel. Nejdůležitější je sejmout co nejvíc těch s těma kamerama, vysvětloval Olinovi a cpal mu přitom pár špinavých matek do kapes nových kraťasů a Olin se proti tomu snažil chvíli protestovat, ale jen chabě, jelikož věděl, že žádný protesty na Charlieho neplatěj. Jo, tak ty se smotorizoval, ty parchante, zařval najednou Charlie a rozeběh se za skútrem, kde za řidičem seděl policajt, ale seděl obráceně, aby mohl pohodlněji filmovat. Projížděli takhle pomalonku a beze spěchu Václavák a když se u koruny chystali zahnout, že to vezmou po příkopech a asi do té rozkopané Revoluční, kam nemohli auta, tak je Charlie u té koruny doběh a Olin jen úžasle pozoroval, jak se za nima žene, jak mu přitom poskakuje na rameni to žebradlo a jak se nakonec zastavuje a snaží se sejmout toho zadního chlapa matkou. Poslal za ním nejmín dvě, spíš tři, a pak se rychle uklidil zpátky mezi lidi, kteří tu skandovali Gestapo, Gestapo, stejně jako včera. A stejně jako včera skončili Charlie a Olin ten večer na střeše, z který byl tak dobrý výhled. U hybernu se Davu podařilo spolknout jednoho zpozdělého milicionáře. Dav se kolem něj a nad ním zavřel, jako když hodíte do žabince šutr. Policajti na to koukali, ale nezasáhli. Jenom si to všechno pečlivě filmovali. Samozřejmě, že nejvíc lidí se na Václaváku sešlo 21. srpna. A taky nejvíc policajtů, kteří se je snažili z toho náměstí vytlačit. Celý den se pokoušeli nahnat dav do té rozkopané Revoluční a nakonec se jim to podařilo. Většina lidí se teď mačkala před bankou na příkopech a zase se z jedné strany ozývalo rozejděte se a z druhý gestapo, gestapo a Charlie s Olinem leželi na střeše a všechno měli pod sebou jako na dlani. Vylezli sem teprve před chvílí, protože si oba odpoledne hodili pár matek, spíš

0: zemřelý mrtvo. Zírali napjatě ze střechy a pak to přišlo naráz a bez varování. Střelba do vzduchu na lidi vždycky zapůsobí stejně. Dav spanikařil a pokoušel se rozlejt do stran. Měl tendenci se chovat jako láva nebo velká voda, ale pohyb mu znemožňovaly uzavřený ulice a tak se jen tak přelíval na místě a do toho se ze všech stran přihrnuli policejní autobusy a mraky policajtů rozpoutali brutální zatýkání a to všech a bez rozdílu a žádný rozejděte se neplatilo. Teď už to třískali hlava nehlava a cpali do těch svých karos, kde by ti pokračovalo a do toho bylo slyšet jen zoufalý křik lidí, z kterých crčala krev a taky štěkot policejních psů z hodností, všech těchhle k nepříčetnosti rozlícených bestií s pěnou utlami a do fialova brunátny ksichty milicionářů, kterým se při tom linčování chvěly oči, jako by do nich někdo pustil tisíce voltů. Ty vole, zanaříkal najednou Olin. My jsme tu obklíčený.
1: Capi, capi, capi, capi. Co to šlape ulicí? Co je to za divný chlapy? Jsou to chlapy z milicí. Děti koukají na ty strýce. Jeden strýc jak druhý strýc. Zpěvem strýcům praskaj plíce. Jsou to strýci od milic. Pepík se jen rychle nadých. Já vstoupím do svazu mladých a pak taky ulicí budu šlapat s milicí.

Počkáme, rozhlížel se Charlie. Věčně tady nebudou. A tak jen leželi a sledovali, jak pod nima odjíždí jeden autobus za druhým a pak, jako by to někdo nařídil, nastalo zase ticho. Protože křik a pláč a štěkot a řev a střelba, tak to všechno tu najednou nebylo, protože to policajti naházeli do plechových krabic a odvezli na skládku úplně stejně, jako to dělají popeláři. A stejně jako po sobě popeláři nezbírají to, co jim náhodou upadne a nechávají to prostě metařům, tak i teď tu bylo možné zahlídnout tamhle kabelku a tady klobouk a dokonce i rozervanou košili a pár čepic, ale ani jednu policejní nebo milicionářskou, jen ty civilní. A do toho nastalého ticha, potměšilýho a falešného jak pětník,

se sem tam ozýval jen utahaný kašel milicionářů a tajných, kteří se tu znovu scházeli do skupin. Dívej, řekl Charlie Olinovi tiše. Takhle to vypadá po válce. Už aby šli do prdele, heknul Olin a pak se zeptal. Myslíš, že o nás vědí? To už by nás měli, uvažoval Charlie a dodal. Hele, už začínají chodit pejskaři, tak ještě chvíli počkáme a slezem. Po ulicích se teď skutečně pohybovalo pár lidí, kteří čekali, až budou moct ven, aby se prošli s pejskem. A protože se většina z nich znala, zastavovali se a polohlasně rozmlouvali, zatímco jejich miláčci se ještě trochu třásli. Ještě se tak úplně nevzpamatovali z těch hrozivých petard, který je před chvílí donutili zalíst pod postele a tam jen nešťastně kňučet. Teprve po hodině se Charlie s Olinem odvážili seskočit ze střechy. Šli loudavě, aby nevzbudili žádný podezření, a když zahli do revoluční, narazili tam na další skupinku milicionářů, který pokuřovali před pasáží. Charlie zalovil v kapse, přistoupil k jednomu z těch mužů a s cigaretou mezi prsty se ho zeptal, co možná nejpřátelštěji, jestli by mu nedal připálit. Olin stál v tu chvíli stranou a to bylo také jeho štěstí. Jistě, nabídl se milicionář, rozvážně škrtl a dlaní ochotně stínil tak, aby mu sirka nezhasla. Děkuju, vyfouk Charlie kouš nosem a otočil se, že zas půjde, ale v tom dostal zezadu ránu pažbou a bylo to tak rychlý a nečekaný, že sebou jenom nechápavě praštil ochodník a nechápal nic ani v dalším okamžiku, kdy ho něčí ruce hrubě postavili na nohy a chraplavej hlas za ním poručil, tohodle mi dejte stranou. Já tady bydlím, vysoukal ze sebe Charlie, aby to všechno vysvětlil. Pochopte, já tady bydlím. Ale to už ho ved ten samej chlap, co mu před chvílí tak ochotně připaloval startku někam do útrop pasáže a klidným a zúčastněným tónem mu říkal, to bude dobrý, to dobře dopadne. Občanku máš? Mám, tak to bude dobrý. Charlie překonal bolest pod pravou lopatkou, sáhnul do zadní kapsy a podal muži před sebou svou legitimaci. Ten ji jen zběžně prolistoval a když mu ji podával zpátky, tak zopakoval, že to je dobrý a to se vyjasní a pak ukázal Charliemu, ať si zatím stoupne ke zdi a Charlie si teprve teď uvědomil, že už tam je asi 20 jiných lidí s rukama nad hlavou. Semka si stoupni, opři se a počkej, ono to dobře dopadne. Poplácel ho milicionář po rameni a poodešel stranou. Nemluvit, řekl dvěma holkám, který fňukali někde uprostřed řady. Řekl jsem nemluvit. A pronesl to tónem, v kterým byl kus výčitky, jako by chtěl dodat. Tohle jsme si nedohodli, teď vy podvádíte, holky. A jedna z nich se na něj otočila a se slzami na tvářích skoro zešeptala, jak se bála, že se jí chce čůrat. A milicionář si hlasitě vzdychl. Prosím vás, vydržte to tu chvilku, než sem dorazí bezpečnost a než se všechno urovná. A možná, že chtěl říct ještě něco povzbudivého, ale k tomu už se nedostal, protože ho v tu chvíli přehlušil dusot bot, který zaplavil celou pasáž a zase se ozval ten vzteklej štěkot psů a Charlie se pootočil a to už mu někdo docela zblízka zařval do ucha. Ukaž ruce! A Charlie nechápavě natáhl ruce před sebe a čekal, protože nevěděl, co se po něm chce a mladý policajt mu poručil dlaně! Ukaž mi dlaně! A tak Charlie poslušně otočil svý ruce dlaněma vzhůru a když je policajt chňap a prohlíd, tak křiknul směrem k ostatním. Házel! Tahle svině házela! A smek s ním stranou, kde mu dlaně prohlíželi další policajti, kteří jen pokyvovali hlavami a říkali jeden druhýmu, jasně, že házel, podívejte, jak je má od těch matek zasraný. Já tady bydlím, bylo to jediný, na co se zmohl Charlie. Já tady kousek bydlím. Ale nikdo ho neposlouchal, protože teď prohlíželi ruce i ostatním. A byl v té řadě i jeden chlap v těžký kožený bundě, takovej už poměrně starší chlápek, a ten policajtům povídá. Vidíte? Čistý. Kdepak, soudruzi, já nic neházel. A ten mladíčkej policajt ho při těch slovech třísknul do těch dlaní obuškem tak silně, že chlap jen zařval a strčil ruce do podpaždí. A policajt chvíli čekal a celou tu dobu se jen usmíval a pak zahulákal. A teď je ukaž! A vytrh mu ty ruce, za zápěstí mu je vyrval z podpaždí a pak už klidnějším tónem a s pohledem vítěze prones. Vidíš, jsou modrý. A když jsou modrý, tak si házel.
A pak se obrátil k ostatním a přikázal, ať všichni natáhnou ruce dlaněma nahoru. A policajti do těch dlaní řezali obuškama a lidi řvali bolestí a hrůzou. A ta holka, co před chvíli prosila, že se jí chce na záchod a jestli by si nemohla odskočit, teď seděla se zalknutým výrazem a rezignovaně pozorovala skvrnu na svých bílých kalhotách. Skvrnu, která se pomalu zvětšovala. Charlieho, ostatní a dokonce i tu holku donutili policajti utvořit dvojstupy, ze všech stran obklíčili a poručili jim pochodovat. Takhle prošli s tou vyděšenou a zbytou skupinou pasáží a celou dobu až do Benediktský na ně zvali nohy nahoru, nohy nahoru. A Charlie pochodoval jak loutka a vedle něj paní s nákupní taškou, taková už na první pohled moc milá paní to byla, se snažila vykopávat nohy v letních sandálech, co nejvejší to šlo, a zdálo se, že se přes slzy usmívá a očima jako by někoho pořád vyhlížela. Možná, že hledala toho hodného milicionáře z pasáže, který všem tvrdil, že to dobře dopadne. Sem tam někdo z hloučku pochodujících křiknul gestapo, ale to teď nechávalo policajty chladný. Soudruhu kapitáne, ozvalo se volání. Tyhle dva taky házeli. A podívejte se, jak museli házet. Ukazoval od auta zaparkovaného u chodníku nějaký policajt na dvě zvláštní figury, které stály před vozem s nápisem Rally Octavia. Jeden z nich měřil snad 2 metry a ten druhý měl hlavu i s čepicí sotva v úrovni jeho prsou. Stáli tam, předváděli svý černý dlaně a ten obr se snažil tomu policajtovi něco vysvětlit, ale ten jen stál, pokyvoval. A pak, když do něj začal hučet i ten druhej, tak šáh po obušku, přetáh malinkého přes ledviny a hodil ho do skupiny pochodujících kolem. Obr se připojil, až když ho tam dostrkali milicionáři, co je právě míjeli.

Charlie ho dělilo od domu, kde bydlel, jenom pár metrů. Stačilo by mu jen nějak se šikovně urvat, nasadit pekelný sprint, párkrát zahnout a vyjet se třás. Případně prokličkovat nějakým barákem. Znal tady pomalu každý sklep, každou škvírou, kterou se dalo protáhnout, se Charlie zamlada protáh. Ale v tuhle chvíli mu všechny tyhle místopisné výhody nebyly naprosto k ničemu, takže jen odevzdaně kráčel spolu s ostatníma a jediný, na co se mohl aspoň trochu spolíhat, byla ta adresa v jeho občance. V Benediktský už bylo tou dobou po všech možných chodbách nejmín 200 lidí, kteří tu stáli rukama opřený o zdi a všude se strkali policajti s obuškama. A když si vzpomněli, tak si někoho otočili a zase rány přes dlaně a když se jim zdálo, že si někdo dělá pohodlíčko, tak ho tloukli přes záda a ze zadu do nohou a ledvin nebo ho rovnou srazili na podlahu a bušili do něj a kopali. Průběžně odváděli lidi k výslechům a to tak, že je vrazili do nějakých dveří a za chvíli už bylo slyšet zas jen bolestný řvaní a křik. A pak chyt někdo Charlieho na temení za jeho dlouhý kudrnatý vlasy a takhle v záklonu a pozadu ho vtáhli do kanceláře a Charlie volal: já tady pro boha bydlím. Jenže policajtům, kteří stáli v té místnosti, to bylo víc než jedno. A hned první, co udělali, bylo, že ho vrazili do židle a tupejma kancelářskýma nůžkama mu vjeli do vlasů a Charlie seděl jako hodný chlapeček, ani se nepohnul, jaký měl v tu chvíli strach, a když ho bolestivě vošmykali, takže vypadal jako trestanec s prašivinou na hlavě, tak zahodili ty nůžky a i když Charlie věděl, že je to úplně na draka, tak mu to přece jenom nedalo, aby tiše nepronesl to svoje já tady bydlím. Ale už to znělo spíš jako otázka, která zapadla někam mezi mechaniku psacího stroje, v kterým byl založený čistý papír. A pak už jen tupě odpovídal na otázky, které mu pokládal celkem mladý policajt. Snad nejvíc jich tady bylo poměrně mladých. A Charlie se v duchu nemohl dopočítat, kde se najednou všichni vzali. A něco mu v těch počtech nesedělo, měl pocit, že se mailí, že všichni, co jsou tady, se mailej a nevědí o tom. A už to chtěl říct nahlas, chybělo málo, aby vstal, zatleskal a zvolal: věnujte mi chvilku pozornosti, někde jsme to posrali. A teď musíme zjistit, kde, protože před rokem, před pouhým rokem jsme přece všichni, nebo já měl aspoň ten pocit, že všichni... Jenže nic takového neřek a ani nemohl, protože v Turánu přivlekli toho staršího chlapa z pasáže, toho v kožený bundě a s odřenou taškou, a srazili ho hned vedle židle, co na ní Charlie seděl. Kopali do něj a mydlili ho obuškama a jeden z nich křičel s očima navrch hlavy: jo, tak ty jsi na nás přines sekeru! Chlap ležel stočený do klubíčka, chránil si hlavu a naříkal, že je tesař. Ať se přesvědčej, že je ta sekera tesařská, že šel přece jen do práce, a teprve, když začal vydávat takový strašidelně tichý stenání, tak ho nechali bejt. Policajt vytáhl papír ze stroje, ukázal prstem na místo, kde to má Charlie podepsat, a pak ho odvedl další policajt do obrovské místnosti, snad nějaký tělocvičny nebo co to kdysi bylo, kde čekala ta část lidí, která už měla výslech za sebou. Během noci sem přiváděli další a další, a takhle to šlo až do rána. Okna byly utemovaný, bylo tu k zalknutí a několik lidí v tom dusnu omdlelo, ale policajti to naprosto ignorovali a ožili prakticky jenom jednou. A to, když se najednou odkudsi anglicky ozval hlas, který žádal o otevření okna s naléhavým please na konci věty. Jen jak to policajti zaslechli, prodrali se k němu, vytáhli si ho stranou a přestali do něj bušit, až když zůstal ležet bez hnutí na podlaze. Ráno přišla čerstvá policejní směna s nějakýma lajstrama a stoupli si ke dveřím, ale k jiným než k těm, kterýma sem lidi vodili. Ze všech jmen, který to ráno policajti vyvolávali, si Charlie zapamatoval jen Adam Brown, protože to museli zařvat asi pětkrát, než se ten zbytej kluk s anglosaskou hlavou dovtípil, že se asi jedná o něj. Předstoupil před ně a pokusil se o kratší řeč ve smyslu žádám o spojení s britskou ambasádou nebo něco podobného, ale to už ho šoupli i s tou jeho stížností za ty tajemné dveře a pak bylo chvíli ticho a pak zase řev a takhle tam strkali lidi, co je četli na seznamu a pokračovalo to jeden za druhým naprosto bez rozdílu. Urostlej chlap nebo křehká holka, všechno jedno. Za dveře a řev. A teprve, když se ozvalo Charlieho jméno, tak měl možnost přijít týhle záhadě na kloub.
a je snad zbytečný dodávat, že o to nestál ani trošičku, protože tušil, že bude znovu byt, a jakmile prošel těma dveřma, tak mu došlo, že tušil správně. Stál najednou na dvoře policejní stanice, kde čekal autobus, v kterým naříkalo nejmín 20 lidí, a když se Charlie podíval před sebe, tak pochopil proč. Policajti tu utvořili uličku po 10 na každé straně a cesta k autobusu vedla přes ní. Charlie dlouho nepřemýšlel a vyrazil. Byl tak rychlej, že nejmín polovina chlapů promáchla a ty ostatní rány, co po cestě schytal, se po něm víceméně svezly, takže se dostal na konec uličky celkem neporušenej. A když už dával nohu na stupátko a chtěl si vydechnout, chyt ho jeden z těch policajtů za rameno a strhnul ho zpátky. Ani hovno, kamaráde, prones mu tiše do ucha. Ani hovno, protože ty si to zopákneš. A hezky pomalu. Pijánko. Rozumíš? Hezky pomalu. Vzal pak Charlieho skoro něžně za ramena a takhle bok po boku se znovu vydali na začátek. Ostatní se zatím pečlivě připravovali. Poklepávali si obuškama od dlaně a přešlapovali z nohy na nohu jako členové nějakého sportovního týmu. Strach z vás udělá dítě. Už malej strach. Natož ten, který měl teď Charlie. Nepoznával sám sebe, když slyšel, jak říká: já tady kousek bydlím. Tady. Prakticky za rohem. Já vím. Pokejval policajt a strčil do něj. Poslední dobou jsem nad tím udiven. Proč pak se srpnu neříká kladiven?

Ty vole, ty máš dočista odražený záda. Řekl mu o pár dní později na celé pankrácký věznice závodní řidič Franta, který ho sebrali i s kopilotem, protože měli ruce černý od toho, jak se ten den, co je sebrali, hrabali celý odpoledne v motoru. Tohle by měl vidět nějaký doktor. Tady? A jaký? Nějaký Mengele? Zeptal se ho Charlie nešťastně a pokračoval v rozpočítávání. Eniky, Beniky, Kliky, B. Chtělo by to něčím natřít, tohle je strašný. Měl bys to fakticky někomu ukázat, radil Charlie mu Franta. Helce, pelce, do pekelce, do prdele a komu asi? Kurvy zasraný, za tohle nám jednou zaplatěj, řekl Franta. Charlie vybral tři, který dneska získali možnost spát na kavalci a pak se chvíli dohadoval s učitelem, což byl ten Frantův kopilot, který ačkoliv vyhrál, trval na tom, že se vyspí na zemi a že ho přenechá kvůli těm zádům Charliemu. A je fakt, že když se k němu přidali i ostatní a říkali, hele, neblbni, já vem to, tak se ani moc nebránil. Učiteli poděkoval a tím to skončilo. Takhle to tu chodilo už týden. Bylo jich tu v celé pro 3, 8. A Charlie měl někdy pocit, že už se z něj stal pomalu, ale jistě starý, zkušený mukl. Jeden z těch, kterých byla tahle věznice za normálních okolností plná. Potkal tu už řadu kriminálníků, jejich řeči na začátku vůbec nerozuměl. Když se na první vycházce přimotal Charlie k jednomu z nich a zašeptal, šel by poslat dopis. Prohlíci ho ten pokérovanec skoro pobaveně, zrakem přitom odhad Charlieho řetízek a pak poznamenal. Myslíš, holuba? To víš, že by to šlo. Pošli zítra koně a přibal k tomu tohle. Ukázal Charlie mu na krk. A tak se Charlie musel poptat, cože si má pod tím koněm představit a nakonec zjistil, že se jedná o fusekli spuštěnou na provázku, který na cele získali tak, že obětovali jeden slamník a pak tu ponožku prostrčili skrz mříže dolů a kromě toho řetízku se v ní pohupovali i prstýnky a po 14 dnech měl vlastní hodinky už jen učitel, který na nich měl datumovku a až do konce srpna vyděšeně pozoroval, jak se na nich číslíčka měněj a zvyšujou a 30. srpna zavil jako zvíře a kopal do dveří a volal začíná škola, puste mě ven. A když ho Franta od těch dveří tahal zpátky a domlouval mu, to už si zapomněl, jak tě včera zmlátili, to chceš zase nakládačku. Tak se učitel rozbrečel a aby ostatní neviděli, jak mu tečou slzy, tak stál otočený ke zdi a do té zdi přerývaně naříkal prosím vás, puste mě, teď na mě čekají prvňáčci. A ostatní se po sobě jen koukali a sem tam se někdo ušklíp nebo usmál, protože jim to v té chvíli připadalo spíš legrační. A pak se neudržel ani Charlie, který měl ještě před chvílí co dělat, aby se sám nerozbrečel a najednou se nahlas rozesmál. A pak se k němu přidali i ostatní a když říkám všichni, tak myslím i učitele, který z pláče přešel za pár minut do chechtotu a když se takhle vysmáli, včetně Adama, který tomu nemohl moc rozumět, tak zase zmlkli a druhý den učitel sundal hodinky a poslal koně s lístkem. Chci čokoládu a cigára. Je pravda, že ze začátku všichni trnuli, jestli tohle není jen nějaký sprostý trik a jestli za svý jediný drahocenosti vůbec někdy něco uviděj, ale tyhle obavy se ukázaly jako zbytečný. Co mu klové slíbili, to taky dodali. A když si Charlie řekl, že napíše mámě dopis, kde jí všechno popíše, takový jeho zápisky z mrtvýho domu to měly být, tak mu obstarali i papíry a tušku. Stálo ho to jeho tričko, co připomínalo americkou vlajku. Dostal za něj takovej ušmudlaný hadr, co byl kdysi asi košilí, ale za ty cenné věci se to vyplatilo. Vězeňský život se kromě vycházek, který znamenaly jen další bytí, a to hlavně pro ty, co se na nástupech spožďovali, což byl většinou případ učitele, který mu kvůli tomu dokonce tesař Dobijáš pučoval svou bytelnou koženou bundu, aby to aspoň trochu tlumilo rány. Takže vězeňský život se začal vyznačovat nesnesitelnou nudou. A nebejt Adama a jeho prstýnku, za který přišli v koňovi karty, tak by se všichni nejspíš zbláznili. Když mu tenkrát Dobijáš posunkama ukazoval, ty jsi vůl, tohle dej nějaký hezký holce, tak Adam jen něco procedil mezi zuby a učitel to Dobijášovi přeložil takhle. No tak on říká přibližně to, že tady už na všechno sere.
Takže se hrály karty a i když je to k nevíře, nedošlo mezi těmahle osmi na celé pro tři za celých 14 dnů k jedinému vážnějšímu konfliktu, ačkoliv jeden se už na obzoru rýsoval, a to hned na začátku. Hned jak vzniknul problém s dělením chleba, protože holí ruce se ukázaly být nepřesnej a nespolehlivý nástroj. Holejma rukama nikdy nikoho spravedlivě chlebem nepodělíte. Nejdřív se to nebralo až tak přísně a používal se prostě jen starý dobrý přístup. Ty dělíš, já vybírám. Ale časem bylo čím dál tím jasnější, že jestli se tahle věc nezačne rychle řešit, hrozí přerůst v jeden velký a nepříjemný malér. Někdo si vzpomněl, že má ještě nějakou tu cetku, za kterou by bylo možné získat třeba kus plechu, kterým by se dalo krájet. A tak se zase poslal kůň a k nesmírnému překvapení všech v cele nahoru doputoval normální kuchyňský nůž. Charlie se dal do psaní dopisu svý mámě a všechno utrpení, který tu prožíval, sepsal minutu po minutě a hodinu po hodině úhledným hulkovým písmem, tak, aby to bez problému přečetla. A když tu baladu o utrpení dokončil, cítil se po všech stránkách mnohem líp. Tou dobou se začalo šuškat, že se asi něco děje, protože tenhle říkal, že tamhle tomu řekl bachař, pojďte a vemte si věci. A když vám řekli, že vemte si věci, tak to bylo jasný, že jdete ven. Všechny debaty na celé se teď točily jen kolem tohodle jediného tématu a jednou dopoledne zarachotili dveře, a bachař, který tu byl považovaný za takového slušnějšího chlapa, ukázal na učitele a přikázal mu: vemte si věci. Charlie se k učiteli rychle přitočil a zamotal mu do svetru svýho holuba mámě a ještě mu pošeptal: pošli tenhle dopis. Ale učitel se od momentu, kdy na něj bachař ukázal, začal chovat jako absolutní magor, který se zbláznil z představy, že se může vrátit mezi ty svý prvňáčky a učit je, že Alenko stůj, auto houká, na něm pytle samá mouka. A tak se začal točit v kruhu a třás se po celém těle. No a pak si před vyděšeným Charliem ten svetr natáhl přes hlavu a dopis se snes na podlahu. Charlie na něj rychle stoupnul, ale bylo pozdě. Bachař jen natáhl ruku, jakože čeká, a tak mu ho Charlie odevzdaně podal. A stejně jako dřív říkal, já to kousek bydlím, tak teď řekl pro změnu jen: prosím vás. A vložil do svého hlasu veškerou upěnlivost, který byl schopnej, ale bachař zavrtěl hlavou: nemůžu. Ale já vás prosím, já ho roztrhám tady před váma, žadonil Charlie a málem si přitom kleknul. Nemůžu, opakoval bachař. Já nemůžu, věřte mi. A pak už jen zastrčil dopis do kapsy a odved učitele, který se v tom zmatku ani nerozloučil s Frantou.

Charlie ho odvedli v noci do přízemí, do jedné kopky zařízený akorát stolem, dvěma židlemi, lampou a telefonem a taky jedním majorem. Hned jak Charlieho, kterého jsem dovedla služba, uviděl, tak se zhoupnul na jedný z těch židlí, zalistoval papírama před sebou a jsem tam něco ocitoval. Mámo, protáhl svinsky komediantským způsobem. Mámo, je to tady horší než v koncentráku. Ty jsi byl v koncentráku? Podíval se přes brejle na Charlieho. Charlie zavrtěl hlavou. Policajt zas hledal něco příhodného a toho tam bylo popravdě dost. A vždycky, když našel, co hledal, tak to přečet na hlas. Husák je svině, řekl jako spíš pro sebe. Komunisti jsou kurvy. Helej se, pokýval hlavou. Tak já ti něco povím. Za tohle ti můžeme dát z fleku 7 let, když teda přihlídnu k tomu dopisu. A když k němu nepřihlídnu, tak tě možná taky pustím. Pak ukázal na židli a když se Charlie posadil, jen tak na krajíček a hodně nejistě, vyštěk najednou major. Kde jsi byl 21. srpna v 8.30 večer? Charlie nevěděl, ale po chvíli uvažování mu došlo, že když řekne nevím, může skoro na 100% očekávat odpověď, tak ty nevíš, tak to si teď budeš muset vzpomenout, nebo tak něco. A tak po pár vteřinách, který považoval za odpovídající čas nějakého toho uvažování, řekl, že byl před korunou. Před korunou, skrabatil major obočí. No, někde tam, řekl Charlie. Neděláš ze mě vola, že ne? Protože to bych tě ani neradil. Charlie zavrtěl hlavou a znovu řekl, že před korunou, že myslí, že tam. Major rázně zvedl sluchátko a vytočil nějaký číslo. Přineste mi korunu od 19 do 21, poručil a zavěsil. Něco ti řeknu, pronesl zlověstně a potichu. Jestli na některý tý fotce poznám tvůj ksicht a jestli zjistím, že jsi házel, tak přihlídnu k tomu dopisu a počítej tak těch 7 let. Charlie seděl a mlčel. Ani ne za 10 minut, který strávili beze slov, vešel do místnosti policajt, který se strnulostí číšníka naservíroval před majora jakousi složku a pak neodešel, ale zůstal stát vedle něj. Major pečlivě rozvázal tkaničky tvrdých desek s černou vazbou a začal se probírat fotografiemi. Odkládal jednu po druhý tak, aby na ně Charlie viděl. Tak co? Poznáváš tam snad někoho? Charlie zavrtěl hlavou. Ne, nepoznávám. Polknul na sucho a Adamovo jablko mu v krku nabobtnalo do velikosti pomeranče, protože se díval sám sobě přímo do obličeje. Na svůj vsteky zrůzněný šklep, na to, jak ho zachytili v momentu, kdy právě mrštil matkou, jelikož jeho pravačka byla celá rozmazaná. Měl na sobě tričko s hvězdičkami, který připomínalo americkou vlajku a který tu vyhandloval za papír a tušku, aby mohl napsat dopis o svém utrpení a poslat ho mámě, aby informovala svět. Očima přeskakoval z fotek zpátky na majorovu tvář a pátral v ní po stopách, který by ho vyvedli z labirintu nejistoty, protože byl přesvědčený, že tohle je zase jenom nějaká skurvená sadistická hra. Celou tu dobu čekal, že major najednou vyletí a zařve, tak dost ty šmejde, protože tohle to seš ty. A nechá ho pak odvléct na 7 let do nějaký samotky v samých útrobách pankrátského žaláře a tam Charlie zhebne na betonový podlaze a jednou v noci ho strčej do pytle a pohoděj do díry vysypaný vápnem. Co pak vy mě nepoznáváte? Ptal se v duchu ustrašeně. To jsem přece já. To jsem já před tím, než jste mě ostříhali. To jsem já. Vy jste měl ještě druhou bradu a břicho, kterýmu mý kámoši říkali pneumatika. To jsem já ještě před tím, než mi vyrazili kruhy pod očima a kolem očí, takže teď vypadám jak nějaký medvídek panda. Vy mě fakt nepoznáváte. Major po hodině zaklap desky, ten mladší poskok s nima odpochodoval a major otráveně zavolal službu a ta Charlie ho odvedla zpátky na celu. A za pár dní, takhle předpolednem, se dveře cely zase s rachotem otevřely. Cely,
kde už teď byly jenom tři, což byl předepsaný počet. A Bachas ukázal na Charlieho svazkem klíčů a řekl: vemte si věci. Placatá čepice se štítkem vytvářil hostejnost. Obušek s pistolí za pasem, naše bezpečnost. Z očí mu koukají dvě měšťanky, když ne zvláštní škola. Záviděl hrdinům z čítanky. Všichni v něm poznali vola. Ve třídě často je mlátili, do dneška mají zlost. Jiným ty rány teď vrátili, vždyť jsou bezpečnost. Nač se též ohánět vzděláním, lepší je obušek z gumy. Mají ho všichni orgáni, i blb ho použít umí. Vrhnou se do davu s pendrekem, dokud dav nemá dost. Před lidem chrání vlastní zem, lidová bezpečnost. Sloužejí oddaně režimu a režim slouží jim. Dostanou papachu na zimu a v létě slzný plyn. Placatá čepice se štítkem, pes od něj nevezme kost. Včera si ještě hrál s medvídkem, dnes je z něj bezpečnost.

0: Za těžký prachy a hlavně asi tak za troje prochozený boty jsem si pořídil z kraje 70. let invazi. Tenkrát se týhle originál americký vojenský bundě říkalo prostě invaze. Teprve mnohem pozdějc Parker. Kdo měl to štěstí, že ji vlastnil, byl automaticky v první lize. Tenisky, štrausky, nějaký to triko a invaze. To bylo všechno. Víc jste ke štěstí nepotřebovali. A samozřejmě, že háro, to dá rozum. Seděl jsem dopoledne u trojek. S nohama pohodlně nataženýma pod stolem jsem dopíjel svý první pivo, když se za mnou ozvalo nějaký zamumlání. Otočil jsem se i s půl litrem přitisknutým kartům, jelikož jsem nechtěl přerušovat pití, a jenom jsem pokejval hlavou. Kluk, co stál za mnou, měl stejnou uniformu jako já a taky to byl Mánička. A ke všemu držel v podpaždí physical graffiti. A to jsem v té době zoufale toužil mít, protože Led Zeppelin jsem si tenkrát pral do hlavy od rána do večera. Invaze toho frajera byla jen o málo jetější než ta moje, ale nebejt tohodle detailu, vypadali jsme vedle sebe jako jednovaječný dvojčata. Přised si ke mně a rukama zaprosil směrem k servírce, která právě roztáčela novou várku piv, a jak předváděl to svý prosím, prosím, tak to ještě pro jistotu upřesnil zvednutím palce. Když mu servírka, který strašně nahlas mlaskali bosí nohy v pantoflích, přinesla, uchopil půl litr za ucho a ještě než se z něj napil, pozved ho směrem ke mně. Tak jsem svůj pozved taky a když jsem si utřel rukávem pěnu z pusy, zeptal jsem se ho, jestli se na tu desku můžu mrknout. Řekl, že jasně a podal mi ji přes stůl. Pokyvoval jsem nad ní uznale hlavou a pak jsme se chvíli bavili o cepelínech a jen tak jsme se oťukávali, protože bylo nutné zjistit, kam až s tím druhým můžete zajít a v čem s ním můžete počítat a v čem zas ne. Já třeba řekl jen Stairway to Heaven a on odpověděl Hallo to Love a bylo to vyřízený. U dalšího piva začínala naše debata chvílema připomínat spíš nějakou asociační hru u psychiatra, než pokec dvou lidí, který se navzájem představujou. Ale taková byla tenkrát hold doba. Vypadalo to asi takhle. 10 years after. Alvin Lee je ďábel v lidský podobě, řekl on. Co Hendrix? Nadhodil jsem. All along the watchtower? Voodoo Child? Zved obočí a opatrně dodal. House burning down? Dal by si dohromady, myslím, experience. Šel jsem dál, i když pořád v lehkejch. Mitch Mitchell, bicí. Noel Redding, basa, řek. A ve Woodstocku? Mitch na bicí, Billy Cox na basu a ještě jeden tam byl. Jeden na konga. Yuma, řekl jsem. Yuma, vole. Já jsem Marek, řek. Zeptal jsem se ho, kde tu desku splašil. Tohle je už druhá. A jak druhá? No druhý LPčko, co mi brácha poslal. On je v Mnichově. Prostě tohle už je druhý kousek, co mi poslal. Tím myslím konkrétně physical graffiti. To předešlý přišlo přeražený vejpůl. Nekecej, řekl jsem. No jo, no. To dělaj ty kurvy celnický. Abys neměl zas tak velkou radost, že ti někdo něco poslal ze západu. Jak je to deska, tak s ní prostě někdy párkrát švihnou. Kurvy. Hele, tak abys nebyl zas tak smutnej, řekl jsem, tak jestli tě to potěší. Tak já měl kámoše, který dělal v 69. na letišti a jak přišel někomu balíček z Ruska, tak po něm dupal tak dlouho, dokud neucítil vodku. Dobrý, zasmál se Marek, to si musím pamatovat. No nekecám, pokračoval jsem. Tenhle můj kámoš zavíral zavazadlovej prostor v tom letadle, co v něm zdrhli Petr a Pavel. A Dave D. Dozy, Beaky McEntage. Víš, o čem mluvím? Jasně, řek. No, tak to je v té písnice Láska, láska, drahý příteli. To jsou přece oni. A co ten tvůj kámoš věděl tenkrát o nich? Člověče, nevěděl. Mě by to býval tutově, řek. To víš, že ho vyslejchali, ale pak ho nechali bejt. Možný to je, připustil Marek a pak se rozhlíd a o poznání tišeji prones. Já tu hochu taky nezůstanu. Na to je život moc krátkej, abych ho strávil v tomhle špačkově. A po chvíli dodal, hakuješ? Scháním teď nějakou brigádu, řekl jsem. Něco u geodezie nebo tak. To už jsem jednou dělal a není to špatný na čas. Co ty?
1: Dělám kulisáka, řekl.
0: Kde, povídám? Já znám v Praze dost kulisáků.
1: Tohle není v Praze, zavrtěl hlavou. Momentálně jsem na Kladně.
0: V hospodě začínalo být čím dál tím teplejc, takže jsme si svlíkli bundy a pověsili je vedle sebe na věšák. Vypadali legračně, jak tam vedle sebe viseli v hrbatým pozoru. A jen jsme je tam dali, tak vlezli do hospody tři policajti se psem.
1: Já se na to vykašlu, zaneříkal jsem. To už je tenhle týden snad třetí šťára v putice.
0: Policajt se psem se opřel o výčep a ty druhý šli rovnou k nám dvěma. Jen se tak ledabile dotkli čepic se štítkem a koukali na nás. Ani to občanský průkaz neřekli. Nic. Jenom na nás tak zírali policajtským způsobem. Jeden z nich byl vysoký blondiák a ten druhý byl menší. A kretén už na pohled. Podal jsem svou občanku tomu blondýnovi, ale on i beze slova postoupil tomu malýmu nasranému týpkovi a sám si listoval občankou Markovou.
1: Jak dlouho nepracujete?
0: Vyštěk na mě ten menší policajt.
1: Měsíc, řekl jsem tiše.
0: Takže jste příživník, pokejval hlavou, jako by si teď potvrdil něco, co už dávno věděl.
1: Ještě ne,
0: odkašlal jsem si nervózně. Nepoučujte mě, zamumlal a vyndal si blok s předtištěnou charakteristikou osoby, kam se vyplňovala vejška, barva vlasů a očí a podobné blbosti. Pečlivě si mě měřil a zapisoval a zase měřil a pak dlouho vyplňoval údaje z mýho průkazu a ten druhej se jen tak zběžně rozhlíd po lokále a pak pokejval spokojeně hlavou. Beze slov vrátil Markovi občanku a odkráčel k výčepu. Servírka před něj bleskově přistrčila dva panáky.
1: Máte štěstí, že mám dneska dobrou náladu,
0: řekl mi ten malej, zakomplexovaný fízl a mrsknul přede mě mou občankou o stůl. Pokejval jsem hlavou, jako že to je fakt, že mám dneska kliku a dokonce jsem se pokusil o úsměv, že to všechno jako patřičně oceňuju a čekal jsem, až ze mě spustí ten svůj nebezpečný pohled a odpochoduje k výčepu, což k mi velké radosti za chvíli udělal.
1: Kreténi,
0: ulevil jsem si, když za nima definitivně zapadly dveře.
1: Kašli na ně, řekl Marek a poručil dva panáky rumu.
0: A já taky. A tak jsme ještě nějakou tu hodinku poseděli, pili rum a zapíjeli ho pivem a semleli jsme všechno dohromady. A řeč přecházela z Orwella na Stony a ze Škvoreckého na Zapu. A jak už to tak bejvá, teprve venku, v teploučký jarní noci provoněný bezem, jsem zjistil, že jsem celkem slušně zlitej. Šněrovali jsme to na tramvaj a já jsem Markovi říkal, hele, víš co, komu to pojede dřív, tak ten je blbej. A jemu se to moc líbilo a oba jsme se tomu smáli, až jsme slzeli a samozřejmě, že mě přijela tramvaj dřív. A tak jsem se s Markem na refíži jen chvatně opilecky obejmul a já se vyhrabal po schůdkách do druhého vagónu a tam jsem se u zadního okýnka držel tyče. Před barákem jsem šák do kapsy a narazil na něco cizího, teda, abych byl přesnej, narazil jsem na klíče. Ale tohle byly nějaký divný klíče, mnohem větší než moje. A ačkoliv jsem ji měl jako z praku, tak mi hned došlo, že jsme si s Markem museli omylem prohodit ty svoje invaze. V náprsní kapse jsem nahmatal nějakou divnou občanku, respektive takovou podivnou legitku. A když jsem ji otevřel a posvítil si k tomu svým rakouským zapalovačem, tak jsem si málem set na prdel. V té legitimaci totiž stálo, že patří Marku Langrovi, nadporučíku policie Československé socialistické republiky. Seděl jsem před barákem a čekal na taxík. Věděl jsem, že přijede každým okamžikem. Za necelou půl hodinu se na konci ulice objevily světla, které se ke mně pomalu a váhavě přibližovaly. Když přede mnou ta taxikářská volha zastavila, vylez z ní řidič a beze slova jsme si spolu vyměnili invaze. Na zadním sedadle seděl v přítmí nadporučík Langer a celou tu dobu se ani nepohnul. Doma jsem si otevřel láhev piva a jak jsem ho tak pocucával a dával si v kebuli všechno dohromady, přemýšlel jsem i o tom, jak muselo být asi jemu. A možná, že je to zvláštní,
1: ale mě to najednou rozesmálo. Ale jak rychle jsem se začal pochechtávat, tak rychle jsem to utěl, protože mě napadlo, a co když nijak? Prostě nijak. A z toho na mě padla až čirá hrůza. Z toho, že je docela dobře možný, že ten, co z toho má trauma, je ten, co mu přijela první tramvaj. A tím pádem je blbej. Tluče příslušník špačky, Tluče je pendrekem. Někdo to přijímá plačky, jiný zas s povděkem.

Soudružka Srncová se nervově zhroutila, sdělil mi kvestor Akademie výtvarných umění, kde jsem pracoval jako archivář. Řekl jsem, že je mi to líto, a pozoroval přitom keře šeříků oknem jeho přízemní kanceláře. Jejich květy se chvěly, jak byly plný žíznivýho hmyzu, a vůně, kterou vydávali, byla tak silná, že na mě z toho šla až dřímota. Máte teď na vybranou, zadíval se na mě kvestor. Buď to vám přidáme do referátu její trezor útvaru obrany, samozřejmě, že dočasně, nebo se spolu budeme muset rozloučit. Dřímota mě pomalu přešla a já chápal, že bych měl přejít do střehu. Má to ovšem jeden háček, dodal a se smrtelně vážným obličejem zalistoval v nějakých papírech před sebou. Nejdřív vás musí prověřit, abyste byl způsobilý pro seznamování s tajnými materiály. Kalkuloval jsem a kalkuloval, ale šlo to stuha. Jak dlouho trvají ty prověrky? Zeptal jsem se. Asi 3 měsíce, proč se ptáte? Zvedl obočí. Jen tak, odpověděl jsem, protože jsem v tu chvíli přece nemohl říct. Počítám, ty vole, kolik mám času na to najít si novej flek, protože mě neprověřej. Mě přece nemůžou prověřit, ani kdyby chtěli. Já mám davidský rekord, 10x předvedený, a to během pouhých 14 dnů. Ty si myslíš, že o tom nikde nejsou záznamy? Dobře, řekl jsem, nechte mě prověřit. Výborně, vstal kvestor a podal mi ruku. Já vždycky věděl, že v podstatě seš náš. Já, ušklip jsem se, já jsem duši anarchista, teď to víte. Víme, usmál se a otevřel dveře, jakože rozhovor je u konce. Došoural jsem se do své kanceláře a stěžka jsem se sesul do židle. Takže zase půjdu o dům dál, uvažoval jsem ponuře. Zase budu běhat po inzerátech, zase škemrat u kámošů s tím věčným, kdybys o něčem věděl, a pak zahambeně poslouchat to jejich, když se o je to těžký, anebo a co vlastně umíš? Což byly větičky, které mě vždycky přiváděly k zoufalství. Tak vás prověřili, podal mi o 3 měsíce později ruku kvestor. Trezor, paní Srncové, k vám těžká parta přestěhuje příští týden a hned zítra jdete na školení civilní obrany. Vemte si na sebe něco jiného než tohle pyžamo, zamířil prstem na mou lehkou pruhovanou košili z ostrova Kios. V zasedací místnosti nás sedělo asi 10. Sedl jsem si vedle bohemsky vypadajícího muže s dýmkou a s nehleděným vousem, jak se dříve psávalo. Pohodlně se rozvaloval v křesle. Ostatní pánové, co tu byli, vypadali ve svých oblecích tak nějak stejně. Vzpomněl jsem si na Ginsberga a na jeho fízly v československých oblecích. Já byl ve svý kioský košili. Šéf šéfu přes civilní obranu vysokých škol nám nastínil pár dost pochmurných vizí o tom, co by se stalo, kdyby praskla Slapská přehrada. Chvíli se hovořilo na téma doběhová vzdálenost na nejbližší stanici metra, a po přestávce se už jen klábosilo a řeknu vám, že kdybychom se nebavili zrovna o 3. světové válce, tak to bylo velmi příjemný dopoledne. Pochopil jsem, k čemu je vlastně rozhlas po drátě, protože každý ze členů útvaru obrany, jak mi vysvětlil ten s nehleděným vousem, měl za povinnost ho v určitých dnech zapnout a poslouchat smluvený signál. Myslím, že to bylo vždycky něco o dodávkách proudu. Mimořádné hlášení o přerušených nebo obnovených dodávkách proudu.

soudu a to znamenalo prověřit spojení s ostatníma. Ze začátku jsem z toho tajné a přísně tajné byl tak vyvalený, že jsem jednou čekal na ten signál v práci až do 6 do večera a bylo to v létě a ke všemu v pátek. Neboj se, my ti se vším pomůžeme, řekli mi tenkrát na té schůzi soudružsky a taky, že jo. Pár dní na to mě navštívili dva z nich a vysvětlovali mi rozdíly mezi různýma stupněma utajení a pak mi ukázali obálku nejvyššího utajení. Obálku, která se směla otevřít jen v případě jaderného útoku, rozhodně ne dřív. A když jsem tomu jednomu z nich řekl, nebude už pozdě, tak se zasmál a prohlásil, ani uprdnout se nestačíme, až to sem spadne. Když odešli, zůstal jsem stát před trezorem a říkal si, co se asi tak může ukrývat v té supertajné obálce, kterou smím otevřít jen ve chvíli, kdy už nebude čas ani na to uprdnutí. Otevřel jsem dveře trezoru a chvíli potěžkával tu obálku na dlani. Kontroloval jsem, jak je zalepená. A protože se mi zazdálo, že se v jednom místě trochu odchlipuje, zkusil jsem tu mezírku krapet rozšířit kapesním nožíkem. Šlo to hladce, takže jsem milimetr po milimetru postupoval dál až k pečeti se šňůrkami v barvách trikolory a pečeť se krásně a celá uloupla a já ji velejemně odložil stranou a vzrušení z toho pocitu, že já budu vůbec první, kromě těch dvou, tří supertajných autorů posledního vzkazu, kdo se doví, co je uvnitř, bylo v tu chvíli tak silný, že se mi začaly třást prsty. K jejímu úplnému otevření chyběl teď už jen krůček. Nadech jsem se a polehoučku dojel nožem až na samej okraj obálky. Několik minut jsem jen tak seděl a představoval si, co tam tak asi může být. Bůh s vámi. Nebo zanech všech nadějí, ty, který přicházíš. Skoro něžně jsem vyndal přeložený list papíru a ještě něžnějc ho rozložil před sebe. A pak se to stalo a já zůstal v úžasu zírat na heslo před sebou. Volat Triolu, tam stálo. A co jako? Zděsil jsem se. Triola, ta továrna, co tam šijou pod prsenky? K čemu mi bude dvě vteřiny předtím, než se vypařím, platný si přečíst slovo Triola? Nebo je to jen vtip? Nebo to znamená, že všechno už je jedno, že slova ve chvíli posledního soudu přestanou mít svůj význam? Hořce jsem se zasmál. Tence, tence, život visí na podprsence. Oblady, oblada, ta-da-da-da. Na tu obálku, co jsem ji rozlepil, přišli dva inspektoři, kteří u mě asi tak půl roku na to prováděli kontrolu. Vy jste s ní nějak manipuloval? Zeptal se mě nervózně jeden z nich a studovali pod stolní lampičkou. Druhý mu jen tiše vejral přes rameno a občas směrem ke mně vyslal pohled plný soucitu. Takhle jsem ji už dostal, řekl jsem. Nějak jste s ní nemanipuloval, mhouřil oči ten první. Mně se zdá, že je znovu zalepená. Ukažte, povídám, abych taky něco řekl. Na chvíli jsem si ji prohlížel spolu s nima, jakože tak tohle mě teda taky zajímá. Sundali si saka, vyhrnuli rukávy a znovu si začali tu obálku prohlížet ze všech stran. Protože jestli jste tu obálku otevřel, tak za to je prokurátor. Je vám to jasný? Pečeť se zdá být neporušená, i šňůrky jsou v pořádku. Pronesem, jako bych tu obálku viděl poprvé v životě a přitom jsem se jen tiše modlil. Ne, je to v pořádku. Už jsem se lekl, že vás budu muset nahlásit. Zamumlal po nekonečně dlouhý době ten první a uložil obálku zpátky do trezoru. No, já myslím, že to tady vedete v celku dobře. Dáte si kafe? Málem jsem vykřik, jakou jsem měl najednou radost. Podívali se na hodinky, pak na sebe a svorně zavrtěli hlavami. Skočíme se někam na panáka, řekl ten druhej a hloupě se zasmál.
Mám tady plný sklad plynových masek, povídám jim, a skoro všechny jsou spuchselý a mají starý filtry. S tím na nás nechoďte, řekl ten první, to není naše starost. Já jenže, co se týče masek, se dá říct, že jsou nám naprosto k ničemu. Co se týče mě, já bych šel na panáka, řekl znovu ten druhej. Na stanici elektrické dráhy nalezl jsem decimální váhy. A že byly decimální, zaskočil jsem do vinárny. Vypil jsem tam 15 deci a to za to stojí přeci. Výjdu, orgán mává z dálky, zatracené decimálky. Decimálek nebýt přec, nevypil bych 15 dec. Když však orgán spatřil váhy, hned měl oči plné vláhy. Do vah, já byl vždycky cvok, řek a rychle schoval blok. Na těch váhách do rána vážil jsem pak orgána. Radoval se víc než dosti, že si vážím bezpečnosti.

Otevřená, neotevřená obálka, to už máte jedno. Stejně by mě to na škole už těžko mohlo ohrozit víc než to, že mi jednou po ránu zavolal Venca Popelka a gratuloval mi k tomu, že mě četli na Svobodný Evropě povídku. Zůstal jsem po té zprávě sedět v těžkém zadumání. Neměl jsem nejmenší ponětí, kdo tohle zařídil. Takže, říkal jsem si, soudruzi mě prověřili, ačkoliv mám davidský rekord, a svěřili mi tajemství všech tajemství a já se jim odvděčím tím, že spolupracuju se Štvavou vysílačkou. Co z toho může vzejít? 2 a 2 jsou 4, to znamená, že si můžu zbalit pingl, vyklidit šuplíky a jít někam na stop. Pojedu na Mácháč a ženě a dětem pošlu občas upytlačenou rybu, pak dodělám někde v ústraní hlady. To, že se něco děje i v práci, jsem poznal pár minut na to. Potkal jsem na školní chodbě pracovnici kádrových oddělení, malou drobnou bytost s rusínským přízvukem, která mě většinou srdečně zdravila se slovy budou klobásky, protože ona o ničem jiným než o domácích klobásách nemluvila. A když jsem se na ní to ráno usmál, jenom kolem mě proběhla se sklopenou hlavou. Bylo těsně před Vánocema. Seděl jsem v kanceláři pod stolem 2 zabitý kapry v igelitce a v rohu u věšáku opřenou borovičku, kterou jsem před chviličkou dostal od jednoho studenta z Jižních Čech. Mám, všechno mám, říkal jsem právě ženě do telefonu, když se ozvalo zaťukání na dveře. Bylo mi to divný, protože škola byla tou dobou skoro pustá a když jsem zavěsil, chvilku jsem si dokonce říkal, že se mi to asi jenom zdálo, ale to zaťukání se ozvalo znovu a o poznání důraznějíc než prve. Otevřel jsem dveře, za kterýma stála asi tak 30-letá černovlasá krasavice v červený sportovní bundě, takový ty, co nosívají členové horské služby. Já nejdřív myslel, že je to nějaká starší studentka, protože na tuhle školu vás mohli vzít taky až po 8. Ale mátlo mě, že mi její obličej nic neříkal. A tenhle bych si býval určitě zapamatoval, tím jsem si byl víc než jistý. Kapitánka Kolářová, mohla bych s vámi mluvit? Řekl jsem, že jistě a ať jde dál. Neposadíte se, navrhnul jsem, ale ona jen zavrtěla hlavou a požádala mě, abych ji doprovodil. Vyšli jsme spolu ze školy, já se stromečkem a kaprama a ona v té bundě vedle mě a lidi, co nás míjeli, si nejspíš řekli, hezký pár. Pomaloučku sněžilo a někde z dálky bylo slyšet koledu. Můžu vás pozvat na kafe? Prohodil jsem a záměrně bez otazníku, protože jsem chtěl, aby to vyznělo jako taky bychom to mohli odbejt někde v příjemnějším prostředí, když jsou ty svátky. Ale ona jen zavrtěla hlavou a beze slova ruce vražený hluboko do kapes, zahla do jedné uličky a pak do druhé. A když jsme míjeli kino Oko, tak aby řeč nestála, tak povídám, tady jsem bydlel, když mi byl 1 rok, na což kapitánka Kolářová neřekla nic. A já si uvědomil, jak slabomyslně zní dialog, když ho vede jen jeden. Zastavili jsme se až před křížkárnou a ona mi podržela dveře a hlavou jen pokynula, ať vstoupím dovnitř první, ale nebyl v tom ani náznak dobrý vůle, dalo by se spíš říct, že v tom gestu, v tom pokynutí hlavou, byla až jakási nepřítomnost. Suše zaklepala na první dveře, co uviděla a aniž by čekala na odpověď, zmáčkla kliku a vešla dovnitř. U 2 stolů tu seděli příslušníci a trápili se právě s nějakýma papírama. Překvapeně zvedli oči, protože na takovýhle chování tu nebyli zjevně zavedený a já v těch jejich pohledech čet kromě otázky i zaražený údiv nad naší neskonalou drzostí. Kapitánka Kolářová jim každému zvlášť strčila pod nos svou legitimaci a kdybych to neslyšel na vlastní uši, tak tomu neuvěřím. Ale ona jim jen suše oznámila, že zabírá jejich kancelář ke svým potřebám a ať jsou tak laskaví a jdou na chvíli jinam. Poslechli, ale museli byste vidět, co to s nima v tu chvíli provedlo a jak se tvářili, jaký pohledy si mezi sebou navzájem vyměňovali. Pohybovali se jako roboti, když si narychlo brali ze svých stolů papíry a kapitánka Kolářová jen stála s rukama v kapsách té své lyžařské bundy a nespouštěla s obou 2 očí. Jako by jim v duchu měřila čas, to v tu chvíli vypadalo. Řeknu vám, že jsem hezky úslužně uhnul s tou svou borovičkou, když mě míjeli ve dveřích tyhle 2 policajti, jeden brunátný jak šunka od kostí a druhý zbarvený až do modra.
Teprve když za nima silně bouchly dveře, což byl jedinej hlasitý projev odporu, na který se ty dva zmohli, si kapitánka Kolářová sundala bundu, zamnula dlaněma a posadila se za psací stroj. Opřel jsem stromeček do rohu, pod něj uložil kapry a taky jsem si sedl, ale bundu jsem si nechal, abych naznačil, že tady nemíním bejt nějak nepřiměřeně dlouho. Založila si papíry do psacího stroje a už podle toho, jak zručně si počínala, bylo jasný, že na tom bude se psaním líp než ten příslušník, co jí tu ještě před chvílí zahříval židli. Ptala se mě na všechno možný, ale hlavně na to, jak si vysvětluju, že na stanici Svobodná Evropa četli můj text. A já odpovídal slušně, ale rezervovaně a pořád jsem si říkal, jak je možný, že takhle hezká ženská je policajtka a ke všemu tajná policajtka. Pozoroval jsem její poměrně tenký roláček, pod kterým mohlo být tak maximálně tričko a pak podprsenka značky Triola. Co budete dělat s honorázem? Zeptala se mě. Žádnej nedostanu, protože jsem si o žádnej neřekl, jelikož jsem o tom nevěděl. Co budete dělat s honorázem? Nedala mi pokoj. Nevím o žádným honorázi, který bych měl dostat. Říkám vám, že to četli bez mýho vědomí. Co byste dělal, kdyby vám nějaký honorář poslali? Co bych měl dělat? Tady se ptám já. Můžu vám to říct, až ten honorář dostanu? Položila ruce vedle stroje a celou tu dobu mě upřeně pozorovala. Bylo to nekonečný. Venku už byla tma jako v pytli a já chtěl domů. Chtěl jsem za ženou a dětma. Chtěl jsem jít zdobit stromeček a ne sedět s policajtkou, i když moc hezkou, v místnosti se zamřížovanýma oknama, kde jedinou vánoční výzdobu tvořil portrét Dzeržinskýho. Seděl jsem tak, že jsem se na židli spíš rozvaloval. Měl jsem chuť ji nějak urazit, udělat na ní nějaký obscenní posunek nebo vypláznout jazyk s dostatečně chlípným výrazem. Podívala se na mě docela vážně, chvíli se mi dívala upřeně do očí. Pak vytáhla papíry ze stroje a řekla, přečtěte si to. Pečlivě jsem to prostudoval a protože všechno, co tam uvedla, byla pravda, tak jsem to počkrábl. Vstala, oblíkla si bundu a otevřela mi dveře. Vzal jsem borovičku a kapry a vyšoural se za ní ven. Hezké svátky, popřála mi. Zarytě jsem mlčel. Takovej jsem byl frajer. Každý má svou práci. My jsme estébáci. Nocí přicházíme, přicházíme k vám. Přicházíme nocí s tou úřední mocí. Otevřete dveře. Já vás zatýkám.

0: Pokračování za 5 minut. To jsou vltavské středeční večery s literaturou a hudbou. A dnes jsme poslouchali četbu z knihy Petra Šabacha Občanský průkaz. 16. září to bude už 9 let, co se uzavřel život českého spisovatele a scénáristy. Jehož tvorba je výrazně autobiografická a řada jeho knih byla sfilmována. Například Pelíšky, Pupen do šakalí léta a nebo právě Občanský průkaz. Ten v roce 2010 natočil nebo sfilmoval režisér Ondřej Trojan. A my jsme poslouchali četbu z knihy napsané s humorem, nadsázkou i nostalgií, která ale zároveň ukázala absurdní realitu komunistického režimu. Od udavačství, policejní šikany až po nespravedlivé tresty. Z knihy Petra Šabacha Občanský průkaz četl Michal Pavlata, četbu připravil Jan Halas, hudbu vybral Jiří Vondráček, režii měl Petr Mančal. Posloucháte Vltavu, milí posluchači, a před námi je další středeční večerní pořad a my vás zveme do radioateliéru. A dnes budeme poslouchat záznamy skladeb, které zazněly na loňském minimaratonu elektronické hudby, který se konal v rámci festivalu Ostravské dny.
1: Radio Ateliér. V Radio Ateliéru se dnes už po třetí a tentokrát naposled přesuneme do srpna 2025 na minimaraton elektronické hudby, který ve spolupráci s festivalem Ostravské dny pravidelně pořádá spolek Bludný kámen, a který již několikátý ročník kurátoruje ostravský tvůrce, hudebník a organizátor Martin Režný. Minimaraton v roce 2025 uspořádal v areálu bývalých ostravských sléváren v prostorech Mlínice Černého uhlí, kde dnes sídlí Futureum, a v obrovské skladovací hale, kde je dnes expozice zemědělských strojů Národního zemědělského muzea. S celkem 12 hudebních performancí, které jsme pro rozhlas na minimaratonu v roce 2025 zaznamenali do zvuku, si pustíme jednoduše připravený tape mix s ukázkami koncertů, které ještě v rámci této malé řady pořadů o minimaratonu elektronické hudby nezazněly. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Železný. Jako první zazní improvizace japonského kytaristy Kazuhisi Ushinashiho, který hrál skrz pedal chain na poměrně neznámý a exoticky znějící nástroj daxofon. S jehož vynálezcem, německým experimentátorem Hansem Reichlem, Kazuhisa v minulosti spolupracoval. Jde o speciálně upravený, zahnutý kus dřeva, na který se hraje smyčcem. Kazuhisa se věnuje volné improvizaci od 90. let a mimo jiné byl také členem známého noizového uskupení Ground Zero Otomo Yoshihidy. Dnes ale uslyšíme ukázku z jeho celkem půlhodinového vystoupení na minimaratonu elektronické hudby v roce 2025. Poté bude následovat ukázka z delší zvukové performance zvukové entity Zero Zero, pod kterou působí původem český zvukový umělec Slávek Kvy. Během jeho dlouhotrvajících akcí se ladí na prostory nám neznámým a interpretuje je skrze vlastní vyvinutý jazyk kvataris, neboli kvatarštinu. Po ukázce z Nového světa Slávka Kvy se na chvilku zastavíme u tichých krajin dua Muž Hušu, českého hudebníka a skladatele Mikuláše Mrvy a brazilského kontrabasisty Luana Gonçalvese. Oba během svých vystoupení prozkoumávají jemně nestabilní zvuky šelestů a dunění kontrabasu, které jsou amplifikovány a dál elektronicky zpracovávány. No a Na závěr se vydáme do podzemí bývalé mlýnice Černého uhlí, kde byla umístěna také zvuková instalace Manky Lustigové a na kterou během minimaratonu elektronické hudby hrála Ursula Seregi. Instalace spočívá v rezonančních vlastnostech materiálu porcelánu, který je rozezníván zvukem. Uslyšíme část živě hrané skladby, kterou pro tuto příležitost zahrála Ursula Seregi skrz porcelán. A úplný závěr radioateliéru bude patřit jedné části rozsáhlého projektu Miroslava Tóta s názvem Neměsta. Ten na festivalu Ostravské dny 2025 v rámci minimaratonu elektronické hudby zazněl také v podzemí bývalé mlýnice Černého uhlí. Bude to část s názvem Westfield Chodov, která původně vznikla pro prostor nákupního centra a také v něm, jako ve svého druhu nemístě, byla původně v roce 23 provedena ansámblem Dystopic Requiem Quartet. V ostravském podzemí ji ale autor v rámci festivalu provedl společně s Mivos kvartetem. Tolik tedy k tomu, co jsem do dnešního jaksi tape mixu z minimaratonu elektronické hudby 25 zařadil. Přeju vám ničím nerušený poslech.

V radioateliéru právě dozněl záznam skladby Něměsta Miroslava Tóta, která byla provedena během minimaratonu elektronické hudby v rámci festivalu Ostravské dny v roce 2025 v podzemí Mlínice na Černé uhlí v areálu bývalých ostravských sléváren. Pořad se záznamy koncertu z tohoto festivalu připravil a uváděl Ladislav Železný. Za týden ve středu 26. srpna se v radioateliéru a jeho premiérové řadě Prem edice můžeme těšit na novou skladbu s názvem Remixis, jejímž autorem je italský skladatel Stefano Giannotti. Do světa zvuků a experimentů tedy zamíříme zase příští středu

ale já ho nevidím, dokud nepřistoupí blíž. Dýchá, směje se do skla. Jde si pro mě. Roztočí mě pěkně dokola. Pojď ven, budeme si hrát. Ne, ležím klidně, nech mě spát. Písničky a veršíčky, ve vlasech i na šatech lesní větvičky. Někdy ho vidím vedle sebe, i když tu nemůže být. Někdy ho cítím vedle sebe a vím, že to musím takhle mít. Nikdo mě neslyší, když volám. Myslí si, že je to jen pro něj, když šeptám. Tichý hlas v mém hrdle. Snad jsem něco udělala nebo dělat mám. Nikdo nepomůže takové holčičce jako si ty. To říká on sám. It's Tuesday, baby. Where are you? Milý deníčku, 30. července 1984. Medy přivezla sebou celou tašku šatů a chtěla, abych si je hned vyzkoušela před zrcadlem. Možná si říkala, že je mi z něčeho smutno. Aspoň mám takový dojem. Některé ty šaty jsou moc hezké. Cítím se v nich dobře. A zvlášť v té minisukni a na čechraném bílém svetříku. Já na vysokých podpatkách. Medy prohlásila, že vypadám jako Audrey Hornová. Je to dcera toho Benjamina Horna, u kterého pracuje můj otec. Pan Benjamin je šíleně bohatý. Audrey je docela hezká, ale nenápadná a někdy protivná. Její otec si jí moc nevšímá. A proto je asi taková. Ke mně je ale hodně pozorný. Pokaždé, když je večírek v hotelu, pan Benjamin si mě posadí na klín nebo na koleno a tiše mi do ucha prospěvuje. Někdy mám kvůli Audrey nepříjemný pocit, protože když vidí, jak si s jejím otcem notujeme, musí jí to být líto. Často odbíhá z místnosti a nevrací se, dokud ji matka nepřivede. Jindy je mi ale líp, když tam není. Líbí se mi to, být ve středu pozornosti a taky to, že jsem panu Benjaminovi milejší než jeho vlastní dcera. Vím, že takový věci bych neměla říkat, ale jsem k sobě upřímná. Abych byla ale hodně upřímná, líbí se mi to, jak vypadám v šatech od Medy. Jakoby se ve mně něco pohnulo, asi jako když je člověk na houpačce a ještě si nezvykl na ten závratný pohyb z dola nahoru. Přísahám, mít na sobě tyhle ty šaty pořád, všechno by vypadalo jinak. Medy a já jsme si za chvilku vyšli ven a jak jinak v džínových minisukních a v tričku. V našem městečku nosí holky podpatky a minisukně jenom na slavnosti. Šli jsme do parku a na chvilku jsme se posadili do altánu. Medy se vyjádřila, že se jí u nás doma žije docela fajn. Až na neuvěřitelnou všetečnost mých rodičů. Dala jsem si záležet, abych ji tu přesně citovala, protože to vystihla naprosto přesně. Taky mi řekla, že v životě je spousta věcí, aspoň si to myslí, které člověka rozhazují, ale pak si na ně člověk zvykne. Asi bych měla začít myslet takhle. Snad ze mě pak bude lepší člověk a nebudu pořád myslet na to, co se mi děje. Doufám, že jednou docílím toho, že se odpoutám od všech svých trápení. Jsou věci, které neumím ani popsat jinak než útržkovitě a částečně. Až budu lepší a osvobodím se, všechno snad dobře dopadne. Pusinku. Laura. Července 1984 později. Jednou bude dospívání lehčí. Hluboko ve mně už ženské pahorky raší, aby viděli nebe. Slunce a měsíc i hvězdičky v temnotě mužské dlaně. Někdy se ráno pozoruju, rašící pahorky podzemní.

řeky a nebe. Navenek rozkvétám a uvnitř okoralá. Kéž bych pochopila, proč tolik pláče je ve mně. Kéž bych zastavila ten strach ze sna, v němž smrt se blíží temně. Milý deníčku, 2. srpna 1984. Už jsem dlouho nespala a moc mě to mrzí. Medy je už 3 dny pryč a já se celá chvěju strachy z toho, čemu nerozumím. Stalo se něco zvláštního. Pěknýho. Dneska o půlnoci jsem se sebou v sobě prožila nádherné vzrušení. Teplá vlna v prsou a hned další teplá mezi nohama. Připadalo mi, že moje tělo mě opustilo a měla jsem pocit, že bych mohla teď hned odplout pryč. Myslím, že jsem ve spánku zažila jeden z těch orgazmů, jak se o nich všude píše. Psát o tom je tak hrozný a tak trapný, ale zároveň krásný. A hned potom v mých představách vešel do pokojíku kluk. Položil ruku na můj župan a jemně se mě dotkl. Šeptal něco hezkého a příjemného a pak řekl, že musím ležet úplně tiše, jinak půjde pryč. Potom mě táhl z postele za nohy a když už mi nohy visely přes okraj, přinutil mě zavřít oči. Ucítila jsem, jak do mě vstoupil. Byl stále větší a větší. Musela jsem se podívat, co se děje, jenomže když jsem to udělala, už byl pryč. Koukám na břicho. Jsem těhotná. Byl ve mně, ale malinký, jako miminko. Kéž by to bylo skončilo jinak. Nevím, co si to moje hlava vymyslela. Byla bych radši, kdyby mě držel jemně a citlivě laskal. Laura.

Milý deníčku, 7. srpna 1984. Dneska jsem byla celé odpoledne strojem. Čistila jsem ho, hřebelcovala a krmila. Bylo fascinující, že asi chápal, co prožívám. Celou dobu, co jsem mu hřebelcovala hřívu a hlavu, strkal do mě čumákem. Když jsem si v koutě stáje sedla, abych něco snědla, sklonil hlavu a já ho nechala, aby mi dýchal na krk a na tvář. Zajímalo by mě, jestli se i jiní lidi můžou tak zamilovat do koníčka jako já do toho svého, nebo jestli je divný, že to tak mám. Přála bych si, aby tu byla Donna. A moc si přeju, aby tu byla Medy. Zavolám Doně a uvidím, jestli by k nám nezašla a nepřespala u nás. Nebo bych mohla zajít k ní. To by snad bylo ještě lepší. Můj pokojík je sice někdy to nejlepší místo pod sluncem, ale někdy mě tísní a dusí. Zajímalo by mě, jestli při umírání je to stejné. Jestli se člověk taky dusí. A nebo jestli je to takové, jak říkají v kostele, že se člověk vznáší výš a výš, až spatří Ježíše a ten mu podá ruku. Nejsem si jistá, že se chci ocitnout v blízkosti Ježíše, až umřu. Když budu chybovat, třeba jenom malinko, zavrhne mě. Nevím o něm dost, abych tušila, co ho může nebo nemůže rozlobit. Bible ovšem praví, že odpouští a že zemřel pro mé hříchy a že miluje každého, ať má jakékoliv nedostatky. Říká se o mně, že jsem dokonalá dcera. Nejšťastnější děvče pod sluncem, které nemá žádné trápení. A tohle není vůbec pravda. A jak mám vědět, jestli Ježíš nakonec nebyl stejný jako já? Vylekaný a někdy zlý, i když většina lidí ani netušila, jak a kdy byl takový. Nejspíš se stanu dárkem pro ďábla, když nebudu opatrná. Někdy, když se musím setkat s Bobem, zdá se mi, že jsem ve společnosti ďábla a že nestihnu z toho temného lesa včas utéct. Že už se nikdy nevrátí ta Laura, hodná, pravdomluvná a nevinná. Někdy mě napadá, že by život byl mnohem snadnější, kdybychom nemuseli řešit, že jsme kluci nebo holky, muži nebo ženy, mladí nebo staří, tlustí nebo hubení. Kdybychom mohli být kýmkoliv, ale přitom si byli jisti, že jsme sami sebou. Mohli bychom se nudit, ale všechna nebezpečí života a bytí na zemi by byla pryč. Vrátím se jen, co zavolám Doně.

Dona říkala, že se u nich doma bude pořádat rodinný večírek a tak to vypadá, že budeme sami. Já a ty, můj deníčku. Možná, že bychom mohli vyrazit hned ven a dát si jednu cigaretu od Medy. Nechala mi tu přesně 4 a já si je pečlivě schovala do duté nohy u postele. Tam taky schovávám zápisky ze školy, aby je máma nenašla, když má ten svůj šmejdící záchvat. Mám mámu ráda, ale ona nikdy nechápe, s čím se jí pokouším svěřit. Dostala by asi infarkt, kdyby se dozvěděla o všech těch věcech, co se mi honí hlavou. Ta dutá noha u postele má odendávací patku a je tam volný prostor. Táta by řekl dutina. Je na palec hluboká a je to perfektní schovávačka. Když je přes nohu postele přehozený svetr nebo pověšená kabelka, nedá se ani přijít na to, že ta patka je uvolněná. Zajdeme ven. Ty, deníčku, a já. S baterkou a cigaretou a budeme si spolu povídat. Vím, že ty umíš zachovat tajemství líp než Dona. Mámě nikdy nemůžu říct nic o sexuálních věcech, jak na ně myslím. Bojím se, že kdyby mi z pusy něco takového vyletělo, Bůh to uslyší, nebo si někdo pomyslí, jak jsem zkažená a řekne, nikdo jiný nemá takové myšlenky jako ona. Nikdy se to nestane. Vsadím se, že nikdy nebudu mít takového muže, jakého bych chtěla, protože kdykoliv se pokusíme líbat, nebo jen tak blbnout, pomyslí si, že jsem nemocná. Praštěnej blázen. Doufám, že to není pravda. Byla bych šíleně smutná, kdyby to tak bylo. Ale jak mám přestat myslet tak, jak myslím? Nemůžu zarazit svůj mozek. Tyhle myšlenky mi rozpalují tělo a moje prsa se napínají a klesají, vdechují a vydechují. Tak, jak je to v knížkách a ve filmech. Ale přece jinak, protože tam se nikdy nemluví o takových představách, které mám já.

teď sejdu ze své ložnice dolů na večeři. Ráda bych tě schovala do nohy u postele. Zatím tě ale přilepím na zeď pod desku s mým denním rozvrhem. Doufám, že mi nespadneš na zem. Zatím naschledanou. Laura.

No ano, deníčku. 11. srpna 1984. Tak jsme tady. Je to asi míli od našeho domu. Pomalu se smráká. Letní měsíce vyvolávají zdání, že les není tak nebezpečný, když je dlouho světlo. Venku je teplo a já sedím opřená o kmen obrovitého stromu. Je to Douglaska, můj i Donin oblíbený strom. Když kouknu nahoru, vypadá to, jako by se ten strom kýval. Myslím, že tu cigaretu nakonec vykouřím. Vzala jsem si sebou sodovku a popel i vajgla dám do plechovky a trochu je zaleju, abych nepodpálila celé město TP. Ve škole někdy místo Twin Peaks říkáme TP. Twin Peaks je naprostá prdel světa. Bobby Briggs aspoň říká, že to tak je. Pak tahá všechny holky za vlasy. Ale stejně nás má všechny rád. Jednou po vyučování jsem zašla do snack baru RR. Bobby tam přišel hned po mně a strašně surově mě vykrákal za vlasy. Norma na mě mrkla a zeptala se, jestli jsme si už domluvili datum svatby. Je úplnej cvok, když si myslí, že já lezu za ním. Žádnej kluk, se kterým bych chodila, by mě takhle za vlasy netahal. Vlastně tahal, ale tak, jak to dělají kluci v mých představách. Přidržel by mi hlavu zezadu celou dlaní, přitáhl by mě těsně k sobě a vášnivě by mě políbil. Jsem zvědavá, jestli všechny penisy vypadají jako ten tátův. Pořád mám před očima mámu, jak jsem mu ho tu noc pokoušela schovat pod peřinu. Zapůsobilo to na mě tak nějak odpudivě, jako něco, co bylo třeba v jednom okamžiku OK, nebo bylo OK před chvilkou, ještě než z toho někdo stáhl před košku, takže to teď bylo celý růžový a prapodivný. Snad někdy uvidím hezčí exemplář. Pane bože, aspoň doufám. A nebudu ležet tak jako ta máma, jako ryba na suchu, která lapá po dechu. Pár lapnutí po dechu a dost. Jestli najdu toho pravého, snad mi půjde se chovat tak, jak by se měla podle mě holka chovat, když je s někým. Napůl se kontrolovat a napůl, nenapadá mě správné slovo. Jsem možná úplně hnusná, zabila bych se, kdyby si někdo přečetl, co jsem tu teď napsala. Začali houkat sýčci. Jeden je na stromě zrovna nade mnou. Je na něm něco divného. Vím, že je to sameček a mám pocit, jako by mě pozoroval. Kdykoliv se na něho podívám, udělá hlavou pohyb, jako by se rychle odvracel. Zajímalo by mě, jestli ví, co si teď píšu. Pane bože, už bych měla začít pracovat na tom, aby ze mě byla hodná holka, a to hned. Možná je to pták z té pohádky. Byl v ní velký pták, který se dokázal skoro nepozorovaně snést na něčí rameno. A pak četl jeho myšlenky. Když měl ten člověk zlé myšlenky, tak mu ten pták vykloval oči a rozerval uši. Ten ubožák měl pak dost starostí se zrakem a sluchem a na ošklivé myšlenky neměl čas. Někdy se mi zdá, že lítám. Ráda bych věděla, jestli ptáci sní o tom, že chodí do školy nebo do práce. Já bych se vznesla rovnou nad Twin Peaks a dál, až daleko za město. Nevrátila bych se, kdybych nemusela. Napíšu zase jednu básničku a pak hned domů. Je ve mně něco, co před všemi je skryto. Záhada, již jsem řízena. Jsem unášena zpět, hluboko do temnot. To tajemství, ta záhada. Prý nikdy nezestárnu, nezasměju se s přáteli. Že nikdy nebudu tou, již bych měla být. Odhalím někdy její jméno? Nevím, je-li skutečná, či o ní jen s ním. Když se mě dotkne, odplouvám jako na vlnách. Bez slz, bez výkřiku. Svírá mě přízrak. Rukama, prsty,
Hlasy, jež v lese tiše zní. Tak nemravná, tak krásná a tak špatná. To jsem já, Laura. Musím domů, hned, už je moc tma. Milý deníčku, 16. srpna 1984. Nikdy v životě jsem nebyla tak vyšinutá. Je přesně 5:30 ráno a já sotva udržím propisku v ruce, jak se třesu. Znova jsem se ocitla v lese. Zabloudila jsem, ale někdo mě vyvedl ven. Myslím, že jsem strašně zkažená holka. Od zítřka začnu žít jinak. Už nebudu myslet na nic ošklivého. Už víckrát nebudu myslet na sex. Třeba se mi už přestane zjevovat, když se budu opravdu snažit být hodná. Snad bych mohla být jako Donna. To je hodná holka. Ale já jsem špatná. Laura. PS. 3x se zaříkám, že už budu hodná.

Milý deníčku, 31. srpna 1984. Už jsem do tebe nepsala hodně dlouho, protože jsem se usilovně snažila být šťastná a hodná. A byla jsem pořád mezi lidmi. Tak nejsem nikdy sama, abych myslela na špatné věci. Dneska ti ale musím napsat, co je nového. Dostala jsem to. Je to jiný, než jsem si představovala. Příští týden začíná škola a teď tohle. Ráno vstávám a vidím krev. Zavolala jsem mámu, která podle očekávání celou věc obrovsky rozmázla. Přivolala tátu, přestože jsem jí požádala, aby to nikomu neříkala. A teď se o tom dovědí všichni i u táty v zaměstnání. Všechno, co jsem po ní chtěla, byly akorát nějaký pitomý vložky nebo něco. A namísto toho začne vykládat, že jsem teď žena. A nevím co. OK, je to něco zvláštního. Může to ale věci zhoršit, když nebudu opatrná. Teď mám křeče a ležím v posteli. Máma ke mně do pokoje přestěhovala televizi. To je od ní hezký. Teď mám na břiše teplý obklad a kila aspirinu na nočním stolku. Televize mě zvlášť netankuje a tak jsem zase sama s divnýma myšlenkama o životě a o lecčems jiném. Mám takové tušení, že to, co ze mě odchází, je podle všeho zdrojem života pro jiné bytosti. Jsem ráda, že právě teď není ve mně uvnitř nikdo. A nejmíň ze všeho dítě. Někdy si myslím, že ve mně někdo další je. Že je to moje jiná, cizejší část. Někdy ji vidím v zrcadle. S rodiči nebo s lidmi, kteří se stanou rodiči, se něco stane. Nějaká změna. Myslím, že zapomínají, že sami byli kdysi taky dětma a že jsou věci, které by mohly jejich dětičky mást a rozčilovat. Ale na tohle oni už zapomněli nebo se rozhodli to ignorovat. Pozdě v noci se mnou dějí divné věci. Já asi nebudu dobrá matka. Je mi to líto. Jedna věc mě ale těší. Jupiter je vedle mě v posteli a je mě přede. Stejně jako ty, deníčku, ani on mě nikdy nebude odsuzovat. Laura.

Milý deníčku, 1. září 1984. Bolí mě prsa. Je to ale asi hloupost, vždyť jsou tak maličký. Řekla bych ale, že jsou teď větší než minulý týden a určitě vypadají líp. Ale ty malé růžové bradavky jsou pořád tvrdé a šíleně bolí. Máma se vrátila domů dřív a pak jsme si fakt hezky popovídali. Řekla jsem jí, že jsem nechtěla, aby tátovi vykládala o mojí menstruaci. Omluvným tónem mi vysvětlila, že to udělala jen proto, že ví, jak bude táta pyšný, že se jeho malá holčička změnila v ženu. Pak mi vyměnila teplý obklad a dlouho mi masírovala břicho. Pak jsme byli dlouho ticho. Ale já měla přesto pocit, že si povídáme. Asi tak na hodinku si vlezla ke mně do postele a nechala mě, abych jí usnula v náruči. Když jsem se probudila, dali jsme si sodovku a poprvé po dlouhé době jsem měla pocit, že jsme si opravdu blízké. Doufám, že dneska prospím celou noc. Líbá tě, Laura.

0: Už po druhé jsme na Vltavě otevřeli tajný deník, který znají především fanoušci kultovního seriálu Twin Peaks. Druhou kapitolou pokračovala četba z knihy Jennifer Lynchové Tajný deník Laury Palmerové. 15-dílnou četbu na pokračování uvádíme na Vltavě vždy před půlnocí v rámci našeho filmového léta na Vltavě. Můžete poslouchat buď v předpůlnoční četbě s hvězdičkou, anebo pak také na webu vltava.rozhlas.cz. Četbu z překladu Sávy Heřmana pro rozhlas připravila Marie Nováková, v režii Jakuba Doubravy účinkovala Kateřina Císařová. Třetí kapitolu četby z knihy Tajný deník Laury Palmerové na Vltavě zase zítra.
1: Osudy.
0: Ano, i dnes bude patřit závěrečná půlhodinka večerního programu Vltavy rozhlasovým memoárům. V roce 2009 redaktor Tomáš Pilát začal sbírat materiál pro chystanou biografii významné představitelky filmové nové vlny, režisérky Věry Chytilové. Natáčení se konalo v režisérčině domě v Praze Troji a pořízené záznamy byly původně určené jen pro pozdější písemné zpracování a tak jejich technická kvalita nebyla prvotně rozhlasová. Přesto vznikl 5-dílný seriál, který jsme odvysílali v onom zmíněném roce 2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní vzpomínky přední dámy českého filmu, rozhodli jsme se k 5-dílnému pořadu vrátit a s využitím nejnovějších technologií vybrané kapitoly upravit tak, abyste si je mohli poslechnout v nové remastrované podobě. Stojí za ní mistr zvuku Jiří Benák a my věříme, že i s ohledem na povahu materiálu schovývavě pochopíte místy nižší srozumitelnost některých pasáží a se zájmem nahlédnete do životní dráhy autorky filmu Pytel Blech, Strop, Sedmi krásky, Ovoce stromů, Rajských jíme a dalších. Pořad uvádíme v rámci projektu Filmové léto na Vltavě.

někdo emigroval v průběhu let, někdo byl vyhoštěn, vyzván, že jo, i my různí kolegové byli vyzváni a vyjeli a taky jsem byla vyzvána, ale já jsem to odmítla. S tím, že nechtěla jsem mít děti cizince, tak se toho bála. Možná, že oni mě to by mohli teďka vyčítat, že by se byli naučili jazyk a byli by to světoběžníci. Ale já vím, že ty rodiny jsou i rozpolceny, pak se i vraceli a hledali tady kořeny a už se ty rodiny a ty jejich děti nedali nikdy tak jako dohromady, i když se jim tady třeba líbilo. A tyhle ty nabídky a to všechno nastalo, až když už jsem měla tu profesi, jo, tak jsem nevěděla, o čem bych dělala filmu, když bych tomu nerozuměla. Jsem potřebovala rozumět problematice. Dneska, když se na to dívám a člověku leda co zvadí, tak si uvědomuju, že ten mladý člověk nemůže, ten život se tak dere a chce být. Vlastně za všeho okolností všecko překonává, že jo, a dělá si naděje, že to není definitivní, že je to jako lepší, nebo že jenom jemu se to děje. A vidí přece jenom vedle sebe třeba nějaký jiný možnosti, nebo se stávají nabídky. A v mládí taky ještě pořád jsou ty nabídky, že jo. Když ta ženská trošku jako vypadá k světu, tak jsem měla třeba určité výhody, že když mě nabídli, jako že se mohla si přivydělávat jako manekýna, že jsem se oslavila v jiném světě. Taky každá ženská touží po těch hadrech a po takových věcech. A neustále jsem se zaplétala do různých věcí, aniž jsem to věděla, protože jsem byla jakoby žádanou kořistí různých divných živlů, co jsem byla jako hloupá, naivně jsem si to neuvědomovala, že jo, do čeho vlastně těsně se dotýkám. Až když jsem přišla do přímého styku nebo něčeho, tak tam jsem se třeba vzepřela. Ale dokud jsem nevěděla, že jsem tak jako zapletená, nebo že se pohybuju v pochybné společnosti. A ještě k tomu v cizí, byla jsem z Moravy, nebyla jsem odsud, jako tu Prahu jsem vůbec neznala. Obdivovala jsem kumšt, obdivovala jsem obrazy, obdivovala jsem každého, kdo něco tvořil. A samozřejmě jako mladý člověk obdivujete hezky mužky, jo, a on každý zase vás vidí. Toužila jsem chodit nějak na plesy, dostala jsem se, jsem šla třeba sama, tančila jsem tam zůz. A když jsem potom se s něma dala do debaty, nebo šli jsme někam a začali jsme hovořit, tak jsem teprve chápala, s kým jsem. A že koho nechci, nesnesu. A jako ta umělecká společnost mě vyhovovala. A ta jiná společnost byla strašně perfidní, pochybná. Ty lidi chtěli jenom tak jako schlamsnout někoho a vlastně uvěznit ho. Jo, zmocnit se ho a uvěznit ho. Aby on poslouchal, tak to nebylo můj kafe. Tím, že já jsem potom byla zakomponovaná do té společnosti přes to Karla Ludviga, přes to

A rozeznáváte, že ty lidi třeba někteří jsou schopni všeho, někteří nemají vůbec žádný jako požadavky, nebo že by něco jim vadilo, nebo za nějakou cenu jsou ochotní ustoupit. Já jsem prostě byla taková jako neoblomná, nebo vzpůrná, nebo člověk to pochopí, až když je prostě to postavené, až prostě Ježíšmarja, co si to dovoluje ten člověk? Si myslí, že... Když jsem vám říká, že jsem se zahádala na rasismu, jsem nevěděla, že nejsem rasista. Ale vyjdeme z kina, tam to pogrom žicí, strašný film. A on ten můj partner, a byl to student, architektur, a řekl, tak a tak by se mělo stát všem Židům. No já myslím, že ho zavraždím v ten moment, když to řekl. Najednou jsem pochopila, že já vůbec nevím, s kým jsem, s kým se bavím. Že jsem se o toho okamžiku štítila. A potom, když jsem se rozvedla, chodila jsem i s jedním cizincem, byl to Argentinec, byl diplomat, zaměstnán tady a takhle jsme se seznámili. Měla jsem tady s námi, s kterýma jsem se stýkala, sice ještě z Prostějova jsem tady potkala nějakou prostějovskou dívkou, která se rozstala v Praze. Vyučovala tady napřed na anglickém institutu angličtinu a potom byla zaměstnaná v později bývalé semafor. Já jsem na ní narazila, pak jsem taky se snažila chodit na angličtinu. A ona byla provdaná za nějakého Šulce, což byl starožitný. Oni se poznali jako přes ty starožitnosti a já jsem u nich jednou byla, hráli jsme bridge. Takže takhle jsme se seznámili a tak s tím jsem nějaký čas, dokud on byl tady, protože on měl pověření na určitou dobu, potom ho přesadili. Ale vím, že měl takový auto, který tady nebylo vidět, takže už jsme byli nápadní. A když jsem pak byla zaměstnaná na Barandově jako klapka a byli jsme na exteriérech, tak on tam za mnou přijel několikrát. Takže policie potom byla překvapená. Později já už se byla vdaná a oni se o něj zajímali a zjistili, že on vlastně se mnou zná a mě se snažili vyslýchat a se říkali, ježišmarja, to už je dávno pase, já už toho člověka ani neznám. Vím, že mě dokonce potom vyslýchal nějaký člověk, kterého jsem potom za po letech toho estebáka potkala, který mě vydíral, vysloveně mě vydíral, že buď to jako půjdu k ním, jakože budu angažovaná, a nebo že mě zavřou. A mě to tak dopálilo, že on, co si on dovoluje, že jsem si řekla, že ho budu natahovat. Já nevím, jak jsem mohla být tak rafinovaná, jo, v tom mládí. A že jsem ho jako slibovala, se mu, že příště mu to řeknu, že příště, příště, tak jsem to odalovala. No a pak jsem příště, jsem si vzala už kartáček na zuby a noční prádlo a tak a řekla jsem, že jsem o tom strašně přemýšlela. A že jsem váhala, jestli on teda má pravdu nebo ne a že vlastně si myslím, že ne. Jo? A že už mám tam věci sebou a že už teda počítám s tím, že už než se nevrátím domů. A ukázala jsem, že mám kartáček na sobě zubní pastu. A on s tím říznu, jak byl steklej, jako že by naletěl, nebo myslel si, že už má zase jednu nějakou někoho. A zajímavý bylo, jednou jsem šla, to už se byla na FAMU, jdu takhle spodem pod tou FAMU, ten podchod, jak je. Tam je to úzký, tam se parkujou auta, jo. Jde proti mě člověk. A já čumím. To byl ten člověk, který mě tehdy vydíral po takových letech. A já jsem ho poznala. A jinak jsem skleroza pěkná. Ale tohle to poznala. A teďka jsme šli zapíhnutý oči do sebe. Jsem čekala, co bude. Jestli mě probodne, nebo co mě udělá. To bylo tak natěsno. Prošel, ale prostě jsem věděla, že žijou furt, co mezi námi. Opravdu jsem v průběhu těch let té totality se zažila několikero vydírání různýho. Mě vydírali skrze mého bratra, který zůstal v Austrálii. Nepustili mě třeba, byl první mezinárodní rok žen ve Washingtonu, nepustili mě tam. Právě jsem se divila, že takový lidi, který jsem znala, herci různý, neodolali. Báli se a já jsem se bála, že bych uvěřila navždy.

Tak jo, taky pak uvízli. Když to já jsem chtěla ten řez udělat hned, že mě zavřou. Co mě můžou dělat? Mně se to zdálo absurdní. Jo, ono možná ty lidi, když byli v nějakým svým dobrým stavu, já jsem nebyla tak nějak zabezpečená, že jo. Já jsem si vlastně byla nucena tím, že jsem milovanýho otce a milovanou rodinu opustila jenom proto, abych si dělala, co chci já. A věděla jsem, že to pořád dělám špatně. Zničila jsem si svoje studia, zničila jsem si to, jo. Všecko jsem prostě poničila. Tak jsem věděla nebo cítila, že to musím vydržet. Že si za to můžu sama a že se z toho buď to sama vyhrabu nebo nevyhrabu. Ale nechtěla jsem ustupovat za každou cenu. To ne. Já myslím, že tam byla kombinace těch rodových vlastností. Otec byl ten takový počasný legionář a takový počasný živnostník. Tomu nikdo nevěřil, že nešidí ten absolutně. Ten by byl číšník a praštil, kdyby zjistil, že udělal nějaký podvod, jo. A máma zase ta dovedla trošku jako žulit a byla sečtělá ohromně, ale byla vzpůrná. To otec, i když byl počasný, tak byl opatrný. Když to ona, když viděla, že ty děcka nic nemají a čumě na to zboží, tak jim to dala zadarmo. Což on by se zlobil, že rozdává zboží. Ale když viděla ožralýho, tak tam přimíchala vodu. No to prostě. Tak ona to řešila případ od případu. Jo, když to on byl absolutně ortodoxní, jako absolutně správný, on by neudělal to ani ze soucitu. Když to u ní hrál roli soucit. Ona byla starostová dcera. Já, on byl z malých poměrů s 6 dětskama, bída, jedny boty si půjčovali, aby mohli jít do školy. Takže on se naučil být takový jako šetrný. Poctivě šetrný. Vážit si toho, co si vydobil. Když to ona tak jako jonglovala. Přemýšlel o tom jako co. Když to on, pro něho to bylo jasné, on byl striktně. I když je zajímavý, že byl vlastně karetní hráč. Ale on nešvindloval. Jo, on byl šachový hráč. On hrál s Pachmanem, byl na vysoký úrovni. Protože oni v tom zajateckém táboře, anebo když jeli potom tu sibirskou magistrálu, tak tam měli hodně jako času mezi těma bitkama, tak oni hráli šachy. Oni se tam docela vycvičili. Takže on byl dost na úrovni. Měl teda mozek, ale byl nevzdělaný. Nedostal se vlastně, udělal jenom ty 2 třídy grálky nebo čeho a už potom dál to nepokročilo. A máma taky, ta se nedostala. Chtěli je, ale byla válka, museli holky zůstat doma. A dělali na statku, že jo. Byla starostová dcera, měli velké polnosti. Olomouc Šepčín, to byla přilehlá taková osada, čtvrť taková přilehlá, která byla na kraji Olomouce a tak tam ty polnosti dosud vlastníme. Ale byla to taková mesaliance, že jo. Ona byla hezká a on byl krásný. Takže ona se zamilovala, ona se ho vydupala. A on byl průděz velký, takže byly velké bitky. Ona byla pyšná, volnomyšlenkářka, byla milující manželka a žena, která ho milovala až do smrti a žárlila jako blázen. Otec pro mě znamená velký, to jsem nevím, jestli jsem to zažila jako příklad ještě nějaký někde. My jsme věděli, že táta byl totální ochránce, že táta, když byla jakákoliv krize, vždycky se řekl, až táta přijde, on to vyřeší. On byl totální ochrana. Jinde to nevidím v těch rodinách, že by tak věřili tomu muži, vidím tam třeba slabochy, nebo že se bojí, nebo to. Ale otec, ať se bál, jak se bál, tak šel do řeže. Tak by se byl. No a to jsme svým způsobem zdědili. Když jsme se báli, že jsme ale neustoupili. Jo, tam není to, jako se nebojíte, tak jako riskujete. Se báli. Ale přesto, když došlo na to, já jsem si říkala, kolikrát, když byla krize, a oni mě vydírali a chtěli, abych přisvědčila, abych povolila, abych se tam přihlásila, abych se tam angažovala. A já jsem si říkala, aby jsem tam šla. Ano, ano, budu souhlasit všecko, udělám, co budu chtít, ať mám pokoj, budu udělat. Ale na ten poslední moment prostě se ve mně všecko vzepřelo.
nesnesla jsem to. Je to pokoření strašný pod toho estebáka, jako ten ústup. Vy pak ztratíte sebe úplně. Vy víte, že s tím nesouhlasím. Tak proč? Tak už nemá cenu nic. Tehdy to bylo tak, že když nebyla práce na filmu, no, takže ty běžný chlapka, skripka, tam byly jako úřednice. Byly jako nucená dělat u produkčního jeho úřednické práce písemné. No tak já jsem tam dělala ty, nebo si mě vzali na skupinu, tam jsem opisovala scénáře, že? No já jsem psala ten scénář, opisovala, mě ho autor diktoval a najednou já jsem zastavila s tom psaní. A on říká, co je, proč nepíšete, co je? Zrondot. Jsem dělal nic jinak. On, dovolte, pište. Takže jsem měla obyčejně takový problém. No, montovala jsem se do toho. Montovala, až jsem se naštvala na to, že já tam mám poslouchat něco, s čím nesouhlasím, a že teda půjdu na školu. Na přijímačky, tak bylo nás tam hodně. Já si vzpomínám, jinak, že jsem je překvapila s tím, že jsem znala literaturu Franceta. Takže to tehdy bylo ještě zakázané. Ale dalo se to sehnat. Tak to jsem znala. Potom Kamize. To byla ale Bible toho mýho manžela. Cizinec. Jako existencialistickou literaturu. A pak jsem znala ty výtvarní obrazy a tak dále, co nám tam ukazovali. Tak to jsem měla přehled. Ale pak jsem vzbudila nějaký jako legraci, úsměvy. Tam byly vždycky herecké zkoušky. A já jsem si udělala takovou hereckou, jako že čekám na tramvaj, která nejede, se dívám, jako jestli už jede. A když ona přijíždí, tak se leknu a škubnu sebou tak, že vysypu obsah tašky. A já jsem to vysypala té komisi pod nohy. A oni v tom okamžiku všichni zmizeli dole a sbírali desetníky a hrtěnky a takový volovy. Takže se mi jako zaskočila tím, že vlastně museli spolu učinkovat. To bylo takový jako, aby měli nějakou představu, jestli my máme představu akční situace. Byl tam Vávra, to byl jeho už druhý běh, on předtím měl už jistou zkušenost, potom to nějak přerušil, jak jsem vyrozuměla, a pak zase nastoupil, že by vedl ročník. Tam byl Brousel vlastně šéfem na FAMU. A Vávra díky tomu, že předtím udělal určitou zkušenost, tak si uvědomoval, že chce starší uchazeče, že potřebuje, aby měli životní zkušenosti. Tak díky tomu jsem se tam dostala. Protože už mě bylo 27. Že už jsem nebyla takovýto 19-letý jelito, který nic neví, jenom je nadaný třeba. Vykáže nějaké schopnosti pozorovací a tak dále. A je seštělý. Ale že nemá žádný životní zkušenosti. Tam byl jediný, kdo byl vzatý jako mladý, a to byl Mencel. A jinak tam byl Šor, Máša, Žilov, Juráč. No všichni, kteří byli od někud z nějaký praxe. A já jsem byla jediná ženská. Navíc ještě z profese jsem byla. A nejstarší vlastně. Takže jsem tam byla takové jako trošku vyvrhel na začátku. V té třídě jsem přišla, už tam všichni byli. Jediné místo volný, první lavice byla volná. No a ještě přišel Menzo. Takhle se rozlížel takový pejsek. A tak viděl tu jedno místo, tak si sedl vedle mě. Jak jsme takhle byli dvojka. On nejmladší, já nejstarší. No Mencel byl vychovávaný jaksi v té takové kulturní sféře a měl znalosti a byl vtipný. No. Mě chtěli vyhodit po prvním roce. Což já jsem úplně, jsem si řezala žíly, ještě to mám tady pořezaný. Byla jsem zoufala, protože já jsem se v té škole našla. Jo, já jsem konečně po různým bloudění tam a zpátky a manželství a výtvarníci a všichni něco měli, tu práci svoji, ten zájem. A já jsem nevěděla, co chci. Já jsem čekala od jednoho, druhého, nevěděla jsem. A u toho filmu jsem našla, že to mě zajímá. A teďka jsem byla v té praxi, to mě to zajímalo.
A teď mě tam nechtěli nechat vlastně samostatně dělat. A viděla jsem, musím jít na školu, aby mě nechali. Já musím se dostat na ty předsudky všechny možný. Že nebudu teda otročit, že budu prosazovat svoje. Jedině, když budu mít na to povolat. To jsem viděla, že mě jako ženské to jinak neumožňují. My budeme furt dělat ty služky a oni nás nenechají. Tak jsem se říkala, půjdu na školu a dostala jsem se tam horko těžko a nakonec mě vylili jako první. Přišel kádrový posudek z Olomouce a sice, představte si, já jsem to vypátrala, já jsem to sledala, hledala ten ty kořeny. Otec živnostník sice, ale sousede, že jezdím po Olomouci taxíkama. Chápete to? Já jsem byla prostě pod nájmu a měla jsem tam x nějakých svých věcí, které když jsem šla na kolej, jsem tam nemohla mít. Ještě ze svého manželství jsem měla něco, tak jsem se toho potřebovala zbavit a jsem přijela vlakem, no ale musela jsem si vzít taxík, abych to odvalila domů do Řepčín. No a to mě ty sousedé viděli, že jsem přijela taxíkem, tak jakože sjezdím po Olomouci taxíkama. To byl kádrový prohřešek na vyhození ze školy. Představte si, takový byli ty. Třídně nenávisti. A můžu říct ale, že třeba já teďka, když tam učím, tak se těm žákům jako pletu, ne pletu do toho, ale chci vědět, co chtějí dělat, proč to chtějí dělat. Jo, aby mě objasnili teda ty pohnutky a aby vysledovala, jestli s tím, co tam snujou, tak jestli sledují ten cíl, aby věděla, že vědí, co dělat. Když to Lavra nám schválil, nám je nebo neschválil. Pak už se do toho nejenom nemontoval, ale nesledoval. To bylo jinak. My jsme to potom předložili a nebo nepředložili. A já vím, že když mě teda chtěli vyhodí, a to bylo z těch kádrových důvodů, a oni měli problém s tím, že měli žáka v navíc a museli někoho vyhodit. A neměli koho. Všichni jsme byli dobrý. Tak on to svedl na to, že jsem nesplnila cíl. A byl ten důvod kádrový byl jiný, ale on, aby se obhájil, tak jsem nesplnila cíl. A sice ten, my jsme měli dělat němý ty filmy. A já jsem to doprovodila. Ten němej film jsem doprovodila hudbou a to byla jako můj přestup. Já jsem říkala, dobře, je to navíc. To není na míň. Nebo špatně. A pak to mě potom mrzelo, že místo mě vyhodili jiného kluka, který nesplnil tělocvik. Byl to Maďar. A myslela jsem, že se u nich udeří v Maďarsku a vůbec už toho nechal. Tohoto úplně ho to odbrojilo. To podlomilo. Jsem cítila jako by svoji vinu, no. Ale jsem bojovala za sebe.

Poslouchali jsme třetí část pětidílných rozhlasových vzpomínek filmové režisérky Věry Chytilové, tak jak je v roce 2009 zachytil rozhlasový redaktor Tomáš Pilát. Spolupráce na remastrované verzi mistr zvuku Jiří Benák. Další část vzpomínání Věry Chytilové si v Osudech můžete na Vltavě poslechnout už zítra, buď půl hodinky před polednem, nebo jako dnes před půlnocí, a najdete je také na webu Vltavy vltava.rozhlas.cz. Tak a milí posluchači, to je z dnešního vysílání Vltavy nadepsaného datem 19. srpen téměř všechno. Téměř, protože do půlnoci se necháme doprovodit skladbou a bude to slavná skladba Clair de Lune neboli Svit Luny v podání Jacques Lussier Trio. Je to jazzová adaptace slavného impresionistického díla Claude Debussyho. Vyšla v roce 2000 na albu Jacques Lussier Trio Plays Debussy. Pojďme si tedy poslechnout Jacquesa Lussiera, známého propojováním klasické hudby a jazzu, jak v této 8-minutové nahrávce kombinuje původní křehkou melodii s decentním swingovým rytmem, kontrabasem a bicími. A pro dnešní den se s vámi od mikrofonu Vltavy loučí Martina Kolajová.

0: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.
1: Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevíkovský. Dnešní divadelní odpoledne nabídne operu Zdeňka Fibicha Nevěsta Mesinská. Dílo, které od doby svého vzniku v 80. letech 19. století stále čeká na své výraznější docenění a tím i častější uvádění. Po operách Bukovín a Blaník je Nevěsta Mesinská v pořadí třetí operou, kterou Fibich vytvořil v letech 1870 až 83. Předlohou se stala stejnojmenná tragédie Friedricha Schillera z roku 1803, kterou do podoby operního libreta zpracoval český spisovatel a významný hudební kritik Otakar Hostinský. Poprvé byla opera provedena 28. března 1884 v Národním divadle v Praze. Její odmítnutí tehdejší hudební kritikou pak v nemalé míře předznamenalo další osud tohoto pozoruhodného a v české romantické opeře ojedinělého díla, ale o tom více později. Dnes si Fibichovu operu Nevěsta Mesinská, dílo 34-letého skladatele, poslechneme z nahrávky vydavatelství Suprafon, vzniklé v listopadu 1975 ve studiu Československého rozhlasu v Praze a v nastudování dirigenta Františka Jílka. Osoby a obsazení. Donna Izabela, mesínská kněžna, alt Libuše Márová. Don Manuel, její syn, baritón Václav Zítek. Don César, její druhý syn, tenor Ivo Žídek. Beatrice, její dcera, soprán Gabriela Beňačková. Diego, starý sluha, bas Karel Hanuš. Kajetán, náčelník Manuelovy družiny, bas Jaroslav Horáček. Bohemund, náčelník Cezarovy družiny, tenor Miroslav Švejda, panoš z družiny Cezarovi, soprán Naďa Šormová. Zpívá sbor Národního divadla v Praze a členové pěveckého sboru Československého rozhlasu v Praze, sbormistr Milan Malý. Hraje orchestr Národního divadla v Praze, řídí František Jílek. Děj opery se odehrává v Messině v době normanské ve 12. století. Obsah prvního dějství. Osud žene mesinský knížecí rod do záhuby. Mezi syny zemřelého knížete, starším Donem Manuelem a mladším Donem Cezarem, panuje zášť. Na zoufalé prosby a naléhání své matky, kněžny Izabely, však přijdou do otcovského paláce a smíří se. Oba projeví rytířskou velkomyslnost a před očima matky se na důkaz smíru obejmou. Vůdce Manuelovy družiny Kajetán je překvapen smířlivostí svého pána a po skončení dvorní slavnosti se ptá po příčině jeho mírnosti. Don Manuel svěří svým věrným tajemství svého srdce. Miluje dívku, se kterou se potkal nedávno na lovu v blízkosti starého kláštera v horách a kterou chce pojmout za choť. Nařizuje své družině, aby se ve slavnostním průvodu vypravila pro jeho nevěstu.

doznělo první dějství z opery Nevěsta Mesinská od Zdeňka Fibicha na libreto Otakara Hostinského, kterou posloucháme ze studiové nahrávky z roku 1975, vydané vydavatelstvím Suprafon a v nastudování dirigenta Františka Jílka a s Libuší Márovou, Václavem Zítkem, Ivo Žítkem a Gabrielou Beňačkovou v hlavních úlohách, doprovázených orchestrem Národního divadla v Praze. Zdeněk Fibich byl celým svým tvůrčím založením hudební dramatik a divadlo, opera, jako prokomponované hudební drama jej velice přitahovalo. Po operních prvotinách Bukovínu a Blaníku z let 1870 až 77 uvažoval Fibich o nové opeře, v níž by naplnil své hudebně dramatické představy. Myšlenkovým východiskem mu byly spisy Richarda Wagnera o teorii hudebního dramatu a zejména pak teoretické diskuse s přítelem, hudebním teoretikem a kritikem Otakarem Hostinským, který od roku 1877 působil jako docent estetiky na Karlově univerzitě. Hostinský ve svém bádání rozvíjel a propagoval Wagnerovy myšlenky o vztahu dramatu a hudby, včetně teorie o správné české deklamaci a pokoušel se tyto zásady prosazovat v rámci českých podmínek. Z podobných vzájemných debat mezi Fibichem a Hostinským se tak na počátku 80. let 19. století zrodil nápad napsat libreto podle tragédie německého dramatika Friedricha Schillera Nevěsta Mesinská. Mimochodem, tato látka Fibicha přitahovala již dříve a v roce 1873 neúspěšně žádal Elišku Krásnohorskou o libreto na toto téma. Hostinského zpracování Schillerovy tragédie, spočívající především v překladu a nejnutnější dramatické úpravě původního činoherního dramatu, činí z Fibichovy Nevěsty Mesinské prvního zástupce typu literární opery v české hudbě a jednu z prvních takových oper vůbec. Se samotnou kompozicí opery Nevěsta Mesinská začal Fibich na nový rok 1882 a o rok později, v únoru 1883, bylo dílo dokončeno. Skladatel zadal operu do soutěže Sboru pro postavení Národního divadla, konané ke druhému otevření Národního divadla po požáru roku 1881. Dílo získalo první cenu v kategorii vážné opery a příslib na jeho uvedení. Doplňme, že v soutěžní kategorii komické opery zvítězili Karel Bendl s operou Karel Škréta a Karel Kovařovic s operou Ženichové. Premiéra Fibichovy Nevěsty Mesinské se uskutečnila 28. března 1884 v Národním divadle a zdála se být slibná. Ohlas u obecenstva byl příznivý. Hudební kritika však byla jiného názoru a ve velké intenzitě v ní převažoval odsudek díla a opera byla označována za wagneriánskou či dokonce germánskou. Premiéru Fibichovy Nevěsty Mesinské v Pražském Národním divadle rovněž okomentovala i dobová německá a rakouská hudební kritika, která však spíše přinášela věcná konstatování. Dva dny po premiéře 30. března 1884 referoval list Das Vaterland. V Pražském Národním divadle byla včera poprvé uvedena nová opera Nevěsta Mesinská. Libreto je od doktora Hostinského podle Schillerova dramatu, hudba od Zdeňka Fibicha. V novém díle je slovo přísně deklamováno na způsob Wagnerova slohu s instrumentálním doprovodem, v němž se pevně stanovené hudební motivy objevují vždy v novém, podle okamžité situace se měnícím a charakteristickém zabarvení. Vše prý je vypracováno po hudební stránce velmi svědomitě, se zvláštním smyslem pro dramatický výraz, technicky brilantně a s neobyčejným zvládnutím všech prostředků hudebního umění. A téhož dne Wiener Allgemeine Zeitung otiskl zprávu zakončenou jemným popíchnutím. Nevěsta Mesinská jako opera je nejnovější hudebně jevištní dílo. Objevilo se v Praze, kde upravil profesor Otakar Hostinský podle Schillerova mistrovského díla scénář pro Národní divadlo. Hudbu dodal v Praze žijící hudební ředitel Fibich a jak se Hostinský věrně držel Schillera, tak věrně se Fibich držel Wagnera.
Podle názoru některých českých kritiků se ve Fibichově opeře pro samou deklamaci zapomnělo na zpěv. Důsledný tragický tón působil jako šedá kresba na černém pozadí. Dlužno dodat, že jedním z mála tehdejších hudebních kritiků, který považoval nevěstu Mesinskou za zásadní, odvážný umělecký čin a rozpoznal její kvality, byl Emanuel Chvála. Pod vlivem těchto negativy převažujícími polemikami však opera nakonec propadla. Za Fibichova života byla nevěsta Mesinská provedena pouze 8krát. Vzkříšena byla až 9 let po skladatelově smrti, roku 1909, tehdejším šéfem opery Národního divadla Karlem Kovařovicem. Vraťme se však zpět k dnes uváděné nahrávce Fibichovy opery Nevěsta Mesinská, kterou vysíláme na stanici Český rozhlas D-dur a z níž nás nyní čeká druhé dějství. V tichu knížecích síní se znovu shledávají oba synové s matkou, Donou Izabelou. Dovídají se, že blažená chvíle smíření přivede do jejich rodinného kruhu i sestru, o níž dosud nevěděli. Knížeti, jejich otci, totiž kdysi byl vyložen jeho zvláštní sen tak, že narodí-li se mu dcera, bude příčinou záhuby obou jeho synů. Kníže proto nařídil následně narozenou holčičku zabít. Ale matka, Dona Izabela, dítě tajně zachránila, protože i ona měla sen, jehož výklad říkal pravý opak. Narozená dcera přinese smír mezi oběma bratry. Dnes, kdy byl spor ukončen, může svoji dceru uvést do rodného domu. Manuel i Cezar svěřují matce, že nejen sestra, ale i jejich nevěsty budou s nimi sdílet blažené chvíle smíření. Kněžnin věrný sluha Diego, který byl vyslán, aby dívku přivedl, se však vrací sám a sděluje, že dívka byla unesena. Don Manuel začíná tušit hroznou pravdu.

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo druhé dějství opery Nevěsta Mesinská od Zdeňka Fibicha na libreto Otakara Hostinského podle stejnojmenné tragédie Friedricha Schillera. Posloucháme studiovou nahrávku vydavatelství Suprafon z roku 1975 a v nastudování dirigenta Františka Jílka. V hlavních úlohách zpívají Libuše Márová, Dona Izabela, Václav Zítek, Dona Manuel, Ivo Žídek, Don César a Gabriela Beňačková, Beatrice. Hraje orchestr Národního divadla v Praze. Jak bylo zmíněno, Fibich vytvořil hudebně psychologicko-dramaticky detailně propracovanou partituru opery ve velmi krátké době, za pouhý rok a dva měsíce od chvíle, kdy od Otakara Hostinského obdržel libreto. Skladatel se důsledně držel výchozí koncepce tak, jak o ní mnohokrát s libretistou hovořili. V opeře není výrazný rozdíl mezi árií a recitativem. Východiskem je plynulá oscilace mezi těmito dvěma póly. Celkové zhudebnění odpovídá Wagnerovskému požadavku hudebního dramatu, totiž plynulého proudu hudby, ale na rozdíl od něho se nevyhýbá sborům a ansámblovým scénám. Co je však v dobovém hudebním kontextu jistě pozoruhodné, je, že jak monology, tak i dialogy se vyznačují bezchybnou českou deklamací, jaká byla u českých skladatelů této doby ojedinělou výjimkou. Je více než zřejmé, že celkový způsob Fibichova zhudebnění, který uplatnil v Nevěstě Mesinské, v českém prostředí výrazně předběhl svoji dobu. První významnější české opery, v nich se dostává do popředí hudebně deklamační princip anebo hudební tok vytvářený krátkými nápěvkovými, respektive motivickými úseky, se začínají objevovat až na přelomu 19. a 20. století a později. Snad právě pro zmíněnou hudební náročnost obtížně usilovala Fibichova Nevěsta Mesinská o přízeň divadelního obecenstva, byť bývala relativně často uváděna, zejména na domovské scéně Pražského Národního divadla, ale především z důvodu svého historického významu pro vývoj české opery. Po březnové premiéře a šesti reprízách roku 1884 následovalo ojedinělé představení v roce 1888. Zásadní význam pro docenění a další šíření Fibichovy opery mělo nastudování Karla Kovařovice v Národním divadle v roce 1909. Další premiéry na této scéně proběhly v letech 1920, 1938, 1945, 1963 a naposled roku 1979. Na mimopražských operních scénách se Nevěsta Mesinská začala objevovat až po první světové válce v letech 1919 až 30. Nicméně ani po druhé světové válce, po roce 1945, nebyla tato Fibichova opera často inscenována. V letech 1950 až 81 ji vždy pouze v několika představeních uvedla divadla v Liberci, v Opavě, v Brně, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě. Poslední novodobé české nastudování této opery se uskutečnilo v roce 2018 v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla, kam se po 42 letech vrátila. A pro úplnost zmiňme i naprosto ojedinělá nastudování mimo český region. V roce 1928 ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, čili v tehdejším Československu, a v roce 2015 nastudování divadla v Magdeburgu. Potud malý inscenační výčet, který jde ruku v ruce s Fibichovou operou Nevěsta Mesinská, která by si v 21. století zcela určitě zasloužila daleko více inscenační pozornosti všech velkých divadelních domů. A nyní již třetí dějství zmíněné.

Pak Cezar pochopí, jak nespravedlivého a hrozného činu se dopustil, nedbá matčiných a sestřiných prozeb a pomstí bratrovu smrt. Vlastní rukou ukončí svůj život. Osud mesinského knížecího rodu se tak naplnil podle věždby.